věcech, to jsem nikde nezažil. Jako já jsem byl ve Švédsku, v Americe, v Číně. A v Česku je zajímavé, tam vždycky někdo něco napíše, udělá pravopisnou chybu. A teď místo, aby se diskutovalo o tom příspěvku, tak se diskutuje o té pravopisné chybě. Možná vám to přijde normálně. Já s tím odstupem jako si říkám, jako, o co jde. Jo? Na neštěstí ještě čeština je tak složitý jazyk. Že člověk dělá chyby velice snadno, že? Tvrdé měkké i a mn i je, no, znáte to. A přechylování, že? Se pořád hádají, jestli se má přechylovat to za příjmení nebo ne. Ta diskuze pak se stočí úplně jinam. K ničemu to nevede. A proč o tom mluvíme? Protože tenhle duch kultury může se vmísit i do církví. To není jenom ve světě. Člověk žije ve světě. Člověk přijde do církve v neděli nebo na nějaké akce, že ale je ovlivněný tady tou kulturou. Ale my, toto je výzva pro nás, aby my jsme se tím nenechali ovlivnit a získali takový ten nadhled nad věcmi. Tak jako Bůh má nadhled. Představte si, kdyby Bůh neměl nadhled nad námi. Jo, teď si vemte svůj denní život od 6 ráno do 10 večer a co všechno děláte. A my jsme lidi, kteří žijeme v tomto těle pořád. Ještě jsme nebyli vykoupeni naplno. Že? Náš duch je znovu zrozen a patří nebi, ale pořád žijeme v tomto těle. A my potřebujeme dostat prostě do církve takovýto nadšeného ducha, povzbuzení, lásku mezi lidmi, tu skutečnost, která pramení ze srdce. Přijel jsem ze Švédska, tak jsem vzal svoje dvě děti. Jeden syn sedí tam a pak mám ještě 12letou dceru. Ona hraje hokej ve Švédsku. A fandí Česku, ano. A právě sláva Bohu, ona je skutečně dobrá v tom hokeji. Začala se staršími sourozenci a taky to chytlo, takže ona prostě od 5 let a je na ledě skoro 6x týdně. Hraje s klukama, protože s holkama by si nezahrála, s těma stejně starýma, takže ona hraje se staršíma holkama zároveň. No a teď já jsem domluvil, tady v Brně je taková ženská kometa klub. Jo, kometa pro ženy. Těch je míň, samozřejmě neumí tak dobře hrát, jak ti muži, ale prostě jsem jim poslal video, jestli by ji nevzali na trénink, aby měla načuchla té české mentalitě a kultuře trošku. Jo? Takže oni se pojeli na video, řekli, jo, my uberem. Já jsem myslel, do které půjde kategorie, jako ona může hrát do 14 nebo do 16 let. A manažer říká, no my to tady v Brně tak nerozlišujeme. Tady je jeden tým pro všechny ženy, juniorky, dorostenky. Tak jsem doufal, že se toho nezalekne a stejně jsme to jako akceptovali. Takže přiletíme do Česka, jo. Já mám svou výstroj, tady toto, výzbroj, jako teolog. A ona si veze celý kufr, že? To je její výstroj. A to jsme si ještě museli půjčit hokejku, protože to bychom se přeříznout na půl. Měla tady s tou kometou 2 tréninky a já jsem nevěděl, jak to bude vypadat. Ona je tam nejmladší, její 12 let, nejmenší ze všech. Ale čekal jsem, co se stane, protože ona jakoby vyrostla ve Švédsku. Já jsem si říkal, jak teďka ten střed kultur, co se bude dít. A ona vylítla na led s tím svým švédským sebevědomím, roztančila ten svůj dvoutakt proti těm 4 taktům. Tam byla ještě jedna 13-letá, holka 14-letá a pak jsou všechny 16+. A nejstarší jsou 40. Takže to je kompaktní tým. A ona se toho vůbec nezalekla. A bruslila s ním úplně rovnoceně, mohla si s ním zahrát. Možná má třeba samozřejmě rezervy v takovýmto fyzickým boji a tak, nebo hokejka je moc krátká. To nás jako nevzrušuje, to je v pohodě. Ale byla úplně platná součást týmu, hrála tréninkový mač. Řekl, dokonce jí řekli, ať si stoupne dopředu, že je moc rychlá, tak ať hraje jako ty breaky. Takže se dostal do pár breaků a měla šance na gól a tak. Já to říkám, protože po tréninku za mnou přišla, řekla, tati, a mě tady nikdo nechválí. A já jsem si uvědomil ten rozdíl, jak ve Švédsku jsou ty spoluhráčky, oni pořád dobře Stella, dobrý, a ona zase třeba dobře Emo, dobrý. Furt na sebe tak jako pokřikujou. Mají takovou tu soudržnost skutečnou, jo? Že
hokejový tým je paralela církve trošku, jo? Takový ty hráze mezi těma hráčkama jsou minimální ve Švédsku. Oni skutečně fungují jako těleso. Zatímco v Čechách každý si myslí ten svůj názor a všechno to má. Možná si myslí, to je taková mladá, už tak umí bruslit, to je divný, jo? Nebudu nic říkat. To potom ovlivňuje to požehnání. Ve Švédsku měli obrovské letniční hnutí. Už ve 40. letech. Tam jsou veliké letniční církve. V televizi je bohoslužba každou neděli. Často z letniční církve. Něco, co my si tady v Čechách nedovedeme představit. Oni jak neválčili, jak se tak usadili. Jejich největším nepřítelem místo národu jiný byl alkohol. S tím se taky vypořádali, na rozdíl od Finu, a použili to prostě jako požehnání. Když si všimnete i ve sportu švédských týmů, oni se vždycky v tom vyvýší ještě víc, než umí hrát na těch mistrovstvích Evropy nebo světa. Jo, většinou Švéda nepřehlédnete, švédský tým jako. Spousta národů to má naopak, že naopak ta úroveň klesne s tím týmem. Ale Švédi to mají tak. A to je právě to, co já bych chtěl dneska zmínit, co mám na srdci. Že my musíme k sobě najít cestu jako lidi. To nemyslím teďka nikoho konkrétně, ale v tom národě ten národ musí spolupracovat víc. A církev samozřejmě je jádrem té společnosti. Amen. Když to lidi neuvidí na církvi, tak to neuvidí nikde. To, jak my budeme pozbuzovat druhé, tak to je jiná otázka, ale já se chci zaměřit na ten základ toho, a to je jako, chci mluvit o odpuštění. V 1. Korinským 12, 18 až 20, tam se píše, jo. Nyní však Bůh umístil údy v těle, každý jednotlivý z nich tak, jak chtěl. Kdyby však všichni byli jedním údem, kde by bylo tělo? Nyní pak je v skutku mnoho údů, avšak jedno tělo. Takže my, jako Kristovo tělo, jsme organismus, každý má svou část toho těla, že? A ta část toho těla musí spolupracovat s jiným údem. Že? Ruka něco udělá a ostatní části jsou s tím v pohodě. Všechno řídí ten mozek nějak. Jo? Tím, že my jsme každý jednotlivec, máme svobodnou vůli, tak máme různé názory na věci. Jo? A což je v pořádku samozřejmě. Ale když přijdeme do církve, když máme následovat Boží vůli, tak tam musí být nějaký ten soulad, aby my jsme šli všichni jedním směrem. A často se právě stane, že ďábel přichází s těmi svými lstmi a nepravostmi a samozřejmě to není nic velkého, že to může být malá myšlenka. Něco se nám dostane do hlavy a už to nejsme schopni vypudit a ovlivní nás to negativně. Víte, že my ve starém těle jsme náchylní k různým negativním věcem, když neobnovujeme ducha písmem, že? Třeba sobectví, jo? Sejde se bratr s bratrem a ten jeden bratr pořád mluví o sobě a nedá prostor tomu druhému. No ten, co mluví pořád, je v pohodě, ale ten, co nemůže se dostat ke slovu, tak ten postupně zahořkne. A on to tak nemůže říct jakoby navenek, že? Jako už tady nemluv. Teď chci říct něco já. Většinou se stane, že ten člověk to drží a třeba se tomu bratr začne vyhýbat, protože moc mluví, jo? A nechtěně způsobí se konflikt takový vnitřní. A když se s tím nejedná, tak to tam zůstane. Jiná věc je třeba nezralost. Jo? Někdo třeba chce být součástí chválícího týmu a neumí zpívat. Ale on to neví. Znáte to? Viděli jste Superstar, že? Jo, člověk někdy si myslí, on slyší sám sebe a mu to zní perfektně v hlavě, ale už neví, jak to zní druhým. To nejde vysvětlit. Takže oni ho tak jako zdvořile odmítnou z toho týmu, ale on díky té své nemá ten nadhled, nemá tu dospělost, tak to neskousne. A nechá si to tam. A buď je naštvaný na celou církev, nebo na chválu, úplně zbytečně, protože očividně asi jeho místo v těle Kristově je někde jinde. Nebo to může být nějaká nedbalost. Někdo třeba neustále chodí na schůzky pozdě. A on si to neuvědomí. Jo? A někdo je tam jiný, který je velice dochvilný. Jo? Je tam třeba o dvě minuty dřív schválně
a víš, že se ještě 5-10 minut musí čekat na toho jiného, tak to zase způsobí takový ten konflikt vnitřní. On potřeba řekne, prostě nemohl bys chodit včas už. A on tam tím mávne rukou a zase přijde pozdě příště. A tím se stane, že se to tam zase nevyřeší a mezi těma lidma se tam budují takový ty hradby nenápadné. Jo? Někdy je to jenom nedorozumění. Někdo řekne, potřebuji s tebou o něčem mluvit příští týden. A my hned máme takové ty negativní myšlenky, o čem se mnou chce mluvit. To zas bude něco. Jo? Přitom on nic nemyslí, on myslí třeba pozitivní věc, akorát na neštěstí to neřekl přímo. Ten mozek začne už pracovat, znáte to. Pokud člověk se neobnovuje neustále tím modlitbou a božím slovem, to přichází pořád, tady toto. To tělo nás táhne dolů, jo? Buďme upřímní sami k sobě. A to pak má to negativní ovoce, že navenek my vypadáme krásně a smějeme se, chodíme do církve, ale postupně vyprchává jakási radost. A my nevíme, co to je. To je proto, že se nabalilo tolik tady těch hořkostí, tady těch problémů, nejasností na nás. Když se s tím nejedná, tak je problém. My jsme sociální bytosti, my musíme komunikovat jeden s druhým. První základní věc je mluvit, že? O tom. Je rozdíl třeba, když já jdu po ulici, někdo do mě vrazí nechtěně, a než já se stihnu rozčílit, tak on řekne promiň, pardon. Rozumíte? A to zranění chvilkové, které by si vyžádal tu reakci, ten dluh, který on způsobil, tak on to utne tím slovem promiň. A je v pohodě. Já jsem se právě jednou zamýšlel nad tím, jako lidi, kteří jsou úplně v pohodě, strašně dobří, krásní, tiší, jo, gentlemani, usměvaví, se třeba mění v šelmy za volantem. Najednou ten krásný člověk začne troubit pořád, být nervózní, a to má určitě více aspektů, ale já jsem si uvědomil, tam je ta jedna věc, to nedorozumění často. My nevíme, ten druhý říct, který nám způsobí problém, on třeba fakt někam spěchá. Akorát, že on nám to nemůže říct z toho auta. Když to mě někdo vrazí na ulici a jde pryč, a kdyby neřekl to promiň, tak mě to taky jako ve mně zůstane. Může to zůstat ve mně. Ale on to zachrání tím, že se omluví. V autě se vám nikdo nemůže omluvit, protože není vidět, co si ten řidič myslí. Takže někdo udělá myšku, my se rozčílíme a neslyšíme to slovo promiň. Takže to zranění vytvoří ten dluh, který je nezaplacený tím tou omluvou. Jo? To přeroste takové pohoršení, že se začne tvořit vnitřní hradba. Ne třeba mezi tím řidičem a mnou, že? Protože to je někdo jako cizí, ale to se může stát i v církvi v jiných kontextech. Protože tam ta hradba a pak přijde zklamání. Ten člověk s tím nejedná a to zklamání způsobí už přímo vzdálenost mezi lidmi. Často třeba řekneme, tady ten člověk mě zklamal. A ono je zklamal a zklamal. On může zklamat objektivně, ale někdy je to tak, že zklamal tím, že my nejednáme s určitou hořkostí, která se vytvořila. A my nemůžeme spoléhat na to, že se nám každý omluví za všechno. To znamená, že my musíme s tím jednat sami s Bohem. Jo? To je bonus, když se někdo omluví. To je perfektní, to musíme dělat. Ta úroveň toho duchovního života má být taková, že my neřešíme, jestli se na ten člověk omluví. My mu odpouštíme, protože Bůh nám řekl, že máme odpustit. Kdybychom měli definovat odpuštění, tak je to něco jako odpuštění znamená smazat nebo zrušit ten dluh toho člověka, který on vůči nám má, a zřekneme se pomsty. Protože někdy máme tendenci, když ten dluh teda není zrušen, tak my mu to oplatíme fyzicky. Vytvoříme dluh u něho a tím neutralizujeme ten dluh, který má. Rozumíte? A to je to, co Bůh nechce. Pojďme se podívat do písma. Efeským 4, 31, 32. Tady
Pavel mluví k církvi. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, kříky, urážky, ať jsou od vás odňaty spolu s každou špatností. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte jedni druhým, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Pavel mluví o tom, že o těch negativních jevech, jo, které se nalepí na nás, hořkost, hněv, zuřivost, křik, říká ne, buďte k sobě laskaví a milosrdní. A teď je to slovo odpouštějte jedni druhým. Že to je to, jak se to řeší. Ty problémy. Odpouštějte jedni druhým. Toto je strašně důležité pro církev. Ve světě možná člověk řekne, no a co? Tak neodpustím, no. Zklamal mě, je to blbec. V církvi tohle nefunguje. My musíme ukazovat ten standard. Protože to je jak dvousečný meč. Když ty jednáš takhle, tak se to obrátí proti tobě. V duchu, v tom požehnání. Takže pro křesťana, který chodí do církve, je odpuštění jako klíčovým aspektem dennodenního chození s Bohem. V Židům 12:14 se píše, usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Dbejte na to, aby někdo neminul Boží milost, aby vás netrápil nějaký pučící kořen hořkosti, skrze nějž by mnozí byli poskvrněni. Tady říká ten autor zase, usilujte o pokoj se všemi lidmi. Co to znamená pokoj? Že jsme prostě jedno těleso. Že máme pokoj jeden s druhým. Nemáme tam žádnou hořkost a hradbu jeden mezi druhým, ale je to tam volné. Zelená na křižovatce. Jo, ne červená, stop. A tady jsou dvě věci. Pokoj se všemi lidmi a svatost. Bez níž nikdo nespatří Pána. A o svatosti my mluvíme často. A to je strašně důležité. Ale vidíte, že ta svatost je spojená s tím pokojem zároveň. Ale pokud jsme někomu neodpustili, tak ten pokoj nikdy nepřijde. Takže my prostě jako křesťané jsme povoláni odpouštět. Jinak vás bude trápit pučící kořen hořkosti. A jak říká tady prostě, skrze něj by mnozí byli poskvrněni. Kořen hořkosti, to je ten kořen, že? Který je ten nejhlubší. Když si představíme strom, tak kořen je tam dole, není vidět, že a pak roste ten strom z toho, s těmi větvemi. A teď si představte, že to roste na kořenu hořkosti, ten strom. Tak celý ten strom je infikován tím kořenem. Kořen je takový nenápadný, že on není vidět, ale něco se tam děje a my dál žijeme život, my chodíme dál do církve, usmíváme se, jsme bratři. Ani nevíme, že tam ten kořen hořkosti je a že to roste na něm, pokud jsme třeba neodpustili někomu. A pak ten strom roste na tom kořenu hořkosti. A pak třeba někdo řekne, musíš činit pokání z toho. Tak my jdeme, činíme pokání a teď jako usekneme ten strom. Začne růst nový strom. Myslíme si, že jsme to vyřešili a my jsme nic nevyřešili. Protože ten kořen hořkosti tam pořád je. Takže takové ty povrchní pokání, povrchní modlitby, to nezachrání. My musíme jít do hloubky a odstranit celý ten kořen a začít budovat na novém základě. Ježíš říká, dům na skále, že? A to znamená, že ten kořen musí být čistý, svatý a to je proměna fakt srdce celého. Jo, to není jen proměna mysli. Když jsme byli malí, tak paní učitelka nás vzala, když jsme zlobili za ucho a řekla, omluv se kamarádovi za to, co jsi udělal. A my říkáme tak, sorry. A chceme jít pryč, jo. Ne, omluv se pořádně, protože my to chceme jenom odbít, že? Tady v hlavě, ale to, co skutečně je potřeba, je srdce. Tam se dějí veškeré ty změny, že? Tam se to musí stát. A to není jenom kvůli nám samým, nebo kvůli lidem okolo, to je taky kvůli Bohu a požehnání, které my chceme dostat z nebe. Když se podíváme do
Matouše 6, 14 a 15, tak Ježíš říká, odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí váš nebeský Otec i vám. Ale jestliže lidem neodpustíte jejich prohřešky, ani váš Otec neodpustí vaše prohřešky vám. A to může vypadat taková divná teologie, že? Jako my jsme spasení, my jsme nové stvoření, my máme přístup k veškeré milosti. A to není tím, že Bůh by nám nechtěl odpustit, ale my mu to nedovolíme. Protože to naše srdce se zavře trošku. Zastavíme ten průchod té milosti. Představte si to jako zavřenou ruku. Já jsem zahořklý, neodpustím. A teď Bůh posílá to svoje požehnání, pomazání, tak to tak steče někde vedle. A nic. Zatímco, když to ruku otevřeme, necháme to ve víře Pánovi všechno, tak to pomazání steče na tu ruku a my to můžeme uchopit. A my to můžeme předat dál. Biblii je jedno dobré podobenství právě o tomto. Jo. Znáte o nemilosrdném služebníkovi? Často ho čteme, že? Vidíte, že i učedníci s Ježíšem řešili tady tohleto odpuštění. Jo? To nebyl žádný takový vedlejší koncept, ale to skutečně patří do centra učení církve. Jo? Top 5. A tady říká, tehdy k němu přistoupil Petr a řekl ve verši Matouš 18:21. Pane, kolikrát proti mě může můj bratr zřešit a já mu mám odpustit? Až sedmkrát? Sedmkrát, jako docela dobrý. Ježíš jako obvykle prostě odpověděl úplně nečekaně. Odpověděl, neříkám ti, že až sedmkrát, ale až 70krát sedmkrát. A jestli teda to číslo 7 je jakoby symbolem nějakési plnosti, tak 77, tak to je úplně jako nekonečno skoro. 70krát sedmkrát. Teď na něho asi všichni koukali na Ježíše, nevěřili svým uším, tak on přidal celý příběh. Od verše 18. A říká, nebeské království je totiž podobné králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. A když začal počítat, byl přiveden jeden, který mu dlužil 10 000 hřiven. Když pak neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali se ženou i s dětmi a se vším, co měl, aby zaplatil dluh. Ten služebník tedy padl a začal se mu klanět se slovy. Pane, měj se mnou trpělivost a všechno ti zaplatím. Ten pán se tedy nad ním slitoval, propustil ho a dluh mu odpustil. Tady máme služebníka, který dlužil králi 10 000 hřiven. Teď si představte, že na jednu hřivnu ten tehdejší dělník nebo zemědělec na jednu hřivnu pracoval 16 až 20 let. A on chce po něm 10 000 hřiven. To musel být nějaký asi v tom království nějaký ten jeho ministr nebo někdo asi dostal nějaký projekt na starost, já nevím, že dostal tolik peněz na to, protože kdybychom to přepočetli na současné peníze, tak to bude asi 100 miliard korun. No, to jsou neuvěřitelná suma. Ani milionář nemůže zaplatit. Takže on mu dluží 10 000 hřiven, 100 miliard korun a jde k němu a on to po něm chce zpátky, protože to měl asi vydělat a on říká, já nemám nic. A teď začne, no tak co mám teďka dělat s tebou, že? To nikdy nezaplatíš ty peníze s normální prací, takže tak tě prodám i s celou rodinou aspoň to, co... co to vynese, si nechám. No. A v tu chvíli ten služebník padne na kolena a řekne, prosím, prosím, odpust mi to, odpust mi to. Všechno ti zaplatím. No, on neví, co mluví, že? On to nemůže zaplatit. A když to ten král teda vidí, tak on právě ten nadhled, jo, o kterém mluvím, on řekne, tak jo, nemusíš platit nic. Ani to nezmenšil ten dluh, ani ho neodsunul, prostě to odpustil. To byla úleva, že? Takže on přijde za rodinou, sdělí tu radost rovinu. Jsme svobodní od dluhu. Stal se zázrak. Nemáme nic, co zaplatit. Všechno je odpuštěno. Milost je 110%. Tak se všichni radují a tak. No a teď vyjde na ulici a teď si to hnedka zkazí, že? Teď čteme dál od verše 28.
Když ale ten služebník odešel, našel jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu dlužil 100 denárů. Chytilo a začalo škrtit slovy, zaplať mi, co dlužíš. A ten spoluslužebník taky padl k jeho nohám, prosil, měj se mnou trpělivost, všechno ti zaplatím. Ale on nechtěl. Odešel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí to, co dluží. Když pak jeho spoluslužebníci viděli samozřejmě, co se stalo, velice se zarmoutili, šli ke svému pánu a pověděli mu všechno, co se stalo. Tehdy ho pán zavolal a řekl mu, ty zlý služebníku, odpustil jsem ti celý dluh, protože jsi mě prosil. Neměl ses i ty slitovat nad svým spoluslužebníkem, jako já jsem se slitoval nad tebou. Tehdy se jeho pán rozněval a dal ho katům, dokud nezaplatí všechno, co mu dlužil. Že tento služebník po tom všem, co mu bylo odpuštěno, tak se zachoval úplně iracionálně. Ten druhý služebník mu dlužil 100 denárů, což denár byla zhruba denní mzda, tak možná se jednal třeba o 150 tisíc korun, řekněme. Tak jsou to slušné peníze, jako, ale oproti 100 miliardám to není nic. A možná v tom je právě ten problém, že on viděl tu milost příliš abstraktně. Protože 150 tisíc my si umíme představit, jako co za to se dá koupit a tak. 100 miliard to je prostě mimo náš úhel. A takhle právě my někdy zneužíváme té boží milosti. Že možná nám to připadá příliš jednoduché, že Bůh nám odpustil všechny hříchy. Co nám skutečně odpustil. Místo, aby jsme to odpuštění předávali dál, tak to zastavíme. Tou pěstí, jakoby. Jestli nám Bůh odpustil tolik, tak to je to nejmenší, co my bychom měli udělat, aby jsme odpustili i našim spolubratrům. Ten služebník se vůbec nepoučil, že ten král určitě měl naději, že když mu teda tolik odpustí, že sice teď nemá žádné peníze, ale změní svůj styl života. Že? Ne, že je to nějaký zákon, ale že bude chtít, jako, že bude do smrti se radovat, že mu to bylo odpuštěno. Ale on chytí prvního spoluslužebníka a chce po něm jakýchsi 150 tisíc nebo 100 denáru. A tam je právě ten poslední verš toho podobenství, že Matouš 18.35, že on to skutečně Ježíš vztahuje na církev a na učedníky. Totéž udělá i můj nebeský otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratrovi jejich prohřešky. Ze srdce, jo. To musí být to srdce v tom. A nezáleží, jaké jsou okolnosti. My jsme povinni odpustit, aby jsme nezastavili ten proud boží milosti. Já chápu, že je tam i taková určitá hloubka, že tam jsou úrovně odpuštění. Oni jsou rozdíly, abyste si nemysleli, že jako o tom nevím. Jo, on je rozdíl, když jedete v šalíně po svoboďáku a držíte se tak jako za poutko a teďka chatrně trošku. A teď tam někdo přebíhá přes koleje, protože má hlad a letí k McDonaldovi. Tak řidič dupne na brzdu a že vy letíte přes půl tramvaje, jak jste se špatně drželi. A teď skončíte někomu na noze, že třeba. Takže pardon, jo, a ten člověk vám asi odpustí. To je jednoduchý odpustit. To. Pak jsou třeba složitější případy, že? Někdy čteme prostě opilý řidič, srazil třeba někoho příbuzného, jo, a on třeba přišel o život. A teďka odpustit tomu řidiči, že? Složitá situace. A možná někomu z nás se něco takového stalo a skutečně bojuje s něčím hlubším, než normálně. A v tomhle případě odpuštění není jedno slovo, samozřejmě. To je proces. Člověk to musí vstřebat. Jo? To je lidská katastrofa. A Bůh to ví. Jako já si myslím, že Bůh není nikdy blíž než v téhle situaci. Jo? Jak říká Pavlovi apoštolovi, zase v jiné situaci v Korinském, máš dost mé milosti, jo? Abys to zvládl. A pokud my se zachováme správně, Bůh nás požehná neskutečným způsobem. Protože my stejně musíme nakonec odpustit nějakým způsobem. Chceme umřít taky teda, rozumíte, duchovně. Jo? Není všechno jenom o takové té spravedlnosti, že všechno A a B musí do sebe zapadat. Život je složitější. Když jdu jako chodec, chci jít po přechodu a teď se řídí auto, to je jedno, jestli já jsem v právu, jo? Když mě smete.
a zabije, tak jako komu řeknu, že on udělal chybu? Život je plný takových paradoxních situací, kdy je lepší prostě udělat krok dozadu a mít takový ten nadhled nad věcmi. A tady v takové situaci Bůh to vidí, že my zápasíme. A to možná nemusíme odpustit hned, ale musí tam být ten postoj, že my chceme odpustit a nakonec odpustíme. U Boha stejně pláčeme na nesprávném hrobě, protože on poslal Ježíše, svého syna, aby zemřel za všechny naše hříchy. Ježíš tam visí na tom kříži, že? Jak to je tam? Já to tady mám dokonce. Lukáš 23:34, on tam visí a říká, Otče, odpustím. Oni nevědí, co činí. Takže on prošel tím, čím prošel, lidi ho ukřižovali nespravedlivě, stejně odpustil. Takže i my musíme mít tento postoj odpuštění. Tlačit se do toho, odpustit. Mám proti někomu něco. Odpustit. V Markovi 11 říká, když jdete k modlitbě, tak nejprve prostě odpusťte druhým, aby Bůh odpustil vám. To odpuštění se táhne se vším v Novém zákoně. Všechno je to přítomno. Otče náš, jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jak na nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Jakoby přikázání Nového zákona. Protože to Bůh ví, že to odpuštění láme ty hradby. My to vidíme všechno ze svého pohledu, že my jsme ti spravedliví, my jsme ti správní. My nevíme, čím prochází ten druhý člověk. Ten žije svůj vlastní život, píše svou vlastní knihu. A je škoda, když v té interakci, prostě, která musí nastat, že v církvi, protože my se bavíme a děláme věci společně, tak je škoda, aby se tam postavila nějaká ta hráz. Žijeme prostě v tom duchu toho odpuštění společně. Bůh je strašně dobrý, Bůh je milostivý a chce, aby my jsme tu milost šířili. V řečtině to slovo odpustit doslova znamená dát milost. Jo, takže my vlastně dáváme milost. Co je lepší, než dát milost? Když třeba pro někoho něco uděláme, jako třeba i nadstandard, a teď vidíme, jak ten člověk se zaraduje, to je přece strašně takový poznášející pocit. A tak jenom kdybychom to mohli dělat častěji a hned nevidět za každým prostě nějakou příšeru. Protože ti lidi žijí v tom stejném světě, v tom stejném těle, mají stejné problémy. Občas se jim podaří šťastně něco vyřešit líp než nám, ale to neznamená, že my se pořád máme porovnávat a závidět a dělat různé věci. Bůh má pro každého svoje místo a miluje nás všechny stejně. Amen. Ve Starém zákoně je úžasný příběh odpuštění a to je Josef, kterého bratři uvrhli do jámy, prodali ho prostě víceméně, hodili ho tam, chtěli ho prodat nebo zabít. Nakonec se mu podařilo dostat do Egypta, tam zažíval další strasti. No, čím víc je člověk požehnaný, tím větší problémy má v životě. Ale to není výmluva. No, člověk musí jít za tím. A Josef si udržel toho ducha spravedlnosti. On v něm nevypučel ten kořen hořkosti za celou tu dobu. On to zvládl, všechny ty fáze i s tou Putifarovou ženou a ve vězení, že já to teď nebudu říkat, ten příběh. Až najednou přišli ti bratři do Egypta pro to jídlo, který poslal Jákob. A teď Josef už tam byl jako ten vládce druhý po faraonovi. A teď on poznal ty bratry. Kteří to všechno zavindili. A teď by si člověk řekl, tak, teď mám moc. Teď oni jsou ti dole. Teď je naučím lekci. A mohl si s nima dělat, co chtěl. A tam se právě ukázalo to jeho srdce. Kdyby tam byl kořen hořkosti, tak on si na nich zgustl. To vám garantuju.
Ale on byl čistý prostě. Já nevím, tam to není přesně v tom příběhu, jestli měl někdy problémy s hořkostí nebo ne,

Kdyby měl ten hořkost, tak nezačne plakat, začne zuřit. Proto je o něm tolik v Biblii napsáno, protože bylo special. Uměl s tím zacházet. A stal se požehnáním pro Egypt, jo, i pro Izrael. Díky němu se bratři najedli tím jeho dobrým postojem srdce. Takže když my máme dobrý postoj srdce, my nevíme, co to nakonec ještě ovlivní dál. To odpuštění neléčí jenom staré rány. To připravuje cestu pro budoucnost. A my můžeme být uprostřed toho. Být požehnání tak, jak Bůh nás chce požehnat. Takže to jádro toho poselství je, že to odpuštění není o tom druhém člověku vlastně. To je o tvém srdci, o tvém postoji. Tam se to všechno děje. Vy víte, jak dopadl ten Josefův opak ve starém zákoně, Saul, který byl pomazaný prvním králem Izraele, ten udělal přesný opak než Josef. Když viděl, že postává David jako nový pomazaný, tak on nepřijal tu boží vůli. Začal se bránit, začal být žárlivý na Davida. Ta žárlivost se obrátila v takovou jakousi fixaci na něho. Byl plně posedlý postupně. Až právě přes tu fixaci nepřátelství celé své povolání vynaložil na to, aby se pomstil jednomu člověku. Místo, aby řídil Izrael. Ale člověk se stane do tunelového vidění. Já neodpustím. Já prostě toho člověka nemám rád. A to ovlivní nejenom ten tunel, celý náš život. Ten tunel se stane naší realitou. A to, co udělal Ježíš pro nás nebo jiní lidé, na to všechno zapomeneme. Protože si držíme něco, co si nemáme držet. Odpuštění je klíčem ke křesťanskému životu plného milosti. A bojovali s tím křesťané, bojovali s tím lidi v Biblii. Není to to, musí se o tom mluvit, není to něco automaticky, že? Hned ve druhé generaci po Adamovi Kain zabil Abela ze žárlivosti. Nebyl schopen mu odpustit nebo se radovat z jeho úspěchu. Zabilo hned. A to provází celé lidstvo. Ale my jako v církvi si tohle nemůžeme dovolit, když chceme být jako funkční tělo Kristovo, které má naplnit službu, že jezdit na misie, kázat evangelium. My musíme brát z něčeho sílu, je čerpat z té milosti. Takže to je důležitá zpráva. Takže my jsme tady v sále a mnoho z nás může bojovat se stejným problémem. Pojďme společně zavřít oči a přemýšlet, jestli není nějaké neodpuštění v našem životě. Jestli tam není někdo, vůči komu máme hořkost, kdo nám brání naplnit tu boží vůli nebo boží plán pro nás. Protože to není boží vůle. My máme žít v souladu s božím srdcem. Máme žít s tím, co Bůh chce, aby jsme žili. A my můžeme přiznat zranění. To nemusíme popírat a pomenovat to. Ale pak máme učinit rozhodnutí. Zbavit se toho. Odpustit. I když to není o citech, to je o rozhodnutí. Potom toho člověku předejte Bohu, že Bůh má pro něho plán, Bůh má pro něho svou vůli, Bůh možná mu musí říct, co má napravit. Můžeme se za něho modlit, ale nemusíme mít zahořklý vůči němu. Žehnejte. Žehnejte jim ve jménu Ježíše Krista. Pokud je to hlubší problém, hlubší hořkost, něco, co se stalo opravdu hluboce, nebuďte odsouzení, ale můžete opakovat ty fáze znovu a znovu, než se to vyléčí, protože Bůh poctí ten postoj. Bůh poctí postoj, že se odvracíme od staré cesty a chceme působit v souladu s ním.

protože my víme, že odpuštění je biblické, že máme odpouštět. Ale musíme to vyřešit často ve svém srdci. Jde víc než o to, že máme jakousi hořkost, že? My musíme mít soulad s Bohem. My musíme mít schopnost milovat. My musíme být součástí zdravého těla Kristova. Takže, Pane, já se modlím v této chvíli za všechny, co jsou v sále. Prosíme tě, chválím tě, Pane, za tvou milost, kterou jsi k nám měl. Skrze Ježíše Krista. Skrze jeho smrt na kříži. Všechno, co jsi pro nás udělal, je milost nad milost. My k tomu nemusíme nic přidávat, žádné skutky, žádná slova. Ty jsi všechno udělal za nás. A my chceme přijmout tuto velkou milost, odpuštění. A nechceme, aby to byl nějaký abstraktní koncept, ale aby jsme každý den žili v této milosti, v tomto odpuštění, které ty jsi nám dal. A my ho mohli šířit dále. Aby padly veškeré hradby mezi námi. Aby jsme se měli rádi jako bratři a sestry těla Kristova. Aby jsme společně budovali Boží dílo, tak jak nás Bůh povolal. Za to se modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.

0: Jsou 3 hodiny ráno, je sobota 3. října, u mikrofonu je Kristýna Exnerová a vy posloucháte Rádio 7, za což jsme velmi, velmi rádi. Před týdnem jsme ve Večeru pod lampou poslouchali 1. kapitoly knihy Davida Nováka Víra ve vírech otazníků. Autor se v nich věnoval vztahy víry a rozumu a víry a vědy. Dnes se zaměříme na samotný zdroj povzbuzení i inspirace křesťanů. Bibli. Čte Daniel Zeman.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih. Pokud je slovo Boží zdrojem všeho Božího stvoření, potom ta část stvoření, kterou je lidské plemeno, je sama sebou pouze díky jinému Božímu zázraku, totiž zázraku lidského slova. A pokud je tento zázrak klíčem k dějinám člověka, potom je zároveň i klíčem k dějinám společnosti, nebo možná je tím prvním jen proto, že je tím druhým. Pokud by totiž slovo nebylo druhem komunikace mezi dvěma nebo vícerými lidskými já, nebylo by asi vůbec. Václav Havel. Slovo o slově. Jak si čtenář zajisté povšiml, čas od času se odvolávám k Bibli jako k určitému hodnověrnému pramenu informací o křesťanství. Navíc pramenu, který má podepřít uvedenou historicko-právní metodu. Přesto asi mnoho lidí nutně napadne, proč zrovna Bible. Je to sice křesťanská kniha, ale proč ji brát vážněji než jiné posvátné spisy? Navíc jedná se skutečně o hodnověrný zdroj informací? Přece ji napsali pouze chybující lidé. Mám za to, že pro naše další přemýšlení je nezbytně nutné se s touto otázkou vyrovnat. V posledních letech se do popředí dostává směr nazvaný dekonstruktivismus, tedy rezignace na jednotný a celkový smysl text i slova. Především filozofové postmoderny zpochybňují nosnou hodnotu slov, když mimo jiné tvrdí, že každé slovo sebou nese určitý kulturní, společenský, psychologický nános a tudíž nemůže být nositelem objektivních informací. Vezměme si třeba slovo svoboda, které je vysloveno v Rusku a v Americe. Pro mnohé Rusy se vybaví něco nedosažitelného, protože jednou je oni obral car, potom komunisté, potom fašisté, potom opět komunisté a nakonec mafie. Svobodu má tudíž jen ten, kdo má moc a kdo si může dělat, co chce. Takže chceš-li svobodu, musíš si ji vyboxovat na úkor druhých. Svoboda trochu zavání bojem a anarchií. Pro Američana je svoboda něco samozřejmého, možnost se realizovat, nenechat si zasahovat státem ani nikým jiným do svého života a rozhodování. Do jisté míry též závisí na postavení či výši konta, ale o to se mohu přičinit skrze tvrdou práci, takzvaný American Dream, tedy situaci, kdy se z prodavače na benzinové pumpě stane magnát. Vidíme jedno slovo. Dvojí význam. Cílem této kapitoly ale není diskutovat o dekonstruktivismu. Při všech jeho závěrech musíme uznat, že pokud se chceme dozvědět něco o tom, jak se žilo například v době husitské, pak musíme hledat co nejspolehlivější zdroj informací. Pokud v naší realitě chceme mít informace o Bohu, pak platí to též. Tímto základním zdrojem je jak u jednoho, tak u druhého psané slovo. Pro některé moderní filozofy je to možná trochu přízemní zdroj, přesto však budu vycházet ze slova jako základního nositele informace. Hlavním nositelem slova je pak písemný záznam. Uvedu 4 výhody psaného záznamu. Za prvé, je stálý. Chyby paměti a úmyslné nebo nahodilé deformace jsou dlouhodobě minimalizovány. Za druhé, je možné ho univerzálně šířit prostřednictvím rozmnožování. Za třetí, má rysy neměnnosti a čistoty. Za čtvrté, je mu dána konečnost a normativnost, které nemohou jiné formy komunikace dosáhnout. Slovem je v Biblii v úvodu Janova evangelia nazván Kristus, čímž je vyjádřena skutečnost, že je živou informací o Bohu. Další význam slova slovo znamená Boží slovo, tedy to, co Bůh sdělil o sobě člověku v písemné podobě v Bibli. V této kapitole se budeme zabývat hodnověrností těchto informací, protože pokud hodnověrné nejsou, pak nemá smysl hovořit o křesťanství, které má Bibli jako svůj základní pilíř.

0: Než se podíváme na některá historiografická fakta, pouvažujeme nad tím, proč Bibli psali chybující lidé. Jednou z charakteristik Božího jednání je skutečnost, že Bůh si používá lidi, kteří jsou při smyslech a tudíž vědí, co dělají. Zde je důležitý rozdíl oproti vzniku Koránu, který je dílem jednoho muže, který ho sepisoval na základě svých zjevení. K tomu, abych komunikoval s Bohem, respektive Bůh se mnou, nemusí dojít skrze vyprázdnění mysli, k potlačení vůle, k jakýmsi extatickým stavům. Jinak řečeno, Bůh s člověkem nejedná jako s pasivním médiem, ale jako s osobností, kterou respektuje. Proč křesťanský Bůh komunikuje v Bibli skrze přemýšlející a komunikující lidi, a ne třeba skrze anděly, slepice, kameny nebo hlínu, je pravděpodobně proto, že člověk je Božím obrazem, kdy jedním z možných vyjádření tohoto obrazu je naše schopnost komunikovat. Sama Bible říká, že veškeré písmo, myslí se Bible, je Bohem vdechnuté. Tak je to napsáno v první epištole Timoteovi 3:16. Bibli tedy psali lidé, kteří byli vedeni Božím duchem. Neznamená to, že jim jakýsi duch vedl ruku, ale skutečnost, že zaznamenávali zkušenosti svoje či zkušenosti jiných s Bohem, které buď přímo sepisovali, nebo je předávali z generace na generaci, aby byly sepsány později. Někdy tito lidé, jako třeba v případě známého desatera, byli přímo konfrontováni s Bohem, který k ním promlouval v různých podobách, a to potom sepisovali. Dobře ono napětí mezi Boží a lidskou spoluprací při sepisování Bible definuje teolog Charles Ridley. Bůh dohlížel na lidské autory, aby svým vlastním osobitým stylem bezchybně zaznamenali v originálních manuskriptech, rukopisech, jeho poslání. Tedy autoři Bible byli ovlivněni kulturou, ve které žili, a přesto to nic nemění na tom, že skrze ně mluvil Bůh. I zde vidíme rozdíl oproti Koránu, kdy na rozdíl od Bible, kde v ní máme i příslušné lidské autory, je Korán chápán jako zjevení neměnného nebeského vzoru a je Koránem pouze v arabském originále. Podívejme se nyní na některá fakta o Bibli. Bible byla psána v průběhu více než 1500 let, více než 40 generacemi, více než 40 autory z nejrůznějších sociálních vrstev, od králů přes politiky až po pastevce a rybáře. Byla psána na nejrůznějších místech, v poušti, v palácích, ve vězení, ve vyhnanství, ve válce i v míru, v různých emocionálních stavech, jak v radosti, tak v dobách deprese a strachu. Byla psána na třech kontinentech, v Asii, Africe a Evropě, třemi jazyky, hebrejsky, aramejsky a řecky, o nejrůznějších, často kontroverzních tématech. Jedná se o jednu knihu, která se ale skládá ze 66 knih. Přesto je v Bibli neuvěřitelná jednota a celou Biblií se vine nit, která by se dala shrnout slovy Bůh v Kristu zachraňuje člověka. Lidé, kteří Bibli sepisovali, se nemohli znát, navíc ani nevěděli, že píší to, co jednou bude nazváno Biblií. Bible přežila jak doby systematické likvidace a pronásledování, tak okamžiky, kdy to byla samotná církev, která Bibli likvidovala. Přežila i doby tvrdé kritiky, a to jak od historiků, tak antropologů, tak dokonce náboženských vůdců či některých teologů, kdy právě oni považovali za nesmysl věřit slovům této knihy. Výsledkem je, že Bible existuje v 220 jazycích a dialektech, jedna nebo více knih Bible v dalších 739. Celkový počet publikací pak existuje v 1280 jazycích. Proč uvádím tato čísla? Roku 303 Dioklecián vydal edikt, ve kterém zakázal křesťanství s tím, že je třeba, aby křesťané přestali uctívat Boha a zničili svá písma. Roku 1778 Voltaire prohlašuje, že za 100 let nebude Bible existovat. Feuerbach hovoří o náboženství, potažmo křesťanství, jako o projekci lidských tužeb, kdy bohem člověka se stává člověk. Marx mluví o opiu lidstva. Nietzsche o smrti Boha a nebezpečí křesťanství, Freud o Bohu, který je jen projekcí otce, kdy osobní Bůh není nic víc než povýšený otec, Jean-Paul Sartre pak o tom, že existence Boha je zásadně neslučitelná s existencí svobodného, sebe sama vytvářejícího člověka, a asi bychom mohli pokračovat. V Sovětském svazu možná ještě existují lidé, kteří pamatují ateistické pětiletky. Československý prezident Antonín Zápotocký hovořil o tom, že Ježíšek vyrostl a zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho Děda Mráz. Nechodí již nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a v kožichu. Děda Mráz přijíždí k nám od východu a na cestu mu září celá řada rudých hvězd. Podobných příkladů je v historii celá řada. Ani čas, ani perzekuce, ani kritika ale nezastavili lidskou potřebu nejen po Bohu, ale též po jeho slově, Bibli. To, že existuje tolik kopií Bible, že si ji lidé stále kupují, že o ní stále stojí, hovoří o tom, že na Bibli asi něco bude. Důvodem, proč mít Bibli, nemusí být pouze snobská touha mít tuto knihu v poličce. Cesta Bible k člověku se dá popsat následujícím způsobem. Od Boha k člověku, k autorům, kteří Bibli psali, od člověka na papír a z papíru do lidských srdcí. V následujících řádcích se budeme zabývat především prvními dvěma oblastmi. Pokusím se ukázat na některé aspekty týkající se Bible, které ukazují na některé shody, které buď můžeme připsat náhodě, nebo skutečnosti, že za inspirací Bible někdo stojí. Ten někdo potom není člověk, ale Bůh. Mám za to, že pokud je Bůh inspirátorem Bible, potom není důvod jí nevěřit a pochopitelně naopak.
1: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
0: Prorocká přesnost a utváření Bible. Zjednodušeně znamená proroctví určitou Bohem inspirovanou promluvu do konkrétní situace nebo do budoucnosti. Starý zákon přináší 60 hlavních mesiášských proroctví, přičemž mesiáš znamená pomazaný a zároveň je tento titul oficiálním označením osoby, kterou Izraelci očekávali. A asi 270 drobnějších proroctví, která se naplnila na jedné osobě, Ježíši Kristu. Podrobněji se tímto budeme zabývat v kapitole o Ježíši Kristu. Zatím jen tolik, že tato proroctví se skutečně vyplnila. Další řada proroctví se týká konkrétních historických událostí. Je nad možností této práce jmenovat všechny specificky. Uvedu jen heslovitě. Jsou to například proroctví týkající se měst, jako byly Babylon, Ninive, Jeruzalém, Samaří, Týr, Sidon. Dále proroctví týkající se historických událostí, jako například pádu různých říší, až po proroctví o návratu Židů zpět do své země. Tato proroctví se stejně jako v případě osoby Krista naplnila a není až takový problém jejich přesnost zjistit. Na rozdíl například od Nostradáma nebo Sibily se popisovaná proroctví netýkají jakýchsi světových katastrof, toho, že autor vidí blíže nespecifikované plameny a hrůzy, ale ověřitelných konkrétních historických událostí, někdy zcela nepatrných detailů. Zde je důležité vědět nejen kdy byla Bible sepsána, ale také kdy byl její kánon uzavřen. Kánon, to znamená knihy, které do ní patří. Pokud Bible vznikla až po událostech, které se staly, potom je nesmysl mluvit o proroctví. Můžeme mluvit pouze o konstatování historické události. Starozákonní knihy vznikaly v časovém rozsahu delším než 1000 let, asi v letech 1400 až 400 před Kristem. Odborníci se neshodují, kdy byl Starý zákon dán do té podoby, jak jej známe dnes. Nicméně shoda panuje v tom, že Starý zákon byl sepsán do dnes známé podoby ještě před naším letopočtem. Kristus i raná církev se na něj často odvolává. V Novém zákoně je odkaz na nejméně 161 starozákonních příběhů a citováno přes 246 starozákonních pasáží. Je třeba zdůraznit, že to nebyla církev, která určila, co do Starého zákona bude a nebude patřit, ale vlastně její tehdejší nepřátelé, tedy Židé. Církev pouze přijala do biblického kánonu to, co bylo uznáváno Židy. Přesto je to Starý zákon, který ukazuje na osobu ukřižovaného a vzkříšeného Krista jako Mesiáše, tedy toho, koho Židé jako Mesiáše nikdy neuznali. Pokud nemůžeme Židy z něčeho podezřívat, potom je to zcela jistě ze snahy svými písmy ukázat na Krista jako na jimi očekávaného Mesiáše. Je možné namítnout, že díky dlouhé periodě, během níž vznikal Starý zákon, došlo ke zkreslení. Židé si tohoto nebezpečí byli dobře vědomi a proto existovaly v rámci židovství skupiny, které se specializovaly pouze na opisování posvátných textů s cílem, aby nedošlo k možnosti zkreslení nebo sfalšování jejich posvátných písem. S tím souvisí objev z roku 1947, kdy se na břehu Mrtvého moře objevily takzvané kumránské texty. Jedná se o 40 000 popsaných fragmentů, na kterých je celý Starý zákon mimo knihy Ester. Tyto svitky byly sepsány někdy kolem 2. až 1. století před Kristem. Do této doby stále existovala otázka, jak přesné jsou kopie, podle kterých překládáme Starý zákon, jakými jsou například Kairokodex z roku 895 našeho letopočtu, Leningradský kodex z roku 916 našeho letopočtu, Kodex Babylonicus Petropolitanus z roku 1008 našeho letopočtu a další. Nalezené svitky překvapily neuvěřitelnou přesností ve srovnání s kopiemi, které nám jsou k dispozici. Ukazuje to na velikou přesnost těch, kteří si dávali práci s kopírováním textů, které dnes známe pod názvem Starý zákon. Podívejme se na komentář této skutečnosti tak, jak nám je popsaný německým archeologem Hansem Bartkem. Všechny rukopisy z Kumránu mají tvar svitku. Žádný rukopis nebyl součástí kodexu, tedy knihy mající formu našich dnešních knih. Sama forma svitku již poskytuje spolehlivou hranici datování. Rukopisy z Kumránu musely být napsány před začátkem 2. století. Ostatní nejstarší rukopisy celého Starého zákona pocházejí z 10. nebo 11. století. Během 1000 let může rukopisným tradováním dojít k silnému zkomolení textu. K velikému překvapení a snad i zklamání badatelů obsahovaly rukopisy z Kumránu stejný text jako rukopisy z 10. století našeho letopočtu. S nepředstavitelnou přesností židovští písaři tradovali hebrejský text. Je třeba dodat, že texty nalezené v Kumránu vykazovaly v porovnání s uvedenými kodexy odchylky, ale ne zásadního rázu, který by měnil smysl textu. Nyní se podíváme na druhou část Bible, kterou je Nový zákon. Již první církevní otcové, Ignácius, Polikarp, Justín, Ireneos, se hned v 1. století odvolávají nejen na Krista, ale též citují písmo. Písmem pak míní evangelia, dopisy apoštola Pavla a dalších apoštolů, které tvoří tu část Bible, které říkáme Nový zákon, a dále židovský Starý zákon. Justin Martyr, syrský Řek a filozof, cituje z Matouše, Marka, Lukáše a Jana, ze Skutků a mnoha Pavlových epištol. Napsal, že vzpomínky apoštolů se každou neděli čtou ve shromážděních spolu se starým zákonem. Za doby Irenea, jehož práce dosáhla vrcholu kolem roku 170, nebylo nejmenší pochybnosti o autoritě nového zákona. Do podoby, jak jej dnes známe, byl dán na koncilech pro východní církev roku 367 a pro západní v Hippo Regius roku 397 a v Kartágu roku 419. V podstatě se jednalo o kanonizaci do té doby kolujících spisů apoštolů. Kritériem přijetí bylo sepsání knihy apoštolem, tedy přímým svědkem života Krista, nebo přímými žáky apoštolů, jakými byli Marek a Lukáš. Dalším kritériem byl samotný obsah vybraných knih, tedy zda v jejich centru je osoba a dílo Ježíše Krista. Přes tvrdé spory o určité teologické momenty Nového zákona kánon vznikl a byl uznán celou církví. Leon Morris hovoří o tom, že není tomu tak, že by církev prosadila kánon. Kánon se prosadil sám. Protože stejně jako ve Starém zákoně nemáme originály, naskýtá se otázka, zda nový zákon není zkreslen. V posuzování přesnosti nového zákona budeme postupovat podle měřítek, která se používají při posuzování historické spolehlivosti dokumentů. Jedná se o 7 kroků. Za prvé, kvalita a kvantita dochovaných rukopisů. Za druhé, doba sepsání prvních kopií po originálu. Za třetí, doba vzniku případných pramenů po události, z nichž čerpá originál. Za čtvrté, jak dlouho po sepsání originálu vznikly nejstarší a nejspolehlivější dokumenty. Za páté, logická a jazyková harmonie kvůli možnosti padělku. Za šesté, správnost a přesnost ověřitelných originálů. A za sedmé, případné další okolnosti mající vliv na spolehlivost dokumentu, opozice, kontrola a tak dále. Frederick Kenyon, dlouholetý ředitel a hlavní knihovník Britského muzea a přední odborník v oboru starověkých rukopisů, napsal: Interval mezi vznikem originální kompozice a nejranějších dostupných dokladů je tak nepatrný, že je v podstatě zanedbatelný, a je proto mimo jakoukoliv pochybnost, zda se nám písma dochovala co do obsahu v takovém stavu, jak byla napsána. Jak autenticita, tak všeobecná neporušenost knih Nového zákona se může považovat s konečnou platností za potvrzenou. William Albright píše, trochu více o něm budeme ještě hovořit, že období 20 až 50 let je příliš krátké na to, aby došlo k podstatné změně obsahu nebo slovní formulace Ježíšových výroků. Uvedená čísla nemají za cíl snižovat starověké dokumenty, spíše mají ukázat na to, že říci o novém zákonu, že je nevěrohodný, znamená to samé říci o celé starověké literatuře. U tohoto bodu doporučuji se znovu vrátit k uvedené historicko-právní metodě. Asi jen málo starověkých dokumentů se může přesností srovnat s Biblií. Bible nám tedy poskytuje poměrně slušný základ ke zkoumání křesťanské zvěsti.

Neuvěřitelná vnitřní jednota. Tento bod jsem již naznačil v uvedených faktech o době psaní Bible, počtu generací, které Bibli psali, a tak dále. Pochopitelně se naskýtá otázka, zda neobvyklé vnitřní jednoty Bible nebylo dosaženo tak, že jeden člověk či jakási náboženská škola dala dohromady podle starozákonních spisů 27 knih Nového zákona a tak dotvořila Bibli. Těchto 27 knih by nebylo tvořeno podle skutečných událostí, ale tak, aby zapadaly do kontextu Starého zákona. Jak jsem již psal, například o Kristu, je ve Starém zákoně mnoho proroctví. Nicméně Nový zákon je se Starým propojen mnohem více a oba díly Bible tvoří velmi konzistentní celek. Všechny spisy Nového zákona, tak jak je známe dnes, vznikly zhruba mezi roky 40 až 100 našeho letopočtu a zhruba 25 let po svém sepsání začaly kolovat po tehdejší církvi. Pokud by se tedy někdo pokusil dát dohromady Bibli, potom by musel vzít všechny spisy Starého zákona, jenže to ještě nevěděl, že jednou budou patřit do Bible, v té době je uznávali pouze Židé, a vymyslet texty Nového zákona ne podle Ježíšových slov a skutků, ale tak, aby oba díly Bible do sebe přesně zapadaly. Ani ti, kdo by toto vše dávali dohromady, by ale nevěděli, že z toho vznikne Bible, protože biblický kánon byl definitivně uzavřen až dlouho po smrti jeho autorů. Autoři Bible navíc neměli ambice utvořit nové náboženství, dát světu novou knihu, ke které použijí Starý zákon jako předlohu. S tehdejšími možnostmi a sociálním pozadím autorů Bible to ani nešlo. Jiná možnost potom je, že autoři Nového zákona prostě popisovali, co zažili, viděli, slyšeli a přijali od Boha. To potom zaznamenali, a protože Bůh je inspirátorem Bible, je možná jednota celé této knihy. Nezničitelnost i přes tvrdé pronásledování. I tento bod jsem již trochu zmínil. Jen dodám, že například roku 1199 papež Inocent III. Přikázal pálit Bible. Asi není třeba připomínat smutnou historii násilné rekatolizace v naší zemi, kdy vlastnit Bibli nebylo běžně dovoleno. Bible ale nebyla v některých dějinných okamžicích nežádoucí jen pro církev. Již jsem psal o výrocích Voltaira. Nicméně bych rád něco k jeho boji proti Bibli přidal. Poté, co Voltaire zemřel, si jeho tiskařský stroj a byt, ve kterém bydlel, pronajela Ženevská biblická společnost, aby tiskla Bible. 24. prosince 1933 britská vláda odkoupila od Ruska Codex Sinaiticus, vzácný opis Nového zákona, za $500,000. Ve stejný den byla v Paříži prodána první edice Voltaireova díla za 11 centů. Že by měl Bůh smysl pro humor? Nemohu si v této souvislosti odpustit poznamenat slova Jana Amose Komenského, pronesená k českému národu v jeho kšaftu. A poněvadž Pán náš Písma svatá spisovati poručil, odkazuji tobě, český národe, za dědictví knihu Boží, Biblii svatou, kterouž synové moji s pilností velikou z původních jazyků do češtiny uvedli, do 15 let na té práci tráví vše několik učených mužů. A Pán Bůh tomu tak požehnal, že málo jest národů, kteří by tak pravdivě a jasně svaté proroky a apoštoly ve svém jazyku mluvící slyšeli.

0: Za čtvrté, historická přesnost. Dominik Duka ve svém spise Úvod do písma svatého Starého zákona hovoří o tom, že Bible je ve svém líčení nepřesná, dopouští se chyb v datování. Biblická geografie vykazuje značné mezery a mnoho hrubých chyb. Teolog A. Laple píše, že až do raného novověku se na písmo svaté hledělo jako na slovo boží, ale pak byl tento nimbus historickými a textově kritickými výzkumy v 17. a 18. století těžce narušen. Kritici si neúprosně posvítili na text písma svatého. Přitom se nutně ukázaly obrovské lidské nedokonalosti, jak pokud jde o vznik, tak především pokud jde o pozdější přeformátovávání, přepracovávání a konečnou redakci biblických textů. Z nedotknutelného a neomylného slova božího se stalo slovo lidské, které spoluvytvářely lidské až příliš lidské nedostatečnosti a motivy. V 19. a 20. století dochází k rozsáhlému zkoumání staroorientální literatury a výsledky vykopávek v Palestíně, Sýrii, Mezopotámii a Egyptě ukázaly mnoho nápadných podobností biblických textů s mimobiblickými zprávami. Jistě se mohla vyvrátit námitka, že Bible je produktem náboženské fantazie, tím, že se poukazovalo na kulturně historické a archeologické doklady. Protože teď budu uvádět některé citáty lidí zabývajících se nebo komentujících biblickou archeologii, chci zdůraznit, že archeologie se jako jeden z historických oborů zabývá především hmotnými předměty, proto nemůže nikdy ověřit velké biblické pravdy, například boží existenci a vykupitelské působení Krista, vtěleného slova. Dále chci zdůraznit, že je nad rámec možností tohoto pořadu zabývat se biblickou archeologií podrobněji. Na druhou stranu by biblické záznamy neměly jít mimo čas a prostor a být v přímém rozporu se světovými dějinami. Již zmiňovaný William F. Albright, jedna z největších autorit všech dob na poli orientalistiky, svého času prezident Mezinárodní organizace starozákonních vědců, ředitel Americké školy orientálních výzkumů v Jeruzalémě, autor více než 800 publikací o archeologii, biblických a orientálních výzkumech, napsal: čtenář si může být jist, že v Biblii nebylo nalezeno nic, co by podkopalo rozumnou víru, a nic nebylo objeveno, co by mohlo vyvrátit jedinou teologickou doktrínu. Nepotřebujeme se již trápit tím, jak harmonizovat náboženství a vědu, nebo dokázat Bibli. Historik Robert D. Wilson, znalec 45 jazyků a dialektů, mimo jiné profesor na univerzitě v Princetonu, hovoří o tom, že ve Starém zákoně je popisováno okolo 40 králů žijících mezi lety 2000 až 400 před Kristem. Každý je uveden v chronologickém pořádku, s odkazy na krále stejné země nebo zemí okolních. Wilson hovoří o tom, že skrze tento výčet králů si lze stěží představit větší přesnost, než je ve starozákonních záznamech. Tento muž ještě píše: 45 let od té doby, co jsem opustil univerzitu, jsem zasvětil svůj život Starému zákonu. Všem jeho jazykům, archeologii a překladům do té míry, do jaké bylo možné vyzkoumat vše týkající se textu a historie. Říkám to proto, že snad o sobě mohu mluvit jako o tom, kdo je expert. Těchto 45 let studia Bible mne stále utvrzovalo ve víře, že ve Starém zákoně máme skutečně historické záznamy týkající se izraelského lidu. A mám právo spochybnit výsměch těch chytrých mužů a žen, kteří si dělají legraci z křesťanů starých dob a těch, kteří věří v Boží slovo. Jan Sokol hovoří v souvislosti s evangelií o tom, že texty evangelií jsou zachovány na stovkách papírových zlomků a v několika knihách z prvních 4 století. Nejstarší zlomky jsou z počátku 2. století a v textech je neobyčejně málo odchylek. Od doby předpokládaného napsání knihy do doby, z níž pocházejí nejstarší zachované opisy, uběhlo jen několik desetiletí, kdežto pro všechny ostatní antické spisy jsou to staletí. K tomu přistupují vnitřní kritéria. Texty evangelií nesvědčí o tom, že by přání bylo otcem myšlenky. Snad nejvážnějším argumentem pro pravost evangelií je fakt, že jsou 4, vůči sobě blízká i zřetelně odlišná. Z historického hlediska to jsou spisy velice věrohodné a právě z nich lze celkem bezpečně tvrdit, že historická existence Ježíše Nazareckého je nepochybná. Sir William Ramsay, ve své době jedna z největších autorit na historii a archeologii Malé Asie, dnešního Turecka, po výzkumech a bádání nakonec přiznal, že Lukášovy záznamy jsou v historických detailech naprosto přesné. Nakonec píše, že Lukáš byl historik první třídy. Tento by měl být řazen k největším historikům.
1: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
0: Pokusím se to, co popisuji, ukázat na 2 historických událostech popsaných v Bibli. Sami zvažte, do jaké míry se jedná o shodu okolností. První událost jsem vybral ze Starého zákona, a to proroctví o Týru z knihy Ezechiel, 26. kapitoly, verše 1. až 21. Pokud budete číst tento text, najdete 6 specifických proroctví týkajících se města Týrus. Verše 3. až 6. Mnohé národy povstanou proti Týru. Verše 7. a 8. Babylonský král Nabukadnezar porazí toto město. Verš 4. Z Týru zůstane jen holá skála. Verš 5. Týr se stane místem v moři, kde se suší sítě. Verš 12. Materiál, ze kterého je město postaveno, bude uvržen do moře. A verš 14. Týr nebude nikdy obnoven. Co se ve skutečnosti stalo? Týrus bylo hlavní město Fénicie. Ve své době se jednalo o důležité město, kde se stýkaly kultury a obchod. Jednalo se zároveň o velmi dobře opevněnou pevnost. 3 roky poté, co bylo proroctví vyřčeno, král Nabukadnezar oblehl město. Obležení trvalo 13 let, až nakonec město bylo dobyto. Když vojsko vstoupilo do města, bylo město prázdné. Během 13 let obléhání obyvatelé postupně odešli na ostrov, který byl vzdálen asi 700 metrů od břehu. Město ovšem bylo Nabukadnezarem zničeno, přesně jak je tomu řečeno v proroctví. Ostrovní město trvalo zhruba 250 let až do doby vlády Alexandra Velikého. Alexandr během svého tažení do Egypta nařídil městu, aby mu otevřelo brány, ale byl odmítnut. Alexandr tedy nařídil, aby ze zbytků původního města byla vybudována cesta mořem k ostrovnímu městu. To se skutečně stalo a město bylo Alexandrem roku 322 před Kristem dobyto. Týr nebyl na svém původním místě nikdy znovu postaven, jak je řečeno v proroctví. V současnosti na původním místě jsou pouze holé kameny, na nichž si rybáři suší sítě. Podobných míst je v Bibli mnohem víc a jejich popis by vyšel na další knihu. Další událostí, kterou budu popisovat, je narození Krista. Asi všichni známe příběh, že narození Krista provázela hvězda na východě. Český astronom Jiří Grigar ke hvězdě na východě píše následující.

básníkům nebo mudrcům, kteří o tom dokonce zanechali zprávu na hliněné tabulce objevené roku 1925 archeology. Podle těchto nezávislých údajů lze odhadnout, že se Kristus narodil nejspíše někdy v září roku 7 před naším letopočtem, což vypadá na první pohled podivně, když přece křesťanský letopočet má mít za svůj počátek datum Kristova narození. Ve skutečnosti však historici vědí už dávno, že se Kristus musel narodit před počátkem letopočtu. Počátek letopočtu se totiž určoval až mnohem později, teprve v 6. století. Roku 532 našeho letopočtu se o výpočet data Kristova narození pokusil opat římského kláštera Dionysius Exiguus, ale dopustil se přitom několika chyb při navazování tehdy existujících kalendářů zpět do dosti vzdálené minulosti. Na základě srovnání rozličných historických událostí je velmi pravděpodobné, že úhrn těchto chyb dává právě zmíněný sedmiletý rozdíl. Nakonec lze proto s jistým překvapením konstatovat, že astronomická i historická data o Kristově narození spolu navzájem až nečekaně dobře souhlasí. Co se historicity Bible týče, pak asi i největší skeptik musí uznat, že ve světové historiografii není mnoho podobných děl, a to jak po stránce historicity, tak vlivu. Rád bych tuto kapitolu uzavřel slovy jednoho profesora, velmi razantního ateisty, kterým neučil světová náboženství. Jednou si postěžoval a s určitou nadsázkou řekl, že je to hrozné, že i sebevětší ptákovina, kterých je prý v Bibli hodně, je historicky prokazatelná.

Za páté, vliv na dějiny. Jiným nezanedbatelným faktorem je vliv Bible na lidi i na celé národy, například co se týče hodnoty člověka, důstojnosti ženy, hodnoty práce, rodiny, etiky, soukromého vlastnictví, ceny života a tak dále. Asi není třeba zdůrazňovat rozdíly mezi státy vyvíjejícími se pod vlivem křesťanství a státy vyvíjejícími se pod vlivem východních náboženství nebo islámu. Například demokratizace byla nejúspěšnější v těch zemích, kde byl silný křesťanský a západní vliv. Je velice pravděpodobné, že nové demokratické režimy se stabilizují v těch jihoevropských a středoevropských zemích, které jsou katolické nebo protestantské. V muslimských zemích jsou vyhlídky na demokracii celkem neutěšené. V 90. letech se mimo Kuby a Afriky vydala na cestu k demokracii většina zemí, jejichž obyvatelstvo přijalo západní křesťanství, nebo kde alespoň existoval křesťanský vliv. Zikmund Březinský potom hovoří o Evropě jako o odrazovém můstku k postupné expanzi demokracie hlouběji do Euroázie. V politické a ekonomické rovině Evropa odpovídá základní civilizační oblasti, takzvané svatopetrské Evropě, vymezené jejím starým společným náboženským dědictvím, vycházejícím z tradic západního křesťanství, které se sice odvracejí od křesťanských kořenů, ale stále z nich profitují. Známé jsou teze Maxe Webera o vztahu protestantské etiky a kapitalismu. Weber nalézá souvislost mezi hodnotovým systémem kapitalismu a protestantskou etikou. Především nauka o předurčení a puritanismus podle Webera motivovali k orientaci na pracovní výkonnost a podmínili asketický způsob života a investice do budoucnosti. Pochopitelně v božím jménu a někdy s odůvodněním na verše z Bible se děla nejhorší představitelná zvěrstva. Nicméně skutečnost, že něco dělám v něčím jménu, nevypovídá o té osobě, v jejímž jménu tu či onu věc provádím. Sám Kristus řekl, že věřící poznáte po ovoci, podle toho, jak se chovají, ne podle toho, v čím jménu co dělají. Tolik jen velmi zběžně ke knize, které se

Večer pod lampou se uzavírá, samozřejmě pozvánkou k poslechu zase za týden, kdy vám nabídneme další kapitoly z knihy Davida Nováka Víra ve vírech otazníků. Četl Daniel Zeman, technicky spolupracovali Pavel Surý a Michal Crák. Premiéru uslyšíte v pátek v 21 hodin.

0: Ve 4 hodiny ráno vítám všechny posluchače Rádia 7 ve vysílání, kterým provází Kristýna Exnerová. Máme sobotu 3. října. Teď vás pozvu k pořadu modlitby podle Bible. Dnešní díl nese možná trochu překvapivý název Hádka s Bohem, ale i tak totiž může vypadat upřímná modlitba. Nemusíme před Bohem vůbec nic předstírat ani hledat správná slova. Pořadem vás provede Dana Kenningová a já přeji dobrý poslech.
1: Modlitby podle Bible. Když Boží slovo promlouvá a my reagujeme.

Představte si, že dostanete úkol, který víte, že je nad vaše schopnosti, síly, možnosti, že na něj prostě nemáte. Jenže vás k tomu volá Bůh. Jak byste reagovali? Hádali byste se s ním, že si to asi spletl, že asi myslel někoho jiného? Tak nějak reagoval Mojžíš, když mu Bůh řekl, že ho povolal, aby vyvedl izraelský lid z egyptského otroctví. V modlitbách podle Bible jsme ve čtvrtém díle série Upřímné modlitby, kde nás inspirují biblické postavy a jejich vztah s Bohem k větší pravdivosti a upřímnosti ve víře. U poslechu vás vítá Dana Kenningová.

Než se ponoříme do Mojžíšova příběhu, pojďme prosit jako obvykle Ducha Svatého, aby nás vedl tímto společným časem modliteb. Duchu Svatý, děkujeme ti, že se můžeme zastavit, že si můžeme připomínat tak velké postavy Bible, jako byl Mojžíš. Kéž i my můžeme mít tak důvěrný vztah s tebou, jako měl Mojžíš. Kéž i my můžeme slyšet tvůj hlas, nechat se tebou povolat, přestože se nebudeme na ten úkol cítit dostateční. Prosíme, dávej nám víru. Duchu Svatý, dáváme ti tento čas a prosíme o tvé vedení. Odevzdáváme se ti. Amen. Mojžíšův příběh je natolik rozsáhlý, že jsem se rozhodla věnovat jeho modlitbám alespoň dva díly této série. Jeho autenticita vůči Bohu, která je zároveň spojená s bázní a respektem, je pro nás velmi inspirativní. Dnes se podíváme na začátek a konec Mojžíšova povolání, na jeho dohadování se s Hospodinem. A za týden se budeme od Mojžíše učit, jak se přimlouvat za lidi, kteří nám leží na srdci. Stručně si připomeňme, jak to s Mojžíšem začalo. Egyptský farao zotročoval izraelský lid čím dál víc. A protože měl obavy z jejich rostoucího počtu, nařídil usmrtit všechny chlapce hned po narození. Jenže dvě porodní báby, Šifra a Pua, byly bohabojné ženy a odmítly poslechnout rozkaz. Mojžíšova matka se rozhodla svého syna vložit do proutěného koše, který Mojžíšova sestra Miriam položila na řeku a pozorovala, co bude dál. Košík vylovila faraonova dcera, která svěřila miminko Mojžíšově matce, aby ho odkojila. Do faraonova paláce se dostal až po několika letech. V té době už věděl, kdo je. A když viděl, jak otrokář krutě bije hebrejského otroka až k smrti, rozhodl se ho zabít. Pak musel prchnout ze země, aby se vyhnul trestu smrti. Dostal se do midiánské země, kde pásl ovce pro jistého kněze. A tady začneme. Setkáním Mojžíše s Hospodinem v hořícím keři. Exodus 3. kapitola. Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midiánského kněze. Jednou vedl ovce až za step a přišel k Boží hoře, k Chorébu. Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jím stráven. Řekl si, zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč keř nezhoří. Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval. I zavolal na něho Bůh z prostředku keře. Mojžíši, Mojžíši, odpověděl, tu jsem. Řekl, nepřibližuj se sem, zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. A pokračoval, já jsem Bůh tvého otce. Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět. Hospodin dále řekl, dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta, a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem, na místo Kenánců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebúzejců. Věru úpění Izraelců dolehlo nyní ke mně. Viděl jsem také útlak, jak je Egypťané utlačují. Nuže pojď, pošlu tě k faraónovi, a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta. Ale Mojžíš Bohu namítal. Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta? Odpověděl, já budu s tebou. A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal. Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře.
Avšak Mojžíš Bohu namítl. Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim, posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím? Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem. A pokračoval, řekni Izraelcům toto, jsem, posílá mě k vám. Bůh dále Mojžíšovi poručil, řekni Izraelcům toto, posílá mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. To je navěky mé jméno, jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení. Hospodine, vidíš utrpení svého vyvoleného lidu a máš s nimi soucit. Znáš jejich bolesti. Strašnou nespravedlnost a útlak, který musí snášet. Pane, prosíme za všechny, kdo jsou dnes zotročováni, zneužíváni rukou mocných pro jejich prospěch, bez soucitu a bez spravedlivého dovolání se. Prosíme za všechny, kdo nedostávají výdělek, který si zaslouží, kdo pracují v nevhodných podmínkách. Za děti ve třetím světě, které pracují, aby uživili rodiny. Za všechny, kdo se stali obětí obchodování s lidmi. Za podvedené uprchlíky, kterým naslibovali překupníci hory doly a okradli je. Prosíme za všechny, kdo trpí bezprávím. Pane, smiluj se, sestup k nim do jejich bídy a zoufalství a zachraň je. Vždyť tvé jméno je spojené právě s naší spásou, záchranou. Tvé jméno je Ježíš, Ješua, spása. V něm, v beránku s trnovou korunou na hlavě, si nás zachránil od věčné smrti i z otroctví hříchu. Pane, děkujeme ti, že si k záchraně používáš i nás, kteří se vůbec necítíme schopni tak velkých úkolů. Ty ale znáš Mojžíšovo srdce, víš, že je zvlášť citlivý na bezpráví a hoří pro spravedlnost. Říkáš mu, já budu s tebou a to stačí. Stejně jako později apoštolu Pavlovi, stačí, když máš mou milost, vždyť ve tvé slabosti se projeví má síla. Ty, Hospodine, jsi stejný včera, dnes i na věky. Jsi přítomný a konáš. Kéž můžeme vidět tvé skutky v našem životě i kolem sebe. Zvlášť tam, kde potřebujeme záchranu, tvou pomoc a slitování, my nebo někdo blízký. Pane, smiluj se a sestup i k nám do naší bídy a dej nám své požehnání. Jsi naše záchrana, v tobě jediném je naše naděje. Amen.

Hospodin povolává Mojžíše, aby skrze něho zachránil Boží vyvolený lid z otroctví. Ale Mojžíš se na to necítí. Posloucháte modlitby podle Bible, sérii Upřímné modlitby, kterou připravila Dana Kenningová. Příběh u hořícího keře pokračuje a všimněte si, jak dlouho dokáže Mojžíš Hospodinu oponovat, hádat se s ním, vymlouvat mu jeho záměr, až se zdá, že i Pánu Bohu došla trpělivost. Exodus 4. kapitola. Mojžíš však znovu namítal. Nikoli neuvěří mi a neuposlechnou mě, ale řeknou, Hospodin se ti neukázal. Hospodin mu řekl, co to máš v ruce? Odpověděl, hůl. Hospodin řekl, hoď ji na zem. Hodil ji na zem a stal se z ní had. Mojžíš se dal před ním na útěk, ale Hospodin Mojžíšovi poručil. Vztáhni ruku a chyť ho za ocas. Vztáhl tedy ruku a uchopil ho a v dlani se mu z něho stala hůl. Aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Dále mu Hospodin řekl, vlož si ruku za ňadra. Vložil tedy ruku za ňadra. Když ruku vytáhl, byla malomocná, bílá jako sníh. Tu poručil, dej ruku zpět za ňadra. Dal ruku zpět za ňadra. Když ji ze záňadří vytáhl, byla opět jako ostatní tělo. A tak jestliže ti neuvěří a nedají na první znamení, uvěří druhému znamení. Jestliže však neuvěří ani těmto dvěma znamením a neuposlechnou tě, nabereš vodu z Nilu a vyleješ ji na suchou zemi. Z vody, kterou nabereš z Nilu, se stane na suché zemi krev. Ale Mojžíš Hospodinu namítal. Prosím, panovníku, nejsem člověk výmluvný. Nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní, když ke svému služebníku mluvíš. Mám neobratná ústa a neobratný jazyk. Hospodin mu však řekl, kdo dal člověku ústa? Kdo působí, že je člověk němý nebo hluchý, vidící nebo slepý? Zdali ne já, Hospodin. Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit. Ale Mojžíš odmítl. Prosím, panovníku, pošli si, koho chceš. Tu Hospodin vzplanul proti Mojžíšovi hněvem a řekl. Což nemáš bratra Árona, toho Lévíce? Znám ho, ten umí mluvit. Jde ti už naproti a bude se srdečně radovat, až tě uvidí. Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. Já budu s tvými ústy i s jeho ústy a budu vás poučovat, co máte činit. On bude mluvit k lidu za tebe, on bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem. A tuto hůl vezmi do ruky, budeš jí konat znamení. Pane, mám-li být upřímná, Mojžíše naprosto chápu. Někdy mám pocit, že chceš po nás nemožné, jak kdybys nechápal, jak křehcí a slabí jsme, jak ta naše člověčina nás omezuje a sráží k zemi. Člověk je jen vánek, jen prach. Postavil si svůj plán záchrany celého lidu na člověku, který na to nemá, který ani nechce. A přesto mu vycházíš vstříc a dáváš mu alespoň pomoc a podporu skrze bratra Árona. Pane, prosíme za všechny vedoucí, za ty, které jsi povolal k důležitému úkolu, abys jim dal vše, co k tomu potřebují, i někoho, kdo je bude podporovat, doplňovat. A dej, ať v nich nevidí ohrožení své pozice, ale tvou pomoc. Nauč nás mluvit s tebou takto otevřeně o svých pochybnostech víry, zápasech spojených s úkolem, který si nám svěřil, místo abychom se tvářili, jak vše zvládáme, a pak to krachlo v nejméně vhodný okamžik a odnesli to ti nevinní. Nauč nás znát naše limity a nestydět se za ně, ale počítat, že ty se i o to postaráš a dáš, co je třeba.
Prosíme za nové schopné vedoucí do církví, křesťanských organizací a firem, kteří budou mít stejnou upřímnost, pravdivost, pokoru i smysl pro spravedlnost a právo, jako měl Mojžíš. Amen.

tom jsem uslyšel hlas panovníka, koho pošlu a kdo nám půjde. I řekl jsem, hle, zde jsem, pošli mne. Píše prorok Izajáš o tom, že boží povolání je často nad naše schopnosti, ale pro Boha to není překážka. Nám dnes v modlitbách podle Bible vypráví Mojžíš, největší boží vůdce všech dob. Je tu s vámi Dana Kenningová. V první části pořadu jsme mluvili o začátku Mojžíšova povolání. Nyní se dostáváme k jeho konci a příští týden nás čeká jeho střet. Dlouhá cesta pouští a břemeno vůdcovství lidu, který upadal do pokušení a odmítal se podřídit Bohu. Závěr Mojžíšova života není happy end. A přiznám se, že v tomto směru mi přijde boží rozhodnutí nedovolit Mojžíšovi vejít do zaslíbené země kruté. Copak si to nezasloužil za všechno to trápení? Vždyť to byl od začátku boží nápad, aby vedl jeho lid Mojžíš. Různých výkladů, proč to tak bylo, je mnoho. A jak píše jeden židovský komentář, Mojžíš podle písma spáchal jeden hřích, kvůli kterému mu Hospodin nedovolil vejít, ale vykladači a teologové mu připsali dalších 100 ve snaze vysvětlit, proč to tak bylo. Deuteronomium 3. kapitola. V oné době jsem prosil Hospodina o smilování. Panovníku Hospodine, ty jsi začal ukazovat svému služebníkovi svou velikost a svou pevnou ruku. Však také, který Bůh na nebi nebo na zemi by dovedl vykonat takové činy a takové bohatýrské skutky jako ty? Kéž smím přejít Jordán a spatřit tu dobrou zemi, co je za Jordánem, dobrou hornatou zemi a Libanon. Ale Hospodin proti mně kvůli vám vzplanul prchlivostí a nevyslyšel mě. Řekl mi, máš dost, o této věci už ke mně nemluv. Vystup na vrchol Pisgy a rozhlédni se na západ, na sever, na jih a na východ. Na vlastní oči se podívej. Tento Jordán však nepřejdeš. A dej příkazy Jozuovi, dodej mu síly a odvahy, neboť on přejde v čele tohoto lidu a rozdělí jim do dědictví zemi, kterou uvidíš. Tak jsme zůstali v údolí naproti Bét Peoru. Pane, nerozumíme tvým cestám a někdy zůstáváme v údolí smutku a zklamání. Vždyť jsme se tolik snažili, vždyť přece víš, jak křehcí a slabí jsme, vždyť s našimi chybami počítáš a naše touhy zůstávají nenaplněné. Pane, přiznáváme, že na některé otázky nemáme odpověď a je to pro nás těžké přijmout tvou vůli, která nám nedává smysl a přijde nám krutá. Tolikrát tě Mojžíš přesvědčil, abys změnil své rozhodnutí. Tentokrát, když jde o samotný cíl jeho celoživotní cesty a poslání, kvůli kterému byl ochoten obětovat i svůj život, tak si jako bez soucitu, Pane, chraň nás v takových chvílích od zahořknutí a pomoz nám přijmout, že tvá vůle je jiná než naše přání. A že ty jsi Bůh a Pán. Kéž bychom uměli vyznat s Jobem, byť mě i zabil, což bych v něho nedoufal. Amen. Podle židovské tradice prosil Mojžíš Hospodina 515krát, aby mohl vejít do zaslíbené země se svým lidem. Nedokázal si představit, že by tam nevešel, po tom všem, co s nimi musel vytrpět. Mojžíš, muž, jehož vášeň pro spravedlnost a vnímavost na boží hlas z něj udělali největšího vůdce všech dob. Proč nemohl vejít do zaslíbené země? Známý židovský vykladač písma Raši nabízí nejjednodušší a nejznámější vysvětlení a říká, že Mojžíšův hřích spočíval v tom, že udeřil do skály, místo aby k ní promluvil. Kdyby Mojžíš udělal, co mu bylo přikázáno,
lidé by se naučili nezapomenutelnou lekci. Jestliže skála, která nemluví, neslyší a nepotřebuje obživu, poslouchá Boží slovo, o kolik více bychom měli my. Nejvíc mi asi dává smysl židovský komentář, kde se píše o tom, že Mojžíš byl vůdcem lidu pro konkrétní generaci otroků, kteří potřebovali na poušti opustit svůj starý způsob myšlení. Tato generace na poušti zemřela a ta nová potřebovala nový styl vedení. Už ne holí bouchat do skály, ale skrze slova, porozumění, učení, vést lidi ke svobodnému životu v Boží bázni a poslušnosti v zaslíbené zemi. A v tomto úkolu Mojžíš selhal. Jako vůdce nerozpoznal změnu, nepoznal, že tato situace není stejná jako ta, kterou už zažil, že přichází něco nového a na změnu je třeba reagovat. Pane, prosíme, abychom uměli rozpoznat tvou vůli, správně rozuměli i detailům, na kterých v tu chvíli záleží, byli vnímaví na přítomnou situaci, zda nevyžaduje, abychom reagovali jinak, než jsme zvyklí. Prosíme zvlášť za vedoucí, kteří si příliš zakládají na svých úspěších a zkušenostech a kvůli tomu poškodí službu, kterou si jim svěřil. Dej, ať vidí své pochybení a činí pokání. Obměkči jejich srdce a veď je k pokoře, přiznat si svou pýchu a sebestřednost a napravit svou chybu. Kvůli tvé

Oslovil vás Mojžíš a jeho upřímné hádání se s Bohem? Můžete se těšit za týden na pokračování o tom, jak se přimlouval za Boží lid. Na závěr dnešního dílu modliteb podle Bible jsem vybrala slova Žalmu 106. Jimi se s vámi loučí ze studia Rádia 7 Dana Kenningová. Haleluja! Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Kdo vylíčí bohatýrské činy Hospodina, kdo rozhlásí všechnu chválu o něm? Blaze těm, kteří se drží práva, tomu, kdo si v každém čase vede spravedlivě. Hospodine, rozpomeň se na mě pro přízeň, jíž lid svůj zahrnuješ. Navštiv mě svou spásou, abych směl spatřit dobro tvých vyvolených, abych se radoval radostí národa tvého, abych společně s tvým dědictvím o tobě s chloubou mluvil. U meribských vod ho rozlítili, kvůli nim zle pochodil i Mojžíš, neboť se vzepřeli jeho duchu, jeho rty pronesly nerozvážnost. Utiskovali je jejich nepřátelé, byli jimi pokořeni, dostali se do područí. Mnohokrát je vysvobodil, svými nápady však vzpírali se opět, ale na svou nepravost jen dopláceli. On jejich soužení viděl, slyšel jejich bědování. Kvůli nim si připomínal svoji smlouvu, ve svém velkém milosrdenství měl s nimi soucit. Dal jim dojít slitování u všech, kteří je odvlekli do zajetí. Hospodine, zachraň nás, náš Bože, zhromáždi nás z pronárodů, tvému svatému jménu budeme vzdávat chválu, budeme tě chválit chvalospěvem. Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, od věků až na věky. A všechen lid ať řekne Amen. Haleluja.

Dospívala Jiřina Gina Čunková ve velmi staré písni, tuším, že vznikla už někdy kolem roku 1997, nebo v tom roce byla natočena, ale je prostě pravdivá i do dnešního dne, protože jméno Ježíš je nádherné jméno, je svaté jméno a můžeme jí zpívat i o tolik let později, a to se mi moc líbí. Před námi je písnička Všechno, co mám, a taky mě taky vždycky promluví, protože opravdu všechno, co mám, mám díky tobě, Ježíši. Tak za to děkujme a buďme vděční.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Dohrála skupina All Tide a před námi je Phil Wickman v písni Wondrous Cross. Děkuji ti, Ježíši, můj králi. Stojím v úžasu, když hledím na ten podivuhodný kříž. Byl jsem osvobozen, moje okovy jsou pryč.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu, z dálky je ti jasné, co chci dělat. Žalm 139, 1 až 2.
1: Je 5 hodin ráno, sobota 3. října, u mikrofonu je Kristýna Exnerová a vy posloucháte Rádio 7. Do konce mého nočního vysílání nám zbývá poslední hodinka a tu začneme pořadem Séla. Zaposlouchejme se s následujícím pořadem do čtení a výkladu biblických textů vybraných podle ekumenického lekcionáře. Dobrý poslech.
2: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Dobrý den, začíná další séla. Tady jsou Markéta
1: a Petr Šanderovi. Dobrý den, pěkně vítejte.
0: Modleme se. Bože, ty ukazuješ svou moc nejvíce tím, že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci. Posiluj nás, abychom vyhlíželi naplnění tvých zaslíbení a došli do nebeské slávy. Skrze tvého syna a našeho pána Ježíše Krista. Amen.
1: Čtení z knihy Exodus, 17. kapitoly.
0: Celá pospolitost synů Izraele táhla z pouště Sínu od stanoviště ke stanovišti podle Hospodinova rozkazu. Utábořili se v Refidimu, ale lid neměl vodu k pití. Tu se lid dostal do sváru s Mojžíšem a naléhali. Dejte nám vodu, chceme pít. Mojžíš se jich zeptal. Proč se mnou přete? Proč pokoušíte Hospodina? Lid tam žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Vyčítali, proto jsi nás vyvedl z Egypta, abys nás, naše syny a stáda umořil žízní. Mojžíš úpil k Hospodinu. Jak se mám vůči tomuto lidu zachovat? Tak, že mě neukamenují. Hospodin Mojžíšovi řekl. Vyjdi před lid. Vezmi sebou některé z izraelských starších. Také hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, si vezmi do ruky a jdi. Já tam budu stát před tebou na skále na Chorébu. Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít. Mojžíš to udělal před očima izraelských starších. To místo pojmenoval Massa a Meriba. To je pokušení a svár. Podle sváru Izraelců a proto, že pokoušeli Hospodina pochybováním. Je mezi námi Hospodin nebo není?
1: Amen. Nyní se modlíme část žalmu 78.
0: Poučující pro Asafa. Lide můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň ucho.
1: Otevřu svá ústa ku přísloví, předložím hádanky dávnověké.
0: Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům.
1: Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chválihodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal.
0: On před jejich otci činil divy v zemi egyptské na Soanském poli.
1: Moře rozpoltil a převedl je, jako hráz postavil vody.
0: Ve dne oblakem je vodil, po celou noc září ohně.
1: Rozpoltil na poušti skály a dal jim pít hojně, jak z propastných tůní.
0: Bystřiny vyvedl ze skalního štítu, nechal plynout vodstva jako řeky. Amen.
1: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipským z kapitoly 2.
0: Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství ducha, je-li jaký soucit a slitování, dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši.
1: Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.
0: A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.
1: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Čtení Evangelia podle Matouše z 21. kapitoly.
0: Když přišel do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli: Jakou mocí to činíš a kdo ti tuto moc dal? Ježíš jim odpověděl: Já vám také položím otázku. Jestliže ji zodpovíte, já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe či od lidí? Oni se mezi sebou dohadovali. Řekneme-li z nebe, namítne nám, proč jste mu tedy neuvěřili. Řekneme-li však z lidí, máme obavy ze zástupu. Vždyť všichni mají Jana za proroka. Odpověděli tedy Ježíšovi: Nevíme. Tu jim řekl i on: Ani já vám nepovím, jakou mocí to činím.
1: Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: Synu, jdi dnes pracovat na vinici. On odpověděl: Nechce se mi. Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu to též. Ten odpověděl: Ano, pane, ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? Odpověděli: Ten první. Ježíš jim řekl: Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu.
0: Amen.
1: Aleluja, aleluja, aleluja.
0: Masa a meriba, to zní docela exoticky.
1: Avšak není o co stát. Zatím exoticky znějícím názvem najdeš připomínku hanby.
0: Hanby?
1: Ovšemže, v žalmu 95. v 8. verši se třeba píše: Nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě, jako v den pokušení na poušti v Masse. Prostě ta dvě slova připomínají Božímu lidu: Tady jsi selhal, a to strašně moc. A na to se nedá zapomenout.
0: Tak se na to koukneme.
1: A to bys opravdu chtěla?
0: No, snad to přinese nějaký užitek.
1: Dobře, když jinak nedáš?
0: Tuším, že k tomu budeme potřebovat zase trochu hebrejštiny.
1: A skutečně se nemýlíš, ale dneska jenom trochu. Masa, meriba. To znamená něco jako spor, hádka, svár. Prostě první slovo masa se odvozuje od kořene nasa, co znamená pokoušet. A to druhé, meriba, od kořeny rýb. A to znamená hádat se, mít spor, dokonce vést spor u soudu. Takže sečteno, podtrženo, hádat se, mít spor.
0: A to M? Prostě první slabika ve slově meriba?
1: Přidáním mem před slovesný kořen se často vytváří podstatná jména. Takže
0: pokoušení a hádání se.
1: Ano, pokoušeli Hospodina a hádali se s ním: Jsi s námi vůbec, Bože? Proč jsme tu na poušti a ani tu vodu nemáme? Co jsi nám tu udělal?
0: A co ta tvoje pomlka?
1: Prosím?
0: No, mezi tím ani tu vodu nemáme.
1: Ach tak, to je pouze dramatická pomlka. Kdo chce, může si doplnit vhodné adjektivum.
0: Zvláštní. To je nějaká tvá novinka?
1: Svým způsobem ano, ale není to zase tak důležité. Pojďme dál.
0: Dobře. V čem spočíval ten hřích v mase a meribě?
1: No, že pokoušeli Boha a vedli s ním spor.
0: Určitě se to nějak bude týkat i nás, viď?
1: Soudím, že ano. Nejspíš to tentokrát v našem případě nebude kvůli vodě, i když, kdo ví, voda se stává strategickou surovinou, takže... No, ale ty modifikace nejsou těžké. No, kvůli čemu by nejspíš remcalo naše pokolení?
0: Je, toho by bylo. Ale ty jsi asi myslel nějaké duchovní souvislosti, ne?
1: V podstatě ano.
0: Tak kvůli Boží přítomnosti vůbec? V našem životě a našem světě? Je tady Bůh s námi, anebo ne? Kdyby se tak aspoň víc projevil, tak nějak. Ale teď vážně. Je tady s námi Bůh?
1: Klíčová otázka. Je, anebo není? A jak to spolehlivě poznáme? No, a tady máme ve svých hlavách vtisknuté takové spojení. Když je dobře, je tu Bůh. Nebo ještě takhle. Když je dobře, Bůh nás má rád.
0: Tuším, kam míříš. Ergo, když není dobře, Bůh tu není, anebo nás nemá rád, potažmo zlobí se na nás.
1: Ano. Když se to tedy jeví být v háji, jako třeba teď v naší aktuální realitě, pak by si nejeden mohl myslet, že se Bůh na nás musí strašně zlobit, ale ouha. Toto spojení najdeš jenom v naší hlavě. Takové to, když se nedaří dobře.
0: Nebo když se daří nedobře.
1: Tak, nemusí to vůbec nic vypovídat o Boží přítomnosti a nepřítomnosti, potažmo o jeho lásce a tak dále.
0: Mohla být ta reakce těch Izraelitů a Izraelitek jiná?
1: Jak jiná?
0: No, jinými slovy, stále hledám odpověď na to, od kdy se určitý postoj jednání stává hříchem.
1: Mohla by se ptát i obráceně, tedy od kdy určité myšlení a jednání přestává být hříchem.
0: Myslím, že na to jdeš moc hnidopišsky.
1: Tak to už asi bude taková má povaha. Je to prostě silnější než já. Ale teď k tvým myšlenkám a otázkám, tak pokusím se to nějak rozvést. Aspoň chabě, teda nic extra nečekej.
0: Ani ve snu by mě to nenapadlo.
1: Fajn, tak si představ. Nemáš vodu.
0: Ano, nemám vodu.
1: Máš žízeň a nejenom ty.
0: Fajn.
1: A povídali ti o Bohu, že je s váma, že se o vás postará a ono zatím nic.
0: Dobře, povídali a ono zatím nic.
1: A nemáš vodu. Žádný vodovod, žádná studánka ani kaluš poblíž. Co uděláš?
0: Třeba o tu vodu poprosím Boha.
1: Dobře. Vydáš se tu vodu hledat a poprosíš toho Boha, abys tu vodu skutečně našla. A budeš ho prosit a prosit, dokud se něco nestane. Je to v pořádku?
0: No, snad ano.
1: Protože pořád důvěřuješ Bohu. Možná začneš být poněkud netrpělivá dokonce, což, ale dokonce začneš být i malomyslná. Ale pořád důvěřuješ. Možná míň, ale stále.
0: Chápu.
1: Pořád je to dobrý. Jak by za těchto okolností vypadal hřích?
0: No, hlavně asi, že bych přestala důvěřovat.
1: Bom, tak.
0: Začala bych si třeba říkat, že nám to ten Pán Bůh dělá schválně. Kdo ví, o co mu jde? Možná nás klidně nechá, jak bys asi ty řekl, chcípnout žízní, protože mu je to jedno. A nebo tady už dávno není. Nakukal nám něco a tiše se vytratil. Možná proto, že se na nás třeba rozhodl, že se nás třeba rozhodl zničit. A pak bych začala v panice.
1: Co bys začala?
0: Dělat scény a ječet, teda čistě Teoreticky, pochopitelně.
1: Já vím, mě to vysvětlovat nemusíš.
0: Ale našim posluchačům. A druzí by taky začali ječet a říkat, my jsme to věděli dávno a my jsme vám to říkali. A tak podobně.
1: Perfektně. A jsme v mase a rybě. Tak v čem spočívá ten hřích? V tom, že ječíte a řvete? Co myslíš?
0: Ty jsi dobrý. Všechno to necháš na mě. Co bys řekl ty? Máš na to přece školy, ne?
1: No, já bych řekl, že hřích je zpochybnit ten příběh s Bohem jako příběh spásy. Tedy zpochybnit Boží záměr. Ten dobrý záměr vykládat ve zlém. Tak nějak, jo, ve tvé mysli. Případný jekot nebo křik na to zase až takový vliv mít nebude.
0: A kdybych řekla třeba, víš, v té situaci, tedy čistě teoreticky.
1: Jak jinak?
0: Tak kdybych třeba řekla Bohu, pane Bože, bez té vody už to nejde snést. Ty vodu nepotřebuješ, ale my bez ní umřeme. Tak už něco udělej, prober se. A třeba bych to zpočátku řekla normálně, myslím jako nahlas. A pak bych to třeba i křičela hlasitěji. A možná nakonec i řvala. Byla by to masa a meriba. Co myslíš?
1: Inu, co myslím já, není vůbec důležité, ale abych tě nenechal bez odpovědi, řeknu. Ale to je tedy čistě můj subjektivní a možná pomílený názor, tak já bych řekl, pokud si nepřestal důvěřovat Bohu, jeho vyvedení, kterým tě vyvedl z Egypta, myslím, že ne.
0: A to proč? A co by to pak bylo?
1: No, protože by ti zůstala ta důvěra. A pak by to byla vlastně naléhavá modlitba v nouzi, jako máš, řekněme, v některých žalmech, nebo třeba v Jobovi. Jo. To je můj subjektivní názor.
0: A propo hřích Božího lidu?
1: No, to je mi tedy pěkná otázka. Tuze pěkná. Bojím se, abych se nechytil do vlastních slov. Ale dobře, je to takové časté téma. Boží lid je svatý a současně hříšný. I kdyby se rozkrájel. Ale tady to bude chtít bytelný semantický úklid. Svatý znamená rezervovaný pro Boha. Prostě vyhrazený Bohu tečka. Svatý neznamená automaticky bezhříšný. Jo. Mimochodem ve světě ducha nenajdeš asi nic automatického. Tak ta svatost Božího lidu je z té kategorie, jak jsme si kolikrát říkali, jistě si vzpomeneš, kategorie už ano a zároveň ještě ne. Vzpomínáš, že?
0: Matně.
1: No, už jsme účastní vykoupení, ale ještě nejsme úplně u cíle. Už máme nakročeno k dokonalosti, ale zdaleka tam ještě nejsme. Proto mě různá selhání Božího lidu nepřekvapují ani nepohoršují. Ale pozor!
0: Dávám.
1: To neznamená, že bychom to měli omlouvat. Vždycky je to přinejmenším smutné, neli průšvihové nebo hanebné.
0: Tak co teda má chudák lid Boží dělat?
1: Jistě to víš.
0: Nesnažit se o bezhříšnost z vlastních sil?
1: Jistě, že.
0: Tedy nebýt pyšný, nevyvyšovat se nad ten nelid?
1: Ano.
0: Nedělat ze sebe něco, co nejsme.
1: Souhlas. Patříme k zvláštnímu lidu a slovy Ládi Heriána jsme exoty na této zemi. Ale ta zvláštnost, ta není z nás, nýbrž z toho, že si nás z nějakého důvodu vybral Bůh a že zůstává tomu svému rozhodnutí pro nás věrný.
0: I když my děláme různé blbosti.
1: Tak, a to mi krapet připomíná dnešní epištolu.
0: Výborně.
1: Ten prostředek té epištoly, píseň o Kristově pokoře, občas čteme a probíráme, tak bychom se dneska podívali spíš na ten rámec, hlavně na ten závěr. Je tam takové souvětí působící poněkud kontradiktoricky.
0: Aha, asi toto. S bázní a chvěním uvádíte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.
1: Tak, dělejte to, chtějte to dělat. Ale to, že to chcete a děláte, to ve vás působí Bůh.
0: Tak je to vaše dílo a současně dílo Boží.
1: Ano, vaše natura a současně milost. Přirozené a nadpřirozené v jednom. Tak to je. Tak je to se všemi našimi dobrými skutky a slovy v Kristu.
0: Dělejte všechno, jako by to záleželo jen na vás. A přitom věřte, jako by to záleželo jen na Bohu.
1: Tak, a jsme zase u starého dobrého Ignáce z Loyoli. Máte všechny předpoklady nést dobré ovoce v Kristu, ale musíte taky sami chtít.
0: A neberte to na lehkou váhu. S bázní a třesením to uskutečňujte.
1: Tedy přesně tak, jako vycházeli Hebrejové tenkrát z toho Egypta.
0: A protože nás poslouchá pár posluchačů z husitské církve, kde se používá lekcionář v té komplementární verzi, tak pověz aspoň krátce taky něco k ní.
1: OK. Tak tato verze uvádí čtení z Ezechiela z 18. kapituly.
0: I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Co si myslíte, když říkáte o izraelské zemi toto přísloví? Otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby. Jakože jsem živ, je výrok panovníka Hospodina. Toto přísloví se už nebude mezi vámi v Izraeli říkat. Hle, mně patří všechny duše, jak duše otcova, tak duše synova jsou mé. Zemře ta duše, která hřeší.
1: Vy však říkáte, cesta panovníkova není správná. Nuže, slyšte, dome izraelský, má cesta, že není správná? Nejsou to vaše cesty, jež nejsou správné? Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a dopouští se bezpráví, umře za to. Zemře pro své bezpráví, jehož se dopouštěl. Když se však svévolník odvrátí od své zvůle, již se dopouštěl a jedná podle práva a spravedlnosti, zachová svou duši při životě. Prohlédl totiž a odvrátil se ode všech svých nevěrností, již se dopouštěl. Jistě bude žít, nezemře. Avšak dům izraelský říká:
0: mé cesty, že nejsou správné, dome izraelský. Nejsou to vaše cesty, jež nejsou správné. Proto budu soudit každého z vás, dome izraelský, podle jeho cest, je výrok panovníka Hospodina. Obraťte se a odvraťte se ode všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu. Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, jichž jste se dopouštěli, a obnovte své srdce a svého ducha. Proč byste měli zemřít, dome izraelský? Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít. Amen. Krátce zhrnu. Bůh protestuje. Dá se to tak říct, Bůh protestuje?
1: Proč by ne?
0: Protestuje proti tomu, co dnes nazýváme kolektivní vinou, ano?
1: Proč by ne? Ale vážně, v podstatě ano. Nikdo nebude trestán za viny někoho druhého. Ta duše, která hřeší, zemře. Prostě ponese trest. Ale to zdaleka není všechno.
0: Povídej.
1: Když Bůh někomu řekne zemřeš a ten člověk by šel do sebe, Bůh ho nakonec nepotrestá.
0: Takže Boží výrok neznamená neměnný ortel.
1: Přesně tak. Krásně to máš v Jonášovi ve 4. kapitole, kde Bůh řekne 40 dní a Ninive bude vyvráceno. A podívejme, ninivští šli do sebe a dali se na pokání a tak je Bůh nevyvrátil.
0: Což Jonáše popudilo, ale strašně. Avšak ono je to spíš útěšné, že?
1: Rozhodně. Znamená to, že vždycky až do konce pozemského života má člověk naději. Až do té nejposlednější chvíle má upřímné pokání a lítost smysl.
0: Jak se pozná upřímné pokání?
1: Inu. My lidé to někdy nepoznáme většinou, ale Boha nikdo neobalamutí a to je hlavní.
0: Ale ono to má asi i druhou stranu, ne?
1: Má. Na druhou stranu, když Bůh někomu řekne, nebudeš potrestán, a ten člověk by tak říkajíc usnul na vavřínech a říkal si, mám to u Boha jisté, tak mu to nakonec bude houby platné.
0: Fajn. Takže nezáleží na poločase nebo jiném mezičase, ale na smýšlení, slovech a činech až do konce. S čím budeš odcházet z tohoto života? To je důležité.
1: Správně. A taky, že činy váží víc než slova. To prostě neokecáš. Avšak asi nejsilnější výpověď tohoto čtení je, teď cituji, Bůh si nelibuje ve smrti toho, kdo umírá. To mě vždycky strašně utěšovalo. Tady máš jasně řečeno, co si Bůh přeje, respektive nepřeje. A to je moc důležité. Boží vůle i pro toho nejodpornějšího hříšníka je vždycky dobrá.
0: Bůh si přeje, aby hříšníci nebyli. Avšak ne tak, že budou zničeni, ale že se z nich stanou spravedliví.
1: Tak a tímto nadějným výhledem neskončíme. Amen.
0: Amen. Milé posluchačky, milí posluchači, nedá se nic dělat, musíme končit.
1: To byla 266. séla s kuřimi.
0: Loučíme se s vámi a děkujeme za vaši pozornost.
1: Mějte se dobře a Bůh vám žehnej.
0: Pokojnou neděli i celý týden.
1: A za týden snad opět naslyšenou.

Setkání s pravdou, s jistotou vzkříšení. Střežím tento poklad ve svém srdci. To jsou semínka Božího království. To zpíval Jesus Cabello v písni Semillas jako semínka a před námi zpěvák Zacardi Cortés. Prosba o Boží intervenci a v bezvýchodné situaci. Jedině ty, Ježíši, jsi schopný mi pomoci, napravit věci, vyřešit. Prosím, Ježíši, pomoz mi, jen ty to dokážeš. A skladba Lord, do it for me.

Moje dnešní noční vysílání je u konce. Děkuji vám, že jste těch pár hodin, nočních hodin strávili se mnou a s Rádiem 7. Já se rozloučím opět písní. David zabil Goliáše, i když se to zdálo nemožný, všichni ten příběh známe. Kdo by si kdy pomyslel, že jediný kamínek skolí velkého obra? Byl to jen malý chlapec, malý kluk, v porovnání byl opravdu maličký, ale byl držený v rukou samotného Boha. Byl prostě neporazitelný. Tohle si budu pamatovat, když budu v bitvě. Chci upřít zrak na věci nade mnou a ne na to, co vidím. V tom nejhorším boji, když stojím tváří v tvář porážce, mojí nefér výhodou je to, že Ježíš stojí po mém boku. To zpívá Lucy Krimble v písni Goliáš. Goliáš, tak vám přeju, abyste vždycky spoléhali na Hospodina a mějte krásnou sobotu. Po mně už přijde moje milá kolegyně Klára Literová, tak se mějte moc hezky.

Krásné dobré ráno, je sobota 3. října, 6 hodin. Od mikrofonu vás zdraví Klára Litterová. Mám radost, že nový den začínáte právě ve společnosti Rádia 7. V dnešním ranním vysílání nás čeká nejen příjemná křesťanská hudba, ale také krátká duchovní zamyšlení a čtení z ekumenického překladu Bible. Na jaké konkrétní pořady se můžete během následujících několika hodin těšit, to vám řeknu hned po písničce.

milovat, na kříž jsme ho přibili, láskou jeho jsme pohrdli, přesto nás dál miloval, krev svou proléval, abychom skrze ni mohli

Při poslechu Rádia 17 dnešního sobotního rána 3. října čekají tyto pořady. Ve 6:45 se s tichým časem zastavíme u biblického textu z Janova Evangelia z 10. kapitoly 1. až 9. verše a s modlitbou vykročíme vstříc novému dni. Může křesťan ztratit své spasení? Tohle je otázka, která má velkou tendenci rozdělovat křesťany na dva nesměřitelné tábory, což už je samo o sobě špatné. Odpověď můžete hledat spolu s Davidem Novákem v čase krátkého biblického zamyšlení po 6:45. Apoštol Pavel se v listu Efeským představuje jako Kristův služebník. Na čem staví svou službu, zjistíme po 7. hodině. Duchovní svět je tak stejně reálný jako ten viditelný kolem nás. Ne vždy si ale uvědomujeme, co naše neopatrné jednání může způsobit a jaký přesah pak mají následky do světa fyzického. Nejen o okultismu, jakožto nauce o tom utajeném a skrytém, bude hovořit v pořadu Klíčové slovo Radek Smetana, zástupce biskupa apoštolské církve a vedoucí odboru pro vzdělávání. Poslouchejte po 8. ranní.

Pokud chcete, vezměte si své Bible a pojďte se mnou po písničce nahlédnout do textu Janova Evangelia, 10. kapitoly, 1. až 9. verše.

Otevřeme si Bible v místě, kde je Janovo evangelium, 10. kapitola, 1. až 9. verš. Amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všechny venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Toto přirovnání jim Ježíš řekl, oni však nepochopili, co tím chtěl říci. Řekl jim tedy Ježíš znovu, amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli s přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlouchali. Já jsem dveře, kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Běžně se do domu vchází dveřmi. Každý, kdo by přišel jinak, třeba oknem nebo balkónem, je považován za zloděje. Vlastně kamkoliv bychom chtěli vejít, jdeme dveřmi, ať je to garáž, kůlna nebo ovčinec. Dveře jsou prostorné a ten, kdo jimi vchází, se nepotřebuje skrývat. Je to někdo, koho můžeme spatřit, kdo je třeba i vítaný. A pastýř pro ovce rozhodně vítaný je. Vezme je na pastvu, na louku, do přírody, tam, kde jim je dobře, a pečuje o ně. Stará se, aby ovce nikdo nenapadl, aby se nezaběhly, aby si neublížily. Ovce pro pastýře nejsou jen tak někdo, protože každou z oveček osobně zná. S každou se setkal, seznámil se s ní, poznal její trápení, její smutek, ví, čím si prošla, nebo čím si prochází, co se jí honí hlavou a na co nejde nemyslet. Pastýř ví ale také o jejich radostech a krásných chvílích u každé z těch ovcí a raduje se s nimi, s každou zvlášť. Dokonce se těší na každou chvilku s ovečkou. A že jich je ve stádu hodně? Do pastýři nedělá žádný problém, on totiž není člověk, aby byl takovou věcí omezený. Je to Bůh, Ježíš Kristus. Ten není svázaný časem a prostorem. To jen my, lidé, my ovečky. Proto každá z oveček, z nás lidí, může kdykoliv přijít k Ježíši a mluvit s ním. Nebojme se toho. On na nás čeká. Ano, čeká, má na nás tolik času, kolik potřebujeme, kolik mu ho dáme. Kdykoliv můžeme začít myslet na Pána Ježíše, poděkovat mu, poprosit ho, postěžovat si, anebo mu povyprávět a také počkat, co nám odpoví, naslouchat a vnímat. Někdy nám odpovídá v myšlenkách, v obrazech, v písmu, nebo také v druhém člověku. A ke každému mluví různě. Poslouchejme ho. Říká, já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Pane Ježíši, děkujeme ti, že jsi náš dobrý pastýř, že jsi dveřmi k pravému životu, že každého z nás znáš jménem, voláš nás a nechceš nás nechat bloudit. Dej prosím, ať se nestratíme, ať nejdeme za cizími, kteří nás chtějí svést nebo nás využít. Ať ti v důvěře otevřeme svá srdce. Prosím, dotkni se nás a ukazuj, co potřebujeme vidět a slyšet, co pochopit nebo udělat. Víme, že ve tvé náruči je bezpečí a svoboda. Dej nám odvahu jít za tebou každý den a spojit naši cestu s tvou cestou. Ať tě věrně následujeme. Amen.

0: cestu.
1: V kalendáři dnes najdeme jméno Bohumil. Toto slovanské jméno vzniklo jako překlad řeckého Theophilus, tedy Teofil, a znamená Bohumilý nebo milující Boha. Všem Bohumilům přejeme z Rádia 7 radostný a pokojný den.

Podíváme se na události a osobnosti, které se pojí s dnešním datem. 3. října 1990 došlo ke sjednocení Německa. Po 51 letech oddělené existence se opět spojila Německá demokratická republika a Spolková republika Německo. Roku 1901 se narodil František Halas, český básník. Halasovo dílo v sobě zvláštním způsobem spojuje snahu o nalezení smyslu lidské existence a mravního řádu s příměsí, deziluzí a beznadějí. S dalším narozením si připomeneme rok 1916 a jméno James Herriot, což byl britský spisovatel a veterinář. Proslavil se sérií humorních knih o svém životě veterináře a o tréninku u letectva za druhé světové války. 3. října roku 1226 zemřel František z Assisi, mnich, zakladatel řeholního společenství. I jeden sluneční paprsek může prostoupit mnoho tmy, prohlásil tento muž, který ve své době usiloval o proměnu tváře církve. Důraz na chudobu, prostotu a úctu ke všem a všemu živému jej dodnes přibližují mnoha křesťanům na celém světě. Října 1649 zemřel Giovanni Diodati, italský protestantský teolog. Diodati žil celý život v Ženevě, kam byla jeho rodina vykázána z italské Luky. Ve 21 letech byl jmenován profesorem hebraistiky, tedy studiem hebrejštiny na Ženevské univerzitě. Později se Diodati stává velmi oblíbeným a vyhledávaným pastorem. Jeho kázání se vyznačovala neohrožeností a nadšením pro život s Kristem. Diodati přeložil Bibli z originálních jazyků do italštiny a podílel se i na překladu písma do francouzštiny.

0: následující biblické úvaze se zamyslíme nad otázkou, zda může křesťan ztratit své spasení. Odpověď budeme hledat spolu s Davidem Novákem.
1: Milí posluchači, určitě jste se již setkali s otázkou, zda křesťan může mít jistotu spasení. A určitě asi většina z vás byste se mnou souhlasili, kdybych vám řekl, že ano, může mít jistotu spasení. To, že máme jistotu spasení, není výsledek toho, že se snažíme, že žijeme perfektní mravní život, ale je to výsledek toho, co pro nás udělal Ježíš Kristus. Nicméně v písmu máme i texty, které hovoří o odpadnutí. A pochopitelně, pokud tam tyto texty jsou, tak je otázkou, zda můžeme mít jistotu spasení, když vlastně každý z nás může na své cestě do Božího království zakopnout, klopítnout a nakonec odpadnout. Pojďme se podívat na dva texty, které jsou jakoby v protikladu. V Římanům 8. kapitola od 37. verše čteme následující: ale v tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Text je zcela jasný. Nic nás nemůže odloučit od Boží lásky. Je to text naděje. Je to text, který nám říká, že i kdyby se stalo cokoliv, Boží láska nás drží. Pojďme se ale podívat do textu, který je zapsán v Židům v 10. kapitole od 26. verše. Jestliže svévolně hřešíme i potom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy, ale jen s hrozným soudem a žárem ohně, který stráví Boží odpůrce. Už ten, kdo pohrdne zákonem Mojžíšovým, nedojde slitování a propadá smrti na základě svědectví dvou nebo tří svědků. Pomyslete, oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Syna Božího a za nic nemá krev smlouvy jíše posvěcen a tak se vysmívá duchu milosti. Vždyť víme, kdo řekl, já budu trestat má je odplata a jinde Pán bude soudit svůj lid. Je hrozné upadnout do ruku živého Boha. Jinými slovy tady máme napsáno, že jestliže svévolně hřešíme i potom, co jsme poznali pravdu, tak už nemůžeme počítat s obětí za hříchy. Jak je to tedy s jistotou spasení? Chci se vás zeptat, zda můžete s čistým svědomím říci, že jste nikdy nezhřešili své volně? Odpovězte si na tuto otázku každý sám, nicméně si myslím, že většina z vás, co posloucháte tuto relaci, musí říci, že někdy v životě, alespoň jednou v životě, zhřešila své volně. Že jsme věděli, že bychom to neměli dělat a stejně jsme to udělali. Mimochodem o tomto zápase nám píše i apoštol Pavel v 7. kapitole knihy Římanů. Apoštol Pavel říká následující, čtu Římanům 7 od 16. verše. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Vím totiž, že ve mně, to je z mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. Pak Pavel píše, nepoznávám se ve svých skutcích, vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Tak já si nemyslím, že apoštol Pavel by všechno to, co tam popisuje, dělal jaksi podvědomně nebo nevědomně. Možná je to i vaše zkušenost, že my jaksi víme, co bychom měli dělat, nicméně jedna věc je vědět a druhá věc je potom konat. A ne vždycky je mezi tím soulad. Co s tím? Znamená to, že nakonec spasení budou jenom ti křesťané, kteří hřešili nevědomě? Znamená to, že Ježíš Kristus zemřel jenom za naše nevědomé hříchy, když to za naše vědomé hříchy nezemřel? Znamená to, že nebe bude složeno pouze z křesťanů, kteří nikdy nezhřešili vědomě? Pokud ano, tak tam asi moc lidí nebude. Potom ale je další otázka. Můžeme mít vůbec jistotu spasení? Pokud Ježíš Kristus zemřel pouze za naše nevědomé hříchy, tak nemůžeme mít jistotu spasení, protože nikdo z nás si nemůže být jist, že během svého pozemství

lidského života neudělá nějaký vědomý hřích. Mám za to, že tady proti sobě stojí dva koncepty, které jsou jakoby neslučitelné. Na jedné straně jasné texty o jistotě spasení, a ten text s Římanům není zdaleka jediný, těch textů je celá řada, kde nás Pán Ježíš nebo kde nás apoštolé v písmu ujišťují o tom, že to, co Bůh započal, tedy i včetně naší spásy, to také dokončí, tedy i naší spásu. Je to Boží dílo, ne naše. Nejsme spaseni ze skutku. Nicméně máme i řadu textů, které hovoří, dejte si pozor. Dejte si pozor na to, abyste neodpadli. Může se stát, že klopítnete, spadnete a odpadnete. Co s tím? Mám za to, že odpověď na tento problém není v tom, že se budeme za každou cenu násilně snažit jeden verš smířit s druhým. Mám za to, že chybou mnohých vykladačů je to, že vytvoří určitý systém a ten systém třeba říká, že my nemůžeme ztratit spasení a pak se poněkud násilně snaží vtlačit texty, které jsou třeba zapsány v Židům nebo u Petra, do svého systému. A jakoby podřizují text písma systému. No a pak jsou jiní, kteří říkají, ano, my můžeme ztratit jistotu spasení a dělají ale tu samou chybu. Texty, které nás jaksi ujišťují o tom, že nemůžeme ztratit jistotu spasení, se snaží natlačit do svého systému, který říká, že můžeme ztratit spasení. Mám za to, že řešení je úplně někde jinde. Řešení není v tom, že budeme překrucovat některé texty, protože ty texty platí. Řešení je v tom, že platí obojí. Možná si teďka řeknete, co to tady říká za nesmysly. Přece je jasné a patří to k určitým základům logiky, že buď platí jedno, nebo platí druhé, ale nemůže platit obojí. Jinými slovy, pokud se zeptáte mojí manželky, jestli je těhotná, tak buď to je těhotná, nebo není těhotná, ale nemůže být ve stejný okamžik těhotná i netěhotná. Když se podíváte na tyto texty, tak nemůže přece platit to, že my můžeme i nemůžeme ztratit spasení. To je přece nesmysl. Ano, podle lidské logiky, kterou běžně používáme, to nesmysl je. Nicméně Pán Ježíš stojí nad těmito zákony. To neznamená, že nerespektuje, že ignoruje. Nicméně stojí nad nimi. Pokusím se být konkrétnější. Jsem rád, že jsou v písmu texty, které hovoří o jistotě spasení. Mnohokrát jsem sám prožíval určitý strach. Strach z hříchu. Lítost nad tím, že jsem padnul. Prožíval jsem smutek nad tím, čeho jsem schopen. Jako kazatel jsem se setkal mnohokrát s lidmi, kteří litovali toho, co udělali. Tak jsem jim mohl ukázat tyto verše a říct jim, Pán Ježíš tě má rád. Pokud činíš pokání, Boží ruka tě drží. Ty se nemusíš bát toho, že odpadneš. Právě to, že se kaješ, právě to, že prožíváš hlubokou lítost nad svým hříchem, je důkazem toho, že tě obvinuje Duch Svatý a že tě přitahuje k sobě Ježíš Kristus. Víte, že na jednom místě v písmu je řečeno, že lidský zármutek působí pouze zoufalství. Jenže zármutek podle Boží vůle působí pokání a to je rozdíl. Na druhou stranu existují lidé, kteří se řeknou, to je perfektní, že jsem spasen, konečně si mohu žít, jak chci. Jednou spasen, navždy spasen, je to pohoda, Boží ruce mě vedou až do nebe. Takže teďka si konečně můžu z života urvat, co se dá, žít naprosto mimo Boží zákon. A právě tento člověk potřebuje slyšet texty, které jsou zapsány například v Židům. Tento člověk potřebuje slyšet jasně, že riskuje to, že vypadne z Boží milosti, že může odpadnout. Chci vás prosit, abyste mi rozuměli. Nechci tvrdit, že když člověk zhřeší jednou, dvakrát, nebo třeba 10krát, 100krát, takže na něj platí texty z Židů. To neznamená, že když zhřešíte, nebo i když zhřešíte, takže odpadnete od spasení. Ne. Znamená to ale, že pokud člověk vědomě jde proti Boží vůli, vědomě se svévolně vzdaluje Pánu Bohu, tak potom by měl velmi vážit ty texty, které jsou zapsány třeba v listu Židům, ale i na jiných místech písma. A je to tak dobře. A tak jsem rád, že v Biblii je v tomto určitá vyváženost, ale i určité napětí. Jsem si jist, že ten, kdo žije v pokání, tak i když hřeší, takže Boží moc ho střeží ke spasení. A na tom chci stát. Na druhou stranu nechci nikdy upadnout do takového stavu letargie a říct si, že jsem jednou spasen a teďka si konečně mohu dělat, co chci.
potom jako určitá mementa, jako určitá varování zde čteme verše, které jsem popsal. A tak díky Bohu za to, že nás v tomto určitém napětí, v této určité dvojí logice nechává. Ne proto, abychom byli spochybněni, abychom se báli, ale proto, abychom tyto texty používali pro svůj růst, ale zároveň i pro svoji pastorační praxi.

Reprízu dnešní biblické úvahy můžete slyšet i v sobotu v 15 hodin 15 minut a v neděli v 5 hodin 30 ráno. Další zamyšlení vysíláme v pondělí v 6 hodin 45 a nese název Největší v království nebeském. Autorem je Jaroslav Pleva.

Hodiny právě ukázaly sedmičku, která je také symbolem Rádia 7, vašeho společníka dnešním ránem. V sobotu 3. října vás srdečně zdraví a pěkný den přeje Klára Litterová. Tuto hodinku vyplníme převážně čtením z písma a příjemnou křesťanskou hudbou, například od skupin Veka, On Fire nebo Kirsten.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: vědět.
1: Čtení z ekumenického překladu Bible na Rádiu 7 začínáme u žalmu 3. od 1. verše. Žalm Davidův, když prchal před svým synem Abšalomem. Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží, mnoho je těch, kdo proti mně povstávají. Mnoho je těch, kteří o mě prohlašují, ten u Boha spásu nenalezne. Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, ty jsi má spása, ty mi zvedáš hlavu. Pozvedám hlas k Hospodinu a on ze své svaté hory mi už odpovídá. Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá. Nebojím se davu 10 000, kteří kolem proti mně se kladou. Povstaň, Hospodine, zachraň mě, Bože můj. Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, své volníkům vyrážíš zuby. V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje požehnání.

bone.

Pokračujem žalmem 4. od 1. verše. Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti. V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu. Urození dlouho ještě bude tupena má sláva. Milujete marnost, vyhledáváte lež. Vězte, Hospodin pro své věrné koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám. Jste tím pobouřeni. Nezhřešte však. Přemítejte o tom v srdci, na loži a buďte sticha. Oběť spravedlnosti mu obětujte, důvěřujte Hospodinu. Mnozí říkají, kdo nám dá užít dobrých věcí? Avšak nad námi, ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine, mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.

Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše pro vás pohany. Slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu udělil kvůli vám. Dal mi ve zjevení poznat tajemství, které jsem vám právě několika slovy vypsal. Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství, které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo, ale nyní je duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům, že pohané jsou spoludědicové, část společného těla a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních evangelia. Jeho služebníkem jsem se stal, když mě Bůh obdaroval svou milostí a působí ve mně svou mocí. Mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil. Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost, podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši, našem Pánu. V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět. Vždyť se to obrátí k vaší slávě. Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce, mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé uznání a dát se prostoupit vší plností Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků. Amen.

Matouš, 12. kapitola, od 15. do 21. verše. Ježíš to poznal a odešel odtamtud. Mnozí šli za ním a on všechny nemocné uzdravil, ale přikázal jim, aby ho nikomu neprozrazovali. Aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má. Vložím na něj svého ducha a vyhlásí soud národům. Nebude se přijít ani rozkřikovat. Na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství. A v jeho jménu bude naděje národů.

Pokračujeme v Matoušově evangeliu ve 12. kapitole od 33. do 37. verše. Ježíš mluvil k farizeům. Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci. Plemeno zmíjí, jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré, zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen.

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4. kapitola, 6. až 7. verš.

Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se s úzkostí, já jsem tvůj Bůh. Posilním tě. Ano, pomohu ti. Podepřu tě svou spravedlivou pravicí. Izajáš 41:10.

jak Marie chci dát. A mezi lvy tam pěny, jak Daniel budu spát. Jo, slib chci přijmout, jako Jericho.

0: Každá minuta se počítá, chci mu chválu vzdávat, svůj každý dík, protože není nikdo podobný a to je můj Bůh.
1: Hostem klíčového slova bude na Rádiu 7 od 8 hodiny Radek Smetana. S Kateřinou Hodicovou si připravili pořad s názvem Z čerty nejsou žerty.

0: Krásné víkendové ráno, je 8 hodin a na rádiu 7 startuje další hodina sobotního vysílání. U mikrofonu je s vámi Klára Litterová. Klíčové slovo, pořad, který pro vás připravuje Kateřina Hodecová, otevře téma duchovního světa, toho utajeného a skrytého. S hostem Radkem Smetanou proberou, co naše neopatrné jednání může způsobit.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na rádiu 7.
2: Že duchovní svět existuje, o tom asi netřeba už dnes nikoho přesvědčovat. Že má také různé tváře, jste možná někteří už zjistili. Právě o tom, jak se orientovat pro někoho ve spleti všech těchto vztahů, věmů, událostí a zkušeností, o tom se chci dnes povídat s Radkem Smetanou, zástupcem biskupa apoštolské církve a také vedoucím odboru pro vzdělávání této církve. Radku, moc tě vítám.
3: Dobré ráno, děkuju.
2: Klíčové slovo, to je důležitý termín, protože míří k podstatě věci. A tak já začnu hned na rovinu a do hloubky. Kde se zlo bere?
3: Tak opravdu jdeš na kořen věci, evidentně. Bylo by hezké asi si zodpovědět na tuto otázku úplně jako přesvědčivě a bez nějakých otazníků, ale pokud bychom a měli bychom asi zůstávat na takovém tom biblickém poli, jestli se nemýlím, protože jsme křesťanské rádio a myslím si, že takový ten základní rámec je pro nás právě Boží slovo, tak podle mého názoru není úplně jednoduché odpovědět na tuto otázku. Co je zlo? Kde se bere zlo? Jsou teologové, kteří říkají, že zlo jako takové se ve své podstatě vlastně nedá definovat jako nějaká obecná entita, ale že zlo má spíš svoje jednotlivá vyjádření. A i ve starém zákoně vidíme, že často se mluví o množství zla nebo o mnohých projevech zla, ale zlo jako takové definovat a říct si úplně odkud se vzalo, si myslím, že trošku přesahuje to, co nám písmo možná chce říct a chce naznačit. Samozřejmě víme, že zlo nějakým způsobem souvisí s duchovní říší, bez pochyby. Bible nám ukazuje, že v té duchovní sféře jsou je nějaká pozitivní strana a nějaká strana zla. Doslova třeba ten šéf té strany zla se jmenuje, nebo se nazývá třeba v Novém zákoně ten zlý. To znamená, máme tu dvě strany. Na druhou stranu také musíme říct, že zlo nějakým způsobem souvisí i s naší lidskou přirozeností. Já třeba nepocházím z křesťanského prostředí, já jsem uvěřil, když mi bylo asi 20 let, a křesťanství odpovědělo na moji takovou hlubokou základní otázku, kterou jsem si kladl během svého života do té doby, než jsem vlastně poznal Boha, poznal křesťanství. Jak je možné, že se v lidech bere až někdy takové zlo? Já jsem tedy ještě vyrůstal v dobách minulých, dobách komunismu a často se nám promítaly takové ty snímky, ty si určitě pamatuješ, třeba z Hirošimy, Nagasaki, z druhé světové války, to bylo téma tehdy, že? Protože to ještě toto období neodeznělo tolik z historie, takže já jsem si vždycky říkal, jak je možné, že se v člověku najde až tolik zla, které se projeví až takovým strašným způsobem. No a paradoxně, když jsem postupně přicházel ke křesťanství a vlastně četl jsem Bibli, tak ta jedna z odpovědí, kterou jsem si takhle vnitřně vlastně, která mi dala tu odpověď, byla právě realita hříchu v člověku. Realita převráceného srdce nebo převrácené přirozenosti.
2: Pokud jsme vás trochu překvapili, že jsme začali hned tím zlým z duchovní oblasti, byl to trošku záměr, protože když se řekne Bůh, když se řekne křesťanství, tak mnoho lidí má představu, že se baví o dobru, o kráse, o štěstí, o prospěchu, o požehnání, ale duchovní svět je opravdu ten dobrý, ale i ten zlý. A mám za to, že někdy tuto stránku pomíjíme, protože chceme to dobré, chceme prožívat štěstí, radost, pokoj, sounáležitost s lidmi, chceme to dobré do života. Ale vlastně míjet to asi není úplně dobré, protože co vlastně hrozí, když míjíme tu opačnou stránku duchovního světa?
3: No ono hlavně, ta otázka zla a otázka bolesti nám často přináší otázku, pokud teda už se bavíme o třeba existenci dobra, existenci boží, tak nám to vlastně nastoluje tu otázku, jak je možné, že když existuje dobrý Bůh, nebo jak si řekla, Bible nám představuje na mnoha stránkách Boha jako ten, toho, který je dobrý, který pomáhá, který uzdravuje, který vysvobozuje, který přináší požehnání, tak na druhou stranu právě ta otázka zla nám nastoluje takový ten otazníček, jak je tedy možné, když existuje dobrý Bůh, že tedy existuje zlo. No, vracím se k té otázce na začátku, kde se teda vzalo zlo, když je dobrý Bůh.
2: Kdyby byl dobrý, tak by se.
3: Ano, už Epikuros, starý řecký filozof, říká, bohové se nemohou starat o svět, protože kdyby se o něj starali, tak by nemohlo být tolik bolesti. A to ještě nebyl křesťan, že? A David Hume, taky známý filozof, říká, jestliže teda Bůh existuje, ale nechce předejít zlu, nebo nemůže předejít zlu, tak není asi všemocný, si nemůže předejít tomu zlu. A jestli mu nechce předejít, tak pravděpodobně asi, on to používá jako anglické slovo, které by se dalo přeložit, tak je zlovolný. Jo? Tak se v podstatě není tak dobrý, jak nám ho ta Bible představuje. A pak teda se ptá, pokud může Bůh předejít zlu a pokud chce, tak proč teda to zlo existuje? A to je otázka, která zní těmi dějinami a myslím si, že zní v srdci téměř každého jednoho z nás, ať už jsme ze strany těch, kteří věří v Boha nebo nevěří v Boha, protože samozřejmě pro nevěřící, pro lidi, kteří třeba nevěří v Boha, to může být argument proti jeho existenci, ale i pro nás věřící někdy se dostáváme do momentu, kdy si říkáme, tolik utrpení nebo takové až nesmyslné utrpení, kde v tom všem je Pán Bůh. Takže ve své podstatě ona ta otázka zlá, otázka těch zlých mocností a věcí se také dotýká té otázky boží existence.
2: No a když si člověk klade všechny tyhle ty otázky, tak jaká je odpověď? Jak to může dobrý Bůh dopouštět, nebo jak to, že to zlo vůbec existuje?
3: A jsme opět u toho, jestli na tuto otázku máme možnost dostat relevantní odpověď, pokud zůstáváme tedy na půdě třeba biblické výpovědi, biblického textu. Já asi patřím mezi ty, kteří se řadí do skupiny lidí nebo těch, kteří přemýšlí o Bibli, takže Bible na to úplnou odpověď nedává. Ona některé věci předkládá jako fakt, existenci zla nám předkládá jako fakt, ale úplně ji nevysvětluje. A já jsem zastáncem takových věcí nebo takového přístupu, že když Bible věci nevysvětluje, tak asi proto má nějaký důvod. Kdyby Pán Bůh nám to chtěl vysvětlit do detailu, kdo si říkal, že Bible nezačíná nějakými matematicko-fyzikálními vzorečky, jak vznikl svět. On tam je prostě nějaký ten popis, nějaká ta deskripce, která z toho matematicko-fyzikálního hlediska nám moc nepomůže. A kdyby to chtěl, tak by nám to dal tu odpověď. A i otázka zla a otázka toho, jak ve své podstatě může existovat zlo vedle vlastně existence dobrého Boha, tak dále, tak si myslím, že v Bibli není plně zodpovězena. A ani já bych si teda netroufl na ní úplnou odpověď dát. Ale samozřejmě, můžeme se bavit o různých teoriích, které během staletí se vytvořily, nebo lidé si nějakým způsobem odpovídali na tuto otázku, ale nevím, jestli tady je na to ten prostor.
2: Mně vůbec přijde zajímavé, že Bible nedává nějaké odpovědi u poměrně tedy zásadní otázky pro mnoho lidí, kde se to zlo bere a proč je. Jak tomu rozumíš, že se Bible k něčemu takovému nevyjadřuje, podle tvého názoru?
3: No,
2: nepotřebujeme to?
3: Podle mého názoru jsou některé věci, které si Pán Bůh ponechal prostě pro sebe, je to součástí určitého tajemství. Myslím si, že otázka zla, utrpení je určité tajemství, do určité míry samozřejmě. A mně se třeba v tomto strašně líbí kniha Job. Já nevím, jestli posluchači mají rádi knihu Job, já třeba ano. Je takové velice zajímavé drama a my víme, že na počátku je tam ten popis toho, že před Hospodina na ten dvůr tam přicházejí ty různé že mocnosti nebo různí ti andělé a mezi ním přichází Satan, říká, a je to Bůh, který začíná a říká, zdali pak si všiml mého služebníka Joba. Není to Satan, který říká, ale i Pán Bůh je to, ty říká, zdali pak si všiml toho mého služebníka Joba. No a Satan samozřejmě začíná tu komunikaci, no jenom kdyby jsi mu to, a jenom kdyby si šáhl, a jenom kdyby si, a tak Pán Bůh do určité míry dopustí některé věci v životě Joba. My tam vidíme ten Jobův příběh, ten Jobův zápas. No ale když potom vlastně na konci má dojít k tomu rozuzlení, tak Pán Bůh mu vlastně neodpovídá, neříká, hele, přišel Satan ke mně a já jsem si říkal, já se s tebou pochlubím, jsi takový feš, šikovný, jo. Já se s tebou pochlubím. Ne, on mu to nevysvětluje, on mu tam dává, tuším, smrť 70, protože Job se pořád Boha na něco ptá, že? A Job mu potom odpovídá a dává mu, tuším, asi, já nevím, 70 otázek, říká, kde jsi byl, když jsem zakládal svět? Jo, kde jsi byl, když dokážeš mi odpovědět na... A teď najednou se vrací ke stvoření Pán Bůh úplně k jiným oblastem, než jsou oblasti utrpení a zla. A ve své podstatě nedává Jobovi žádnou odpověď. A přesto ten Job na konci říká, Hospodine, jako jenom jsem o tobě slýchával, ale teď tě znám. Po tom všem, co jsem s tebou prožil, teď tě znám. Myslím si, že kdyby nám Pán Bůh chtěl dát odpověď na otázku zla a utrpení, tak Job by byl ideální literaturou, kde by to mohl udělat. A přesto ani zde tu odpověď prostě Pán Bůh plně nedává. Je tam jenom takové to Jobovo uvědomění si té boží velikosti a té jeho reality Jobovi a jemu to stačí. A nevím, Katko, jak jsi na tom ty, ale mně připadá, že čím jsem starší, tím mě stačí méně odpovědí. Já když jsem byl mladý, tak jsem chtěl z Bible všecko vyzobat a všechny odpovědi získat, ale čím je člověk starší, tak se prostě smířuje s tím, že na některé věci tady na tomto světě odpověď úplně nenajdeme a učí se s tím nějakým způsobem žít. A to je můj příběh. Já se učím žít s tím, že mám možná méně odpovědí, než jsem čekal.
2: Je zajímavé, že když člověka, vlastně na příkladu toho Joba, když ho přesáhne jakési vědomí boží svrchovanosti, tak ty naše otázky se opravdu rozplývají a ztrácí.
3: Ano, ano.
2: Tak to je téma dnešního klíčového slova, jehož hostem je Radek Smetana, zástupce biskupa Apoštolské církve.

0: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio7.cz.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
2: Slyšeli jste kontakty, na které se dopíšete a dovoláte do pořadu Klíčové slovo, tedy pokud nás posloucháte v premiéře v sobotu po 8 hodině raní. S Radkem Smetanou, zástupcem biskupa apoštolské církve a také vedoucím odboru pro vzdělávání této církve, dnes mluvíme o té odvrácené straně duchovního světa, tedy o zlu, o tom, jaký vliv má na náš život a co s tím my jako lidé, kteří hledají Boha a jeho tvář. Radku, já jsem poměrně nedávno stála v Římě v Sixtinské kapli před Michelangelovou freskou posledního soudu a popisovala jsem to lidem kolem sebe, až jsme došli do té části, kdy tedy padají ti nebozí lidé do ohnivého jezera. Jak vlastně podle Bible vypadá peklo? Jak moc je reálné a proč v Bibli vlastně je něco tak strašného?
3: Pokračujeme v sérii zajímavých a těžkých otázek. A já bych asi navázal na to, o čem jsme mluvili před chvilkou. A stejně tak jako zlo není úplně přesně definováno v Bibli, tak i peklo má různá vyjádření v Bibli. Starý zákon spíš mluví o podsvětí. Že člověk, duše člověka se vstupuje do podsvětí a je tam spousta obrazů toho, jak to podsvětí vypadá a ty obrazy se často doplňují, ale často se zdá, že si i trošinku protiřečí. Jo, takže mít takový jako jednotný náhled na takovou výpověď starého zákona o tom podsvětí není úplně jednoduché a věci harmonizovat. A nový zákon teda mluví o konkrétně třeba o pekle nebo ten výraz Gehena se překládá jako peklo a my víme, nebo odborníci říkají, že vlastně souvisí s nějakým konkrétním místem, že v Palestíně souvisí s údolím syna Hinnomova, kde se v nějaké době dokonce konaly snad i lidské oběti a dětské oběti a tím pádem vlastně to získává takovou konotaci určitého odpadlictví, určitých věcí, které jsou opravdu jako zvrhlý a špatný. To znamená, tady ten obraz nám může trošinku pomoct tím, jak je tedy, dejme tomu, obrácení k tomu vizuálu, ale přesto zase, pokud chceme definovat, jak vypadá peklo, to nám úplně Bible jaksi ten plný obraz nedává. Má tam nějaké vyjádření, že tam je pláč a skřípění zubů. Předchozí generace se ptali, jak to bude s lidmi bez zubími. Když teda nemají zuby, tak dokonce kdo si dal takovou odpověď, že nějaké protézy se seženou a že mohou těmi zuby tedy skřípat. A myslím si, že zase to jsou symbolické obrazy. Je zajímavé, že se třeba vyskytují hodně v Matoušově evangeliu, v tom oddíle, kde se často mluví o tom, že pokud je svádí oko, tak si ho vyrvi, pokud ruka, tak si ji utni. A pak je vždycky dopsáno, no, lepší, než kdyby si měl právě jako skončit jako v Gehenně, v pekle. Jo, to znamená, je zajímavé, jo, i vůbec, kde se o pekle mluví. Nicméně je to realita. Bible mluví o nějakém místě, kde bude náře, kde bude pláč, kde bude nějaké utrpení. Často ta výpověď míří k tomu, že to místo, na kterém lidé budou trávit prostě nějaký svůj další osud, je až vlastně věčné. A my se s tím musíme zase nějak opasovat. Nejsme úplně možná kompetentní tomu to všecko vysvětlit, ale musíme se s tím popasovat, že ta výpověď tady je. Peklo existuje. Ježíš nám říká a naznačuje, že je určeno lidem, kteří v konečném důsledku neutvářejí svůj život podle boží podoby a že to není místo příjemné a že to je místo konečné. Samozřejmě dá se ještě teologicky rozlišovat, jestli peklo a ohnivé jezero je to samé. Zdál se, že zjevení mluví o takzvané druhé smrti a mluví o nějakém ohnivém jezeře, které bylo původně připraveno pro právě ten temný duchovní svět. Ale to jsou všechno už takové teologické odbočky, které si myslím, že nejsou úplně podstatné pro naši diskuzi.
2: Ale myslím, že mnoho lidí by se tě v tuhle chvíli opravdu zeptalo, jestli Bůh je dobrý a na mnoha místech Bible čteme, že pro člověka chce to dobré, že pro něho vlastně obětoval svého syna. Proč to všechno dělal, když zároveň je tu tedy peklo? Bůh chce nebo zamýšlí pro lidi peklo?
3: Zase, to je otázka, která se line dějinami. Možná dřív jí lidé brali jako takovou větší a přirozenou součást té vlastně křesťanské teologie a postupně doba osvícenství a obzvlášť dnešní doba se ptá velice významně, jak je možné, že dobrý Bůh připravuje něco takového, jako je peklo. A opět bych asi zůstal u toho, že ne všechny věci dokážeme na tomto místě a v tuhle chvíli vysvětlit. Poznáváme jenom částečně. Můžeme jenom říct, že pokud věříme, že Bůh je dokonalý, Bůh je dobrý, Bůh je láska a tak dále, tak nějakým způsobem a nějaké opodstatnění i tady ta odvrácená strana vlastně toho dobrého prostě má. A už staletí se předkládají různé výklady na to, jak by to teda teoreticky mohlo být. Samozřejmě ten doslovný význam je, že peklo je tak, jak to tam čteme v té Bibli, že takhle to konkrétně je. Pak se mluví o nějakém metaforickém významu třeba toho pekla, jo, že sice ten popis je takto krutý, ale ve své podstatě Bible je na mnoha místech metaforická. Už jsme mluvili třeba o tom Matoušovi, jestli si nikdo dneska nevypíchne oko a neutne svoji ruku. Je to bráno jako určitá nadsázka. To znamená, ten metaforický význam říká, že je v tom určitý kus nadsázky a jak to konkrétně bude vypadat třeba, to je další věc. Pak je zase jiný výklad, který říká, že nakonec vlastně takový univerzalistický výklad, že vlastně člověk tím utrpením se bude neustále očišťovat až do té dokonalosti a nakonec vlastně všichni budou spasení. Dokonce velký teolog Louis Berghoff řekl, že už kvůli Bohu doufáme, že peklo je nějakou formou očištění pro člověka. A že ve své podstatě vlastně tím očišťováním a nějakými těmi utrpeními, který projde nakonec, teda dojde k tomu té fázi spasení. A pak jsou další výklady, které říkají, že ve své podstatě vlastně člověk nebude trpět věčně, ale že přijde nějaký moment nějaké té anihilace a nebude existovat vůbec. Že to utrpení bude dočasné. A my si můžeme vybrat, kam, do jaké skupiny třeba chceme patřit.
2: Co může jedinec udělat pro to, aby se ho tedy otázka jakéhokoliv božího soudu, teď myslím to odsouzení, ta účast na tady těch hrozných popisech, aby se ho to netýkalo?
3: Tak nejistější cesta, kterou nám pán a Bible ukazuje, je přijmout Ježíše Krista jako spasitele, a jako toho, kdo nás právě vyvádí, když to stáhnu k tomu tématu zla, který nás vyvádí díky své smrti na kříži, nás vyvádí vlastně z toho područí zla, područí hříchu a odevzdá se plně Bohu. To je taková jednoduchá, relativně jednoduchá odpověď.
2: A když to člověk udělá, už se ho peklo netýká?
3: Tak musíme rozlišovat mezi nějakým jednorázovým aktem, to znamená, že takové uznání v našem životě proběhne a my odevzdáme svůj život Bohu a pak mezi tím, jak utváříme svůj život v této perspektivě. To znamená, jedna věc je rozhodnutí pro Boha, jedna věc je takové to duchovní prozření, kdy já vlastně uvidím tu duchovní realitu, uvidím jak cenná je pro mě, jak cenný je Ježíš, jak cenná jeho oběť. A druhá věc je, jak na tom stavím, na tomto prozření duchovním a na tomto vlastně jakoby vykročení do nového života a jak utvářím svůj život v té perspektivě věčnosti a v perspektivě, že Bůh existuje. Protože pokud přiznáme a pokud uznáme, že Bůh existuje, zároveň s tím také přiznáváme, uznáváme, že Bůh má nějaké standardy, má nějaká pravidla a my říkáme, když říkáme Bohu ano, tak říkáme ano i těm standardům, i těm pravidlům a vykračujeme s takovým odhodláním, že se jimi budeme řídit, že?
2: Takže ani věřící člověk podle tebe nemá nic jistého?
3: V tomto směru, já jsem klasický arminián, řekl bych, že nemá, že ve své podstatě já rozumím Bibli v těch jejich pasážích, jakože s bázní a střesením uskutečňujte svoje spasení. Vnímám některé výzvy listu židům, že, které nás neustále vybízejí k tomu, abychom si dávali pozor. Dává nám i nějaké starozákonní obrazy, které říkají, že sice Izraelci všichni že vyšli na poušť z toho egyptského otroctví, ale spousta jich tam potom zůstala. To znamená, já rozumím Bibli tak, že jedna věc je přijmout Boha do svého života a druhá věc je ovšem utvářet ten svůj život podle těch Kristových hodnot, což samozřejmě nikdo nedokáže stoprocentně. Od toho je zase odpuštění, od toho je zase pokání z hříchu a tak dále, ale důležité je to nasměrování, kam jdu.
2: My si pustíme další písničku, během které nám můžete volat nebo psát a po ní se pustíme také do osobních, jako jakýchsi možných setkání či kontaktů právě s tím nepřátelským duchovním světem. Posloucháte Klíčové slovo, jehož hostem je Radek Smetana a slovem vás provází Kateřina Horecová.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio7.cz.
2: Jako téma dnešního pořadu, jehož hostem je Radek Smetana, zástupce biskupa apoštolské církve, jsem dala název jedné staré české pohádky S čerty nejsou žerty. To proto, že v té české nátuře asi opravdu je někde zakořeněno to, že s tím zlým, personifikovaným do nějakého čertíka, vždycky dokážeme nějak vyjít, nějak ho přechytračit, nějak obelstít a vlastně se ukáže to dobré v nás a my tu situaci nějak zvládneme. Právě o tom si s tebou, Radku, teď chci povídat, o tom, jak moc zasahuje nebo může zasahovat zlo do našeho osobního života, přemýšlení a formovat naši duši, naše srdce. Ještě než se k tomu ale dostanu, tak přečtu jeden e-mail, který nám došel od Pavla. Dobrý den, právě poslouchám váš pořad a myslím, že je jednoznačné, že zlo pochází od člověka. Bůh dává lidem svobodnou vůli, takže si mohou vybrat, budou-li chtít a konat zlo či dobro. Volí-li člověk zlo, Bůh to dopouští z těchto důvodů, protože nám dal svobodnou vůli. Bůh chce jenom dobro a volí-li člověk zlo, je to pro něho samotného špatné, protože se od Boha oddaluje. Kdyby Bůh zajistil, že bude všechno správné a dobré, budeme my lidé pouhými loutkami, protože my sami často chceme to, co není dobré a co není správné, píše Pavel. Chceš na to nějak reagovat?
3: Určitě, doplnit? Určitě je to jedna z těch teorií zla, že souvisí se svobodnou vůlí a ona to určitě do určité míry může a myslím si, že je pravda, určitě to souvisí s naší svobodnou vůlí. To, co bych tomu jenom řekl, že to pravděpodobně není vysvětlení komplexní a kompletní, ale je to částečné vysvětlení a jak jsem řekl, těch teorií, jak vzniká zlo, kde se bere zlo, je hodně a myslím si, že není úplně předmětem tohoto programu je všecky probrat, je to spíš takový motivační program, který si myslím, že by měl diváky tak trošku povzbudit i v některých věcech a tam míříme asi.
2: Pojďme tady k té mojí původní otázce. Potkal ses ty někdy sám osobně třeba s nějakou oblastí toho duchovního zla? Máš s tím osobní zkušenost?
3: Mám s tím poměrně velké osobní zkušenosti, ale asi takovou základní zkušenost jsem měl Katko v okamžiku, kdy jsem vlastně přicházel k Bohu. Jak jsem řekl, já nepocházím z křesťanského prostředí. Vlastně takové svoje duchovní tápání a hledání já směřuju do nějakého toho 18. 19. roku mého života, kdy jsem nějak pocítil nespokojenost se svým životem. Bylo to ještě v době komunismu, tak já jsem byl vychováván v tom, že není Boha, neměl jsem kolem sebe křesťany, ale byl jsem na vojně a tam jsem měl dost času přemýšlet a bylo to v roce 89, kdy se přeci jenom už trošku otevíral ten svět i pro ty jiné názory, které proudily do České republiky po roce 89 a tak já jsem na vojně tehdy kdy hltal takovou tu novou duchovní literaturu, kde která mě překvapovala, co všecko vlastně, čemu všemu lidé věří, co všechno jsem ještě nevěděl, a protože, jak říkám, byl jsem vychováván s tím v tom, že není Boha. A součástí tohoto procesu bylo, že když jsem vždycky z vojny přijížděl domů na opušťák, tak jsem kolem sebe měl partu přátel, se kterými jsme kdysi chodívali na diskotéky a do baru, jak to tak bývá. A tihle moji přátelé mě dali pozvání na večer, že ať přijdu do jednoho zařízení v mém rodném městě, v Mansdorfu, a že to bude zajímavé. A já jsem se pídil po tom, co by tam mělo být zajímavého, ale oni mi to nechtěli říct, tak jsem tam dorazil. A když jsme se tam sešli, tak jsem zjistil, že nás čeká spiritistická seance. Já jsem tomu nemohl uvěřit už toho důvodu, že ti moji kamarádi, se kterými jsem pařil na těch diskotékách, byli absolutní ateisté a o ničem takovým jsme nikdy nemluvili. Nicméně tedy do té seance jsme se tedy nějak ponořili a já jsem si celou dobu myslel, že to na mě nahráli. Pořád jsem koukal, že myslel jsem si, že tím, že jsem na vojně, že to celé je vlastně jako nějaká hra. No ale postupem doby jsem zjistil, že to hra není. Opravdu při těchto seancích došlo prostě k kontaktu s tím duchovním světem, o kterém já jsem do té doby neměl ani ponětí. A byť jsme byli v tu dobu ještě tedy nevěřící, byli jsme někde na cestě nějakého hledání, protože jsme se poprvé, jako všichni, jako celá ta parta, setkávali s duchovním světem, tak ale měli jsme nepřekonatelný pocit, že se dotýkáme světa duchovního, který není dobrý, který je negativní. Nedokážu ti to vysvětlit, ale vždycky, my jsme třeba začínali někdy v 9 večer a když jsme se ve 4, v 5 ráno rozcházeli z těch seancí, tak jsme si vždycky řekli, my už to nechceme, už to nebudeme dělat. A co myslíš, když jsem příště přijel na pušťák, co se dělo? Šli jsme do toho znovu. Byť jsme věděli, že se dotýkáme věcí, které jsou nedobré a zlé, tak ale nemohli jsme si pomoct a pořád, protože v rámci těch seancí jsme komunikovali s nějakým duchovním světem, který nám dával odpovědi v uvozovkách na nějaké naše otázky a my jsme postupem doby zjistili, že ty odpovědi jsou částečně možná pravdivé, ale částečně také ne a začali jsme odhalovat, že ten duchovní svět si s námi jaksi hraje, ale pro některé z nás vlastně to znamenalo, že se dostali až na hranici duševního vyčerpání nebo až na hranici prostě duševního zdraví. A díky bohu, že v té samé době, v tom roce 89-90, v tom mojem rodném městě Malzdorfu vznikalo také křesťanské společenství, které založil současný biskup naší církve Martin Moldan. A vlastně ti moji kamarádi, když v době, kdy já jsem byl na vojně, tak oni se dostali nějakým způsobem do kontaktu s tím křesťanským společenstvím a tam se jim dostalo i určité interpretace toho, co prožívají. Jo, a dostalo se jim i nabídky, že vedle toho negativního duchovního světa se tu nabízí i pozitivní duchovní svět, respektive dokonce nabízí se tu Bůh.
2: Bylo lehké se z toho vymanit?
3: Pro mě osobně musím teda říct, že ano, ve smyslu, že já už jsem, a myslím si, že ne sám, ale když jsme o tom diskutovali s těmi svými přáteli, tak my jsme si říkali, jako jestli tu je ta negativní duchovní síla nebo negativní duchovní svět, pravděpodobně by mohl být i nějaký ten pozitivní. Takže my už jsme trošku jako vevnitř byli nahloudaní a když potom tím přátelé se setkali s tou interpretací vlastně toho křesťanského společenství, tak my jsme úplně dychtili vlastně jít za tím pozitivním. Jo? My jsme tehdy ještě úplně se nepohybovali v kategorii Bůh, spíš špatný duchovní svět a dobrý. Jo? A potom vlastně nám byla představena ta idea vlastně Boha jako takového křesťanského Boha a ve své podstatě téměř všichni ti moji přátelé se obrátili a já jsem teda byl jeden z posledních, protože tím, jak jsem byl na vojně, tak jsem nestíhal ty jejich procesy, ale nakonec se mi to asi po 12, vyšel asi na 12 výzev ke spasení na různých akcích a nakonec jsem tedy svůj život odevzdal Bohu taky.
2: Tady to na chviličku přeruším. Nám došly dvě SMSky. Věra píše, srdečně zdravím a chci se zeptat, jak se úspěšně vyhýbat zlu a jak se nedat zmást, když se zlo vloudilo pod rouškou dobra?
3: Tak to je hodně obecná otázka a myslím si, že zase jsme tady u té definice zla. Máme zlo nějaké obecné, to znamená do nějaké katastrofy a tak dále, a to asi nemyslí posluchačka, jo, jak se vyhnout nějakému zemětřesení, tak se podívám na televizi a vyhnu se zemětřesení, ale pravděpodobně má na mysli to zlo, které je spojené s buď duchovním světem, anebo s hříchem člověku, a to jsou ty dvě oblasti. Jo. Samozřejmě vyhnout se zlu v rámci toho duchovního světa je prostě cesta je, že se tomu neotvírám, že se otvírám Bohu a že se otvírám tomu pozitivnímu duchovnímu světu, nikoli tomu negativnímu nebo tomu zlému. Teď jsme mluvili třeba o tom spiritismu, no tak Bible nám jasně říká, že pro křesťana, já mohu říct z mé osobní zkušenosti, že paradoxně já jsem přes spiritismus došel k té představy, že existuje duchovní svět a Bůh, ale nikdy bych to nikomu nedoporučil. Nikdy neřeknu, tak jo, dej se na spiritismus, protože to byla moje individuální cesta. Nemyslím si, že to je cesta poznání Boha v nějakém obecném slova smyslu. Je to moje osobní zkušenost. A co se týká toho hříchu a zla v podobě hříchu, no tak jeho zdroje v nás. No, zdroj hříchu je do určité míry v nás, máme hříšnou porušenou přirozenost. Matouš nám říká, že vlastně veškeré zlo vychází ze srdce. No a zde, už jsem to taky zmiňoval, zde je třeba prostě ten svůj život utvářet v té perspektivě Krista, v perspektivě prostě Božího slova a nějakým způsobem pracovat s tou svojí přirozeností, která má sklony k hříchu. No, můj oblíbený verš je, a nevím, jestli odpovídám přímo na ten dotaz posluchačky, nevím, kam přesně mířila tím zlem, ale můj oblíbený verš je verš apoštola Pavla, nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadli vášním. Máme nějaké sklony i jako křesťané, máme nějakou hříšnou přirozenost, jak

0: Ale tady si právě myslím, že je důležitý ten kontext, jo, protože tady bychom mohli mluvit zase o spoustě oblastí.
1: No každopádně asi, když člověk rozpozná, že co se tvářilo dobře, je zlé, tak potom už s tím jedna, tak jak jsi říkal.
0: Jo.
1: Aneška píše, dobrý den, děkuji za váš pořad. Peklo, vrací se tady k našemu předchozímu tématu, podle mě nestvořil Bůh, je to důsledek rozhodnutí člověka nebýt s Bohem. Peklo je místo, kde není Bůh, protože se dotyčný rozhodl, že s ním nechce být. Hezký den nám přeje Aneška.
0: Děkujeme.
1: A také píše Karel, milý dík za aktuální téma. Pán Ježíš říká, že peklo je především pro satana a pro jeho anděli, Matouš 25:41. Satan strhl lidi na svou stranu a jen pán Ježíš jedině vysvobodí. A opět verš Jan 8:36, zdraví Karel.
0: Ano, to už jsme zmiňovali, když jsme zmiňovali ten verš zjevení, že ano, to je původní, spíš teda konkrétně toho ohnivého jezera, které je spojováno s tou druhou smrtí. Takže to ohnivé jezero bylo vlastně připraveno pro ďábla a jeho anděli.
1: Mm-hmm. Pojďme tady zpátky k našemu nakousnutému tématu před těmito reakcemi. Mířila jsem vlastně k oblastem, které se mohou tvářit zajímavě, ale za nimi je něco složitého, nebo nebezpečného dokonce. Ty jsi tedy mluvil o spiritismu. Jsou nějaké další oblasti, kterým je dobré se opravdu vyhnout, protože za nimi dost pravděpodobně stojí něco zlého?
0: Myslíš v duchovním směru?
1: Ano.
0: Tak určitě. Znovu říkám, když člověk neutváří svůj život podle těch vlastně jakoby křesťanských perspektiv, tak se samozřejmě otvírá určitým silám, které mohou ovládnout jeho život. Když člověk pravidelně lže, pravidelně krade, a poštol Pavel říká, kdo krade, ať už nekrade více, je to velice jednoduché, ale pokud setrváváme v některých věcech konkrétních ve svém životě, ze kterých se potom stane zlozvyk a potom třeba i závislost, tak to je taky prostor, jak může ten zlý ve své podstatě vlastně působit v našem životě, a vystavujeme se určitým i duchovním mocnostem, pokud prostě svůj život utváříme tak, jak bychom neměli.
1: Myslím, že taky apoštol Pavel říká, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Je to tak jednoduché se vzepřít?
0: No, souvisí to třeba s tou otázkou té jedné z posluchaček. Musíme rozeznat to zlo. Ona tam psala, někdy se dobro převléká, nebo zlo se převléká za zlo.
1: Za dobro.
0: Za dobro, tak je třeba to rozeznat. A není to vždycky tak jednoduché. Jsou někdy zápasy, a pan Ježíš nám říká, že některé třeba zápasy se vybojují jenom postem a modlitbou. A dlouhodobě třeba. Takže není vždycky jednoduchý zápas. Jedna, která se svým vlastním hříchem a se svojí vlastní přirozeností, protože se k tomu přidružují samozřejmě i další věci, jako můžou být třeba duševní poruchy a nemoci a tak dále. To znamená, jednoduché to určitě není. A stejně tak to nikdy není jednoduché se bránit duchovním vlivům, jak už třeba v životě vlastním nebo v životě třeba lidí, kteří jsou okolo nás.

0: Ještě pár minut zbývá pořadu Klíčové slovo. Jehož hostem je dnes Radek Smetana, zástupce biskupa apoštolské církve, a ve kterém mluvíme o zlu, o duchovním světě, které má tu negativní tvář. Radku, ty jsi tady několikrát oddělil zlo jako takové a hřích. Zlo není hřích?
1: Tak teologové říkají, že veškerý hřích je zlo, ale veškeré zlo není hřích. Jo, a samozřejmě zase se pohybujeme v určitých umělých kategoriích, jo, kdy oddělujeme třeba takzvané přirozené zlo, to znamená, že někdy dojde ke katastrofě nebo k nehodě a tak dále. A to naplňuje tu podstatu zla jako něčeho nekompletního, něčeho rozbitého, něčeho prostě, co není, jako není komplexní, ale hřích jako takové je součástí toho vlastně zla, které na světě můžeme vidět.
0: Bible říká, že hřích se týká úplně každého člověka, a tak co tady se zlem hříchu?
1: No, to je dobrá otázka, Katko. Co se zlem hříchu? Jak jsem říkal, Bible nám dává jasnou odpověď. Jednak tedy uznat, že člověk není dokonalý, že je hříšný, že má sklon k některým věcem, a vydat svůj život Bohu, to je úplně ta nejbezpečnější cesta, jak s tím hříchem pracovat, ale o tom jsme mluvili. A pak teda ten život utváří v té perspektivě toho vědomí, že Bůh existuje a že Bůh má nějaká pravidla. Nicméně chápu, že ani tak to není jednoduché. Už jsem tuším citoval ten můj oblíbený verš, že nemáme vyhovovat svým sklonům, abychom nepropadli vášním, a apoštol Pavel nám na několika místech říká, že v zásadě máme jakousi lidskou přirozenost, která byť je obnovená, byť přijala prostě tu boží milost a to boží odpuštění, tak ale stále má nějaké sklony a stále má prostě nějaké tendence, a my na nich musíme systematicky pracovat. A těm tendencím se nemáme podávat, nemáme jim vyhovovat, protože pokud to budeme dlouhodobě dělat, tak svůj život ve své podstatě vlastně stahujeme zpátky k tomu, kde jsme třeba byli dřív.
0: Jakou roli v našem životě hraje to vědomí hříchu? Víš, někdo se na někoho škaredě podívá a už to vnímá hrozně ostře, to svědomí ho obvinuje. A někdo dělá různé věci a pořád je tak nějak víceméně v pohodě. Jak je to? Co je tedy hřích?
1: To už je výrok, který se přisuzuje několika různým osobnostem, že někteří lidé mají čisté svědomí, protože mají krátkou paměť, že? Takže a určitě to souvisí, osobně se domnívám ze své pastorační praxe, tedy spíš než z teologie, že to dost souvisí s takovým vnitřním nastavením člověka. To znamená, někdo je takový hloubavější, nad věcmi mnohem víc přemýšlí a to svědomí třeba má nastavené, protože to bychom teď mohli otevřít otázku svědomí, což nechci, ale otázka svědomí je po mně taky zajímavá, široká, jak prakticky, tak teologicky, a někdo má to svědomí nastavené opravdu velice citlivě a proto třeba vnímá některé věci tak, jak říkáš, a pak jsou lidé, kteří třeba se s věcmi tolik nezabývají a třeba to svědomí mají jinak nastavené a některé proto pro obě skupiny bych doporučil tu Bibli, jo, protože tam máme poměrně minimálně třeba v tom Novém zákoně, tam máme poměrně jasné mantinely, jo, kde bychom ten svůj život měli držet, a pro ty, kteří se rádi obviňují, nebo mají tu tendenci se obviňovat i třeba za sebe menší věci, tak bych doporučil ty pasáže vybrané, které mluví o odpuštění a které mluví o tom, že některé věci prostě v životě jsou a že s nimi musíme pracovat, ale nejsou prostě tak tragické, abychom, a těm zase z té druhé skupiny bych doporučil, aby si přečetli některé, třeba ten list Židům je zrovna zajímavý. Já nemám rád takové ty, ale oni existují, že jo? Oni existují takové ty výbory těch veršů, no, se vždycky vydávají třeba, já nevím, pokud chceš být bohatý, tak jako to, tyto verše, pokud chceš být zdravý, tak tyto verše. Takže nemám je moc rád, ty výběry, ale pro tyto případy bych je doporučil, jo? Že někdy to pomáhá.
0: Když se mluví o hříchu, tak se také mluví v Biblii o pokání. Mm-hmm. Co to je?
1: Pokání je odvrácení se vlastně od těch vědomé odvrácení se.
0: Já jsem se špatně zeptala. Jak vypadá takové pokání?
1: Mm-hmm. Tak určitě součástí pokání musí být nějaké uvědomění si vnitřní, opravdu toho, že to, co dělám, třeba, že není správné, minimálně není správné před Bohem. Tady zase musíme rozlišit, že některé věci, které jsou rámcově přijatelné ve společnosti, třeba nejsou přijatelné pro Boha a taky zase, ale naopak nikdy. Jo, takže pokud opravdu dojdeme, nebo takhle, předpokladem toho pokání je opravdu vnitřní uvědomění si, myslím, to je klíčové, vnitřní uvědomění si toho, že to, co dělám, není před Bohem správné, to je jedna ta součást. A druhá součást je, že uvědomění nestačí. Musíme vykročit z těch věcí a musíme se pokusit minimálně je tedy dělat jinak. Ne vždycky to jde hned, ne vždycky se nám to podaří na poprvé, nikdy je to cesta, nikdy je to zápas, ale myslím si, že důležité je to nasměrování, že nechci, jo, že se k tomu nechci vracet.
0: Radku, náš pořad je u konce, ale měli bychom mu dát asi nějakou tečku. Je v této oblasti nějaké téma, které považuješ, nebo podtéma, které považuješ za důležité, nezmínili jsme ho, nebo chceš zhrnout to, o čem jsme dnes mluvili?
1: Tak on se to jmenovalo, z čerty nejsou žerty, že? To je oblíbená pohádka naše česká. A osobně se domnívám, že si myslím, že v dnešní době oni ty pohádky jsou důležité, protože nějakým způsobem jakoby formují tu novou a mladou generaci. A já bych byl rád, kdyby nám pořád zůstalo takové jasné, že zlo je zlo a dobro je dobro, protože si myslím, že v dnešní době, a trošku navazím na tu posluchačku, i v těch pohádkách se nám to zlo trošku rozdrobuje a není úplně tak černobílé a je takové šedé a je takové barevné a ve své podstatě nakonec pořádně člověk neví, na které straně by měl stát. A já bych byl rád, kdybychom jako křesťané věděli, na které straně stát a co je zlo a co je dobro.
0: Říká Radek Smetana, host dnešního Klíčového slova. Moc ti děkuju, děkuju za návštěvu, ráda jsem tě po letech viděla a těším se na slyšenou někdy příště.
1: A já děkuju moc za pozvání a přeju Rádiu 7 ještě mnoho a mnoho úspěšných let a mnoho spokojených posluchačů.
0: Tolik Radek Smetana, zástupce biskupa apoštolské církve a můj dnešní host. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová, přáním hezkého a klidného dne a samozřejmě těším se někdy příště na slyšenou u tohoto pořadu. Mějte se hezky.

Reprízu tohoto dílu Klíčového slova si můžete poslechnout ještě v pondělí ve 13 hodin, ve středu v 10 hodin a ve čtvrtek 21 hodin. Za týden pozve Kateřina Hodecová k mikrofonu Josefa Knoflíčka a prodiskutují téma duchovní dary. Příjemné sobotní ráno 3. října vám z Rádia 7 přeje Klára Litterová. Právě jsme se přehoupli přes devítku a víkend je v plném proudu. V následující hodině vás čekají kromě povzbudivé křesťanské hudby i pozvánky a sobotní magazín. Muzikantskou sekci otevře Lubomír Honek s písničkou Nejlepší táta a pak třeba Maria Podhradská anebo Loren Daigle.

0: péče je dokonalá. O nás.
1: Objevte pohádky, nápady a zajímavosti pro děti na stránkách deti.radio7.cz a užijte si společný čas s Rádiem 7.

Vysílání Rádia 7 může dělat radost a přinášet naději do mnoha srdcí především díky vám, protože naše fungování je zcela závislé na dobrovolných darech posluchačů. Budeme proto nesmírně vděční za jakoukoliv finanční částku, kterou se rozhodnete tuto práci podpořit. Pokud si nejste jistí, jak dar poslat, podrobný a jednoduchý návod najdete na našich webových stránkách www.radio7.cz.

Z Rádia 7 si připomeňme, že dnešní den patří ke Světovému dni architektury. V Česku a na Slovensku ho však neslavíme pouze jeden den, ale celý týden, konkrétně od 1. do 7. října. České motto roku 2026 je Bydlím, tedy jsem. Po celé republice se konají výstavy, komentované prohlídky s odborným výkladem, pouští se filmy s tématem architektura a další. Na počest tohoto dne se v Česku a na Slovensku koná masivní celorepublikový festival Den architektury, který pořádá spolek Kruh.

pondělí 5. října se v Praze, ale také online, koná evangelikální fórum na téma teologie v praxi českých církví. Bude se debatovat o současném stavu a budoucnosti teologického vzdělávání u nás a také jak se projevuje v praxi. Akce se koná v Církvi bratrské Praha 13. Více informací na stránkách akce.

0: pondělí 28. září jsme si opět po roce připomněli Den české státnosti, který je neodmyslitelně spojen s knížetem Václavem. Na to, jaké hodnoty z jeho odkazu současné sekulární společnosti nejvíce chybí, jsme se ptali archeologa a historika Josefa Jana Kováře.
1: Sekulární společnost, to je věc, kterou by Václav úplně nechápal. A je to asi to, co té dnešní společnosti skutečně chybí nejvíce, což znamená ta elementární základní víra v Boha, přijetí jeho svrchovanosti, v přijetí jeho spásy, v přijetí jeho lásky, v přijetí toho, že ten život tady má nějaký vyšší smysl a vyšší cíl. To je asi to nejvíc, co je potřeba v odkazu svatého Václava zmiňovat a zdůrazňovat.
0: Konstatuje archeolog a historik Josef Jan Kovář.

0: Jak pracovat s psychickými následky války a pomáhat lidem, kteří přišli o domov, bezpečí nebo blízké? Otázky, které zazněly na konferenci Válka a mír v nás, jejíž podstatu přibližuje docent Marek Preis.
1: Hlavní myšlenka konference je, že se různě prolíná chuť po agresivitě, po konfliktech, která je v nás, s tím, co je v tom vnějším prostředí. To je jedna myšlenka a ta druhá v pozadí by se týkala toho, že my praktičtí psychologové jsme poměrně málo informováni o tom, jak vypadá třeba péče o veterány v České republice, jak vypadá péče o vojáky třeba v Izraeli po 7. září 2023 a co prožívají ukrajinští vojáci na Ukrajině a jak vypadá péče o ukrajinské uprchlíky tady v Čechách. Takže potřebujeme více konkrétních informací a je dobré, když jsme vzájemně informováni o tom, jak ta péče probíhá.
0: Popisuje psycholog a viceprezident Rady Rafael Institutu, docent Marek Preis.

0: České Třebové dnes probíhá Kompost Fórum s názvem Síla skupiny. Součástí přípravného týmu je i Vojtěch Sponar, který vysvětluje důležitost spojení křesťanské služby s psychologií a péčí o duševní zdraví.
1: Křesťanskou službu musíme hlavně stavět na Pánu Ježíši. To je první, jako, kde musíme jako my křesťané začít, protože to je něco, co psychologie dát nemůže. Pána Ježíše potřebujeme křesťanskou službu a církev tady pro tuhle tu službu. Takže to je něco, z čeho vycházíme i tady v Kompostu. A psychologii bereme jako velmi zajímavé obohacení pro člověka, který pracuje s lidma, protože psychologie přináší zajímavé poznatky třeba o fungování lidského mozku a jak například fungují emoce a závislosti. Může přinášet také různé na výzkumech založené dovednosti a principy při práci s jedincem. Tak to jsou různé věci, které se můžou hodit jako takový náhled a vhled do té tématiky duševního zdraví, které může být zajímavé pro tu křesťanskou službu, která je s lidma a především s lidma, kteří mají různé potřeby, tak se můžou tyhle ty vhledy, které přináší psychologie, hodit.
0: Shrnuje Vojtěch Sponar, který stojí za letošním setkáním Kompost Fóra. To probíhá dnes až do 18 hodin.

0: Stopy milosti, název konference křesťanských pěstounů, která dnes probíhá v Poděbradech. Součástí programu je i Petr Plaňanský, který sdílí, co ho osobně naučila zkušenost s přechodným pěstounstvím.
1: Obecně, že život je ten nejvzácnější dar, který jsme dostali, že si ho neumíme moc vážit, to, že vlastně nemáme na nic nárok, že žijeme skutečně z milosti, že jsme závislí na druhých a o těch dětech nás to naučilo, že každý den jejich života, zvlášť v tom nejranějším věku, je strašně důležitý, že se rozvíjí jejich emocionální schopnosti, že se i celkově rozvíjí jako jakékoliv jejich schopnosti, že jsou nesmírně křehcí, že jsou zranitelní a že potřebují hodně lásky.
0: Svěřuje se Petr Plaňanský, který stojí za přípravným týmem 4. ročníku konference.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu. Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Omyjte se, očistěte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo, učte se činit dobro. Kniha proroka Izajáše, 1. kapitola 16. a 1. část 17. verše.

0: Blížíme se k 10. hodině a to je čas, kdy moderátorský pult převezme Lenka Malinová. Z brněnského studia se s vámi pro tuto chvíli loučí Klára Litterová. Mějte krásný den a užívejte sobotu, třeba i na vlnách Rádia 7.
1: Každá cesta určuje život náš, tak proč se ptáš, proč se ptáš? Já jen vím, že už nechci.

Bylo 10 hodin a na Rádiu 7 pokračuje sobotní vysílání s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Křesťan, čerstvě obrácený, má v počátcích nejrůznější zkušenosti s Bohem, ale také s lidmi věřícími. Ne vždy jsou ta setkání příjemná, ale důležité je, že brzy můžeme přijít k pravdě, vždyť je psáno, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. V pořadu Dary s rukou mistra si můžete poslechnout, jakou zkušenost má Jiří Procházka z Bratrské jednoty baptistů v Brně. V jednom ze dvou přikázání, o kterých čteme v Novém zákoně, že zhrnují všech 10, jsme vyzýváni, abychom milovali své bližní jako sami sebe. Sebeláska se předpokládá jako přirozený cit, jenomže ten, kdo miluje sám sebe, může milovat i druhého. O tom, co to znamená a jak to může někdy s milováním sebe dopadnout, si budeme po 11. hodině povídat v pořadu Fortepiano s pastoračním pracovníkem v církvi a Křesťanské akademii mladých Jiřím Jedličkou. Přidejte se k poslechu tří částí symfonické básně Má vlast od skladatele Bedřicha Smetany a připomeňme si společně jeho 199. výročí narození. V koncertínu provází průvodním slovem Dalibor Bakala krátce popolední. Různobarevné korálky nám odkryjí své pohádky po 13. hodině. Poslouchejte pořad nejen pro děti na Rádiu 7. Poslední část rozhlasového výkladu Markova evangelia zpracovává téma poslední 16. kapitoly. Tři ženy se dozvídají o Ježíšově vzkříšení a posléze se Ježíš ukazuje i svým učedníkům. Těm pak adresuje svá poslední slova. Závěrečné setkání u Markova evangelia nabídne pořad ke kořenům ve 14 hodin. Může křesťan ztratit své spasení? Tahle otázka má velkou tendenci rozdělovat křesťany na dva nesmiřitelné tábory, což už je samo o sobě špatné. Odpověď můžete hledat spolu s Davidem Novákem v čase krátkého biblického zamyšlení 15 minut po 3. hodině. Co nám dnes může říct Pavlovo učení o přikrývání hlavy při modlitbě a prorokování? Nejde jen o dávný zvyk, ale o to, co svým jednáním vyjadřujeme. O svobodu, respekt k druhému a schopnost rozlišovat podstatné od nepodstatného. V archivní nahrávce pokračuje kazatel Jiří Hurta ve výkladu 1. listu Korinským, 11. kapitole. Pořad Studna slova si můžete poslechnout v 15 hodin a 45 minut. Cti svého otce i matku, aneb rodiče si nevybereš. Další zastavení u desatera nabídne talk show Milana a Toma Michalkových v pořadu No Filter po 4. hodině. V 17 hodin potom nás čeká pořad Kudy kam s tématem krize středního věku. Přeji vám příjemný poslech.

Dnes je 3. října a v kalendáři najdeme jméno Bohumil. Vykládat toto slovanské jméno je asi trošku zbytečné. Stejný význam má pak jméno Amadeo nebo Amadeus, které také znamená milující Boha.

Kalendárium. 3. října 1990 nastalo sjednocení Německa. Po 51 letech oddělené existence se opět spojují Německá demokratická republika a Spolková republika Německo. Narozeniny by slavil například český básník František Halas, který se narodil v roce 1901. Jeho dílo v sobě zvláštním způsobem spojuje snahu o nalezení smyslu lidské existence a mravního řádu s deziluzí a beznadějí. Halas je pohřben v rodném Kunštátu na Moravě. Na jeho náhrobku je vyryt titul jeho sbírky Já se tam vrátím. Také britský spisovatel a veterinář James Herriot se narodil 3. října. Bylo to v roce 1916. Proslavil se sérií knih o svém životě veterináře a tréninku u letectva za druhé světové války. 3. říjen je dnem úmrtí Františka z Assisi, mnicha zakladatele řeholního společenství. Zemřel v roce 1226. I jeden sluneční paprsek může prostoupit mnoho tmy, prohlásil František z Assisi. Muž, který se ve své době snažil o proměnu tváře církve. Důraz na chudobu, prostotu a úcta ke všemu živému a ke všem živým jej dodnes přibližují mnoha křesťanům po celém světě. George Bell, anglický biskup z Chichesteru, také zemřel 3. října 1958, byl vůdčí osobností ekumenického hnutí a jako člen sněmovny lordů proslul jako vytrvalý odpůrce kobercového bombardování německých měst. Jak je možné, že válečný kabinet nevidí, že tato rostoucí devastace měst ohrožuje samé kořeny civilizace, řekl Bell ve sněmovně lordů v roce 1944. Tolik tedy nahlédnutí do kalendáře s datem 3. října. Posloucháte Rádio 7.

0: Dary z rukou mistra. Jsou různé dary, ale tentýž duch.
1: Jsou různé služby, ale tentýž pán.
0: Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh.

Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u poslechu pořadu, kterým vás provází Jiřina Džina Čunková. Jsou situace, v nichž se neobejdeme bez Boží pomoci. Například, když mluvíme s někým, kdo má takzvaně navrh, všemu rozumí, všechno ví, všechno umí, a tudíž, co já, jako obyčejný člověk, mu můžu říct nebo dát. Když Duch Svatý naplnil o letnicích učedníky, tak oni najednou svědčili jako ti, kteří mají moc. A nebo třeba stojíme před nějakým zásadním rozhodnutím a najednou nám přijde spásná myšlenka a je nám jasné, že z naší hlavy to asi nepřišlo. Křesťané mají dobrodružný život. Často potřebují zjevení a to přichází od Ducha Božího. Modlím se, abyste dnes zakusili Boží jednání, třeba i skrze tento pořad. Moje pozvání přijal Jiří Procházka z brněnského baptistického sboru. Pěkný poslech.

0: Kdy a kde se poprvé osobně setkal s nějakým duchovním darem nebo projevem?
1: Přiznám se, že si to úplně nepamatuju, nebo nepamatuju si to jednoznačně. Myslím si, že to bylo někdy v prvním či druhém roce poté, co jsem se obrátil.
0: V první třídě.
1: To jsem se ještě neobrátil. Myslím si, že to asi byl dar jazyku v rámci nějaké modlitební chvíle. Ale to, co si určitě pamatuju, tak je ten okamžik, kdy jsem se poprvé setkal s tím samotným dárcem, s Duchem Svatým, kdy jsem se poprvé vážně a prostě na základě rozhodnutí vůle rozhodl přijmout Ježíše do svého života. Já jsem už v té době měl svědectví, věděl jsem, znal jsem evangelium od křesťanů a věděl jsem, co dělám. Přijal jsem Ježíše, modlil jsem se na zastávce tramvaje.
0: S někým nebo sám?
1: Sám. To bylo v takové pohnuté chvíli, kdy jsem šel vlastně z nemocnice, kde jsem navštívil maminku a ona byla velmi vážně nemocná, tam se mě Bůh velmi silně dotkl. A v takovém tom pohnutí jsem vlastně přijímal Ježíše do svého života. A já jsem opravdu věděl, řekl bych, rozumově věděl, co dělám a činil jsem to opravdu za srdce, vůlí. Ale co jsem netušil, jako bylo to, co potom přišlo, mě vlastně zaplavilo takový obrovský teplo, bych řekl, a světlo. Přišlo to jakoby z vrchu, tak to celé mnou projelo. A to byl pocit prostě nepopsatelný, který jsem nikdy předtím nezažil. Asi bych řekl pocit lásky a přijetí. A to musím říct, že já jsem měl prostě normální rodinu, rodiče, dobré rodiče, zažil jsem dobré dětství, ale toto bylo něco, co jsem do té doby nezažil a vlastně až potom jsem se, jakoby, když jsem byl vyučován, tak jsem jaksi pochopil, že to byl tak právě ten závdavek, Duch Svatý ke mně přišel nebo do mě vstoupil a prostě já jsem se stal Božím vlastnictvím.
0: A v tu chvíli jsi ještě neuvědomoval, že to je Duch Svatý, jenom si to psal jako
1: asi jsem si to,
0: láska.
1: Ano, asi jsem si to jako neuvědomoval, ale říkám potom, já jsem začal samozřejmě chodit na nějakou skupinku biblickou a tam jsme se to jako všechno nějak učili, takže tam potom zpětně rozumově došlo k tomu porozumění, co to vlastně jakoby bylo, no.
0: A co jsi dozvěděl o tom, že to je závdavek Ducha Svatého?
1: To jsem se možná dozvěděl ještě mnohem později, to slovo závdavek, že je to vlastně to, že se opravdu člověk stává Božím vlastnictvím a že dostává v podstatě takové to, řeknu, právní potvrzení, ty jsi Božím dítětem, ty mě patříš.

přijetím Pána Ježíše se Jiří Procházka nevšedním způsobem setkal i s prvním projevem Ducha Svatého. Popisuje to jako teplo, světlo, příjemno. Stal se Jiří božím vlastnictvím, což v některých může vyvolat otázky. Stát se božím vlastnictvím, co to je? No, to znamená, že mu patřím a už nepatřím sám sobě a taky na nic už nejsem sám. Když vím, že Bůh je dobrý a má otcovské a laskavé srdce, není vůbec čeho se bát. Jak se to všechno událo, popisuje Jiří Procházka v dalším příspěvku.

0: to byla taková doba, počátek 90. let, kdy nastalo všeobecně, že jo, probuzení a hodně lidí uvěřilo a nastalo i to, řeknu, probuzení po stránce duchovních darů. Došlo i k mnoha neporozuměním a nějakým excesům a asi to byl ten dar jazyků, že možná byl u někoho až moc jakoby přeceňován nebo spíš bych řekl jako zdůrazňován. A já vím, že z toho byly nějaké nezhody a dohady. A já jsem tehdy bohužel udělal takový nesprávný rozhodnutí, že řekl bych zbaběle jsem se k tomu postavil jako to je něco, co rozděluje, bacha na to, od toho radši dál. A jako dnes už to vidím, jako že to nebyl správný postoj. A prostě jsem si jako tak nějak možná srabsky na to dal jako víc pozor, nebo jsem zatím nešel. Jako, jo. To byl asi možná ten problém.
1: Bylo asi dost dětinské, že? Prostě ty hádky o to, jestli jsem lepší, když mám dar jazyků, nebo nejsem lepší.
0: Tak, no.
1: Trošku se taky pamatuju, takže trochu vím asi, o čem mluvíš. Dalo se to vzít potom zpátky?
0: No dalo, protože já jsem vlastně, že jo, rostl jsem jako křesťan, rostl jsem ve víře, začal jsem sloužit v církvi, vedl jsem dorost, pak jsem učil v besídce, tak nějak jsem se snažil pomáhat prostě křesťansky ve sboru, že jo. Oženil jsem se, měl jsem děti a jak šel čas, tak jsem jakoby měl najednou pocit, že mě něco chybí prostě. Neuměl jsem to popsat, jako kdyby to bylo jakoby formální křesťanství, ale přitom to nebylo formální křesťanství. Já jsem o to opravdu jako usiloval, že jo. To, co jsem asi poznal, je, že mi chybí právě to vědomí přítomnosti Ducha Svatého, to, že se mnou chce být, to, že se mnou chce jednat. To, že mě chce hlavně asi zmocňovat. Jo, já jsem tak někdy po 40. roce, já to nazývám takový období druhého obrácení, když jsem prostě si
1: to ti musel... bylo včera, ne, těch 40?
0: No už je to pár let dneska zase, ale prostě musel jsem znovu hledat Pána Boha a musel jsem znovu vlastně přicházet k tomu, že je to o milosti, že to není o tom našem výkonu, že to je o pokoře. Já konkrétně jsem třeba z toho postoje dál od duchovních darů, tak jsem z toho činil opravdu pokání a řekl jsem, ne, chci to jinak, chci všechno, co pro mě máš, Pane, dej mi to, chci to přijmout.
1: Kdo zažil 90. léta a zajímal se o dění v naší zemi, o příliv nejrůznějších evangelistů a misionářů s nejrůznějšími důrazy na charizmata, tak si možná vzpomene, že byly nejenom kladné, ale i záporné reakce. Sama si vzpomínám na sportovní házenkařskou halu v Praze, která byla zaplněná lidmi, co toužili po uzdravení a čekali až hodně do noci, než se jich evangelista dotkne. Psalo se o tom v novinách, někde se tomu smáli, někteří psali statistiky o tom, kolik lidí vlastně přišlo do církví a tak dále. No, ale já sama jsem byla svědkem, co konkrétního se u některých lidí změnilo. Vzpomínám si na maminku s děťátkem. Bylo už moc pozdě a bylo mi jí líto. A viděla jsem tu velkou frontu v té hale, a bylo tam horko a v jejich očích by už ráda měla miminko doma. Přišla jsem k ní a zeptala se, co jí trápí. Odhrnula peřinku a ukázala patičku, která byla úplně odchýlená, prostě do pravého úhlu a taky červené fleky na tělíčku. Vzala jsem nožičku do rukou a ono v ní cosi cvaklo. A nožička byla tak, jak má být. Zároveň zmizela v tu chvíli vyrážka. Byla jsem v šoku, protože jsem se ani nemodlila. Nebyla jsem na to připravená. Bylo mi strašně líto, to bylo jediné, co jsem prožívala v tu chvíli. A já jsem tehdy pochopila, že Pán může dělat, co chce. Vážně může dělat, co chce. A samým zděšením jsem ani nestihla nic říct. Maminka dojatá poděkovala, odešla a já zůstala stát jako opařená. Může Duch Svatý udělat cokoliv? Může. I navzdory našim představám a očekáváním. Viděla jsem toho víc, ale toto bylo v naprosté blízkosti a bez evangelisty. Prostě to Bůh udělal sám. Jiří Procházka, můj dnešní host, popsal, že mu pak bylo moc líto, že na několik let ze svého života odstřihl Ducha Svatého. Postupem času se učí lépe spolupracovat.

0: No, já jsem se zajímal o duchovní dary. Hodně mě zajímal třeba dar uzdravování a hodně jsem v té věci, řeknu, zkoumal, sledoval nějaký, byl na nějakých konferencích nebo poslouchal přednášky, modlil jsem se za to. V podstatě bych řekl, dodnes o to tak nějak usiluju, protože to uzdravení, to je vlastně samotná podstata toho, co Pán Bůh dělá v životě člověka, že jo. Takže nejde jenom o to, jako někde na někoho vztáhnout ruku, pomodlit se a on najednou skáče, jako zvedne se z lůžka, jo. Je to sama podstata toho, co Pán Bůh dělá, že uzdravuje. Takže vnitřní uzdravení i fyzické uzdravení, ale nemůžu zároveň říct, že bych si nějak byl úplně vědom toho, že třeba tento dar mám, nebo to. Ale co určitě chci dělat, tak je třeba, že se chci modlit za nemocné.
1: Měl jsi někdy takovou příležitost, že by ses mohl modlit tímto způsobem?
0: Měl.
1: S tím vědomím, že,
0: jo, jo, jo.
1: Že to je to, ten...
0: To byla zajímavá příležitost vlastně v rámci, ono je takovéto mezidenominační hnutí, prorocké hnutí Orly, to se zabývá jakoby tu tematikou daru proroctví. A tam mi volala jedna vedoucí z toho hnutí, prosím tě, já mám takový pocit, že bys měl, my se scházíme, toto hnutí se scházelo, nebo schází dodnes vlastně v domě misionářky Glorie Ginn. A ona měla odlítat do Ameriky a zrovna měla nějaký problémy se zádama, že jí prostě bolely záda a teď čekala ta cesta a já jsem o tom jakoby věděl, ale prostě najednou mi volala tady ta vedoucí a říkala, já mám pocit, že bys tam měl zajít, měl bys na ní vložit ruce a pomodlit se za ní. Jako. A tak já jsem, ne že bych v sobě cítil nějakou prostě víru nebo takový, ale já jsem to prostě bral OK, tak tohle je vnímání sestry, která je teda prorocky obdarovaná. Já o to usiluju, tak jsem řekl, dobře, tak já to vykonám a prostě půjdu. A tak jsem skutečně zavolal jsem té Glorii, řekl jsem, že se za ní zastavím, že se za ní pomodlím a jí se skutečně ulevilo. Takže to byl jedno takový malý okamžik nebo malý moment. A
1: pak, to je velký moment.
0: To je určitě velký moment. Pro mě to bylo samozřejmě velké povzbuzení a věřím, že Pán Bůh chce dávat vlastně každému člověku takovéto povzbuzení, že ho chce dávat nám všem, celé církvi.
1: Posloucháte Dary z rukou mistra, dneska s Jiřím Procházkou. Už na začátku Jiří popisoval svoji první zkušenost s působením Ducha Svatého a taky nepříjemnost, která se v 90. letech stala, nebo spíše děla. Jak to má dnes?
0: Pro mě je to takové choulostivé téma, vlastně ani nevím proč. Možná je to ještě pořád dozvuk nějakého toho, co bylo na počátku, ale já jsem přijal dar jazyků. Musím říct, že jsem ho přijal vírou a aktivoval jsem ho vírou. Prostě jsem začal mluvit jazyky a modlím se jazyky. To použití je zejména to osobní použití pro osobní růst. Ono to je i v Bibli v 1. Korinským v té 14. kapitole jakoby rozepsáno, že je to použití prostě především pro ten osobní růst, ale je tam i to použití jakéhosi zjevení pro druhé, nebo že to v podstatě může nahradit proroctví, ale to potom musí být spojeno s výkladem. Nedávno jsem zase byl dotčen právě s 1. Korinským 14. Ono tam je napsaný, Pavel píše, kdo má dary jazyků, ať prosí, aby dovedl také vykládat. Takže já jsem byl vlastně usvědčen a řekl jsem, aha, tak já ještě musím usilovat dál, jako musím usilovat o ten dar výkladu. Modlím se za dar, ale neumím říct svědectví nějaké konkrétní, spíš jenom takové velmi subjektivní, že občas člověk neví, jak se za někoho třeba modlit nebo za danou věc modlit, tak se modlím v jazyku. A pak najednou přijde i člověk má prostě pocit, že slova, a nemusí jich být moc, stačí pár slov prozebných v češtině v mém případě, a člověk má pocit, ano, to je ono, tak to se má modlit. Možná je to ten dar výkladu jazyku, ale v mém případě zatím zase jenom v té osobní rovině.

0: Jiřího Procházky jsem se samozřejmě také zeptala, jestli se změnila atmosféra vzhledem k duchovním projevům. Je mezi křesťany stále to napětí, anebo polevilo?
1: Obecně si myslím, jak kdo. Jo. Jsou lidi, kteří o to usilují a jsou lidi, kteří o to vůbec neusilují. A když přemýšlím nad tím, proč o to neusilují, tak tam vidím asi dva důvody. Buď to je to nějaká celková ochablost nebo vychladnutí jakoby toho nadšení z Pána, nebo to může být i vliv učení, že k tomu lidé prostě nejsou povzbuzováni. No a pak jsou ti, kteří o to usilují, neumím říct, jaký je to podíl, kolik je kterých. A určitě mezi těmi, kdo o to usilují, tak může docházet i třeba k nějakým možná excesům nebo k neporozumění. To, jak to vnímám, je, že ty excesy to dělají lidé, to dělá to neproměněné v nás, to určitě nepůsobí Duch Svatý. I když Duch Svatý může někdy dělat něco zvláštního,
0: něco po svém,
1: jsou na to svědectví a konec konců i jak vedl ve Starém zákoně, že jo, proroky, kteří dělali takové excesivní věci, může to tak jakoby být, ale myslím si, že řada těch excesů, které pak vedou právě k nedorozumění v církvi, tak jsou prostě z toho neproměněného charakteru. Ale asi bych řekl k tomu to, že tady nejde o to vyhýbat se excesům za každou cenu, alespoň tak, jak jsem to třeba já udělal ten chybný postoj na začátku svého života s Pánem, jako vyhýbat se v tom smyslu, že to je jenom pro některé a tady ty dary nejsou pro mě. Je třeba prostě k tomu přistupovat s pokorou a hledat a usilovat prostě.
0: Duch Svatý je tady na zemi, aby byl církvi nápomocný. Mm. To znamená, že on je ten utěšitel, on je ten pomocník, on je ten, který, ty už si to slovo použil a ono je to takové zvláštní slovo, ale možná se hodí, aktivoval tu boží moc.
1: Ano,
0: a
1: ano.
0: To, aby se věci pohnuli, aby se... Hmm. Protože proč jsou ty zázraky? Zázraky jsou proto, aby lidé mohli poznat tu boží moc, aby byli dotčení, aby to jejich svědectví opravdu bylo svědectvím o boží moci a o božím jednání. O čem s tebou Duch Svatý mluví v poslední době?
1: Možná teď úplně nejaktuálnější mě říká, že bych se měl třeba víc modlit. Včetně toho modlit se víc v jazyku. Jako jo, protože to je takový zvláštní, člověk je taková ta nádoba nevděčná, jak má chvíli volno a chce si odpočinout. Prostě volá mě víc do modlitby. Řešil jsem právě otázku, pro koho je dar jazyků. Taková ta základní otázka, jestli je pro každého nebo není. A snažil jsem se to hodně opravdu na modlitbě si tuto otázku jakoby klást, nebo ne sobě, ale Duchu Svatému, snažil jsem se najít tu odpověď. Dostal jsem takovou jakoby zvláštní odpověď. Dostal jsem právě tu odpověď, chci, aby ses ty víc modlil v jazyku, abys ty měl větší zkušenost a abys ty mohl vydat svědectví. A jakoby ta odpověď zněla, já ti to teď nemůžu tady říct, nebo nemůžu to říct tobě. Může to souviset s tím, že já třeba nemám dar vyučování. Jo? Jakoby ta odpověď zněla, vy křesťani jste teďka hrozně, já nevím, rozhádaní nebo rozpolcení v tom. Vy nejste možná schopni, aby prostě přišel nějaký pomazaný učitel a řekl, a je to takhle a teď všichni půjdeme tou správnou cestou. Ale je to o tom osobním opravdu svědectví, aby jsme to, řeknu, praktikovali. Tahle otázka je dar jazyku pro každého, tak jsem na ní dostal odpověď. Ty, jestli ten dar máš, tak se modli a sluštím a vydej svědectví. Jo? A já si to nějak použil.
0: A nech tam ty, ať si.
1: Tak nech ty další.
0: Otázku jako, taky vyřeší.
1: Tak. A já věřím, že opravdu Pán Bůh dává dary, třeba dar vyučování je hrozně důležitý dar a není to jenom o tom teologickém jakoby vzdělání, ale že ten člověk potom opravdu to umí uchopit a říct a předat to, takže to pochopí člověk, který je víc takový ten extrovert nebo víc introvert, tak je jakkoliv založený, že to prostě pochopí mnoho lidí. Jako.

0: dohrála krásná písnička, ve které zní prosba: naplň mé srdce svým ohněm, chci hořet pro tebe. Může se zdát, že o nic nejde, že není třeba o nic usilovat, však on si to Pán Bůh nějak ošéfuje bez nás, proč se mu do toho míchat. I takové názory jsou, ale já si myslím, že jestli budeme plni Boží lásky k němu a zároveň k lidem kolem nás, že jaksi automaticky přichází druhá rovina vztahu. Bože, prosím, použij si mě. Z rozhovoru s Jiřím Procházkou mám radost. Jeho upřímné hledání pravdy mě posiluje v přesvědčení, že je to tak dobře. Přátelé, posloucháte Radio 7 a pořad Dary s rukou mistra. Je něco, co chybí Jiřímu Procházkovi?
1: Možná je to dar povzbuzení.
0: To už si druhý, kdo to říká.
1: To je, nebo já bych možná řekl vůbec takový to, aby jsme o ty dary usilovali. Ona je možná pořád někde takový jakoby strach z těch duchovních darů, ale

0: Jo? Jak jako vést a motivovat, aby člověk mohl růst a přitom, když se dopouští nějakých chyb, tak aby je mohl prostě napravit, že jo? Pochopit, objevit, napravit a prostě už nedělat třeba dál. Jako, jo? Takže myslím si, že asi dar povzbuzení, možná dar proroctví. Já osobně vnímám jakoby dar proroctví zejména v tom rozměru toho povzbuzení. Je to samozřejmě jakoby dar, který říká, člověk sděluje boží slova druhým lidem nebo sám sobě, ale prostě obecně sděluje boží slova. A já to vnímám především v tom rozměru povzbuzení. Možná máme my tendenci moc o tom přemýšlet a málo to jako dělat, málo o to usilovat, málo to prakticky zkoušet. Možná je to tím, že prostě my jako Evropani jsme zasaženi tím helenismem, že jo, tím prostě gnóze poznání a že nás to možná dodnes tady jako ten duch nějak jako ovlivňuje, jo.
1: Jiří, je něco, co bys posluchačům chtěl říct na závěr?
0: Poproste Ducha Svatého, ať k vám teď přijde, ať vám něco pěkného řekne. A on přijde a dotkne se vás a něco vám řekne.

Jiří Procházka z Baptistické církve v Brně, můj host, nás v závěru pořadu Dary z rukou mistra povzbuzuje, ať požádáme Ducha Svatého, aby nám něco řekl. Možná sami hledáme, jak lépe Pánu sloužit. Možná jsme unavení a hledáme sílu, možná nás trápí nějaká i životní krize, kterou procházíme, anebo jenom nevíme, co dál. A on přijde. Vzpomněla jsem si, že i Pán Ježíš Kristus řekl něco podobného. Požádejte a Otec nebeský vám dá Ducha Svatého. A nebojte se. Neudělá nic, co by vás na dobro vyděsilo. Dovolte mi, abych se na závěr pořadu modlila. Otče, ty, který jsi stvořitelem všeho, můžeš úplně všechno a není nic, co bys nedokázal. Prosím tě za sebe, ale taky za každého, kdo právě poslouchá a touží tě poznat víc. Naplň nás svým Duchem Svatým a ukaž nám, jak se přiblížit k lidem ztraceným, strápeným, nemocným, unaveným. Nauč nás sloužit jim stejně, tak jak si to naučil svého syna Ježíše Krista. Vyzbroj nás tím vším, co k tomu potřebujeme. A kdekoliv naši posluchači v tuto chvíli jsou a touží po naplnění, přijď a naplně. Děkuji ti za dar modlitby. Amen. Milí posluchači, v tuto chvíli se s vámi loučí Jiřina Džina Čunková a pokud chcete napsat nějakou reakci, nějaký komentář, můžete. Studio@radio7.cz. Naslyšenou.

0: Skončil pořad Dary s rukou mistra. V premiéře ho na Rádiu 7 můžete poslouchat vždy v úterý v 11 hodin a 15 minut. Posloucháte Rádio 7, které vysílá každý den, celý týden, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Děkujeme za to, že nás posloucháte, jsme vděční za vaše ohlasy a také za vaši podporu. A voláme další, přidejte se k nám, buďte našimi podporovateli.
1: Po celých 24 hodin je to Rádio 7 s vámi.

0: A prítomnosť je to, čo je nám treba. Tvoja blízkosť je to, čo chcem aj ja. Byť pri tvojich nohách, počúvať tvoj hlas. Kde nás chceš poslať, kde môžeme priniesť tvoju dobrú správu.
1: M, Rádio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Někde jsem četla, že sebeláska se předpokládá jako přirozený cit. Jenom ten, kdo miluje sám sebe, může milovat i druhého. Dnes si budeme povídat o tom, co to znamená milovat sám sebe a jak to může někdy dopadnout. U mikrofonu ve fortepiánu vítám pastoračního a sociálního pracovníka v církvi a v Křesťanské akademii mladých Jiřího Jedličku. Vítej, Jirko.
1: Zdravím všechny.
0: Řekla jsem to správně? Kdo jsi?
1: Teď budu znít mysticky a tajemně. Řekla jsi, co dělám, ne? Kdo jsem?
0: No a kdo jsi, to se dozvíme z našeho povídání, ano, doufám, aspoň trošku. Odkud jsi přijel?
1: Teď jsem přijel z Třebíče, respektive máme takovou malebnou vesničku Třebíče jménem Červená hospoda.
0: Červená hospoda. Tak řekni něco o své rodině, protože máš rodinu.
1: Mám rodinu. Mám manželku, zrovna tento týden, co uběhl, tak jsme slavili 20 let výročí svatby. Oh. No to hezké.
0: Zjistil gratulace.
1: Děkuji. Zjistil jsem, že je porcelánová, takže ano, neděláme to často a na tu 20 jsem nakoupil porcelánové dárky, takže to bylo hezké. A máme spolu 3 děti. A 2 jsou teenageři, takže že občas je vydáme, když vylezou z pokojů, a ten nejmladší dárek je 40, nám teď šel do první třídy.
0: Tak takže máte 3 dárečky.
1: 3 dárečky máme.
0: Ve 22. kapitole Matoušova evangelia Ježíš zhrnuje 10 přikázání, která dal Hospodin izraelskému národu, pouze na 2. A zní to takto. Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. A druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. V těchto 2 přikázáních spočívá celý zákon. A právě milováním sebe se budeme dnes zabývat a budou tady znít různé termíny, jako třeba individualismus, možná i sobectví, zdravé sebevědomí, zaměření na sebe, zdravá asertivita a já nevím, co všechno, to záleží na tom, kam všude se dostaneme. Ale ještě dříve, než se do toho pustíme, tak tě trošku vyspovídám. Aha. Tak, Jirko, ty děláš pastoračního pracovníka, to znamená, že pracuješ s lidmi, nasloucháš jim, pomáháš jim v řešení jejich osobních nějakých problémů, zajetých kolejí a tak dále. Jak ses k tomu vůbec dostal?
1: Teď za mnou lidé přicházejí a říkají, chtěl bych dělat to, co děláš ty, tak jim řeknu, já ti řeknu, kde jsem před 15 lety začal, ano. Já jsem vystudoval gympl a nedostal jsem se na vysokou, což v tu chvíli znamená, že vlastně je všechno úplně na nic. Ale začal jsem pracovat od svých 18, dělal jsem na výpočetním centru helplince na telefonu a nějak jsem se vypracoval do nějakého manažera, produktový, projektový manažer a tak dále. A to mě tak nějak jako naplňovalo peněženku, ale ne ducha. A díky civilce, kde jsem pracoval v nemocnici a operačních sálech, jsem zjistil, že potřebuji dělat práci, co je fakt jakoby nápomocná druhým lidem. Takže poté, co jsme se přestěhovali z Prahy na tu Červenou hospodu, tam jsem 3 roky stavil dům, tak najednou jsem se dostal božím řízením a nějak tak a stal jsem se sociálním pracovníkem. Hrozně mě to chytlo. Od té doby vždycky škorpím trošku své kolegy teology a říkám, Ježíš byl víc street worker než kazatel. Vždycky chodil tam, kde byli všichni ty prostitutky a pijanové a chodil do těch hospod, nečekáš, že za ním přijdou někam. A začal jsem studovat ETS kvůli sociální práci a tam jsem
0: evangelikální
1: teologický seminář v Praze, ano, moje alma mater, mám ji moc rád a jsem na to hrdý, ten můj titul DIS dávám před všechny ostatní tituly. Jak se říká, je to nižší titul, který stojí víc práce a víc energie. A tam jsem se seznámil s pastorací a hrozně mě to chytlo. Bylo to trošku náročné přepnout mezi tím, protože spousta věcí v pastoraci je vlastně velmi neprofesionální v sociální práci, v psychologii a tak. Člověk, vždycky říkám, sociální práci a psychologii, když milujete svého klienta, tak eticky selháváte. A v pastoraci, když nemilujete svého klienta, tak eticky selháváte. Je to velký diametrální rozdíl. Takže takhle nějak jsem se stal sociálním pracovníkem a teď dělám tu pastoraci pracovníků KAMU a tak nějak po celé republice.
0: Když se řekne pastorace, tak si pod tím představím, že lidé za někým chodí, aby se mu svěřovali se svými problémy. Jaký je rozdíl mezi pastorací a psychologií?
1: Teď jsem zrovna napsal nějakou práci, takže ti můžu říct velmi fundovaně, že ve všej odborné literatuře napsáno pastorace a není v Čechách a v českém prostředí vůbec nějak přesně ohraničena. Takže je to opravdu velmi široký termín, s kterým se velmi jakoby zachází volně. Hlavně i mladým vlastně říkám, je to poradenství, či oni řeknou pasterace čeho a tak dále.
0: Pasterace mléka.
1: Ano, přesně, to je to, co oni slyší. Nebo pastorace by mě dělal pastoři a já vždycky kežby a zase ne všichni jsou obdarovaní v této oblasti. Řekl bych, ten největší rozdíl je v tom, že opravdu psychologie je zaměřena na člověka, na jeho prožívání a kdybychom to tak řekli natvrdo, psychologie vlastně vznikla pro ateistickou společnost, jak vlastně zvládnu život bez Boha. Zatímco pastorace by stále měla být něco jako by ta léčba té duše. A já v této chvíli říkám spíš, zařazuju pastoraci pod deštník učednictví. Učednictví prostě je opravdu, jak já se stávám následovníkem Ježíšem Kristem, vlastně jak já se jim stávám, tak pastorace by měla být to, co pomáhá k tomu, abych já byl jako Ježíš Kristus. Takže já jsem teď osobně začal říkat, že pro mě pastorace je, že jsem takový boží instalatér. Protože od Boha všechno proudí, od Boha všechno, on je ten lékař, on má všechno, dá všechno mé duši, mému tělu a tak dále. Akorát občas některý lidi mají ty přívody zavřené, některé mají přehozené, místo milosti k ním proudí hořkost a výčitky. A já tam vlastně jenom jsem s nimi a pomáhám jim to spravit. A pak, když to samoproudí...
0: Aby se napojili správně.
1: A pak, když to začne samoproudit, tak já můžu odejít, protože už jsou v rukou svého Boha.
0: Tak já budu ráda, když rozvineme tady toto téma dneska víc. A myslím si, že v dnešní době, ve které žijeme, ještě víc, než kdy jindy potřebné. Ale ty jsi říkal, pastorace, že je... nějaký způsob, jak lidi napojit na Boha, když to řeknu úplně jednoduše. Jak se to stalo tobě, že ses napojil na Boha? Na to správné potrubí.
1: To správné potrubí. V podstatě moje babička je katolička a když se moje rodiče brali, tak se nebrali v kostele. Takže zaznělo, když svatba nebyla v kostele, tak aspoň děti budou pokřtěné. Takže jsem byl pokřtěn jako v římské katolické církvi. Poutní kostel Lomeček u Vodňan, původně jsem ze Šumavy. A pak jsem se tak s ním nějak vyrůstal. A když jsem byl v té pubertě, jak jsem si to zjišťoval, a nějak jsem se s tím pral, říkal jsem si, tak jako jsem věřící, věřil jsem v Boha, ale že jsem takový živočišný člověk, takže já jsem hodně jako sex, drogy, drum and bass, ne rock and roll.
0: Všechno jsi vyzkoušel?
1: Všechno, co šlo, jsem vyzkoušel. Všechno, co jsem měl odvahu a žaludek, jsem vyzkoušel. A pak nějak v těch 19. jsem fakt začal hledat, měl jsem takový jako velmi nějaký těžký zážitek, takový se říká zážitek blízké smrti, že mi málem skolabovali plíce. A vím, že jsem tam ležel v té posteli a říkal jsem si, když umřu, co vlastně lidé o mě řeknou, co bude napsáno na mém hrobě. A to, co mě napadalo, tak jsem z toho nebyl moc nadšený. A pár dní na tom mě přesně pozvali nějací lidé v metru v Praze, pozvali mě na studium Bible, začal jsem studovat Bibli a za ty 2 měsíce toho studia jsem konečně pochopil, že ano, jsem příliš špatný na to, abych si říkal křesťan. Vnímal jsem tu vinu a to hřích, ale proto neviděl jsem milost. Takže oni mi ukázali milost, takže jsem přijal odpuštění svých hříchů, nechal jsem se pokřtít a od těch 19 let se snažím kráčet s Bohem.
0: A od té doby si neměl nikdy potřebu to změnit?
1: Myslím, že když mi bylo nějakých 23, 24, měl jsem velikou krizi víry, kdy jsem opravdu málem odpadl od Boha. Bylo to způsobeno mnoha věcmi. Ale nějak jsem se u něj udržel, bylo to fascinující. Nedokázal jsem se ani modlit, nedokázal jsem ani číst Bibli, odstoupil jsem ze všech služeb a vím, že jsem jenom chodil jako duše bez těla po Praze a zpíval jsem si píseň, která nebyla chvála, ale která mě nějak jako furt držela u Boha. Byla to taková anglická píseň, která fakt furt zpívala stále tě cítím, i když jsem tak daleko od tebe. Takže nějak Duch Svatý mě stále držel na tom lanu a já jsem se pak dokázal vrátit, nebo spíš byl jsem navrácen, bych řekl. Občas se nám evangelikálům stává, že příliš mnoho přeceňujem svůj přínos k duchovnímu životu. Duch působí chtění, duch působí obrácení.
0: To je to tajemství,
1: to je individuality.
0: Ano.
1: Že když konečně si pochopím, kdo jsem a podřídím se a podám se Bohu, tak v tu chvíli se může něco dít.
0: Jaj. A tak máme tady dneska první velkou myšlenku. Těch myšlenek určitě dnes zazní mnohem víc a doufám, že to budou myšlenky, které povedou nejen k přemýšlení, ale také k nějakým činům, protože všichni jsme na cestě a všichni potřebujeme ten svůj život nějak usazovat, abychom přežili. Abychom přežili ty věci, které přicházejí a co si budeme povídat, doba není lehká a to, co je před námi, také asi lehké nebude. Tak pojďme se trošku tedy ponořit do toho našeho tématu. Já nejprve pustím písničku a potom se do toho pustíme.

0: And I know I've put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I am.
1: Na Rádiu 7 začal pořad Fortepiano a zatím jsme se od mého dnešního hosta, pastoračního pracovníka Jirky Jedličky, dozvěděli něco o jeho životě a teď se ponoříme do toho našeho tématu, které se jmenuje milovat sám sebe. Jirko, co to tedy znamená milovat sám sebe?
2: Milovat sám sebe. To přikázání Ježíš vytáhnul úplně kam odzadu. Prostě miluj Boha, to je první v desateru. A najednou on tam přichází tady s tím miluj bližně jako sebe sama. A bylo to hrozně překvapivé. A navíc ještě já jsem to často křesťanům zdůrazňoval v migrační krizi. Toto přikázání bylo vztahováno na, jak se mám chovat k cizinci ve své zemi. Miluj ho, jako miluješ sám sebe. Takže Ježíš, protože Židé měli tendenci udělat právě to slovo a ten, jakoby, tu... Jak se tomu říká, Ježíš prostě přicházel a řekl, tohle byl duch zákona, tohle bylo myšleno a vy jste z toho udělali tady to. Takže miluj sám sebe, miluj bližně jako sám sebe, znamená, chovej se k němu jako k sobě samému. Neboli takový ten zlaté pravidlo, jak by si chtěl, aby se ostatní chovali k tobě, chovej se tak k ním.
1: A teď tady máme jeden dotaz a já ho přečtu. Ano. Lukáš nám napsal, dobrý den, miluj svého bližního jako sám sebe je výrok, nad nímž pořád přemýšlím a v podstatě s ním nesouhlasím, právě protože se znám, nevím, nakolik mám rád sám sebe a snažím se to napřít do služby těm druhým.
2: Řekl bych, krásný klasický dotaz, děkuji za něj. Je to ano klasické. Za prvé, jak mám milovat druhé jako sám sebe, když se moc nemám rád? A za druhé tam popsal i vlastně tu kompenzační taktiku. Když nemám rád sám sebe, tak aspoň budu milovat ty ostatní a budu vlastně kompenzovat svou nelásku k sobě tím, že budu milovat druhé. To, že se člověk nemá rád, proto právě Ježíš dal nové přikázání. A to nové přikázání je v Jan 13:34-35, jestli si dobře pamatuju, já nemám vůbec hlavu na verše. A tohle bych si měl pamatovat. A tam Ježíš říká, dávám vám nové přikázání. Milujte se tak, jak jsem miloval já vás. Před tím měřítkem lásky k druhým jsem byl já. Mm-hmm. Ale Ježíš přichází a říká, teď máte nové měřítko. Jako moji učedníci, jako moji následovníci, v moci ducha máte nové měřítko a tím měřítkem jsem já. Já jsem vám dal standard. Nápověda, já jsem za vás umřel. Takže už to je vlastně starý zákon, staré přikázání a nové přikázání, milujte se tak, jak jsem miloval já vás. A v tuhle tu chvíli moje odpověď pro lidi, jako je Lukáš, kteří prostě nemají se třeba rádi, nevidí svou hodnotu a setkám se s lidmi, kteří mají šílené představy sami o sobě, dívají se do zrcadla a vidí zrůdy, přemýšlí o sobě a vidí osoby, které by tady neměly být a tak dále, tak jim vždycky mám pro ně jednu jedinou odpověď. Říkám, tvoje hodnota je Ježíšův život. Ty možná máš pocit, že stojíš za nic a tak dále, ale Ježíš se na tebe podíval, na tebe, jaký seš, tak jak vypadáš, to, jak, co si myslíš, to všechno, a řekl, stojíš za to, abych za tebe dal svůj život. Miluji tě tak, že za tebe zemřu. Někdy tu naši hodnotu musíme přijmout z vnějšího zdroje, protože se podíváme na sebe a máme pocit, nejde tam nic k milování. Ale právě proto přichází Bůh a říká, ale já tě miluji a miluji tě tak, že za tebe zemřu. Já teď hrozně miluji list Janův, já se nemůžu dostat už roky. A přesně, my nevíme, co je láska. Bůh je láska a Bůh nás učí milovat a mít lásku. Takže přijmeme, prosím, svou hodnotu od něj, přijmeme lásku od něj a milujeme tak, jak miloval on. To je jediné řešení.
1: A teď právě celou dobu, co mluvíš, přemýšlím nad tím, dá se to udělat i bez Boha?
2: A svět to definitivně zkouší. A já bych řekl, že se jim to daří, že se mají hodně rádi, nicméně ten vedlejší produkt toho právě individualismu, zaměření se na sebe a mít se rád a hlavně, co je takové to krédo dneska je, musím plně realizovat svůj potenciál. Aha. Musím opravdu naplnit své potřeby, ale také jakoby své touhy a musím a u nás, v kamu máme, že furt tam žije silný odkaz Davea Pettyho, který je náš prezident, jako toho
1: Josefa Venture. Křesťanská akademie mladých, řekneme,
2: děkuji,
1: ano.
2: Děkuji, už mám to, ano. Tak Dave Petty to krásně jednou nazval, že to je takový to Disney evangelium. Jdi za touhami svého srdce, hlavně poslouchej své srdce, hlavně naplň, hlavně abys byl šťastný.
1: Ano, to slyšíme všude.
2: To je Disney evangelium.
1: V těch filmech, že?
2: Ano. A výsledek je, jaký vidíme. Máme tady spoustu lidí a já jsem se třeba setkal i s manželstvíma, který jakoby říkají, můj partner mě zdržuje v realizaci mého potenciálu, proto vyměním partnera. Protože přesně, pokud já jsem centrem tohohle vesmíru, to je ten humanismus, člověk je v centru, ne už Bůh, tak je nejdůležitější jsem já. A v tu chvíli tady máme 6 miliard bohů, který zápasí o 6 miliard míst a pozic a rvou se mezi sebou a rdousí a svět vypadá, jak vypadá.
1: Tak je to divočina. No. Velká divočina. Na začátku jsem říkala, že se dotkneme těch dvou hraničních mezí v tom milování sebe, a to je na jedné straně milovat se příliš a na druhé straně nemít se rád. Tak teď jsme mluvili o tom nemít se rád trošku, maličko, a i se dotkl toho milovat moc. A jak ale najít v tom nějaký ten střed a nějakou tu rovnováhu?
2: Vždycky, když dostanu takovéhle otázky na tohle téma, tak vždycky řeknu, až to budu vědět, napíšu knihu a budu strašně bohatý.
1: A ty to nevíš?
2: Vím, jak ta rovnováha by měla vypadat. Díky Ježíši. On je ten příklad a on je ta cesta. Vždycky říkám, teorie je vždycky velmi jednoduchá a pak je ta každodenní praxe. Jak mám milovat sám sebe a milovat lidi okolo sebe, když mám 3 malé děti, 20 měsíců jsem nespal a v práci je to na prd a svět je na prd a okolnosti a svět.
1: Jde to?
2: Mně se líbilo, že jsi to i zmínila. Ježíš jako není cíl. Ježíš je cesta. Uh-huh. Je vlastně vztah s Bohem, je cesta. To znamená, já jdu po nějaké cestě, která ještě navíc biblicky je vyznačená, je úzká, klikatá, málo kdo ji nalézá. Já bych ještě řekl, málo kdo na ní vydrží. Takže ano, je to o té cestě, ale důležité je právě kráčet tou cestou.
1: A vyžaduje to úsilí.
2: Velké úsilí, každodenní.
1: Není to zadarmo, úplně.
2: Ta široká cesta je právě pohodlná. Jedno z těch největších témat, který teď začínám řešit a chci otvírat v pastoraci, je přesně, co my lidi jsme všechno ochotní udělat pro to, abychom se vyhnuli bolesti a utrpení. Takže milovat sám sebe a sloužit druhým. Když se někdo miluje hodně, většinou není schopen oběti. A oběť je potřeba, když žijeme tady s ostatními. Musím něco obětovat své komfortu, musím obětovat něco, musím se dohodnout. A když člověk miluje zase lidi až moc a nemiluje sebe, tak obětuje úplně všechno. A v tu chvíli vlastně ztratí i sebe, ale vlastně...
1: Ztratí sám sebe.
2: Ztratí sám sebe, ale hlavně většinou ztratí své zdraví, ztratí svou osobnost, ztratí svou sebeúctu.
1: Zničí ho to.
2: Rozpustí se v druhých a pak vlastně není on. A vlastně já můžu pomáhat druhým, když nevím, kdo jsem a když nemám hranice. Téma hranice je to, co vyučuju právě dobrovolníky. Poté, co jim dám nějaké základy pastorace, většinou začnu krizovou intervencí a pak aktivně naslouchám a tak dále, tak vždycky musím změnit téma hranic. A vždycky říkám, Ježíš měl fantastické hranice. Ježíš dokázal tolikrát říct ne.
1: A to nám někdy nejde. Říct ne a potom...
2: Některým až moc a některým vůbec.
1: Ano, právě že, no. To jsou zase jsou ty dva póly, že
2: ano,
1: jo?
2: Ano.
1: Často slýchám kolem sebe termíny jako zdravé sebevědomí. Jaký je rozdíl mezi zdravým sebevědomím a pěstováním kultu osobnosti?
2: Tohle je pro mě velmi těžká otázka.
1: Třeba ve výchově dětí to vidíme, ano, že dítě se stává středobodem vesmíru, ale ty následky se projeví samozřejmě až za několik let. Ale přitom zase děti potřebují pochválit, potřebují, že, povzbudit.
2: Jo, jsem rád, že jsi mi pomohla s těma dětmi, aspoň jsem se někde chytil, určitě jsem se ztratil v tom tématu, děkuji. Ano, obecně bych řekl, že my v Čechách máme tu právě tu kulturu, hlavně abys nebyl pyšný. Já teď mám zástup lidí, kteří mají takovou starost o moji pokoru, že mi neustále připomínají, že bych měl být pokorný a že působím pyšně. Takže my Češi, my jsme hasiči pýchy. Což je hrozně zvláštní, vzhledem k našemu edukačnímu systému, vzhledem k naší civilizaci obecně, naše sebevědomí je velmi nízké. A já třeba vyprávím... Jo, myslím, že neřeknu, kde má dcera studuje, tak je to v pohodě. Má dcera vyhrála první cenu v angličtině. A pak někdo vyhrál druhou cenu. A přesně ten rozdíl. Ta, co vyhrála druhou cenu, tak prostě za ní přišli a řekli, no, je nám to moc líto, jenom bylo tam jenom pár chybiček, byla si úžasná, fantastická, tady máš druhé místo. Pak přišli k mé dceři a řekli, no, zase si tady exhibovala, zase si moc mluvila, no, OK, tak tady máš to první místo ti. Že my obecně máme tu kulturu hlavně nespěchně. Takže když někdo má úspěch v Čechách, tak musíme hlavně mu dát najevo, nebuď pyšný. Preventivně. Takže je velmi těžké mít v Čechách zdravé sebevědomí. protože máme většinou nízké sebevědomí.
1: A co to teda je to zdravé sebevědomí?
2: Zdravé sebevědomí.
1: Když to není pýcha.
2: Když to není pýcha. V pasivně agresivní společnosti, která se bojí být pyšná, je všechno pyšné. Takže v Čechách musí se člověk pravidelně bičovat, musí vždycky se pokořit před ostatními, aby nepůsobil pyšně. A nejlépe dosáhnout úspěchu někde jinde. Doma v Čechách mi málo kdy
1: opravdu. Úspěch se tu prý neodpouští.
2: Přesně tak. Ale jakmile někdo má úspěch v zahraničí a pak se vrátí jako renomovaný expert, tak tu chvíli ho máme tendenci přijmout. Zdravé sebevědomí bych řekl, já jsem i kouč a dělám coaching a mi se líbí, že v coachingu jsou dvě nejdůležitější vlastnosti. Mít jasno o tom, kdo jsem, co dělám. Mít prostě opravdu jasno o svých chybách, o svých silných stránkách, nic neskrývat. Což je biblický princip. Jsme děti světla, Bůh je světlo, choďme ve světle. Znamená, jsem si naprosto vědom svých silných stránek a jsem si vědom svých slabých stránek. To je zdravé svědomí. A pak taky je to o tom mít zodpovědnost za své chování. To je ten druhý coachingový princip a řekl bych, že i biblický princip.
1: Čím se zabývá coaching? Jak bys ho vysvětlil, když někdo třeba to slovo nezná?
2: Naštěstí jsem na to teď psal práci zase, ale jak to shrnout? Mně se právě líbilo, že ten jeden ze zakladatelů coachingu, a teď nevím, jestli to byl Whitmore nebo ten druhý, za to se omlouvám posluchačům, já na to fakt nemám hlavu, na ty jména. On řekl, ve chvíli, kdy budeme si plně vědomi, proč děláme, co děláme, a budeme plně nést odpovědnost za svoje skutky, za svoje myšlení a chování, v tu chvíli coaching nebude potřeba. Že coaching je taková ta disciplína, která nám vlastně pomáhá mít jasno v tom, co děláme, a být odpovědný za své činy. Když tohle budeme umět přirozeně, coaching nebude potřeba. Bohužel coaching je v tomhle případě velmi potřeba. Že coaching je taková, jakoby řekněme, disciplína, způsob přemýšlení, způsob žití, kdy my se opravdu učíme být plně zodpovědní za své životy, nevymlouváme se a snažíme se měnit. Coaching je velmi dobrý pro zdravé lidi. Právě já mám rád ten popis. Coaching je jako, že člověk má sportovní auto a ten coaching je ten tuning. To, abych sem běžel rychleji, lépe zatáčel.
1: Abychom vyladili.
2: Přesně. Ladí ten výkon. Opravdu optimalizuje náš výkon. Nicméně občas je potřeba pastorace, protože říkám, když je píchlá guma a když je rozbitý motor, tak mi ladění nepomůže. Takže coaching je velmi dobrý se zdravými lidmi ve zdravých situacích a dokáže z nich dostat maximum, ale není to samospásný samozřejmě. Nicméně je to velmi efektivní a rád to používám.
1: Tak jsme si zase tady osvěžili nějaké termíny, možná pro někoho známe, pro někoho neznáme, ale pořád se bavíme o tématu milovat sám sebe, co to znamená a k čemu to může vést člověka. Že se můžeme dostat někdy do slepé uličky, kde se ocitneme, ani možná nevíme, jak a potřebujeme se z ní dostat. A potom je dobré přijít za někým, kdo nám pomůže z té slepé uličky. Není to žádná ostuda?
2: Ano, přesně tak. Já bych řekl, že už se to trošku mění, už to není takové stigma a jsem třeba i rád za ten coaching, protože ten coaching, to takový lidi řeknou, no tak jdu někam, kde mi někdo pomůže být lepším člověkem a nemusím mít stigma toho, že jdu k psychologovi, psychiatrovi a nebudu mít prostě tu nálepku, asi je psychicky nemocný. Takže v tomhle je ten coaching hrozně dobrý, ten životní coaching opravdu pomáhá lidem velmi efektivně. Nicméně, jak říkám, na některé věci potřebujeme těch odborníků, kteří jdou hlouběji. Třeba já, i když dělám tu pastoraci, tak protože Bůh si zrovna vybral tu roli otce, tak vždycky, když se o něčem bavíme, tak nakonec já už chci jakoby jít dál a lidi začnou. Moje rodiče nikdy. Aha. Moje rodiče vždycky. Takže nakonec jsme u toho Freuda, vždycky jsme u té hlubinné terapie a musíme se tím nějak projít, zjistit, co jsme všechno na sebe nabalili. Já bych ještě jenom dal k tomu sebevědomí, aby jsme to úplně to... Občas... Když nevíme, jak vypadá dobré sebevědomí, tak bychom měli vědět, jak vypadá špatné sebevědomí. Nízké sebevědomí je opravdu, když podceňuji, ponižuji sám sebe, prodávám sebe pod cenou. Opravdu, jako říkám, já jsem úplně na nic a tady to je to velmi zvláštní. Když jsem dělával English campy, tak to bylo vždycky vtipné. Zeptal jste se Američana, umíš česky? Jasně, že umím česky. Děkuji a pifo. A uměl česky. A pak jste se zeptali Čecha, umíš anglicky? A on začal velmi plně anglicky vysvětlovat. Ne, já nemluvím anglicky, mám velmi špatný přízvuk, vůbec mi nebudete asi rozumět a všichni na něj koukali, co se děje. Takže to je to nízké sebevědomí. A pak existuje vysoké sebevědomí, přehnané, ale to je vlastně nízké sebevědomí, které právě se maskuje. Já Nechci vidět své chyby, mám strach, že ostatní uvidí a proto je budu maskovat svým suverénním chováním a budu to vlastně skrývat. Takže normální je normální sebevědomí a pak jsou dva druhy nízkého sebevědomí, které se různě projevují.
1: Jsou to takové dva protipóly.
2: Takže jeden vidí pouze své nedostatky a ten druhý skrývá své nedostatky. A zdravé sebevědomí je, jsem si vědom svých silných i slabých stránek, jsem jaký jsem, pracuji na tom, abych byl lepší v těch silných stránkách, snažím se omezovat ty slabé stránky a přijmějte mě prosím takové, jaký jsem.
1: A co když už je člověk tak zaciklený v tom nízkém sebevědomí, že si teda vyberu zrovna tady tuto kategorii, že už se z toho nějak nemůže vymanit, že to má tak v sobě zakódované, tak to má v té hlavě už usazené, že se na svět kolem dívá na druhé lidi pohledem toho, že on nikdy. On to nedokáže, všichni jsou lepší a tak dále.
2: To je takzvané...
1: Dá se to změnit?
2: Dá se to změnit. Nicméně musíme vzít v úvahu, jak moc je to silné, jak dlouho ten člověk v tom byl. A to znamená ovlivňuje i všechno to, jak moc práce to dá přemapovat.
1: Asi musí spolupracovat ten člověk taky.
2: Přesně. Jo, motivace je to, co rozhoduje. Často jakoby já čekám na lidi, třeba přijdou za mnou manželské páry, se chtějí změnit a většinou, že ho přijde žena, abych změnil jeho muže. A já řeknu, ne, já vám začnu pomáhat, až přijde ten muž a poprosí on o pomoc. Protože dokud oba dva nebudete chtít se změnit, tak se nic nezmění. Takže změna musí být přesně, ten člověk se musí chtít změnit.
1: Je nutná pastorace v církvi a jak to bylo dřív? Ty už nejsi úplně mladík, tak také pamatuješ už něco. Mně to připadá, že to slovo pastorace dřív se ani nepoužívalo, ale nějak se to dělalo.
2: Ta pointa je v tom, že kořeny pastorace opravdu sahají až k první církvi. Vlastně dali by se najít i v židovství. Akorát v těch původních začátcích to bylo spíš taková sociální práce. To byla opravdu ta starost o ty vdovy, sirotky. A i vlastně ty první křesťané, když dělali pastoraci, tak dělali, prostě zakládali siročince, zakládali prostě tyhle ty všechny věci. A postupem času právě, jak přichází ta industriální revoluce, narušení komunit, narušení vztahů, civilizační choroby, tak v tu chvíli se právě stalo, že církev svým způsobem možná trošku zaspala, a protože se v té době hodně bránila útokům od evoluce, Darwina a tak dále, jak se soustředila na to, Bible je pravda, spasení je z Krista, soustředila se na ty fundamentální pravdy. A mně se líbí takový ten příběh biblických poradců z Ameriky, kteří řekli, ta pravda se ukázala ve světové válce. Když ve světové válce se najednou zjistilo, že ty vojenští kaplani jsou vlastně nevyzbrojeni pomáhat lidem. Tady vedle mě umřel kamarád. Čti písmo, písmo je pravda. Oni vlastně nedokázali. Přitom existují krásné knihy 18. století, ještě 19. století, kde přesně bylo, jak mluvit s člověkem, který mu umřel blízky, jak mluvit s člověkem, co přišel o práci, a najednou za těch 100 let se to ztratilo a v tu chvíli právě nastoupila psychologie, která v té době byla nová věda, a vlastně tak nějak jako vlezla na tu díru na trhu. Takže my jsme si ve 20. století tak nějak žili s tím, že psychologie všechny tyhle věci vyřeší. A ona vyřeší spoustu věcí a je velmi užitečná. A zároveň pastorace, pokud je součástí toho učednictví a tak dále, by měla být v rámci našich každodenních vztahů. Vždycky říkám, my všichni děláme pastoraci. Že mi zavolá kamarád, že se s ním rozešla holka, jestli s ním půjdu na pivo a on se tam vybrečí, dělám pastoraci. Dávám mu to rameno. A na těch 10%, říká se, že zdravá komunita vyřeší 90% všech problémů a těch 10% je na ty odborníky. A tohle se nějak právě ztratilo, že jsme začali spoléhat na odborníky, začali jsme na ně házet, jakoby, já nemám kamarády, tak si tady v úzovkách zaplatím kamaráda, kterému budu vlastně říkat, jak žiju, jak se mám, místo toho, abych za ním šel fakt s vážným problémem, který moji kamarádi už nedávali.
1: Já jsem velmi a moc ráda, že si tady otevřel tady tohle téma, protože si myslím, že je to velmi aktuální a sdílím úplně tvůj názor, protože ta poslední doba několika let bych řekla, že úplně extrémně ukázala právě tady toto, o čem ty teď mluvíš, jednak nedostatek té pastorační péče a na druhé straně takovou tu potřebu jít za odborníkem, který mi vyřeší ten můj život. Že?
2: Ano, ano. Vím, co odborník nikdy nevyřeší ten náš život, pokud opravdu nejsme motivovaní a pokud se nechceme změnit. A i ty jeho metody jsou sekulární a pomůže nám s těma sekulárníma věcma. ale nepomůže nám rozhodně s duchovníma problémama. Ale já teď velmi rád jako doprovázím lidi, kteří chodí k terapeutovi a já zároveň s nimi dělám pastoraci. Mm-hmm. Že přesně oni si u terapeuta vyřeší všechny tyhle ty životní věci, problémy a já se pak můžu skutečně soustředit na to, jakoby na ten jejich vztah s Bohem. A právě pak v té pastoraci probíráme, popiš mi svůj obraz Boha. Často je to karikatura. Často je ten Bůh vzdálený, drsný, nepřítomný.
1: Soudce, že?
2: Soudce. Často každá denominace má svůj vlastní obraz Boha a tak dále. Takže já bych řekl, pastorace tady vždycky byla, je tady tisíce let, jenom prostě v poslední době jsme na ní trošku opominuli a i v těch našich vztazích se stala jakoby boční. Já bych ještě řekl, to budu teď vyučovat své kolegy. A já jsem byl svýho času součástí jedné z nejrychleji rostoucích křesťanských církví 20. století. Bylo to takové americké učenické hnutí. A přesně, oni hrozně rychle narostli, byli neuvěřitě misijně zaměření a pak se to zhroutilo zevnitř. Takže já přesně říkám, misijní zápal bez pastorace, bez péče o duši, nakonec vyhoříte. Je to multilevel marketing, kde jsou jenom čísla, čísla, čísla. Na druhou stranu církev jako nemocnice, jak řekl můj dobrý kamarád kazatel, vede k takovému tomu hnijícímu rybničku.
1: To taky není dobré.
2: Ano, kdy jenom se jako foukáme ty brbínka, jsme zaměřeni na sebe, ale vlastně jak jsme prospěšní okolí, jak jsme prospěšní komunitě. Takže musí tam být to napětí, abych řekl, že nebo velké napětí na tu misi, na tu evangelizaci, na ty výkony a čísla. A v tuhle chvíli potřebujeme se trošku vrátit, švihnout zpátky do té pastorace a péči o tu duši.
1: O svoje zdraví. Jak psychické, tak duchovní, tak duševní.
2: Ale řekl bych, každý ten extrém škodí. Takže já bych zase byl nerad, kdyby celá církev ty začala dělat pastoraci a úplně se vykašlala na své sousedy a právě zaměřila se na svou individuální blaho a péči a ten well-being, jak se dneska říká, blahobyt duše. Je to důležité, dlouho jsme to podceňovali a zároveň bychom stále měli být v životě našich blízkých a sloužit jako to světlo.

0: Keby každý chcel mať menej, mal by každý viac.
1: Pořad Fortepiano na Rádio 7 pokračuje dál a my si dnes povídáme s Jiřím Jedličkou o tom, co to znamená milovat sám sebe, kam se může člověk dostat ve svém uvažování o sobě, když nemá jasno, kdo vlastně je. A dotkli jsme se takových témat jako individualismus, zdravé sebevědomí a jak je možné změnit, když sám sebe podceňujeme anebo naopak moc vyvyšujeme. Toho všeho jsme se už trošku dotkli a teď budeme pokračovat dál tvojí praxí a trošku se dostaneme do současnosti. Máme za sebou 2 roky covidu, nikdy nikdo něco takového nezažil a zamávalo to s mnoha lidmi různým způsobem, nejen zdravotně, ale také psychicky. A myslím, že doteď se setkáváme s následky, doteď vidíme ty následky. Za tebou chodí zejména mladí lidé. S čím chodí mladí lidé hlavně za tebou?
2: S čím chodí? S klasickýma věcma. Sprav mi život. Jak se můžu přestat cítit, jak se cítím a tak dále. Nicméně ty témata, já vždycky, když vyučuju lidi, taky vyučuju jakoby princip ledovce, obrázek ledovce, který upřímně, ať už jsem dělal certifikaci v coachingu, v supervizi a v pastoraci, tak prostě všichni používají ledovec. To je špička ledovce. To, že se lidé sebe poškozují, to, že se chtějí zabít, to, že prostě mají úzkosti a taky a takové ty věci, to je jenom povrch. A vždycky právě ta práce je v tom zjistit, co je pod tím povrchem. Protože těch cest na ten povrch je spousta. Jenom v tuhle chvíli bych mohl říct si 3-4 cesty, jak se člověk může se poškozovat. A každý má úplně jiný důvod, úplně jiné vstupy, výstupy a tak dále. Ale všichni se sejdou na tom vrchoutku toho kopce. Takže první moje povzbuzení a rada je, nesuďme je, to vždycky učím křesťany, protože církev má občas tendenci soudit ty lidi. A vždycky říkám, dívejte se na hřích za hříchem. To je nějaké hříšné chování, ale je to projevem nějakého hlubšího problému. Takže pojďme se vždycky bavit o tom, proč děláš to, co děláš, co tě k tomu vede, jak se sem dostal, co se ti stalo. Takže ano, v tuhle chvíli situace velmi špatná. Já pracuji primárně s křesťany, s mládežemi, ale i s pastory a s denominacemi a s vedoucími mládeží. A přes léto já si odpočívám v takovém jednom outdoor centru, které je nekřesťanské a tam je to furt to samé. Tam opravdu taky během toho týdenního tábora, tam prostě šikana, je tam sebepoškozování, jsou tam sebevržené tendence a tak dále. Takže je toho všude teď hafo. Vždycky říkám, to byl tak jeden případ třeba za léto, teď jich tam je třeba 3-4 za týden a i v těch mládežích to hrozně bují. Takže vždycky teď trošku skepticky říkám, to se nám pastoračním pracovníkům stává, jak jsme furt v tom sklepě, tak jsme pak velmi depresivní. A vždycky říkám, jestli vedoucí mládeže neví, kdo na mládeži teď má sebevražené tendence, sebepoškozuje se, anebo má třeba poruchy příjmu potravy, tak není v životě těch mládežníků. Kamkoliv přijedu, tak tam někdo takový je.
1: Tak určitě je dobré, když se podíváme realisticky na ten stav věcí, že se to netýká jenom lidí vně církve, ale i uvnitř. I tam jsou lidé stejní jako lidé, kteří nevěří v Boha. A jedna z takových skrček a zkratek si myslím v tom přemýšlení církve byla a možná, že ještě je, že člověk, který věří v Boha, tohleto nemůže zažít, že se mu to nemůže stát a máme na to určité pomůcky a poučky,
2: ano.
1: Ale není to asi tak jednoduché.
2: V tuto chvíli se mi stává, že když za mnou někdo přijde, řekne mi svůj problém a já s ním začnu mluvit, pracovat a jdeme do hloubky, tak jeho zpětná vazba je, jsi první člověk, co mi neřekl, abych začal číst Bibli a modlil se. A proto ti začnu naslouchat. Rozhodně máme číst Bibli, rozhodně máme se modlit. Nicméně nesmíme ani podceňovat, že někdy ty lidi jsou tak dole, že nemají sílu číst Bibli a nemají sílu se modlit, jak já jsem zmiňoval, jak já jsem jenom chodil, když jsem málem odešel od Boha, neměl jsem sílu ani se modlit. Druhá věc je, pokud oni mají opravdu silně narušené vnímání sebe sama, mají možná i narušené vnímání reality, tak k čemu jim číst Bibli, když jejich Bůh je velmi špatná karikatura a to, co slyší z Bible, jsou jenom výčitky, jenom vina a všechno možné a je to naopak zdroj spíš toho, co je dává dolů, než nahoru. Takže i tohle se musí jakoby vyčistit a odstranit.
1: Tak co je dobré takovému člověku říct úplně v tom samém začátku, když někdo za mnou přijde a svěří se mi, že má úzkosti, že nemůže spát, že ho nebaví život a tak?
2: Jo. Ta první reakce by měla být nehroutit se, unést toho člověka, říct si, to je mi moc líto, projevit empatii, což je taky někdy velmi těžké pro některé lidi. A abych řekl, ten základní pastorační verš je jednoduchý. Plačte s palčícími, radujte se s radujícími.
1: Někdy vyslechnout.
2: Přesně, vyslechnout. Ta druhá věc je utěšit. To je pocit. To, co teď prožíváš, je pocit, je to určitá etapa, nebude to trvat věčně. Ten právě pocit strachu a úzkosti, on vás přesvědčí, váš mozek, vaše tělo, že je to věčné.
1: Ale to, to nikdy neskončí.
2: Přesně. Ale ono to skončí. Ono to jednou skončí. Minimálně to skončí, až půjdu k pánu.
1: Já vždycky říkám, všechno má svůj začátek a konec.
2: Přesně. Ale ten vír těch emocí a tady těch věcí má tu moc nás přesvědčit. Tohle nikdy neskončí. Právě proto lidé začnou hledat tu zkratkovitkou cestu ven. Jdou prostě do toho, dělají všechno, aby aspoň na chvíli zapomněli. Takže se baví.

0: Je to těžká situace a já jsem tady pro tebe. Jak ti můžu pomoci? Co ode mě teď potřebuješ? Potřebuješ vyslechnout, potřebuješ poradit, potřebuješ obejmout, potřebuješ nakrmit, cokoliv. Takové ty základní věci. Začneme tam, kde ty lidi jsou. Nepotřebuji v tu chvíli slyšet takové to právě, no přece Bůh se o tebe stará ve všech tvých oblastech, takže ty máš ještě slabou víru, že? Takže
1: špatně věříš.
0: Ano, když dělám takové cvičení, teď jsem byl ve Vysokém Mítě, jak jsme tam dělali krizovou intervenci, přesně ty lidi, já dřív jsem to lidem říkal, a teď mě přijde daleko kreativnější říci, co vám přesně ty lidé vždycky říkají, že jste byli v krizi. Jak přesně? Špatně věříš, málo čteš, nedostatečně věříš, nespoléháš. Vlastně jsou to ještě odsouzení, ještě dokonce.
1: A ještě naloží víc.
0: Ano, takže proto já učím v krizové intervenci, přijměte ho takový, jaký je, nestresujte ho, nepřidávejte, nekritizujte, vytvořte bezpečný prostor a největší zabiják bezpečného prostoru je souzení. Pak je nějaká ta empatie, která znamená, já nevím, jak se cítíš a teď se pokusím do tebe vcítit a řeknu ti, kam se dostanu. A to většinou stačí. Pokus, ta touha. Já aspoň se snažím pochopit, čím si procházíš. A kvůli tomu nemusím mít rozvedený rodiče a tak dále. A pak většinou přesně skončíte v té oblasti, dostal jsem se sem a já si nedovedu představit, jaký to je pro tebe, když prostě ve škole jsi šikanovaný, doma na tebe řvou, v mládeži s tebou nikdo nemluví. Ano, je přirozené, že se cítíš, jak se cítíš.
1: Padla tady slova jako úzkost a strach. Jaký je rozdíl mezi úzkostí a strachem?
0: Taková ta základní poučka říká, že vlastně oboje je strach. Akorát ten strach je takový, řekněme, přirozený a většinou konkrétní. Prostě jdu po úzké plošině a mám strach, že spadnu a díky tomu strachu se chovám bezpečně. Úzkost je taky strach, ale ten strach je takový nehmatatelný, takový prostě se vznáší okolo, nejde pojmenovat. Takže já jdu po solidní ulici, ale mám strach, že se mi něco stane. A nemůžu
1: a
0: pojmenovat.
1: A není ničím opodstatněný.
0: Přesně. Uh-huh. A právě ta úzkost může být, může to vygradovat až do té situace, kdy opravdu se z toho může stát patologie, kdy já kvůli tomu třeba už ani nevyjdu z domu, protože prostě nesnesu ten úzkostný pocit tam venku. Je takový ten zužující se. Mně se líbí to slovo úzkost. Všechno je zužuje, všechno se na mě tlačí. Všechno a vlastně se zužuje můj pohled na svět, zužuje se moje radost, zužují se moje možnosti. Je to takový opravdu velký duchovní útok strachu.
1: Je mnoho důvodů, proč mít úzkosti, proč mít strach.
0: A
1: dnes možná víc než kdykoliv jindy, ale i v minulosti to tak bylo. My jsme před pořadem trošku rozprávili o Komenském. Máme už jenom pár minut, ale kdo jiný než Komenský by měl důvod ke strachu a také k úzkostem vzhledem k tomu, co ve svém životě prožil. V čem je to tajemství, že někteří lidé zažijou takové ztráty, takové katastrofy, a ustojí to, a co navíc, ustojí to dobře, zatímco druzí se hroutí třeba i pod menšími věcmi. V čem je to tajemství?
0: Přiznám se, že sám nevím. Sami psychologové říkají, že nějakých 40% lidí prostě přežije všechno a pak s nějakýma, řekněme, šrámama a tak dále jdou dál. A někteří to prostě nepřežijí a nedají. Nevím, jestli je to zkouška genetiky a všeho možného. Jsem rád za příklad Komenského. Moji kolegové teď právě hodně pracovali na tom jeho výročí. Bohužel to spadlo přesně do toho, do té epidemie. A on byl velmi kontextuální. Prožil morové rány. Přišel několikrát o rodinu. Byl vyhnán ze země. A přesto všechno on nikdy neztratil, ten pohled. A moji kolegové teď Škola pro život, tak mají krásný projekt. Měníme mínus na plus. Je tam to mínus a prostě přidáme další a je z toho plus. Takže ta pointa je v tom, já bych řekl, že je to o tom, právě mám ten individuální pohled a ten individuální pohled mi říká, všechno je napr, všechno se hroutí, cítím se, jak se cítím a tady to. A pak to musím zpracovat, musím si to být vědom, nesmím to potlačit. A to všechno pak musím přikrýt říct, a teď jaký je boží pohled? Mm-hmm. Jaká je boží perspektiva? Jaký je boží rámec? A ten boží rámec je, tohle je taková moje vždycky pastorační bomba nakonec, co by pro tebe Bůh mohl udělat ještě víc? Mm-hmm. Má pro tebe znovu zemřít? Ne, už udělal všechno. Je jedno, jestli žiješ, je jedno, jestli zemřeš, je jedno, jestli trpíš nebo se raduješ, když vytrváš věrně do konce. Takže na tomhle rámci záleží.
1: Tak tenhle pohled na Boha bude v našem závěru a to jsem ráda, že takhle končíme, protože asi to tajemství, když to úplně zúžíme, tkví v tom poznat Boha, jaký je.
0: Ano.
1: Takže to bychom mohli doporučit.
0: Ano, mít jasno v tom, kde je Bůh
1: mít
0: a nenechat ho zkreslovat svýma pohledem.
1: A potom i to milovat sám sebe nabíde jiný rozměr.
0: Ano.
1: Tak, jak už si

0: říkal, že tím příkladem je pro nás Pán Ježíš Kristus.
1: Ano.
0: Takže možná nakonec můžeme povzbudit naše posluchače, aby hledali Pána Boha.
1: Přesně tak. A jak říkám, on je láska, on je zdroj lásky a bez něj my vlastně nevíme, co je láska.
0: Tak, trošku jsme tak z rychlíku prošli tady toto téma, které by vydalo určitě na seriál a možná, že se k němu někdy vrátíme, třeba k nějakým těm konkrétním jednotlivostem, které dělají problémy mnoha lidem v dnešní době. Ale na závěr řekni prosím tě povzbuzení a budeme končit.
1: Povzbuzení na povel.
0: Ano, teď.
1: Povzbuzení, když jsem přemýšlel o tom individualismu, mě hrozně zaujala jedna africká podnikatelka, kterou jsem slyšel někde. Všichni mluvili, právě to bylo to GLS, Global Leadership, sami ano. Všichni, jak být vůdce a všichni pracují na sobě, time management, tady to. A ona, jak přišla z té Afriky, tak ona řekla, vždycky dělej co největší dobro pro komunitu. Ne pro sebe, ale pro komunitu. Protože když budeš zvyšovat komunitu, budeš zvyšovat i svoje vlastní dobro. Takže já bych řekl, že právě lidé z Afriky nám ukazují, jak důležité, že jsme stádní, tvorové a že bychom měli se chovat v těch stádech. S tím, co ten globální, řekněme, západní svět hodně tlačí tu individualitu,
0: ano.
1: Tak tihle ty právě lidé vzpomínají, ne, samotnému člověku je špatně, je zle a je mu dobře jenom, když je mu dobře, ale když si zlomí nohu a když je nemocný, tak je v háji. Vždycky pracuj pro komunitu a tím budeš pracovat i pro sebe. Takže to je takový hezký pohled.
0: To je takový hezký pohled a tím dneska skončíme povídání s pastoračním pracovníkem Jirkou Jedličkou. Děkuji ti, Jirko, že jsi našel čas a že jsi přišel a podělil se aspoň o malou částečku toho, co děláš a jak nahlížíš na svět. A věřím tomu, že ten náš rozhovor může být inspirací pro lidi, aby řešili svoje problémy, aby je řešili správným způsobem, aby je neschovávali, nestyděli se přijít za někým a požádat o pomoc.
1: Přesně. Vždycky říkám, když přikážeš ránu, tak bude jenom hnít. Já děkuji za pozvání a děkuji za ten čas.

Překročili jsme 12. hodinu a vstoupili do odpoledního času a také do odpoledního vysílání na Rádiu 7. U mikrofonu Jelenka Malinová s pozváním k polední modlitbě. Děkujeme ti, Hospodine Bože náš, za to, že jsi svrchovaný Bůh a Pán nad našimi životy, nad celým světem, nad vším, co se děje. Děkujeme ti za to, že ty jsi jistota, na kterou se můžeme spolehnout. A tak tě prosím, aby tvůj pokoj a tvoje poznání mohlo vstupovat do mnoha lidských srdcí i ten dnešní den. Děkujeme ti za to, že nejsi daleko, že jsi blízko a že se ohlašuješ každému, kdo k tobě volá. Amen. A nyní už Concertino a Bedřich Smetana.

0: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
1: Vážení a milí, posloucháte Rádio 7 a jeho malý hudební koncert klasické hudby Concertino. Autorem dnešního pořadu je Dalibor Bakala, který tentokrát otevřel pokladnici české hudby a vypůjčil si z ní dílo, které patří k jejím nejvzácnějším klenotům. Tato nádherná hudba, jež si po právu vydobila světové uznání, vzešla z tvůrčí dílny Bedřicha Smetany a nese jméno Má vlast. Jedná se o cyklus 6 symfonických básní Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník, které mají být vlasteneckým manifestem, oslavou probouzejícího se národa, oslavou vlasti. Skladba vyrůstá z českých mýtů a opěvuje českou minulost, krajinu i lid. Z časových důvodů si poslechneme pouze tři části. Tou první bude Vyšehrad. Přeji vám příjemný poslech.

Na Rádiu 7 vysíláme koncertino, jehož dnešním programem je Má vlast Bedřicha Smetany. Možná nevíte, že dílo vznikalo v době autorových vážných zdravotních problémů, které vyústily až do úplné ztráty sluchu. Přesto v něm Smetana zanechává svému národu a všem milovníkům krásné hudby obrovské bohatství. Druhou částí symfonického cyklu je Vltava. Posluchač může sledovat, jak se dva pramínky spojují v řeku, protékající českou krajinou, jak řeka míjí lesní honitbu, svatební veselí a noční rej rusalek, aby za svatojánskými proudy velebně protekla pod Vyšehradem a mizela v dáli.

Vážení a milí, našemu malému koncertinu na Rádiu 7 zbývá čas už jen na jednu část ze Smetanovy Mé vlasti. Na závěr jsem vybral symfonickou báseň z Českých luhů a hájů. Je to obraz líbezného českého kraje, luk, lesů, zpívajících ptáků, slavnosti roztančené v rytmu polky. Od mikrofonu se loučí a někdy zase u dobré hudby naslyšenou těší váš dnešní společník Dalibor Bakala.

To byl pořad Concertino s hudbou Bedřicha Smetany. Další bude k poslechu v neděli v 21 hodin s hudbou Johanna Sebastiana Bacha.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Díky Bohu, který mě chrání. Ježíši, přijď a vysvoboď mě. To je zpívaná prosba, poslední píseň v této hodince odpoledního vysílání na Rádiu 7. Zpívá John Foreman. A za chvilku korálky.

0: Odpoledne s Rádiem 7.
1: Bylo 13 hodin, posloucháte sobotní vysílání na Rádiu 7. Ahoj holky a kluci, říjnové korálky září barvami podzimního slunce a zlatého listí. Co korálek, to pohádka nebo písnička. Společně s Broňou je odhalíme v dalším dílu pořadu.
2: Nadlékejte pohádky, poslouchejte korálky.
3: Ahoj děti, vítá vás Broňa a korálky. Rozhlasová nitka k navlékání korálků trvá skoro hodinu, to je dost času na pohádky, písničky i povídání pro všechny děti. Jaký náhrdelník dnes navlékneme? No určitě bude podzimní, protože měsíc říjen už je tady, míchá barvy dohromady, přebarvuje stromům listy, zelenou nechá jen místy. Červená a žlutá s hnědou v té podzimní módě vedou. Vítr fouká víc a více, podzimní jsou plískanice. To byla básnička Hany Netušilové. Je to tak, podzim je celý zabraný do malování. První korálek, který navlékneme do vysílání, se k podzimu velmi dobře hodí. A umí si i pěkně zlostně dupnout.

Na rozcestí stály dva statné boky. Vypínali rozložité větve vstříc slunečním paprskům a nastavovali každý lísteček sluníčku k pohlazení. Milovali slunce z celé své stromové duše a vší silou hluboce zakořeněných kmenů. Tak silně, že se nám o tom ani nesní. Cesta se u nich rozplétala na tři provázky pěšinek. Rozbíhali se mezi kameny a pažitem traf někam za kopečky. A když se jim zastesklo po šelestu bukových větví, přiběhli z dálky až k nim a opět se spletli v jedinou cestu. A věru, kdyby nemuseli vodit po cestné mířící tam nebo zpátky, ani by se od buků nevzdálili. Buky jen tichounce šelestili. Jak si krásné slunce jasné, velkou sílu máš, náručí zlatou rozehřátou teple objímáš. Foukej, jemňonce, napomínala vánek průsvitná panenka. Byla celá jakoby upaličkovaná z nejjemnějších přízí měsíčního svitu, pavučinových vláken a dětských snů. Vždyť vanu jen tak na čtvrt větrné pusy, bránil se dotčený vánek. Ale panenka neřekla tak ani tak, jen se jaksi nespokojeně zavrtěla. No řekni podzime, zní to snad falešně? Vyzvídal vánek. O ne, uklidňoval jej podzim od palety barev, kde právě míchal zlatavě bronzovou. Ta píseň se nese až pod sluneční báň, namáčel štětec podzim a lísteček po lístku oblékal buky do zlatova a do bronzova. Vánek spokojen s odpovědí procítěně vanul. Podzim zabrán do malování se oháněl štětcem. Buky ševelily svou zamilovanou píseň a jen bledá panenka ne a ne najít svoji parketu. Sedla si zasmušila do trávy a vlásky jí padaly až ke kolínkům jako mlžný závoj. Já chci zpívat s vámi, špitla pojednou panenka a už se tlačila blíž k bukům. Buky překvapením oněměly, ale ne na dlouho. Když vánek něžně zavanul, hned se přidali a panenka také spustila.

0: zajímavější.
1: Buky udiveně umlkaly. Vánek zapomínal polehonku vát. Dokonce i podzim ustal v barvení listí, jak falešně a cize to znělo. Málo si foukal, to je tvoje vina, pustila se panenka do větříka. Musíš vanout tak, jak zpívám. A začala si notovat svou.
0: Já jsem krásná, nejkrásnější.
1: Buky se rozševelily a Vánek dýchal tak, že by i peříčko vynesl do peřin na blankitném zápraží. Ale nic platno. Znělo to, jako když jeden tahá hot a druhý čehý. Panenka se rozčepířila, až se jí vlasy rozcuchaly a nebylo přesně vidět ani stébélko trávy. To bukové ševelení kazí celé zpívání. Obrátila k bukům tvářičku zlobou změněnou k nepoznání. Začněte řádně šelestit, nebo uvidíte. Buky po sobě smutně pohlédly a z větví jim spadlo několik nádherně zbarvených lístků. Proč zpíváš, když to neumíš? Obořil se na panenku podzim, celý vylekaný, že mu opadá všecka paráda z obarvených lístků.
0: Já, že neumím zpívat, zlobila se panenka. To jsi ale hlupák, když nepoznáš, kdo zpívat umí a kdo ne. Však já vám ještě ukážu.
1: Zamračila se panenka a než by se napočetlo do tří, zmizelo rozcestí i schodníčky, jako by je zatopilo mléko.
0: No, tak co bude s tím šelestěním?
1: Dupla si rozhněvaná panenka.
0: Nebudeme s tebou šelestit.
1: Zachvívaly se buky v sotva znatelných porivech vánku.
0: To vás ještě bude mrzet,
1: pohrozila panenka bukům. A než si podzim přendal paletu, aby mu nezdřevěnila paže, zmizely buky až po vrcholky. I Vánek přestal foukat a z hurta se zeptal. A jak pak ty se vlastně jmenuješ?
0: Do toho ti nic není,
1: řekla studeně panenka. Ale aby svěděl, kdo s tebou zahodil slůvko, říkají mi mlha. A každého, kdo se mi postaví, nechám zmizet. A nežli Vánek popadl dech, mlha spolkla kus chrpově modrého nebe. Místo něj se tam rozlila hustá kaluž mléka.
0: Ty máš ráda jenom sebe, brr, otřásl se podzim.
1: Tohle ti nedaruju. Ušklíbla se panenka a rozlívala se do šířky i do délky, ba i do výšky. Pohltila všechno, na co dosáhla a zalila mlékem i paseku, stromy, cestičky i nebe. Jen sluníčko slabě prosvítalo. Vánek přestal vát a bylo mu zlostné panenky najednou líto. Neměla nikoho, kdo by ji měl rád. A proto ve své nenasytnosti spolikala všechno, co jí připomínalo její hlad. A tak se stalo, že mlha zůstala nenasytná. Čím je nenasytnější, tím méně ji má někdo rád. Čím více je osamělá, tím větší má hlad a poliká a poliká. Děti, co jdou do školy, stromy se zlatými jablky, psi u boudy, auta na dálnici, dokonce i domy, ba i paneláky. Ještě, že nám sluníčko pomáhá z té šlamastiky ven. Hřeje a s láskou svítí i na tu nešťastnou mlhu, až řídne a stává se průhlednější. Až je z ní zase ta průsvitná panenka, co se občas posadí pod buky na rozcestí. Tak už to na světě chodí, že tomu, kdo lásku jen bere, se jí stále nedostává. Ale tomu, kdo lásku dává, jí neustále přibývá, aby mohl dávat ještě víc.
2: To ale byla zlostná panenka, ta si uměla dupnout, obzvlášť takto na podzim. Ještě, že nám sluníčko pomáhá z té mlhové šlamastiky ven. A to je pravda, Korálku, že kdo lásku bere, stále se mu jí nedostává a tomu, kdo lásku rozdává, nikdy neubývá. Ale myslím, že není pravda, že nikdo nemá mlhu rád. Já mám třeba mlhu moc ráda. No vážně. A dokonce mám ráda podzimní plískanice. Líbí se mi, jak na popadaných listech na zemi odleskuje světlo a jak déšť vyťukává na listy svou mokrou písničku. Po vydatnějším dešti můžete potkat někoho velmi zajímavého, někoho, kdo bydlí blízko a přitom ho málo kdy vídáte. Proč? No, protože pořád vrtá tunely. Kdo to je? Krtek. Mám na mysli někoho ještě častějšího. Tento do růžova zbarvený korálek vám to poví, teda vlastně zaspívá.

0: bádali vědci, bádali, co pak o žížalách se dá bádat? Jasně, že ano. Mezi žížaly patří 23 čeledí, které obsahují více než 5000 známých druhů a další tisíce jsou dosud nepopsaných. Nejdelší zdokumentovaná žížala měřila téměř 7 metrů a existují i žížaly světélkující. Žížaly jsou fantastická stvoření. Uznávám, jsou lehce oslizlé a takové kroutivé, ale vůbec ne nudné. Je to vlastně těžký underground, co formuje náš svět. Žížaly jsou jedni z nejužitečnějších živočichů našich zahrad. Hotový zahradní zázrak. Hnojí a kypří půdu a nic od nás nechce. Pracuje přitom po celý rok, tedy pokud to žížalám umožníme. A platí, že čím zdravější je půda, tím více v ní najdeme žížal a naopak. A proč žížaly při dešti vylézají na povrch? No, protože dýchají celým povrchem těla. My dýcháme pusou a nosem, ale oni dýchají celým povrchem těla a utopili by se, když voda za dešťů zaplní jejich chodbičky. Tak po dešti, jak vědci, mějte oči na šťopkách a pátrejte po dešťovkách. První korálek nás zavedl do lesa a v lese ještě chvíli zůstaneme. Mám tu totiž písničkový korálek z Parohy, tak já ho navléknu na šňůrku. I ne, ještě ne, napřed tento korálek. Ty jsi korálku malinký a patříš k tomu z Parohy, viď? Poslechni, korálku, tebe já znám, tebe jsem už určitě slyšela. A děti určitě také tuší, o čem budeš, korálečku, malý pacholíčku.
1: O Smolíčkovi. Smolíček byl malý pacholíček a byl u jednoho jelena, který měl zlaté parohy. Jelen chodíval na pastvu a vždycky, když odcházel, přikazoval Smolíčkovi, aby zavřel a nikoho nepouštěl. Smolíček vždy měl zavříno a dlouho nikdo na dveře neklepal. Jednoho dne ale kdosi na dveře zaklepal, a když se Smolíček ptal, kdo to, ozvali se zvenčí líbezné hlásky. Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou sedničku, jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme. Smolíček otevřít nechtěl. Hlásky venku ještě líbezněji prosili. Smolíček by jim rád otevřel, ale bál se jelena. Že jim neotevře, ne a ne, a neotevřel. Když přišel jelen, povídal mu Smolíček, že někdo klepal na dveře, že líbezné hlásky prosili, aby jim otevřel. Dobře jsi udělal, Smolíčku, že jsi neotevřel, to byly jeskyňky. Kdybys byl otevřel, byli by tě odnesli. Smolíček byl rád. Druhý den šel zase jelen na pastvu a Smolíček zavřel. Tu zanedlouho ozvou se přede dveřmi ještě líbeznější hlásky než předtím. Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou sedničku. Jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme. Smolíček, že neotevře, ač by rád byl otevřel a na jeskyňky se podíval. Tu začaly jeskyňky před dveřmi zimou se třást a plakat, až to bylo Smolíčkovi líto. I pootevřel jim malilinko dvířka, jen co by tam mohli dva prstíčky strčit. I děkovali mu jeskyňky a hned strčili mezi dveře dva bělonké prstíčky, pak celou ruku a už byli v sedničce. Smolíčka chytili a pryč s ním utíkali. Tu se pustil Smolíček do volání. Za doly, za hory, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolíčka, pacholíčka, jeskyňky nesou. Jelen se nedaleko pásl. A jak slyšel Smolíčku v hlas, přiběhl a jeskyňkám ho vzal. Doma dostal prý Smolíček výlupek na pamětnou, aby podruhé nikomu neotvíral. Smolíček si umínil, že neotevře, i když jeskyňky ještě líbezněji prosili. Kolik dní nepřišel nikdo, až zase jednoho dne ozvali se před dveřmi hlásky. Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou sedničku, jen dva prstíčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zase půjdeme. Smolíček ale jakoby je neslyšel, až když tuze zimou se třásli a tolik prosili, aby je trošinku jen ohrát nechal, povídal, že jim neotevře, že by ho zase odnesli. Ne, my tě neodnesem, a kdyby, nemáš se čeho bát. U nás by se směl lepší než zde, všeho bys měl hojnost a my bychom si s tebou ustavičně hráli. Smolíček dal se zase umluvit a pootevřel. Ale jeskyňky mžikem odstnuli se v sedničce, Smolíčka chytili, pryč s ním utíkali a zle mu hrozili, že si ho upečou. Smolíček volal zase, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolíčka, pacholíčka, jeskyňky nesou. Ale tentokráte volal nadarmo. Jelen pásl se daleko, neslyšel ho, a jeskyňky ho donesly až domů. Ubohý Smolíček měl se dobře, to je pravda. Samými lahůdkami ho krmili, ale jen proto, aby stloustnul. Pak si ho chtěli upéci. Zavřeli ho a žádná si s ním nehrála. Když už mnoho dní u nich byl a mnoho dobrot a lahůdek snědl, přišli jeskyňky k němu, aby jim ukázal malíček. Když jim malíček ukázal, řízli do něho, jestli už je dost tlustý. Zdál se jim dost tlustý, vzali ho tedy, svlékli ho, položili do korítka a nesli do pece. Smolíček byl v hrozné úzkosti, prosil je, aby se slitovali, ale oni nic. I pustil se milý Smolíček do pláče a volání. Za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolíčka, pacholíčka, jeskyňky nesou. Tu se ozvou rychlé skoky, jelen zlatoparohatý přiběhne, Smolíčka, pacholíčka nabere na parohy a pryč s ním uhání domů. Doma ale Smolíček dostal co proto a plakal a slíbil, že už bude vždycky poslouchat a že nikdy více jeskyňkám neotevře. A taky neotevřel.

0: jelen.
1: Posloucháte Korálky, pořad, ve kterém do vysílání navlékáme jednu pohádku a písničku za druhou jako korálky na nit. S prvním korálkem jsme se vydali do lesa, s dalším také do lesa a s tímto korálkem... Cože? Zase do lesa? No korálky, není toho lesa už nějak moc. Že to nebude obyčejný les? Že bude úplně, ale úplně pohádkový. Tak dobrá, pojď korálku k nám, na šňůrku tě dám.

Byl jednou jeden les, kde rostly štíhlé, vysoké a stále zelené stromy. Měli své jméno, které málo kdo znal. Jmenovali se Altumy. Byly zelené celý rok a na jaře kvetly fialovými, bíle tečkovanými kvítečky. Jejich jméno v podstatě znamená vysoké. Pod lesem se rozprostírala veliká louka plná lučních květin. Když ráno vycházelo slunce nad loukou, mlha v lese zmodrala jako závoj princezny Alury, dcery krále Sublimuse, kterému les i louka patřili s celým krajem té země. Princezna Alury ráda jezdila na rychlém koni po celém kraji a také přes Altuminiový les. Pod vysokými stromy rostly z jara konvalinky a vonily tam fialky a v sametové trávě se třpitily kapky raní rosy. Bylo to tam krásné. Před několika lety, když princezna Altuminiovým lesem projížděla rychlým tempem, přehlédla v trávě mladičký, rašící Altuminiový strom. A její kůň svým ostrým kopytem mladý stromeček zranil. Od té doby měl mladý stromek potíže s růstem. Nejenom, že nekvetl, ale jeho kmínek byl svraštělý jako stařenčina tvář a jedna jeho větev byla ohnutá napravo a celá zkroucená. Jeho velcí a vysocí bratři na něho shlíželi z výšky a bylo jim ho velice líto. Začátkem léta se vylíhlo v lese plno sametově fialových motýlů s bílými tečkami na okrajích křídel. Jejich housenky se na jaře krmily právě Altuminiovými květy. Nádherní motýly babočky Altuminiové pak vyletovaly na louku pod lesem a sály sladkou šťávu lučních květinek. Na louce žilo plno smaragdově zbarvených mušek, kobylek hopsalek, motýlku bojinku a také slunéček sedmitečných. Na jedné kalině, která rostla na kraji lesa, bydlely dvě kamarádky berušky. Jedna se jmenovala Užinka a druhá Očinka. Vyrostly spolu na kalině už jako veselé larvičky a spásaly tam mšice. Když se pak zakuklily a vylíhly jako dvě krásně červená sedmitečná slunéčka, hned se poznaly podle veselého chichotání. Když kalina rozkvetla, babočky z lesa létaly na sladký nektar jejich bílých květů. A tak se stalo, že berušky se seznámily s jedním fialovým motýlem. Jmenoval se Obyšek a vyprávěl jim, jak to je v lese krásné, když se mlha zvedne a slunce prohřívá sametovou trávu a lesní kytičky. Obě berušky dostaly chuť se do lesa vypravit a podívat se na tu krásu. Motýl jim ukazoval cestu a oni letěli za ním. Za chvilku už byly unavené a tak se snesly na ten malý pokroucený stromek. Uviděli na jeho listech plno mšic a tak se do nich pustili. A za chvíli tam nezbyla ani jedna. Vždyť jich každá snědla na posezení 600. Moc vám děkuji za pomoc, berušky, řekl malý stromek a úlevou si vydechl. Lístečky na pokroucené větvi se úplně zaleskly. Je to velká úleva. Ty mšice z mých lístečků vysávaly život. My rádi, my máme mšice k obědu i k večeři a ke snídani také, řekla Užinka a zachichotala se. Očinka se začala smát také a za chvíli se obě válely smíchy na jednom z lístečků. A když se tak spolu vesele smály a měly se dobře na duši, udělala se nad nimi maličká devítibarevná duha, která je spojovala. A ta duha udělala radost i stromku. Trošku se protáhl a maličko povyrost. To se vám stává vždycky, když se spolu smějete, zeptal se jich stromek. Berušky se válely smíchy na kulatých krovkách a dalo jim to práci se zase obrátit na bříško. No, vždycky, odpověděli a utírali si uslzené oči. Je to moc hezké,
zaševelil malý Altumin. My jsme ji dostali od holoubka zlatostříbráka, když jsme ještě byli larvičky, vyprávěli berušky stromečku. Kdo to je? Zeptal se on. O, to je náš úžasný přítel, rozjasnily se berušky. On patří králi Sublimusovi. Posílá ho po celé zemi, aby pomáhal, kde je to potřeba, a posílá po něm dárky. Ta duha je náš dárek od holoubka a jmenuje se komunikace. Můžeme se navzájem obšťastňovat a rozumět si. A nikdy nevíme, co se ještě dalšího může stát, vyprávěly berušky. Trochu jsem povyrostl, když jste ji měli nad sebou, protáhl se stromek znovu. To je dobře, řekly berušky a rozloučili se. Už byly odpočinuté a tak letěly zpátky, protože měly plná bříška a byly trochu těžké. Celou cestu se tomu smáli a devítibarevná duha nad nimi povlávala jako prapor. Příští den, brzy ráno, letěl kolem jejich kaliny bílý holoubek, zlatostříbrák. V lese bylo plno modré mlhy a sluníčko teprve vstávalo. Zlatočervenou září osvítilo obzor nad loukou. Berušky na holoubka zavolali. Slyšel je, i když byly tak maličké. Co pak, moje sluníčka, co pak potřebujete, zeptal se a usedl na větévku jejich rozkvetlé kaliny. Holoubku, v lese je malý stromeček, který potřebuje vyrůst. Prosíme, pomoz mu, je to altuminiový stromek a ty jsou přece vysoké. Podívám se na něj. Vy jste ho už potěšili, že? Mohl se protáhnout, že? Ano, mohl, byl plný mšic a my jsme je spořádali na posezení. Berušky se znovu zasmály. Holoubek pokývl hlavinkou a vzlétl. Sluneční záře mu usedla na křídla, až se to sypalo všude kolem do trávy. Malý altuminiový stromek mezi těmi vysokými se právě probudil a zkoušel se protáhnout. Sluneční paprsek pronikl modravou mlhou a udělal holoubkovi cestu. Bílé kytičky, které dole v trávě rostly, byly za okamžik celé pozlacené tou září kolem jeho křídel. Holoubek přiletěl ke stromečku a usedl na jeho zkroucenou větev. Samával křídly a sypaly se z nich zlaté a stříbrné hvězdičky, až pokryly celý stromek i větev. Protáhni se, přikázal holoubek. Stromek poslechl a všichni jeho bratři kolem zašuměli údivem. Stalo se něco nádherného. Kmínek stromku se vytáhl nahoru a stromek rostl a rostl, až byl stejně vysoký jako ty stromy okolo něj. Najednou měl mnoho větví a ta pokroucená se úplně narovnala do výše. Och, zašuměl les. Modravá mlha byla celá prozářená sluncem a rozplynula se. Ach, vzdychl uzdravený Altumin. Děkuji. Holoubek vylétl k modrému nebi. Rádo se stalo, já vždycky přiletím tam, kde po mně někdo touží. A dávám ti dar. Budeš umět těšit všechny, kteří k tobě přijdou se zármutkem. Děkuji, šuměl Altumin svými listy. A od té doby měl uzdravený strom každé jaro místo fialových purpurové květy a každý, kdo si k ním přivoněl, se pak uměl radostně smát. A protože já ráda pod něj chodím a tu vůni dobře znám, tak se umím smát také.

To je dobře, že malému stromku berušky pomohly. Děti, všimli jste si, jak často v pohádkách pomáhají broučci. Možná o tom pohádky vypráví schválně, aby nás ujistili, že pomáhat může opravdu každý.

spoustou broučků a každý pospíchá, ten nese hřebík, jiný sekýrku. A paní Tesaříková, ta bleště hrnec,

Na Rádiu 7 běží korálky. Navlékáte děti někdy korálky? Podle čeho vybíráte, který na šňůrku navléknete? Já někdy vybírám jen tak, jak mě zrovna napadne. A někdy, jako zrovna teď, chci navlékat korálky pravidelně. Na střídačku. Vezmu žlutý a za něj dám pro kontrast černý. Pak zase žlutý a zase černý. Žlutý, černý, žlutý, černý, až vzniknou korálky pěkně pravidelné. Vypadají moc hezky. A vypadají jako vosy. Tak to určitě dojde i na žihadla. Ale někdy i žihadla mohou být potřebnou pomocí.

Vosí hnízdo. V jedné vsi je zámek s krásným parkem a oborou. Obora je plotem ohrazený les, kam mohou chodit jen lidé, kteří to mají dovolené. Zvířátka tam díky tomu mají potřebný klid. A právě v tomhle lese bydlí lišáček Max. Chodí celé dny po lese a dává se do řeči se zvířátky, která potká. Jednou, když se procházel, potkal sojku. Pochválil jí hezká peříčka a dal se s ní do řeči. Sojka lišáčkovi prozradila, že se na jednom stromě v lese usídlili vosy. Vosy? Podivil se Max, který o vosách ještě nikdy neslyšel. Tak to já je půjdu pozdravit, řekl sojce a chtěl se vydat ke stromu, kde sojka vosy viděla. Raději se k ním moc nepřibližuj, lišáčku, vosy nejsou moc kamarádské, zavolala sojka na lišáčka. Ale se mnou se jistě budou chtít seznámit, mávl packou Max a vydal se hlouběji do lesa. Max přišel ke stromu, na kterém byla veliká koule, která vypadala jako z papíru. Lišáček se podivil, protože nikdy nic podobného ještě neviděl. Chvíli tam jen tak stál a sledoval kouli, která vypadala jako nějaký míč. Všiml si, že kolem létá hmyz, který je podobný včelkám. Pomyslel si, že to jistě budou ty vosy, o kterých sojka vyprávěla. Haló, vosy, já jsem lišáček Max a přišel jsem se s vámi skamarádit, zavolal směrem k vosímu hnízdu. Nic se neozývalo a tak šel blíž a zavolal mnohem hlasitěji. Haló, vosy, já jsem lišáček Max a přišel jsem se s vámi skamarádit. Po chvilce vykoukla z hnízda jedna vosa. Přiletěla docela blízko k lišáčkovi a řekla. My se s tebou nechceme kamarádit. Jdi pryč. Jen tu křičíš a rušíš nás. Maxovi bylo do pláče. Vzal do ruky smrkovou šišku, kterou na zemi našel, hodil ji přímo na vosí hnízdo a zavolal. Když nechcete, tak si nechtějte, vosy jedny hloupé. Hnízdo se zakymácelo a upadlo jen kousek od něj. To se ví, že se vosy na lišáčka rozlobili. Zničili jim přece hnízdo, které jim dalo takovou práci. Několik vos mu proto dalo žihadlo. Au, au, to bolí! Max utíkal, co mu síly stačily. Co pak se děje, Maxi? Přivítala ho maminka, když vběhl do nory. Ale hloupé vosy mi dali žihadla, naříkal lišáček. Jen tak? Z ničeho nic? Podivila se maminka. Ano, jen tak. A navíc se mnou nechtěli kamarádit, ale já jsem je potrestal. Zhodil jsem šiškou jejich hnízdo. Co tě to napadlo? Vyděsila se maminka. Nemůžeš někomu ničit jeho domeček jen kvůli tomu, že se s tebou nechce kamarádit. Můžeš být rád, že jsi schytal jen pár žihadel. Kdyby se do tebe pustili všechny, dopadlo by to mnohem hůř. Lišáček se zastyděl. To už, maminko, vím. Já už nikdy nebudu vosám ani nikomu jinému ničit jeho domeček. Tak to jsem moc ráda, že ses poučil, řekla maminka a pohladila Maxe po hlavě.

Lišáček je poučený, od maminky pohlazený. A my přidáme navrch ještě písničku o vosách. Co myslíte, jak je možné chytit vosu, že by lasem?

0: Jano, sem jsme neměli chodit.
1: A proč? Je to snad území voz?
0: Ano, je to území voz.
1: A jak je veliké?
0: Vosaď až posaď.

0: Chytit vosu lasem, no to jsou mi nápady, kdo to kdy slyšel. Ale lidi napadne ledacos, vážně. Někdy dovedou vymyslet úplné pohádky, ale takové, co s těmi opravdovými pohádkami, nemají vůbec nic společného. Poslechněte si, co vypráví tento korálek.
1: Ve škole se po nějaké době opět schylovalo k veliké bouřce. Aby ne. Všem dětem bylo přislíbeno, že písemná práce z českého jazyka je neodvratitelná. Kydlíček měl na písemné práce, obzvláště z českého jazyka, velkou alergii. A proto se vždy všemožně snažil, aby se jim vyhnul. V těchto dnech se mu dostalo významné příležitosti. Ráno, těsně před 8 hodinou, odcházel jako poslední z šatny. A tu ho z ničeho nic napadlo. Co kdybych tu protivnou češtinu vynechal? Všude kolem bylo spousta klidu. Nikde ani živáčka. Školník donutka nebyl přítomen. Nikdo ze třídy mě neviděl. Takže nikdo ani neví, že jsem ve škole. Dokonce i školní kamery jsou v opravě. No to je skvělá příležitost. V tu chvíli se rozhodl, že se zamkne v šatně a nikam nepůjde, a tak se také stalo. Minuty ubíhaly pěkně pomalu. Kydlíček se nejprve nasvačil. Pak si udělal pohodlí, nohy pěkně nahoru, pak si chtěl dát šlofíčka, zavřel oči a nutil se usnout. Ale vůbec mu to nešlo. Jeho svědomí mu to nechtělo dovolit. Neustále se mu v mysli vracelo. Tohle si neměl, Kydlíčku, dělat. Jsi falešný hráč. Kydlíček však všelijak chlácholil to své svědomí. Ale no tak, vždyť se zas tak nic nestalo. A třeba si tu písemku napíšu jindy. Ale co se tady budu s někým dohadovat? Ovšem při pomyšlení, že si bude muset něco vymyslet na omluvu, tak se mu udělalo náramně zlé. Jak tohle vysvětlím? Kdo mi napíše omluvenku? Kydlíčku, soustřeď se. Už jsi přece poradil v horších situacích. Musíš si vymyslet příběh, který člověka osloví. Musí to vypadat pravdivě. A jak tak Kydlíček dumal, najednou se mu rozzářily oči. V hlavě se mu narodil živý příběh. Počkal si v klidu, až zazvoní a skončí 2. hodina. Češtinu máme za sebou a jde se. S vykulenýma očima běžel rovnou za panem ředitelem Mozečkem a s pláčem mu vyprávěl, jak odcházel poslední z šatny a náhle si všiml, že se kolem šaten pohybuje podezřelý fousatý chlap, který se k němu rozběhl a chtěl mu něco udělat. Proto utekl do šatny a zamkl se tam. Teprve po 2. hodině měl odvahu odemknout, jelikož slyšel nějaké dětské hlasy. Mluvil tak vyděšeně, srdcerivně, že by Kydlíčka okamžitě vzali do divadla, kdyby věděli o jeho skrytém talentu herectví. Pan ředitel Mozeček měl v důsledku jeho vystoupení přirozeně velké starosti. Kdo pak nám to tady loupe, Perníček? Musíme se tomu podívat na kloub. Podobnou stížnost už totiž slyšel i z jiných škol. Jak se tam ztrácely boty, bundy, ještě aby se někomu něco nestalo. Stejný příběh

0: tři chlapíci v civilním oblečení. Po škole se mluvilo, že jim byla vidět za sakem i bouchačka. A teď přijeli, aby celou tu vážnou situaci prošetřili. Kidlíček byl zavolán do kanceláře. Při odchodu ze třídy mu všichni doporučovali. Řekni jim všechno a hlavně správně popiš toho banditu. Kidlíček odcházel ze třídy a užíval si chvíle, kdy k němu vzhlížela celá třída jako k hrdinovi. Jenom Macháček si říkal sám pro sebe. Tohle přece nemůže být pravda. Znám Kidlička jak své boty. Kdyby na něj zahučel cizí chlap, tak by nemluvil půl roku a chodil by s tátou pěkně za ručičku do školy. Kidlíček mezitím přišel do ředitelny, kde na něj čekali dva policejní vyšetřovatelé. V okamžiku, kdy je spatřil, přestal být hrdinou. Znovu se ozvalo to příšerné svědomí, kterému každý den nedávalo spát. Navíc se mu rozklepaly kolena. Zkrátka, cítil se jako kuře na grilovacím roštu. Aby ne, vždyť kriminalisté ho zasypali tolika nepříjemnými otázkami. Kidlíček se postupně zamotával ve svých výpovědích a policisté nakonec došli k závěru, že si to celé Kidlíček vymyslel. Kidlíčku, je konec. Ta pohádka, kterou jsi vymyslel, nebyla moc vtipná. Kidlíček se pustil do pláče.
1: Ano, přiznávám to, odpusťte mi to, pánové kriminálníci, totiž z kriminálky. Já jsem si to celé vymyslel.
0: Pan ředitel Mozeček poděkoval kriminalistům za dobře odvedenou práci a pak si vzal stranou Kidlíčka. No, Kidlíčku, hodně slušná práce. Celá škola žije ve strachu, kdo se to tady potuluje po škole a nakonec se zjistí, že je to všechno jinak. Ještě si to spolu vyřídíme. Teď ale uděláme to nejdůležitější. Řekneš do školního rozhlasu a pěkně nahlas, jak to vlastně bylo. Kidlíček napnul všechny síly a v rámci mimořádného oznámení školního rozhlasu třesoucím hlasem pověděl.
1: Všem učitelům a žákům se omlouvám. Celé jsem si to vymyslel. Nikdo mě nechtěl v šatnách připadnout. Žádný člověk tam totiž nebyl.
0: Bylo to hrozné přiznání. Ale popravdě řečeno, Kidlíček mohl opět zdravě dýchat. Přestala ho bolet hlava. Už se nemusel ničeho strachovat. Jeho svědomí se uklidnilo. Svým kamarádům potom vyprávěl, jak to z něho všechno spadlo ve chvíli, kdy se přiznal ke své vině. Čulík, který to slyšel, tak se mu náhle vybavila slova z Bible, která mu tatínek neustále zdůrazňoval. Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování. Doufám, že na tuhle velikou pravdu nikdy nezapomenu.
2: Chlácholit svědomí se nevyplatí. To je už lepší zvládnout písemku z češtiny, ať už se jmenujete Kidlíček nebo ne. Raději před písemkou použijte nikoli svůj skrytý talent herectví, ale skrytý zdroj odvahy.

Žblunknutím končí dnešní korálky. Na rozhlasovou nitku jsme navlékli korálek, co si uměl zlostně dupnout. Dále jeden žížalý. Pak tu byl koráleček malý pacholíček, doprovázený korálkem z parohy. Potom jeden ze zvláštního pohádkového lesa. Také korálek se šesti brouččími nožkami, které uměly druhému pomoci. Vedle sebe jsme navlékli na střídačku korálky žluté a černé. Ty nám přinesly povídání a zpívání o vosách. Na závěr jsme přidali korálek okydlíčkovi a navrch ještě písničkový korálek o tom, kdo je pánem džungle. Navlékli jsme korálky, šňůrku zauzlovat. Kdy zas budou pohádky? Stačí týden počkat. Ahoj!

Je 14 hodin, společnost vám dělá sobotní vysílání na Rádiu 7 s datem 3. října. U mikrofonu je Lenka Malinová a před námi je pořad Ke kořenům.

0: Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci se naposledy scházíme nad Markovým evangeliem. Jehož rozhlasový výklad jsme pro vás už několik měsíců vysílali. Naším dnešním hostem je, tak jako v předchozích částech tohoto výkladu, Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Končíme dnešním naším setkáním výklad Markova evangelia, takže bychom mohli shrnout nějak těch předchozích 15 kapitol, abychom si uvědomili, do jakého kontextu 16. kapitola přichází.
1: Markovo evangelium jsme vnímali jako kompaktní text, ucelený, který poskytuje poměrně stručný pohled na Ježíšův život, na jeho skutky, ne tolik se zaměřující na Ježíšova slova, ale spíš právě na události, které provázely Ježíšovo působení, na ty činy Ježíšovy, které sami o sobě jsme viděli, že mají zvěstnou povahu a že celé to evangelium v Markově podání klade poměrně vysoké nároky na čtenáře, to se ostatně velmi teď ukáže v tom závěru evangelia. Nesnaží se něco dělat za nás, říkat za nás, nějak nám to usnadnit, ale naopak nás provokuje a vede nás k takové dospělé reakci. Vlastně chce být provokací pro naši víru, pro naše vyznání. Myslím, že to, co jsme měli možnost dobře vidět celou dobu, je, že Ježíš v Markově podání je velmi tělesný, působí jako jeden z nás, působí jako člověk, a my teprve postupem času odkrýváme také to, že to není jenom člověk, že má ještě nějaký rozměr, který jsme zatím neznali nebo neviděli. To všechno se nějak v tom finále Markova evangelia sčítá, všechny ty motivy se tam spojují, proplétají a vedou k pointě, která vlastně není žádným vykřičníkem, ale spíš takovou dvoutečkou, po které má následovat naše odpověď.
0: 15. kapitola popisovala pašije události Ježíšova ukřižování, ale její závěr nás přeci jen posouvá ještě někam dál, totiž není věnován Ježíši samotnému, ale ženám, které byly svědkyněmi jeho utrpení na kříži.
1: Tady ten motiv svědectví, očitého svědectví, ten je důležitý nejenom pro Marka, ale i pro další novozákonní autory. Opakuje se v určitém pohledu, například u Lukáše, velmi silně u Lukáše přítomný jak v evangeliu, tak v knize skutků. Je to motiv, který vlastně svým způsobem je takovou pečetí pravosti toho vyprávění Markova. Evangelistům a vůbec novozákonním autorům záleží na tom, aby představili osoby, které jsou schopné potvrdit identitu Ježíše v jeho životě, v jeho smrti na kříži a také v situaci jeho vzkříšení. A v tomto případě, v tom Markově případě jsou to právě ženy, což samozřejmě má své důsledky potom pro pochopení role žen v církvi a vůbec v křesťanském společenství napříč historií.
0: Takže když se podíváme na první část 16. kapitoly, na prvních 8 veršů, tak vidíme, že navazují na ten předchozí text.
1: Nevidíme tam nějaký jasný zlom, velký zlom, ale zároveň dobře už víme, že 16. kapitola není jednolitý text, že je tvořena vlastně dvěma částmi, přičemž ta první část patří pravděpodobně k té starší tradici, kdežto ta druhá část, ten samotný dodaný závěr, je vlastně takovým doplňkem. Myslím, že nemusíme si stýskat nad tím, že ten doplněk tam nepatří, že kazí ten koncept Markova evangelia, můžeme i v tom doplňku hledat velmi důležité svědectví, ale zároveň pro pochopení Markova záměru, záměru autora toho evangelia, je dobré si uvědomit, že ta úplně závěrečná poslední část tam nebyla, že on s ní nepočítal.
0: Před námi je tedy prvních 8 veršů 16. kapitoly Markova evangelia. Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie matka Jakubova a Salome nakoupili voné masti, aby ho šli pomazat. Brzy ráno, prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šli k hrobu. Říkali si mezi sebou, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu. Ale když vzhlédli, viděli, že kámen je odvalen a byl velmi veliký. Vstoupili do hrobu a uviděli mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho. I zděsili se. Řekl jim, neděste se, hledáte Ježíše toho Nazareckého, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi, jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Ženy vyšly a utíkali od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekli, neboť se báli. Co ta scéna vypovídá, o čem vlastně je, proč ji zde Marek uvádí?
1: Já myslím, že tu pozornost musíme trošku věnovat v tuhle chvíli tomu, co tam chybí v tom textu. Když se podíváme na úplný závěr 15. kapitoly, tak tam čteme, že Marie z Magdaly, Marie matka Josefova se dívali, kam byl uložen, a najednou čteme, že uplynula sobota. Tím začíná ten náš dnešní text. A vlastně ta sobota tam chybí.
0: Ta je mezi těmi dvěma kapitolami.
1: Ta je schovaná mezi těmi dvěma kapitolami. A myslím, že je to trochu nápadné, že by nás to mělo zarazit, že by tady jsme se měli zastavit hned na začátku závěru toho velkého finále a ptát se, co je s tou sobotou, kde je. Ono se jí tradičně říká Bílá sobota, mně se to hrozně líbí to označení, protože je to opravdu takový nepopsaný bílý papír. A já myslím, že jestli někde jsme opravdu blízko u toho Markova pojetí víry, tak je to v té nepopsané sobotě. To je ta situace, ve které se nacházíme ostatně i my. Je to sice už situace, kdy máme evangelium, už čteme ten příběh v celku i s tou částí o prázdném hrobu, ale zároveň je to situace, která vlastně je nějak před vzkříšením. Když bych to měl nějak popsat, tak řeknu, že ten závěr Markova evangelia není jenom zprávou o tom, co se stalo kdysi dávno s Ježíšem, s jeho tělem, s ním samotným po ukřižování, ale zároveň ta 16. kapitola je i výhled toho, co čeká nás. Výhled toho, na co se teprve připravujeme, k čemu směřujeme. A tak myslím, že právě celá křesťanská existence je takovou bílou sobotou, ve které nemáme nic v ruce. Přicházíme k tomu hrobu jako ženy a čekáme, co tam bude asi k vidění. Možná někdy s tou přirozenou skepsí předpokládáme, že tam najdeme zapečetěný hrob mrtvého Ježíše. Ptáme se, jak se k němu můžeme přiblížit, jak se k němu můžeme dostat, protože to je ta jejich otázka, kterou si nesou k tomu hrobu. Jak se dostaneme dovnitř, jak s ním můžeme mít znovu společenství. A čeká je tam velké překvapení. Ten veliký kámen, který stál v cestě, ta velká překážka tam není. Hrob je otevřený a Ježíš místo, aby oni se setkávali s ním, tak se nějakým způsobem skrze prostředníka setkává s nimi. Myslím, že to je zase důležitý motiv pro křesťanský vztah ke Kristu. Je to vztah bezprostřední, je to vztah s živým Kristem, nikoli vzpomínka na mrtvého ukřižovaného Krista, ale zároveň se vždy děje pomocí nějakého prostředníka, který vydává svědectví. Kdybych měl hledat vysvětlení pro toho mládence, kterého tam potkají, tak spíš než jako nějakého nadpřirozeného anděla, jako nějakou andělskou bytost, bych právě jeho mohl vidět jako takovou personifikaci církve, jako personifikaci toho hlasu, ve kterém se člověk může setkat s tím vzkříšeným Kristem.
0: Jenomže Jáchyme, základní poloha, ve které se pohybují ženy celou tu dobu, je strach. Ten mládenec jim říká, neděste se, to znamená, že byli vyděšeni evidentně. A na konci, místo toho, co by šli a splnili ten úkol, který dostali, tak je zde řečeno, a nikomu nic neřekli, neboť se báli.
1: A to je, myslím, také velmi podstatný motiv pro pochopení víry v Markově perspektivě, protože, jak už jsme viděli u Marka, opakem víry pro něj není nevíra, ale je to strach. A ten opak víry je vždycky nějak velmi blízce přítomný u víry samotné, nějaký provází. Je to stejné, jako když muž oslovuje Krista a říká mu, pane, věřím, prosím, pomoz mé nedověře. Je to vlastně něco, co neustále víru provází jako její nepostradatelný rub. My se ho nemůžeme nikdy úplně zbavit a tehdy, když víra se stává takovou jistotou, takovou sebejistotou, ve které chybí ten osten to riziko strachu, tak začíná být nebezpečná. Pak je na místě, aby se báli ti ostatní, ti, kteří se s takovou vírou konfrontují, kdo se konfrontují s jejími nositeli.
0: Ale to už není víra, to už je spíš náboženství nebo možná dokonce ideologie.
1: A tady je právě ale velmi těžké rozlišit, kdy jsme na jaké půdě. Je to těžké rozlišit ve vlastním případě, v té sebereflexi, je to těžké rozlišit ve zpětném pohledu, protože já mám pocit, že ta opravdová víra, ta víra neustále ohrožovaná strachem, je nějak svázaná s tou vírou jako náboženstvím, jako ideologií a nejde je úplně rozříznout od sebe. To je možná právě také jeden z významů zprávy o vtělení Ježíše Krista. Je to zároveň tělo, je to zároveň tělo směřující k smrti, hřích, smrt. Na druhé straně je tam také přítomnost ducha. To, co mi přijde ale velmi důležité na tom vyprávění, je, že ženy sice mají strach, je to ta jejich převládající emoce, ale zároveň je to překonávání strachu. Oni se stále vydávají na tu cestu, jdou za Ježíšem. I když se bojí, co je čeká, obávají se toho výsledku, tak převládá podle mého názoru motiv víry nad motivem strachu, protože neustávají v tom pohybu. A takhle, myslím, můžeme chápat také to Markovo pojetí víry jako nějaký pohyb navzdory tomu strachu, který nás svazuje, který nás ovládá.
0: Ovšem na druhou stranu, pokud vezmeme v potaz tu skutečnost, že tady končilo Markovo evangelium, tak vlastně končilo zprávou o tom, že zpráva o Kristově vzkříšení nebyla vyřízena.
1: To je velmi důležitá věta, která tam visela tak provokativně v tom textu, že právě docela logicky začala vyvolávat tu potřebu něco doplnit. Myslím, že ale Marek nepíše evangelium jako nějaký abstraktní text vytržený od souvislostí. Není to nějaká fantazijní kniha, není to jenom nezávazná beletrie, kterou si přečteme, a když se dostaneme k té poslední větě, tak si můžeme říct, tak pravděpodobně tady ta zpráva o Ježíšovi skončila, protože ženy ji nikomu neřekly. Marek ví, že my známe ten kontext církve, známe ten kontext společenství lidí, kteří dosvědčují Ježíšovo vzkříšení jako základ svojí víry. A proto víc než co jiného, ta poslední věta je takovou provokací k tomu, abychom se toho chopili. Abychom si řekli, tak toto nesmí zůstat, nesmí to být zamlčeno, musíme to tedy udělat my, musím to udělat já. Pokud mě ten příběh oslovil, získal si mě, pokud mě podmanil, tak se musím teď stát svědkem, který ho bude dosvědčovat svým vyznáním.
0: Možná, že bychom si měli v tuto chvíli připomenout první větu Markova evangelia, která zněla: počátek evangelia Ježíše Krista, syna Božího. Dvojtečka. A teď to začíná úplně od někud odjinud, historie Jana Křtitele a tak dále. To znamená, že tady končí ten počátek a začíná evangelium.
1: To je jeden z těch možných výkladů a myslím, že docela správný v tom, že to, co předvádí Marek, je jenom takový výkop, takové zahájení toho, co teď my máme převzít a co je nám dáno jako výzva, jako odpovědnost za to, aby evangelium zaznělo. A vidět konec toho evangelia jako otevřený, jako provokativní, inspirující, to si myslím, že je velmi důležité. Zároveň se mi líbí, že v tom Markově podání nám není ani nějak jasně ukázána přítomnost Krista. Je to něco, co on nechává opravdu až nejenom odvážně, ale až jako pohoršlivě otevřené. Víme, že hrob je prázdný. To je ta zvěst, to je ta informace, kterou dostáváme. A máme tam nějaké svědectví o Kristově vzkříšení, o tom, že vstal. Ale není tam nic hmatatelného, není tam dokonce ani to tomášovské pochybování a snaha sáhnout si na to Ježíšovo tělo vzkříšené do těch jeho ran. Nic z toho. Zůstává to opravdu tak blízko toho strachu, že to nemůže být nic jiného než víra.
0: No a je to prostě na nás.
1: Já věřím, že to je do určité míry na nás a do určité míry Marek může spoléhat na toho spolupracovníka jeho evangelijního textu, kterým je Duch Svatý. Marek píše jako ten, který se nebojí o výsledek svého díla. To z každé stránky jeho textu vyplývá. Tam, kde ostatní evangelisté možná prozrazují někdy na sebe trochu obavy o to, jestli to ten Duch Svatý zvládne, a tak se mu snaží co nejvíc pomoct a nějak usnadnit ten proces našeho obratu, toho čtenářského obratu, tak tam Marek tou svou mlčenlivostí, tou svou úsporností vydává svědectví o své víře v působení Ducha Svatého.

0: Ve vysílání Rádia 7 čteme dnes, milí posluchači, v pořadu ke kořenům 16. kapitolu Markova evangelia. Před námi je text od 9. do 20. verše. Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal 7 démonů. On to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Ti, když uslyšeli, že žije a že se jí ukázal, nevěřili. Potom se zjevil v jiné podobě dvěma z nich cestou, když šli na venkov. Ti to šli oznámit ostatním, ale ani těm nevěřili. Konečně se zjevil samým 11, když byli u stolu. Káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. A řekl jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky. Budou brát hady do ruky a vypíjí-li něco smrtícího, nic se jim nestane. Na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je. Když jim to pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici boží. Oni pak vyšli, všude kázali a pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Jachime, my jsme si řekli, že text Markova evangelia, alespoň podle mnoha rukopisů starých, končil veršem 8. Proč tedy vznikla v průběhu dějin a už zřejmě v dobách velmi starých potřeba ještě napsat tenhle ten doplněk k Markovu evangeliu?
1: Myslím, že právě zatím můžeme vnímat určitou neúnosnost té neuzavřenosti Markova evangelia. Ten tlak, který v tom strmém konci, který Marek nabízí, je obsažený, tak samozřejmě vyvolává potřebu něco říct, něco dodat. Myslím, že intenci Markova evangelia více by odpovídalo, kdybychom to nedávali na papír, ale říkali to těm, s kterými se setkáváme. Ale zase nemusíme se pohoršovat nad tím, že někteří z nich se pokusili to dát také na papír a nějak to vtělit do toho celku Markova evangelia jako takový logický dovětek. Myslím si, že se to vlastně v celku podařilo, že to je závěr, který je nosný a který je zajímavý a který nekoná nějaké velké násilí na tom předchozím textu Markova evangelia. Je to patrné hlavně z toho, že je ušetřen ten závěr nějakého triumfalismu velkého. I v něm je obsažená určitá nouze, určitá pochybovačnost. Také vidíme, že učedníci se tam projevují dlouhodobě jako lidé, kteří nenachází víru v Ježíšovo vzkříšení a že to je pro ně velmi nesnadný moment, velmi nesnadný obrat. My dnes jako křesťané, případně jako lidé, kteří už znají ten biblický text, znají ten příběh evangelijní, myslím, nemůžeme plně prožít to, jak to skutečně muselo být šokující a k nevíře, ta zvěst o Ježíšově vzkříšení. Přece jenom je to něco, co se absolutně vymyká lidské zkušenosti. To všechno ostatní nějak známe smrt i lidí, na kterých nám záleží, smrt blízkých lidí. Ale návrat někoho zpoza hranice smrti, to je to, co naše zkušenost nebere a proto reakce učedníků není nějak neobvyklá, je vlastně docela normální.
0: Mimochodem, v dnešním sekulárním světě je zkušenost většiny lidí stejná, jako byla zkušenost těch učedníků a vlastně také nemůžeme uvěřit asi do té doby, dokud se s tím vzkříšeným nesetkáme osobně.
1: Je to věc, která se nedá nějak předat slovem. Přestože my se stále pohybujeme v tom okruhu slova, ještě víc v protestantském prostředí klademe důraz na slovo jako na centrální skutečnost křesťanské zkušenosti, křesťanské zvěsti, tak narážíme také na limity vyslovování. A vydávat svědectví o tom, že Kristus vstal, že byl vzkříšen, to má také své limity. Víme, že někdy to slovo, ačkoliv ho myslíme naprosto vážně, chceme ho plně předat těm, ke kterým směřujeme, těm, kterým zvěstujeme Krista, tak nemá ten ohlas. Jejich víru nevyvolává. Co ale vyvolává víru k životu, a to je vidět i v tomto textu, to je to společenství s živým Kristem. Zajímavé samozřejmě pro nás je, že toto finále Markova evangelia je velmi silně zasazeno do zkušenosti církve, čili nejde o jednotlivce. Nejde o jednoho člověka. Tady naopak vidíme, že dokud zůstávají učedníci samotní, případně nějakých malých skupinkách, tak nepoznávají toho vzkříšeného pána. Poznají ho tehdy, když jsou pospolu jako společenství, to společenství, které už spolu něco prožilo, procházelo, a poznávají ho v okamžiku společného stolování, což samozřejmě velmi správně můžeme chápat jako odkaz na zkušenost Večeře Páně, na eucharistickou zkušenost.
0: Velmi nápadné je to, čeho jsme si už všimli. Svědkyněmi Ježíšova ukřižování byly ženy. Ženy byly také ty, které viděly prázdný hrob. Zde i v tom dodatku je prvním svědkem, kdo se setkal se vzkříšeným Kristem, žena Marie z Magdaly. A pak jsou to nějací dva neznámí učedníci a teprve potom těch 11. Člověk by si myslel, tak se ukáže nejdříve těm svým, ne? A on se ukáže nejprve ženám.
1: To pořadí neodpovídá jenom tomu, jak se Ježíš ukazuje, ale také tomu, jak je viděn. Ono to vždy spolu nějakým způsobem souvisí. Ukázat se někomu, to může znamenat, že jsme se ukázali všem, ale jenom někdo nás zahlédl, jenom někdo nás rozpoznal. Ten motiv žen je tady velmi podstatný. Někdy má i takovou svoji karikovanou podobu, kdy se trošku dělá legrace z nějaké domnělé věřivosti těch žen, až takové jako pověrčivosti, z té tendence uvěřit všemu, ale to je nesprávný výklad tohoto místa. Tady nejde o to, že ženy uvěřily, protože jsou přirozeně věřivější než muži, ale možná právě proto, že jejich vztah ke Kristu, kromě té roviny intelektuální, té roviny mesiášské naděje, obsahoval také velmi viditelnou rovinu emocionální. A ta někdy může člověku hlavu zamotat a někdy naopak mu může napomoci k tomu, aby něco poznal včas jako první, aby to rozpoznal, porozuměl. Není to určitě motiv, který bychom měli přetížit a udělat z emocionálního vztahu ke Kristu to základní, to nejdůležitější. K tomu je potřeba říct, že nakonec se přece jen stal tím poznaným Kristem v celém tom společenství, nikoli jenom u těch, kteří k němu přistupovali s tím otevřeným srdcem. Ale je to důležitý motiv. A víme i z dějin církve, že kde se to poznávání srdcem vytrácí, tak tam začíná církev nějak vnitřně chladnout a jak je prokřehlá, tak začne být také taková ostrá ke svým jednotlivým údům, k tomu světu, ve kterém stojí, a je taková bodavá, promrzlá. V takové církvi není příjemné být.

0: V pořadu Ke kořenům ve vysílání Rádia 7 čteme dnes ráno 16. kapitolu Markova evangelia. Ten dodatek, který si teď probíráme, obsahuje poslední Ježíšův výrok. Je v něm výzva, kterou známe i z ostatních evangelií: jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. A potom jsou zde ještě další výroky, ale zůstaňme nejprve u této výzvy. Co mají tedy ti učedníci kázat? Co je míněno zde tím evangeliem?
1: Já myslím, že právě tento výrok, velmi často citovaný, velmi často připomínaný, až v takové možná někdy zavádějící škodlivé zkratce, je potřeba vnímat jako celek. Nesledovat jenom ten moment kázání, zvěstování, udělat z toho tedy nějaký příkaz určitého způsobu misie, nesledovat ani jenom ten motiv evangelia, ale opravdu se soustředit na každé z těch slov, které tam zazní. A ty nějak formulují, co to znamená křesťanská existence. A myslím, že nemluví jenom o misi, ale mluví o křesťanské existenci v celku, o smyslu církve, o životě církve, jak má vypadat.
0: Tak s tím asi souvisí i ta následující věta. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo však neuvěří, bude odsouzen.
1: Markovo evangelium nesměřuje k osobnímu obratu jednotlivce, ale směřuje k určitému typu existence v církvi, jako ve společenství těch, kteří uvěřili. To je rozměr, který se z křesťanství v určitých epochách velmi silně vytrácel. A křesťanství se začalo stávat takovým osobním vyznáním, které nemuselo mít žádnou hlubší souvislost s podílem na životě církve. U Marka toto nevidíme a právě ten závěr ukazuje k tomu, že to je věc komunity.
0: Čili není to taková škatulka ve sčítacím archu při sčítání obyvatel?
1: Nedá se to zmenšit, nedá se to zkrátit na osobní vyznání. Ten osobní rozměr vždycky může u křesťana fungovat jenom jako podíl na tom společném rozměru, na tom společném uvažování, na té společné víře, sdílené víře. K tomu myslím, že je dobré připomenout mnoho míst z Pavlových epištol, které ukazují na Ježíše jako toho, který se vtěluje do církve, na toho, který je nám přítomný v těle církve. A z těch posledních vět, které Ježíš říká, vidíme takový stručný, hutný návod na to, jak ta církev vlastně má vypadat, co to má být za společenství. Začátek je v tom, že máme jít. Už to samo o sobě není žádná samozřejmost, protože církev často spíš stojí na místě, někdy se na tom svém místě, zabydleném místě opevňuje, aby odtamtud vyjít nemusela. Někdy vynakládá velké úsilí, velkou námahu na to, aby žádný pohyb nenastával, aby naopak všechny proměny možné, které se objevují, byly nějak zahlazené do takového statického zůstávání na jednom fleku. A tady vidíme, že to poslání začíná právě tím jděte. Už to samo o sobě je důležité. Hned to, co následuje, je ještě důležitější, protože slyšíme, že máme jít do celého světa, do celého kosmu. To je výzva, která na první pohled může znít trochu přehnaně. Vypadá to, jako kdyby tím účelem církve, tím jejím hlavním úkolem mělo být rozběhnout se jako nějací mravenci po celé planetě, případně v nějaké raketě ještě odletět z té planety a všude se věnovat tomu zvěstování evangelia. Ale já myslím, že to slovo celé tady hlavně znamená nezmenšovat svět na nějaké naše představy o světě. A to je další věc, která se církvi dělá, děje se jí stále, že v té naší církevní komunitě uvnitř si děláme představu o tom, co to je svět, a většinou ho redukujeme. Redukujeme ho na nějaké hříšné struktury, které samozřejmě ke světu patří, ale nejsou celým světem. Redukujeme ho v tom, že nevěnujeme dostatečnou pozornost, vážnou pozornost jeho kultuře, jeho civilizaci, jeho politickému rozměru. A to všechno zmenšíme a uděláme si takovou maketu světa. A do té potom jdeme s evangeliem zvěstovat Krista. A samozřejmě takové zvěstování Krista naráží na to, že se míjí s tím skutečným světem. Protože ti lidé, ke kterým jdeme, ti lidé žijící v tom celém světě, nezmenšeném světě, jsou často poctivější v přístupu k nejrůznějším nouzím toho světa. Tím, že si je neskreslují, nezmenšují nějak, nedělají si jejich napodobeniny, ale vystavují se jim v plnosti, tak mohou klást mnohem zásadnější otázky, než někdy klademe my uvnitř církve. A myslím, že to je velmi podstatné, že to je velmi důležité pro pochopení vůbec toho zvěstovatelského svědeckého poslání církve. Ani janovské texty, které mluví o tom, jak si máme dávat pozor na svět a jak se od něj máme oddělit, nemůžeme, myslím, vyložit jako omluvenku, protože nás svět ve skutečnosti nezajímá, že s ním nechceme mít nic společného. A jestli církev něco nemá být, tomu věřím, o tom jsem přesvědčený, tak nemá být takovou eskapickou sektou, nějakou útěkářskou sektou, která se snaží schovat se před těmi nesnázemi světa do toho tepla společenství, tepla porozumění uvnitř církve.
0: Zde je věta, kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo však neuvěří, bude odsouzen. Není to příliš jednoznačná věta, myslí to Marek vážně, je to skutečně tak, že člověk, který neuvěří, je prostě odsouzen a teď ty tři tečky.
1: Já myslím, že tady je velmi podstatná myšlenka toho, co to vlastně je, to odsouzení, co si pod tím máme představit. Já myslím, že to totiž nepopisuje ani tolik nějaký budoucí výhled, čili nějaký trest za to, že jsme nepřijali víru, že jsme se nepřipojili k té zvěsti Markova evangelia, neodpověděli jsme ani adekvátně, ale že to znamená stav, ve kterém se nachází člověk, který odmítá ten nadějný výhled. Zůstává v tom stavu beznadějnosti. A tady vůbec nejde o nějaký výkon víry, nejde o to, že ta naše víra musí být takovým akrobatickým saltem, kterým se teda přeneseme přes to odsouzení směrem k milosti. To by samozřejmě popíralo podstatu Boží milosti jako svobodného aktu k člověku. Ale je to důraz na to, že to setrvávání v pochybnostech, setrvávání v té domnělé svobodě, ve které odmítáme evangelium, je ve skutečnosti politováníhodným stavem. Je to ve skutečnosti něco neradostného, neperspektivního a proto je to, jako kdyby člověk setrvával ve stavu odsouzenosti a neviděl žádnou budoucnost, žádnou další perspektivu, která by se před ním otevírala.
0: V našem textu je ještě několik takových provokativních výroků. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky, budou brát hady do ruky a vypíjí-li něco smrtícího, nic se jim nestane. No chore budou skládat ruce a uzdraví je. Když si vezmu tento text a třeba knihu skutků, no tak můžu říct ano, naplnilo se to. Ale když si vezmu tento text a podívám se na současnou církev, tak ve mně vznikají asi otazníky.
1: Ty otazníky jsou v pořádku, ale teď se musíme ptát, jestli znamenají, že se to nenaplňuje. Já si myslím, že se to naplňuje a že se to naplňuje i dnes, to zaslíbení. Ale naplňuje se možná způsobem, pro který nemáme dostatečnou citlivost, nebo ho pokládáme za příliš nenápadný na to, aby to mohlo stačit. Musíme vzít v úvahu, že ten text byl sepsán v době, kdy právě takovéto skutky, také braní hadů do ruky, byly skutky zázračné, skutky ukazující neobyčejnou moc. To je totiž v pozadí celého toho výčtu, že v křesťanském společenství působí neobyčejná moc. To je něčím potvrzována. Ty skutky jsou jenom znameními, které potvrzují tu moc. A já jsem přesvědčený o tom, že ta moc působí i dnes a ty skutky, které jsou dnes neobyčejné a které ji potvrzují, jsou prostě trochu jiné. Ne úplně. I my dnes můžeme říct, že někdy mluvíme neobyčejným jazykem, jazykem, který jsme doposud neznali. Třeba tehdy, když se začneme domlouvat s lidmi, které jsme považovali za absolutně nepřijatelné, za takové, se kterými nechceme nic mít. Pod mocí evangelia najednou k těm lidem přicházíme a chceme s nimi mluvit. A to je úplně nový jazyk, je to něco, co nebylo, je to zázrak. To, že nesáhneme k tomu svému obvyklému slovníku, třeba ve chvíli, kdy nás někdo nazlobí, kdy se na někoho hněváme, ale zase pod mocí evangelia se ten náš slovník nějakým způsobem promění, obohatí o výrazy, které jsme třeba neznali, to je pro mě svědectvím o tom, že se naplňuje to zaslíbení. Stejně tak náš přístup k nemocným a k tomu uzdravování. Nechápejme to jenom zúženě jako nějakou léčitelskou schopnost. To jsme u Marka viděli, že to bylo nedorozumění, které bylo často s Ježíšem spojováno. Jeho uzdravování nemocných nebylo projevem léčitelské schopnosti. Byly to zvěstné akty, které něco ukazovaly, k něčemu dalšímu ukazovaly. A jestliže dnes nacházíme lidi, kteří ve volném čase dobrovolně přicházejí, aby dělali společnost lidem nemocným, lidem opuštěným, tak pro mě je to potvrzení toho, že toto zaslíbení se naplňuje. A i u té odolnosti, která také je nějakou součástí toho, odolnosti proti různým jedům, tam také nacházím mnoho svědectví o tom i v dnešní církvi, v dnešním společenství, že křesťané pod mocí evangelia jsou schopni odolávat nejrůznějším jedům a nejrůznějším škodlivým látkám, které se na ně tlačí. A tím nemyslím jenom různé drogy a opravdu látky hmatatelné, ale velmi často například ty různě ohlupující a omamující jedy té moderní mediální kultury, která se nevyhýbá samozřejmě ani křesťanům, ani jak oni nejsou snadno od ní osvobození. A pod mocí evangelia máme najednou neobyčejnou moc, která není z nás, odolávat tomu, co se na nás valí a co nás ohrožuje.
0: Poslední výrok, který se zde týká Ježíše, když jim to pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. Co to znamená?
1: Je to ve velmi výrazné zkratce popsáno to, co nějakým způsobem dále rozvíjí kniha Skutků. Církev žije v tomto světě jako církev Ježíše Krista, živého, vzkříšeného, ale zároveň nijak snadno přístupného našim smyslům. Ježíš byl vzat, není s námi, alespoň ne v tom vykazatelném, nějak snadno dokazatelném ohledu, a my musíme žít svůj život s tím vědomím, že ten živý Ježíš je od nás nějakým způsobem vzdálen. Jedině tak můžeme žít svůj život jako život víry. Pokud by Ježíš byl tady, náš život by nebyl životem víry, byl by životem jistoty. A církev byla povolána k víře, ne k jistotě. Vždycky znovu a znovu je velký problém církve, když si to neuvědomí. Nás, křesťanů, když toužíme po té jistotě, anebo když se snažíme před těmi ostatními působit jako ti, kteří s Ježíšem se dávají v jednom pokoji, kteří s Ježíšem jsou stále v bezprostředním kontaktu. Ta nepřítomnost Ježíše patří k tomu, že Ježíš je odrazem Boha Otce. Také Bůh Otec je ten Bůh, který je živý, který je přítomný, ale skrytě přítomný. Nemůžeme na něho ukazovat prstem, nemůžeme si ho nějak snadno vydokazovat. A v tom já chápu také to potvrzení pravosti Ježíšova příběhu. Jestli něco ve mně vyvolává pocit důvěry, pak je to právě ta skrytá přítomnost Ježíše Krista, která vyžaduje naši víru, která volá po naší víře.
0: Ona je zde vyjádřena tou větou, oni pak vyšli, všude kázali a pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Nicméně, když sedí po pravici Boží, tak to je také znamení o nějakém jeho postavení. O tom, že ten Ježíš, který tady chodil po zemi, konal to, co Marek doteď popisoval, teď je někde jinde v nějaké pozici.
1: Myslím, že ta blízkost Krista v jeho otci a to, že sedí po jeho pravici, zaprvé ukazuje na to Ježíšovo postavení, na to, co Marek naznačuje, ostatní evangelisté to často říkají naplno, na tu královskou soudní pravomoc Krista, kterou má nad tímto světem, na to, že právě on byl vybrán a zmocněn k tomu, aby byl pánem světa v tom, co dělá a jak to dělá. A zároveň nám ukazuje druhou věc, a to sice to, že Kristus po svém na nebe vstoupení není nečinný. On je tou pravicí, on je tou jednající rukou Boží v tomto světě. Už jenom v tom, že mu věříme a že on dosvědčuje pravdivost evangelia tím, že jedná v nás, skrze nás a s námi. A v té mé perspektivě, v tom mém pohledu je právě vyjádřeno, co to znamená, že Kristus je živý. Ne tak, že to je nějaký tajemný loutkář, který pomocí nás hraje nějakou hru, ale že se znovu a znovu prokazuje jako živý v našem životě, v našem jednání, v naší víře a v těch skutcích, ke kterým nás naše víra vede. Pro někoho to může být málo, může hledat jiný důkaz, jiné potvrzení toho Ježíšova života, jeho králování, ale myslím, že ta živá zkušenost s církví, se společenstvím věřícím a jednajícím, má svou nosnost a to se ukazuje v tom, že znovu a znovu v každé generaci, v každé kultuře, napříč všemi těmi změnami, kterými prochází společnost po těch 2000 let, znovu a znovu ten příběh má dopad na nové lidi, kteří mu uvěří a kteří chtějí na něm mít podíl a na něm stavět svůj život. A to je pro mě esence té poslední věty. Toho, že oni vyšli, znovu vycházejí, všude kázali a všude se to kázání i dnes odehrává a Pán s nimi působil a působí a jejich slova potvrzuje znameními. To je církev, tak tomu rozumím a proto věřím, že evangelijní text nemůže být od církve nikdy žádným způsobem oddělen. V tom je velké nedorozumění takového zjednodušeného pojetí toho principu sola scriptura. Písmo nestojí samo. Písmo stojí vždy s církví, v církvi, skrze církev. A kdybychom chtěli tyto dvě části od sebe oddělit, tak nám zbyde suché, nic neříkající slovo a prázdná církev. Myslím, že to oddělení tradice a písma musí znamenat ještě něco jiného, než právě takový pokus o odříznutí písma od církve.
0: My jsme se pokusili zde předat poselství Markova evangelia. Dnes jsme to naše čtení společné ukončili, když bys měl zhodnotit nějak, jak tebe obohatilo Markovo evangelium.
1: Každé setkání s biblickým textem, zvlášť pokud je kontinuální, trvá delší dobu, tak je nezbytně obohacující nejenom v informacích, ale také v tom, že si člověk znovu uvědomí nosnost těch textů a to, že mluví i dnes. Ke mně díky tomu, že jsme ten text četli také ve společenství sboru, věnovali mu dlouho pozornost ve společenství sboru, se Marek stal takovým centrálním textem Nového zákona. Uvědomil jsem si, že to čtení jednoho konkrétního biblického textu jedné knihy může skutečně posloužit jako takový nástroj k vstupu do celého písma. A Marek, myslím, je k tomu vhodný a rád s dobrým svědomím ho doporučím všem, kdo chtějí nějak se potýkat s biblickým textem jako takové vstupní dveře. Náš učitel Jan Heller nám vždycky říkal, že písmo je na první pohled nepřehledný les, ale že jsou místa, ze kterých se ukazuje, že jsou to vysázené řady a že můžeme do toho lesa vstupovat, vidět do něj, pochopit, že má nějakou vnitřní zákonitost a v tom mi Marek určitě posloužil. Nejenom na té úrovni vztahu k biblickému textu, ale i na té úrovni mé osobní víry mi stále Markovo evangelium dodává odvahu jít i tehdy, když mě ohrožuje strach, i tehdy, když na mě doléhají nejrůznější pochybnosti, nestydět se za ně a chápat je jako součást víry a hlavně nevzdávat ten pohyb. To pro mě osobně bylo velmi důležité v tom setkání a jsem velmi vděčný, že jsem ho mohl absolvovat.
0: A my jsme vděční za to, že jsi spolu s námi Markovo evangelium četl i na rozhlasových vlnách. Naším hostem a průvodcem byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce. Jáchyme, děkuji za tvůj výklad. Naslyšenou.
1: Já také moc děkuju a naschledanou.
0: Milí posluchači, loučí se s vámi Petr Vaďura.

pořadu Ke kořenům jsme opustili Markovo evangelium a příště v neděli ve 20 hodin a 15 minut otevřeme Lukášovo evangelium.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu. Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: poznala. Ona
1: je tu podzim. Sluníčko odchází ze scény, ale Rádio 7 je s vámi stále.

Bylo 15 hodin, posloucháte odpolední program na Rádiu 7. Před námi je další hodinka vysílání, ve které nabídneme biblickou úvahu Davida Nováka o jistotě spasení a ve 3:15 dostane slovo Jiří Hurta a studna slova.

Následující píseň bude v hebrejštině. Mesiánský žid Shilo Ben Hod bude zpívat o naději. Píseň inspirovaná textem izraelské hymny Hatikva, což v překladu znamená naděje, zpívá o tom, že dokud srdce bije, tak izraelský národ ví.

Milí posluchači, určitě jste se již setkali s otázkou, zda křesťan může mít jistotu spasení. A určitě, asi většina z vás byste se mnou souhlasili, kdybych vám řekl, že ano, může mít jistotu spasení. To, že máme jistotu spasení, není výsledek toho, že se snažíme, že žijeme perfektní mravní život, ale je to výsledek toho, co pro nás udělal Ježíš Kristus. Nicméně v písmu máme i texty, které hovoří o odpadnutí. A pochopitelně, pokud tam tyto texty jsou, tak je otázkou, zda můžeme mít jistotu spasení, když vlastně každý z nás může na své cestě do Božího království zakopnout, klopítnout a nakonec odpadnout. Pojďme se podívat na dva texty, které jsou jakoby v protikladu. V Římanům 8. kapitola od 37. verše čteme následující: ale v tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Text je zcela jasný. Nic nás nemůže odloučit od Boží lásky. Je to text naděje. Je to text, který nám říká, že i kdyby se stalo cokoliv, Boží láska nás drží. Pojďme se ale podívat do textu, který je zapsán v Židům v 10. kapitole od 26. verše. Jestliže svévolně hřešíme i potom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy, ale jen s hrozným soudem a žárem ohně, který stráví Boží odpůrce. Už ten, kdo pohrdne zákonem Mojžíšovým, nedojde slitování a propadá smrti na základě svědectví dvou nebo tří svědků. Pomyslete, oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Syna Božího a za nic nemá krev smlouvy, již je posvěcen, a tak se vysmívá duchu milosti. Vždyť víme, kdo řekl, já budu trestat, má je odplata, a jinde Pán bude soudit svůj lid. Je hrozné upadnout do ruku živého Boha. Jinými slovy, tady máme napsáno, že jestliže svévolně hřešíme i potom, co jsme poznali pravdu, tak už nemůžeme počítat s obětí za hříchy. Jak je to tedy s jistotou spasení? Chci se vás zeptat. Zda můžete s čistým svědomím říci, že jste nikdy nezhřešili své volně? Odpovězte si na tuto otázku každý sám, nicméně si myslím, že většina z vás, co posloucháte tuto relaci, musí říci, že někdy v životě, alespoň jednou v životě, zhřešila své volně. Že jsme věděli, že bychom to neměli dělat a stejně jsme to udělali. Mimochodem o tomto zápase nám píše i apoštol Pavel v 7. kapitole knihy Římanů. Apoštol Pavel říká následující, čtu Římanům 7 od 16. verše. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Vím totiž, že ve mně, to je z mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. Pak Pavel píše, nepoznávám se ve svých skutcích, vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Tak já si nemyslím, že apoštol Pavel by všechno to, co tam popisuje, dělal jaksi podvědomně nebo nevědomně. Možná je to i vaše zkušenost, že my jaksi víme, co bychom měli dělat, nicméně jedna věc je vědět a druhá věc je potom konat. A ne vždycky je mezi tím soulad. Co s tím? Znamená to, že nakonec spasení budou jenom ti křesťané, kteří hřešili nevědomě? Znamená to, že Ježíš Kristus zemřel jenom za naše nevědomé hříchy, kdežto za naše vědomé hříchy nezemřel? Znamená to, že nebe bude složeno pouze z křesťanů, kteří nikdy nezhřešili vědomě? Pokud ano, tak tam asi moc lidí nebude. Potom ale je další otázka. Můžeme mít vůbec jistotu spasení? Pokud Ježíš Kristus zemřel pouze za naše nevědomé hříchy, tak nemůžeme mít jistotu spasení, protože nikdo z nás si nemůže být jist, že během svého pozemského života neudělá nějaký vědomý hřích. Mám za to, že tady proti sobě stojí dva koncepty, které jsou jakoby neslučitelné. Na jedné straně jasné texty o jistotě spasení, a ten text s Římanům není zdaleka jediný, těch textů je celá řada, kde nás Pán Ježíš, nebo kde nás apoštolé v písmu ujišťují o tom, že to, co Bůh započal, tedy i včetně naší spásy, to také dokončí, tedy i naší spásu. Je to Boží dílo, ne naše. Nejsme spaseni ze skutku. Nicméně máme i řadu textů, které hovoří, dejte si pozor.
Dejte si pozor na to, abyste neodpadli. Může se stát, že klopítnete, spadnete a odpadnete. Co s tím? Mám za to, že odpověď na tento problém není v tom, že se budeme za každou cenu násilně snažit jeden verš smířit s druhým. Mám za to, že chybou mnohých vykladačů je to, že vytvoří určitý systém a ten systém třeba říká, že my nemůžeme ztratit spasení a pak se poněkud násilně snaží vtlačit texty, které jsou třeba zapsány v Židům nebo u Petra, do svého systému. A jakoby podřizují text písma systému. No a pak jsou jiní, kteří říkají, ano, my můžeme ztratit jistotu spasení a dělají ale tu samou chybu. Texty, které nás jaksi ujišťují o tom, že nemůžeme ztratit jistotu spasení, se snaží natlačit do svého systému, který říká, že můžeme ztratit spasení. Mám za to, že řešení je úplně někde jinde. Řešení není v tom, že budeme překrucovat některé texty, protože ty texty platí. Řešení je v tom, že platí obojí. Možná si teďka řeknete, co to tady říká za nesmysly. Přece je jasné a patří to k určitým základům logiky, že buď platí jedno, nebo platí druhé, ale nemůže platit obojí. Jinými slovy, pokud se zeptáte mojí manželky, jestli je těhotná, tak buď to je těhotná, nebo není těhotná, ale nemůže být ve stejný okamžik těhotná i netěhotná. Když se podíváte na tyto texty, tak nemůže přece platit to, že my můžeme i nemůžeme ztratit spasení. To je přece nesmysl. Ano, podle lidské logiky, kterou běžně používáme, to nesmysl je. Nicméně Pán Ježíš stojí nad těmito zákony. To neznamená, že je nerespektuje, že je ignoruje. Nicméně stojí nad nimi. Pokusím se být konkrétnější. Jsem rád, že jsou v písmu texty, které hovoří o jistotě spasení. Mnohokrát jsem sám prožíval určitý strach, strach z hříchu, lítost nad tím, že jsem padnul. Prožíval jsem smutek nad tím, čeho jsem schopen. Jako kazatel jsem se setkal mnohokrát s lidmi, kteří litovali toho, co udělali. Tak jsem jim mohl ukázat tyto verše a říct jim, Pán Ježíš tě má rád, pokud činíš pokání, Boží ruka tě drží. Ty se nemusíš bát toho, že odpadneš. Právě to, že se kaješ, právě to, že prožíváš hlubokou lítost nad svým hříchem, je důkazem toho, že tě obvinuje Duch Svatý a že tě přitahuje k sobě Ježíš Kristus. Víte, že na jednom místě v písmu je řečeno, že lidský zármutek působí pouze zoufalství. Jenže zármutek podle Boží vůle působí pokání a to je rozdíl. Na druhou stranu existují lidé, kteří se řeknou, to je perfektní, že jsem spasen, konečně si mohu žít, jak chci. Jednou spasen, navždy spasen, je to pohoda, Boží ruce mě vedou až do nebe. Takže teďka si konečně můžu z života urvat, co se dá, žít naprosto mimo Boží zákon. A právě tento člověk potřebuje slyšet texty, které jsou zapsány například v Židům. Tento člověk potřebuje slyšet jasně, že riskuje to, že vypadne z Boží milosti, že může odpadnout. Chci vás prosit, abyste mi rozuměli. Nechci tvrdit, že když člověk zhřeší jednou, dvakrát, nebo třeba i desetkrát, stokrát, takže na něj platí texty z Židů. To neznamená, že když zhřešíte, nebo i když zhřešíte, takže odpadnete od spasení. Ne. Znamená to ale, že pokud člověk vědomně jde proti Boží vůli, vědomně se svévolně vzdaluje Pánu Bohu, tak potom by měl velmi vážit ty texty, které jsou zapsány třeba v listu Židům, ale i na jiných místech písma. A je to tak dobře. A tak jsem rád, že v Biblii je v tomto určitá vyváženost, ale i určité napětí. Jsem si jist, že ten, kdo žije v pokání, tak i když hřeší, takže Boží moc ho střeží ke spasení. A na tom chci stát. Na druhou stranu nechci nikdy upadnout do takového stavu letargie a říct si, že jsem jednou spasen a teďka si konečně mohu dělat, co chci. Potom jako určitá mementa, jako určitá varování zde čteme verše, které jsem popsal. A tak díky Bohu za to, že nás v tomto určitém napětí, v této určité dvojí logice nechává. Ne proto, abychom byli zpochybněni, abychom se báli, ale proto, abychom tyto texty používali pro svůj růst, ale zároveň i pro svoji pastorační praxi.

Další zamyšlení si můžete poslechnout v pondělí v 6 hodin a 45 minut. Jaroslav Pleva bude hovořit o největším v Království nebeském.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Dnes má svátek Bohumil, tak pokud nějakého máte ve své blízkosti nebo znáte, tak mu popřejte všechno nejlepší. Vykládat toto slovanské jméno je asi trošku zbytečné. Stejný význam má pak i jméno Amadeo nebo Amadeus, které také znamená milující Boha.

0: jsem ožil a tobě zpívám.
1: Za chvilku se rozezní znělka Studny slova a slovo dostane Jiří Hurta. Jsem

0: co je podstatné a co není, proč děláme to či ono, které tradice stojí za to zachovat. Apoštol Pavel píše v 11. kapitole 1. listu do Korintu o přikrývání a odkrývání hlavy mužů a žen při modlitbě a prorokování. Na první pohled jde o zvláštní společenskou zvyklost, která je nám dnes už vzdálená, ale pod touto otázkou se skrývá něco mnohem hlubšího. Co svým jednáním vyjadřujeme? A dokážeme ve své svobodě respektovat druhého člověka? Záleží jen na tom, co děláme, nebo také na tom, co svým jednáním vyjadřujeme? V archivní nahrávce biblického výkladu ukazuje kazatel Jiří Hurta na rozdíl mezi svobodou a sebeprosazováním. Ze studia Rádia 7 vás zdraví a příjemný poslech pořadu Studna slova přeje Lenka Malinová.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Posledně jsme se zastavili nad 3. veršem 11. kapitoly 1. listu do Korintu, kde Pavel píše: Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh. A řekli jsme si, že spíš než o nějakou nadřazenost anebo posloupnost vzniku, tady jde o závislost ve spolužití. Ve 4. verši apoštol pokračuje takto. Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je mu hlavou. Žel, tenhle překlad je tak volný, že je spíš jednoznačným výkladem. Doslovný překlad z původního jazyka zní: Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s pokrytou hlavou, zneuctívá svou hlavu. Slova o přikrývání hlavy při modlitbě a přikázání vyplývají sice z předešlého poučení, ale zdůvodnění je teprve v 7. až 10. verši, které jsme si posledně citovali a ke kterým teprve dojdeme. Pavel zatím jenom říká, že muž má mít při modlitbě nebo při zvěstování hlavu obnaženou. Víme i na základě historických pramenů, že také ve veřejném životě muž v té době vystupoval s nepokrytou hlavou, například při schůzích, při projevech v římském senátu a podobně. A zřejmě to v té době platilo i mezi Židy. Protože židovské zákony z novozákonní doby neříkají vůbec nic o tom, že by si muž měl při modlitbě přikrýt hlavu. To znamená, že to bylo tehdy jinak než dnes, kdy Žid si musí dát něco na hlavu, nejenom při modlitbě, ale už když vchází do synagogy. Naproti tomu u vdaných žen se zakrývání hlavy vyžadovalo. Malby nalezené v jedné archeologi objevené synagóze v Dura Europas ukazují, že žena v synagóze si prostě přehodila cíp svého pláště přes hlavu, takže hlavu měla přikrytou, ale tvář zůstala nezahalena. K zakrytí hlavy bylo dovoleno použít i zvláštní pokrývky, která splývala po obou stranách hlavy dolů. Muž si tedy hlavu nepřikrýval, protože by tím, jak praví náš text doslova, svou hlavu zneuctil. No a teď je otázka, která ovšem na základě ekumenického volného překladu vzniknout nemůže. Z tohoto překladu totiž vyplývá jasně, protože hlavou muže je Kristus, zneuctil by tak muž Krista. Jenomže nejde ve skutečnosti o vlastní hlavu, kterou tak muž zneuctívá. Nezapomeňme, že jde o výslovné chování při modlitbě a při prorockém mluvení, tedy zjevování božích tajemství, tedy zvěstování evangelia, tedy kázání. A nezapomeňme, že v antickém světě pokrývka hlavy byla znamením společenského postavení a společenských poct. Král například nosil na hlavě diadem, básníci nebo císařové nosili vavřínový věnec, kněží měli na hlavě turban, vojáci helmy a tak dále. V pozdější době byla důležitým symbolem například koruna pro panovníka, tiára pro papeže, mitra biskupů, opatů, akademický baret a taky vladařský nebo důstojenský klobouk a tak dále. Možná, že víte, že v době Viléma Tella habsburský místodržitel v tehdejších švýcarských kantonech pověsil na hůl svůj klobouk, což byl symbol jeho vlády. A každý občan se měl před tímto kloboukem klanět, měl před ním smekat a uctívat ho, protože tím uznával vlastně nad sebou vládu Habsburků. Mohli bychom se tedy zeptat, nemá muž při modlitbě dát vlastně najevo, že se vzdává před tváří Boží veškerých poct svého postavení,

prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je jí hlavou. Je to jedno a totéž, jako kdyby byla ostříhaná. Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať už se také ostříhá. Je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje. Já bych na tomhle místě chtěl především říci toto. Něco jiného je v prostotě srdce na slovo uposlechnout, aniž mu rozumíme, a něco jiného je potom pokusit se slovu porozumět. Poslušnost je jistě na místě, i když nerozumíme. A teď můžeme teprve dál. Předně bychom si měli důrazně vštípit, že přikrývka na hlavě ženy nemá v žádném případě ženu jakkoliv znevážit. Vždyť z našeho textu jasně vyplývá, že žena se ve shromáždění modlí a mluví prorocky. To znamená, že káže naprosto stejně jako muž. A je to až nepochopitelné, jak vůbec může někdo, kdo čte pozorně text našeho oddílu, na druhé straně vytrhovat ze souvislostí a zákonicky podle litery uplatňovat Pavlova slova, že žena má ve shromáždění mlčet a na základě těchto slov zakazovat, aby se žena ve shromáždění i modlila anebo sloužila Božím slovem či svědectvím. Že se Pavlova slova o mlčení ženy nemohou týkat modlitby nebo kázání, to přece musí být každému z našeho textu naprosto jasné. Žena může sloužit stejně jako muž. Pouze znamení na její hlavě je jiné. A tady se můžeme ptát, o co tu vlastně jde. Jde snad o dobovou zvyklost, která je vžitá a platí v určité společnosti a na určitém místě? Do jisté míry tomu tak být může. Měli bychom vědět, že křesťan nemá právo kompromitovat svou víru radikálním rozchodem s ustálenými dobovými zvyklostmi ve společnosti, ve které prostě v určité době žije. Tady nejde přitom o to, že někdo například najednou začne nosit džínsy a kdekdo to potom začne nosit po něm taky. Tady nejde o ustálenou zvyklost, tady jde o módu, anebo spíš zvláštnost. Ale existují ustálené zvyklosti, které křesťan má respektovat, aby nevrhl na svou víru špatné světlo, jako by snad byl nějaký extrémista, který se chce za každou cenu nějak lišit, a jako by jeho víra byla jenom nějaká malichernost, která se projevuje schválnostmi. Korinské ženy se zřejmě domnívaly, že svoboda v Kristu opravňuje i k nepřiměřené společenské emancipaci. A to nejenom na veřejnosti, ale i v církvi. Ale už jsme si řekli, že svoboda neznamená bezbřehou libovůli. Svoboda bere ohled na bližní, zejména na bratry a sestry ve sboru, i když je bude třeba považovat za slabé. Musí je však respektovat. Sám apoštol přece píše, jsem svobodný ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych jich stále více získal, rozumí se pro Krista. Všem jsem se stal vším, abych za všech okolností některé zachránil. A viděno z tohoto hlediska vlastně vůbec nezáleží na přikrývání hlavy jako na takovém. Záleží pouze na tom, co toto přikrytí znamená. Přikrývá-li si hlavu muž, dává tím najevo, že chce prosadit sám sebe, vlastní čest. Španělští grandové měli například právo i před králem nosit své klobouky, nebyli povinni před králem smekat. A tohleto slovo smekat, které se v jednom překladu skutečně objevuje, vystihuje vlastně, o co tady jde. Že totiž ten, kdo nesmekne, prosazuje svou čest a hrdost. No a to je před Bohem samozřejmě ohavný hřích.

Žena se naopak chlubí a prosazuje, když chodí prostovlasá. Vždyť vlasy jsou ozdobou ženy. A nechává-li je žena odkryté, pak se jimi ve skutečnosti chlubí. Tímhletím nedokonalým a dílčím vysvětlením pro dnešek skončíme. Příště budeme v tématu pokračovat. Pane Ježíši Kriste, prosíme, dej nám ze své moudrosti rozlišovat pravé od nepravého a podstatné od nepodstatného, abychom žili ke tvé cti a slávě i k užitku mnohých. Amen.

0: Bylo 16 hodin a na Rádiu 7 pokračuje odpolední vysílání sobotní s datem 3. října. U mikrofonu je Lenka Malinová. Před námi je další zastavení u biblického desatera, bude se týkat rodičů. Pořad No Filter.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Rodiče si nevybereš.
3: Je to tak.
4: To je fakt.
2: To je fakt. To je fakt a je to taky naše téma dnešní. Bavíme se trošku o desateru a jedno z přikázání je cti otce svého i matku svou, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Tak to je znění.
3: No.
2: A řekl bych, že lepší znění, dnešní znění je rodiče si nevybere.
3: Tak. A zároveň zajímavé, že v té Biblii je to spojeno s longevity.
2: Ano, ano. Je to takže, přesně tak.
3: Takže pokud posloucháte podcasty o dlouhověkosti, tak...
2: A řešíte všechny suplementy, všechny doplňky stravy, abyste...
3: Bible to má jasno.
2: Ano, tak pokud dávkujete kreatin, výborně, ale doporučil bych ctít rodiče.
3: Je to vyřešeno.
2: Je to vyřešeno. Je. To je zajímavé, že to tam je teda.
3: To je.
2: V tady tomhle tom znění. Ono asi částečně to dává smysl historicky v tom, že tvůj nějaký základ do života byl hodně spjatý s tím, v jaké rodině si vyrost.
3: Asi jo. Možná se k tomu dostaneme ještě trochu jako ten historický kontext, ale je to v každém případě zajímavost, jo, že je to jediné přikázání, které má nějakou
2: udržitelnost a dlouhověkost.
3: Jo, a zaslíbení do budoucna, no. Ale dneska rodiče si nevybereš.
2: No tak tím pádem bychom se měli podívat na takové ty postavy jako Metuzalém a jakože jestli to dělali správně.
3: No.
2: Ale...
3: Je to tak.
2: Dobrá. No, tak pojďme do toho. Nebo máš nějaký zajímavý příběh z minulého týdne, co by stálo za to tady načnout a třeba to má něco společného s rodičema?
3: S rodičema? No, tak já docela žiju tím, že můj táta, nebo jeho příběh, byl vydán teďka v Pamětech národa. Jako Paměti národa, to je nějaká instituce v Česku, která shromažďuje zajímavé příběhy z totality. A příběh mého táty tam vyšel a já jsem za to moc vděčný.
2: Jo, je to moc hezké.
3: Jsem na to hrdý. Jako,
2: no. A jako fascinuje mě to, že to byli schopni celkem koncentrovat do krátkého článku, no kratšího článku, než si dokážu představit, že byl začátek. A tímto zdravíme Milana Michalka staršího.
3: Jo.
2: Protože umí vyprávět neskutečným způsobem, opravdu jako obsáhle. A já to mám rád, jo, to není jako, že tady si děláme srandu, naopak, si myslím, že to je vzácné a tam to uměli jako zkrátit, což jako cením, no. Takže tak, no, takže super, tak to je hezký zážitek.
3: Jo, to bylo dobrý. A ty?
2: Já s rodiči.
3: Ale to je super aktuální, hele, čím jsem tě na to? Na píp.
2: To asi ne, tak my tak řešíme pracovní věci spolu, že? Tak není to vždycky jenom o tom, že si zavoláme, jak se máme, nebo tak. Proto máme podcast.
3: Jo.
2: No to máme podcast, abychom se museli potkat. Ale jo, tak já si myslím, že je to vždycky hezké. Jo, mně se hrozně líbí taková nová tradice teď od září, kdy moje maminka se staví v pátek do Ostravy za náma, nebo za mýma dětma.
3: Jo,
2: pozve je na čokoládu.
3: Jo, to je
2: super. A to je super, to se mi hrozně líbí. No. Jinak jako rodičovské starosti v září, že? Tak konec září je skoro tady, tak už to tak jako zabíhá pomalinku a tak, no.
3: Hele, pojďme do toho tématu. Friedrich Nietzsche poukazuje na nutnost zabít své vzory, abychom se stali sami sebou. Což je drsný.
2: Jo.
3: A souvisí to s úctou k rodičům taky. Samozřejmě to můžou být jiné vzory, jako jo. Co s tím jako?
2: Tak já si myslím, že to je pravda, protože zabít se své vzory je asi silné slovo, ale já myslím, že takový ten balanc mezi tím, co je zdravé mít vzory, a myslím, že to je zdravé mít vzory, mm-hmm. ale zároveň oni se někdy zabijou sami, když je třeba potkáš.
3: Mm-hmm. A jo, že si idealizuješ jo, nějak.
2: Nějak si idealizuješ, vidíš je z dálky a to nemusí být nutně celebrita, to může být člověk, se kterým strašně chceš spolupracovat, pak ho poznáš a zjistíš, že s ním nechceš spolupracovat. Mm-hmm. Nebo chceš, ale je to mnohem těžší, než jsi myslel. Mm-hmm. A vlastně jako to je potřeba, no.
3: To jsem ještě z tohoto pohledu vydržel docela dlouho. Jako.
2: No. Nevím, jestli tam v tom rodičovském tom, protože to je jiné, protože my jsme začali spolupracovat, možná až mě to nějak opadlo, tady ten piedestal, jakože všechno je správně. Nevím, mně to přišlo, že až potom jsme začali spolupracovat, nebo v průběhu možná. V průběhu.
3: Jo, jo. Tak
2: a myslím, že tě s tím, jako občas si dělám srandu, ale ne.
3: Ale ještě jsi mě nezabil.
2: Nezabil.
3: To jsem docela vděčný teda.
2: To ne.
3: Ale tak jako, kdybychom to vzít do slova, tak bys měl zabít svůj vzor, aby se stal sám sebou. No tak to je to výrok. Já s ním vlastně nesouhlasím. Nemyslím si to, i když v určitém slova smyslu tomu rozumím, protože znám taky výrok mého našeho kamaráda Petra Huště, skvělého člověka, křesťana, který říkal, že mu, aby našel svoji víru, musel opustit víru svých rodičů.
2: To je jasně.
3: Jako prostě musel to uchopit po svém, jo. Tak jako v tomto smyslu s tím souhlasím. A já si tam myslím, že když mě to napadlo, je vlastně v tom biblickém citátu je cti. Je otázka, co to znamená vlastně ctít, jo. Určitě to neznamená uctívat.
2: Jo, jasně.
3: Jo, to si myslím, že je ten extrém, uctívám své rodiče, ale taky nejsou beze cti. Mm-hmm. Jo, ale to, že tam je jenom cti svého otce i matku svou, tak to je ten střed, který si myslím, že je správný. A můžeme diskutovat o tom, co to znamená, jako. Ale myslím si, že určitě to není uctívání, nebo to, že je necháváš bez cti. Jo, že prostě ty dva extrémy, prostě to není ono. Ale on říká jako cti.
2: Jo, cti a to je právě podle mě to zabití, jo, že to není to uctívání. Mm-hmm. Protože to vidíš zblízka, možná a tak u těch rodičů je to ještě fakt jiné než jako vzory, protože ty vzory právě nevidíš v tom každodenním životě, ale ty rodiče jo. Jo, že taková ta představa, že dítě nevidí tvoje chyby, to je blbost. Jo,
3: no,
2: to...
3: Ale tak bavíme se už asi o období, kdy třeba jsi jako teenagera, jo, jakože jasně, když už to je jako 10 let, tak asi pořád je to ještě jináčí, ale mám na mysli, a myslím, že to je i vlastně takhle myšleno, jakože tenhle ten výrok byl jako k rodičům a dětem, kteří už jsou jako dospělí, nebo jasně. Rodiče už jsou starší třeba.
2: Jo.
3: Takže tam je ta otázka toho najítí té cti, jako správné míry té.
2: Jo.
3: No to by mě zajímalo, hele, kdy bylo nejtěžší pro tebe v tom dobrém slova smyslu ctít svoje rodiče?
2: Ty brďo, to asi, protože já si myslím, že i v nějakém tom období vzdoru jsem neměl pocit, že děláte něco blbě nebo něco nezajímavého. Protože žijete prostě hrozně zajímavý život a vždycky to tak bylo. Mm-hmm. A vlastně já jsem měl vždycky tu hrdost, jenom nevždycky jsem byl nadšený z toho, že bych měl být v církvi a nějak se chovat a nějak jako reprezentovat to stejné. Ale to neznamená, že bych nectil to, že to děláte vy. Takže to se mě těžko takhle... Pak to jsou možná detaily a to je zase jenom třeba nějaké nepochopení období nebo něco, jo, tak jo, možná bylo těžké projít, když jsme se snažili dát dokupy firmu po covidu.
3: Aha,
2: to bylo těžké, to bylo těžké období pro nás oba, jakože zvlášť i dohromady, protože jediné naše rozhovory byly, co budeme dělat další den, abychom se z toho vylízali a to bylo fakt těžké, jo, to nebylo sranda období a tam si myslím, že ale taky, to nebylo, že bych ztratil úctu, nebo že bych nesouhlasil. To jenom bylo prostě těžké.
3: To bylo těžké.
2: Jo. A myslím, že každý jsme si řešili svoje věci do toho.
3: Jo. Je to tak, já přemýšlím nad tím, kdy k mým rodičům, jako já si myslím, že teda já jsem měl obrovské štěstí na rodiče. Jo? To se teďka rozumím lidem, kteří mají jako rodiče třeba zmanipulativní. Vlastně takhle, já to chci pochopit, ale vlastně neumím pochopit, protože vlastně mě to minulo. Jo? Jako já jsem měl rodiče, maminka velmi silná osobnost, táta taky, máma trochu tím způsobem, že až příliš pečovatelská někdy. Pamatuju si na období, kdy už jsem byl ženatý a ona nám donesla nějaké věci, které koupila s nadšením, jakože to bylo levné, talíře, jo, třeba potom koberec, ale my jsme to nechtěli. Jo. Ale jako v té době, myslím si, že to byl ten moment vymezení se, že já jsem musel vstoupit do toho a říct, mami, my si chceme koupit svoje věci.
2: Jo, jako, jo.
3: A ona na to byla zase moudrá, že ona to chytla. Ona to přestala dělat. A nestratili jsme vztah. Kdyby to dělala znova a kdyby nám lezla do...
2: Tak by to bylo nepříjemné.
3: Tak by to bylo nepříjemné, jo.
2: Jo, tak jasně, no. To určitě, no. To je dobrý příklad, tohleto.
3: Ale toto bylo svým způsobem trošku manipulativní, ale z lásky.
2: Jo.
3: Ale to nic neříká o tom, že ta manipulace tam jakási jako byla, nebo...
2: Ano.
3: I když z její strany to bylo prostě láska, ale z naší strany jsem říkal, my nechceme koberec z tohleté barvy, jako jo, modrý, nebo něco. Takže prostě fakt jsme museli jako se vymezit, no.
2: Možná ještě, já to vnímám i opačně, že jsou situace, kde já bych vlastně a i chtěl, abyste mi řekli, co mám dělat, ale vzhledem tomu, že oba dva mý rodičové máte hodnotu svobody velmi vysoko ve svém žebříčku, hodnot, tak neřeknete, co bych měl dělat. A já přijdu jako, ty vlastně potřebuji se rozhodnout tady to nebo to, ale to vy neděláte, jo, to je vlastně opak toho, jo, prostě tím, že ta svoboda je hrozně vysoko, tak člověk říká, ty proč je tak dělat dobře, špatně, nebo něco, ale na druhou stranu to potom z toho vyplynulo, že jsme skoro všichni, vlastně všichni byli velmi rychle na vlastních nohách.
3: Protože jsme si říkali, to jsme udělali špatně.
2: Jo.
3: Když jste v 18. vypadli z domu, říkali, ty jo, tak to jsme fakt jako...
2: Tak doma ti jako...
3: Nikdo si to řekne.
2: Tak musíš si to sám jak prošlápnout. Ne, tak to nebylo. Ale vlastně jako něčím je to ten příklad, že ty očekáváš, že ti ten rodič někdy i vlastně manipulativně něco řekne, co by bylo lepší a někdy to tam není. Ale já si to cením a vlastně jsem za to rád. Jo, to je takové to očekávání, že by se někdy opřelo něco, ale opíráš se zase jiným způsobem. No.
3: No, tam je zajímavé v tom, že když se bavíme o tom cti, jo, takhle, vlastně celá ta filozofie těch přikázání v dnešní době, nebo jak to uchopit je, že to je zábradlí před propastí, jo. To znamená, že i tady vlastně to bereme tak, že tohleto přikázání cti otce svého matku i svou je vlastně ochrana před něčím, co může udělat jako zlé, jo, nebo co může přinést jako něco špatného, jo.
2: A to je super, že jsi právě řekl to vymezení, protože to neznamená být jako mamánek, jo, no, tak budu do konce života prostě poslouchat, co mi maminka říká,
3: tak,
2: abych byl dlouho živ, no, tak možná budeš taky živ, ale sám, jo, protože tvoje manželka to asi
3: nepřežije.
2: A že to je právě jako mít tu úctu, ale taky je tam to, že v Biblii, že máš opustit své rodiče,
3: tak,
2: aby si se stal dospělým člověkem. Aby tam ten rituál toho dospívání, což dneska může být někdy až třeba v polovině 20. let, až možná ve 30. teoreticky, jo, což je jako masakr. Pro mě masakr, protože já představa, že bych teprve teďka se osamostatnil.
3: Jako i pro mě masakr, bys se měl doma.
2: Že bych byl do teďka doma. To je pomazec.
3: Jo, to by bylo. No, ale víš co, jako to je, když to jenom, vím, že nás poslouchají jako rodiče Zdenky, mojí manželky, můj táta, ale já se domnívám, že ten důvod, proč máme skvělé vztahy se svými rodiči, je to, že s nima nevidlíme.
2: Jo, to asi jo.
3: A že vlastně to opustí muž otce i matku a přilne ke své ženě. Vlastně my jsme to udělali právě proto, že jsme potřebovali jako svobodu.
2: Jasně.
3: A já úplně respektuji, nikdy vidím, že to funguje, jo? Že prostě rodiny žijou
2: v jednom jsme my.
3: Ale prostě já si myslím, že vlastně to je ten důvod, proč máme skvělé, to, že prostě jsme opustili A přitom nenechali samotné samozřejmě.
2: Ne, jasně.
3: Jo, ale jakože oni taky jsou strašně šikovní, jo, naši, moji rodičové a zdenčiny rodičové, jo. Že oni prostě nejsou závislí na nás, nebo vůbec nic takového tam není. Ale kdybychom bydleli v jednom baráku, nedej pane Bože, v jednom bytě, to by byl průšvih.
2: A přitom jako to je taky něco, co vlastně je možné až teďka, jo, ještě fakt desítky let dozadu, to nebylo reálné, jo. Protože jsi prošel, já nevím, jednou válkou, druhou válkou.
3: Jasné.
2: A, je prostě... a nebylo zbytí, prostě jsi žil v jednom domě s babičkou a tahle děcka do toho zvířata. Jo, vlastně to je celkem nový koncept tady tohleto. Jo. A když se bavíme tady o tom přikázání, tak tam si myslím, že o to víc je to důležité, protože spolu byli mnohem blíž, byli na sebe závislí, nebyl důchod, ale zároveň do začátku si potřeboval něco zdědit, jo, nebo nějaké, nějaké tady tohleto do začátku toho života dospělého. Neměl si zdravotní pojištění, takže si byl opravdu odkázán na tu rodinu. Jo. V tomhle tom je to jiné, když se bavíme o střední Evropě, kde jako v podstatě zdravotnictví má chudé, dostupné a do toho máš ještě pořád nějaký důchod. Asi samozřejmě se to liší. Ne vždycky se to dá úplně nazvat jako něčím důstojným, ale nějaký tenhle síť jako máš a máš služby, které ti pomáhají. Jo. Tak je to fakt, v tomhle tom je to asi jiné. No.
3: Jo. A já bych chtěl ještě se k tomu vrátit, že chci moc poděkovat jako rodičům i mojí manželky, i mému tátovi, že vlastně nám to umožnili jako žít jako samostatně a že vlastně je to hrozně jako zralé nějaké, nebo prostě nemanipulativní a myslím si, že... No, tam zajímavá věc, jo. Když se podíváme do Bible, do detailu toho slova cti, tak to znamená dej jim váhu. Jo, takže kdybychom měli říct, takže co je to zábradlí, co mi pomůže neupadnout do propasti nějakých brutálně špatných vztahů, tak vlastně dej jim váhu.
2: Jo.
3: Jo, svým rodičům. To neznamená, poslouchej je, ale dej váhu jejich slovům. Jo. A to si myslím, že je klíčová věc a myslím si, že to je něco, co když rozpřemýšlíme, tak vlastně myslím si, že vlastně to klíčové v tom je naslouchání, jo? Že vlastně ta úcta je naslouchat. Neposlouchat, ale naslouchat.
2: Naslouchat.
3: A pokud je to možné, samozřejmě pak jsou nějaké extrémní případy, kdy to ani to poslouchání není možné, co vlastně nějak jako, jo? Ale v zásadě v těch běžných případech bych řekl, ta úcta je pro mě dej jim váhu a poslouchej. Teda teď jsem použil poslouchej, ale jo, jako naslouchej. Nemusíš vždycky dělat to, co oni ti řeknou, ale můžeš je vyslechnout.
2: Jo, to, co mě z toho vyplývá, nebo zase trošku vycházím z nějaké zkušenosti, ne, že bych byl prostě nějaký odborník, mentor, nebo to vůbec ne. Nejsem žádný odborník na rodičovské vztahy a tak, to vůbec, ale z té zkušenosti tím, že jsem se věnoval velkou část svého života právě buď vrstevníkům, v tom církevním kontextu, nějaké aktivity, prostě volnočasové a tak, tak řešíš vztahy rodič, dítě neustále.
3: No, vlastně, no.
2: A nepamatuju si situaci, kdyby dávalo smysl investovat energii do toho, aby dítě změnilo svého rodiče. To je nereálné, to je blbost. Jo? Jakmile se snaží to dítě změnit toho svého rodiče, tak je to vlastně úplně ztracená energie. Vždycky fungovalo spíš, no ne vždycky spíš, ale jako spíš takový ten přístup nějak to přijmout. Samozřejmě je třeba se vymezit, je třeba prostě nebýt v toxickém prostředí. To jsou nějaké extrémy, o kterých se nebavím, ale v takovém tom nějakém zdravém, relativně zdravém prostředí, když ti něco nesedí, když se v něčem necítíš dobře, tak to, že se snažíš změnit svého rodiče, ti nepomůže, ale dává smysl mu dát nějakou tu úctu v nějakých těch mezích, tak aby to prostě bylo v pohodě. Ale zároveň se z toho prostě nezbláznit.
3: No, to není víš perfektní. Co? Já úplně jsem si vzpomněl teďka na ten jedno story, jakože my jsme dlouho pracovali jako s dětskama, s teenagerama, jo. A samozřejmě oni byli v křesťanském prostředí, protože jsme pastoři, máme prostě křesťanský základ a to vede k nějaké proměně. Jo?
2: No.
3: A my říkáme prostě, že začal ten člověk nebo ten teenager nějakým způsobem vnímat Pána Boha v životě, jo. Ježíše Krista a vlastně ten jeho život šel vlastně k lepšímu, jo?
2: Jo, jo, jo.
3: A oni někdy říkali, tak prostě jak to mám říct vlastně vysvětlit svým rodičům? A my jsme říkali, běž domů a uklid si v pokojičku.
2: Jo, jo.
3: To je nejlepší, co můžeš udělat, proto aby rodiče zpozornili, že se něco pozitivního děje.
2: Tak, tak.
3: Nemusíš vůbec nic vykládat, jenom si uklid.
2: Jako. Neargumentuj, stejně to nemá smysl, prostě žij a pak se pojďme bavit.
3: Jo.
2: A samozřejmě, fakt jsou ty extrémní případy, je to toxické, to není dobrý, není to zdravé prostředí. Dobře, tak to pojďme řešit odborníky, ale v takovém tom normálním případě je to...
3: A možná, že víš co, vlastně to je možná dokonce i teďka uvažuji nad tím jako princip, který vlastně je tou úctou, že jo. Oni něco chtějí, z jejich pohledu to dává smysl. Samozřejmě v tom kontextu teenagera tam to nedává smysl.
2: No, jasně,
3: jestli je tam bordel, tak je tam bordel, mě to je jedno, že jo.
2: Jasně.
3: Ale vlastně i když jsem teďka dospělý, tak vlastně vím, že svého tátu nemusím iritovat. Můžu dělat, jo, že prostě můžu udělat ten krok té úcty, že vlastně ho respektuji, nebo udělám něco, co by si on přál třeba. Si, jo. A to je možná otázka, jako jo, když se bavíme o tom, co to znamená prakticky jako ctí, tak prostě přemýšlím nad tím, co by si on přál a udělej. A nevysvětluj to, jako jo. Možná prostě jenom běž a udělej to, jako jo.
2: To je taky to, že někdy máme potřebu o tom mluvit, než to toho, aby on to dělali, no.
3: Jo, a některé věci se fakt nedají vysvětlit a teďka to je složitější téma, ale prostě vím o tom, že někdy věci se nedají vysvětlit, ale dají se jako demonstrovat nějakým, že za tím člověkem zajdeš, jako jo, věnuješ mu čas.
2: Jo.
3: Jo. To je přesně ono, si myslím, že vůči rodičům to znamená ta úcta dneska.
2: Jo, ale to možná, že to naslouchání nakonec je ta úcta, no. Prostě, když vyslechneš i tu druhou stranu a nebudeš kroutit očima hned do začátku, tak to
3: budeš
2: dávat smysl. Ale taky je fakt třeba si uvědomit, že když je to třeba v tom dospělém vztahu rodič-dítě, tak tam už je tolik zranění, tolik nějakých jako triggerů, které ti spouští emoční nějakou prostě lavinu, že už nejsi schopný reagovat tady bez těch emocí, že?
3: Tak.
2: A to je otázka, co potom s tím. To je fakt jako na odborníky.
3: Věc je si to uvědomit. Jako,
2: no, jasně,
3: jako,
2: jasně.
3: Když to řekneš tak, jak jsi to řekl, že tam jsou nějaké triggery, které tě prostě spustí, tak hele, vím, že to tam je, tak prostě se na to připravím. Já myslím, že...
2: Jo.
3: Možná je to definovat, ok, tak tohle to mě jako vytáčí, a když to zazní, tak prostě ignoruju, jo? Ale prostě jdu ctít toho rodiče tím způsobem, že mu jdu naslouchat. A to taky neznamená, že mu nemůžeš říct svůj názor, jo?
2: Jasně, no.
3: Jo.
2: To jo. Ale určitě tady nechcem znít jako nějaká dokonalá rodinka, to bych nerad, aby z tohohle vyznělo, to jenom prostě se snažíme nelézt na nerobí. Ale fakt ten distanc je velká věc.
3: Že jo?
2: No. Jo. Takové to, že vlastně, prostě když jsme si naposledy zajeli na oběd jenom tak, no zašli na oběd.
3: No to je trochu blbý, ale zase ne.
2: To je blbý, no, ale vlastně se na to těšíš potom.
3: Jo, to, to.
2: To je super. Ale tak trávíme spolu jinak čas. Trávili jsme spolu v létě čas na Ukrajině, na východě, prostě jezdili, projezdili jsme fakt jako stovky kilometrů v létě, možná tisíce.
3: No.
2: A je to jiné, no. Jako...
3: Tak ono je to, že nás baví dělat věcně.
2: Jo,
3: no. Jako, jo, že já si vlastně užívám to, že jo, jdem si spolu zahrát tenis, jo.
2: Jo, to je pravda, to je pravda.
3: Ty mě necháš vyhrát, jako, to je prostě... Jako si to
2: ano, ale u toho to necháme.
3: Prostě, jako tvůj, jako jak mě ctíš, je to, že prostě ještě jsem prostě prohrál jenom jednou. Jako.
2: Jo, jo, jo. A hned tě bolí záda.
3: Ano, takže já bych u toho zůstal. Jako. Já se vůbec nebráním. Jako.
2: To, já totiž jedu tu dlouhověkost, takže proto...
3: Ty, jo, jo, jo. Proto... Ty chceš dlouho žít, tak mě necháš vyhrát. Tak to je super. No, tak to je jako krásný závěr, jo? Takže nechejte rodiče vyhrávat. Jako.
2: Jo, jo. A nesmí to být blbé, takže občas je třeba vyhrát.
3: Jo, jo, občas jako to musíš dělat.
2: Jo,
3: jako,
2: jo, jo. A to byla zrovna fakt, se povedla ta hra, že? To jsem ti nedal
3: to skoro to nic. Prostě
2: ne. A nevím, co se stalo.
3: Já taky nevím. Já neudýchal prostě. Jsi zjistil, že už nemůžu běhat pořádně, takže...
2: No, to je škoda, že už končí ten
3: semestr. No takže, hele, ctí otce svého i matku svou.
2: Hmm.
3: I když si rodiče nevybereš, jako jo.
2: Když si rodiče.
3: Prostě rodiče si nevybereš, to je fakt. Hmm. Ale ctít je můžeš. A je to zábradlí proti tomu, aby nastaly rozkoly prostě nebo hořkost na celý život prostě. Hmm. No prostě tragické scénáře, kdy vlastně ztratíš toho rodiče a už s ním prostě nemluvíš, nekomunikuješ. A nebo naopak, jako ho tak adoruješ, že vlastně...
2: Nemáš svůj život.
3: Nemáš svůj život.
2: Žiješ tu představu toho rodiče.
3: Jo. To bych ti rád poradil. Ale vlastně je to hezké, že já mám taky rodiče a musím se to takhle dělat, nebo učit, nebo myslet na to, jo, ale tak to je... Tak asi je to všecko.
2: No, tak jo, tak to zkusme. Řekneme si za týden, jak to šlo.
3: No, tak jo, tak já myslím, že to je výzva jako naslouchat. No,
2: příští týden to se těším, protože budeme se věnovat odpočinku.
3: Jo.
2: Takže příští týden nebude díl.
3: Takže prostě volno. Úplně. A mimochodem budeme nahrávat v divadle ve studiu G.
2: Bude to živý rozhovor.
3: Bude to živý rozhovor.
2: Teda pokud někdo přijde, možná budeme nahrávat sami.
3: A bude se to jmenovat Božský klid. Takže další téma bude Božský klid a těším se na to.
2: Yep.
3: A tak kdyby náhodou jste chtěli si to přečíst, tak otevřete Starý zákon a prostě přečtete si Desatero. My se nedostaneme ke všem těm myšlenkám, které tam jsou, ale prostě zatím máme teda dvě za sebou.
2: Jo.
3: Je jeden Bůh a ty to nejsi. Dneska rodiče si nevybereš a třetí bude teda ten Božský klid.
2: Yes. Super. Tak jo.
3: Mějte se hezky.
2: Čau.
1: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro vás vysílá Rádio 7.
4: Kdo jsem já, člověk, co chodí po zemi?

U dnešního data 3. října si můžeme například připomenout, že v roce 1990 bylo sjednoceno Německo, po 51 letech se opět spojila Německá demokratická republika a Spolková republika Německo. A dnešní den je také dnem, kdy v roce 1226 zemřel například František z Assisi, mnich, zakladatel řeholního společenství. I jeden sluneční paprsek může prostoupit mnoho tmy, prohlásil František z Assisi. Muž, který ve své době usiloval o proměnu tváře církve. Důraz na chudobu, prostotu a úcta ke všem a ke všemu živému jej dodnes přibližují mnoha křesťanům po celém světě.

V otcově domě můžete složit všechna svá břemena, zpíval Corey Asbury. Blížíme se k 17. hodině k pořadu Kudy kam s Petrem Planianským a tématem krize středního věku. Od mikrofonu z brněnské redakce Rádia 7 se loučí Lenka Malinová s přáním boží blízkosti a po 18. hodině pokračujeme večerním programem. Za mikrofonem bude Pavel Kohl.

Rádio 7 vysílá na DAB. Stačí DAB přijímač za pár 100 korun a můžete poslouchat kdykoliv a kdekoliv. Mapu pokrytí najdete třeba na našem webu radio7.cz. Těšíme se na setkání v éteru. Rádio 7 s nadějí do každého dne.

0: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
1: Drazí posluchači, po delší odmlce vás vítám u dalšího dílu povídání o etapách lidského života v pořadu Kudy kam? V něm se společně setkáváme nad klíčovými momenty lidského života. Proto, abychom si připomněli možná úskalí, která před sebou máme, a hledali způsoby, jak je překonat. Od mikrofonu Rádia 7 vás tentokrát zdraví Petr Plaňanský. Při našem prvním setkání jsme spolu mluvili o dětství. A já si dovolím připomenout ve zkratce, že děti bez výjimky potřebují pro svůj zdravý rozvoj prožívat především bezpečí, důvěrné vztahy, bezpodmínečnou lásku a přitom všem by rodiče a vychovatelé měli citlivě uplatňovat hranice a naučili se být ve výchově důslední. Přitom v druhém setkání jsme se zastavili u dospívání. Připomenu, že čas dospívání je časem postupného oddělování se od rodičů. Časem experimentů, někdy tedy až hodně divokých, a vnímání světa je u dospívajících nastaveno často v parametru buď a nebo. Někdy neumí ty věci propojit, mají to jasně ohraničené. V jistém smyslu jim mnohdy nedochází, že jejich myšlení a následně jednání mají své důsledky, že někdy jsou to důsledky až fatální. Pro rodiče jde v tomto období o čas, kdy jejich milovaní potomci budou opravdu hodně drsně testovat hranice možného a tolerovaného. A také budou prověřovat vaše hodnoty, které jste do nich tolik let pracně vkládali. Ale z vlastní zkušenosti vás chci povzbudit a říct vám, že někdy kolem toho 21., 22. roku života se děti vrací k tomu, co jste je v době dětství a dospívání naučili. Že uznají, že rodiče nejsou úplně tak staromódní nebo hloupí a často se vracejí k těm hodnotám, i když po svém způsobu, k hodnotám, které jste do nich vkládali. Ale určitě stojí za to si u dospívajících připomenout 4 klíčové věci. Vaším druhým jménem, ať se v tomto období, stane jméno trpělivost a milosrdenství. Vaše děti v období dospívání potřebují od vás určitou velkorysost, projevy trpělivosti a především jim zachovat milosrdenství v okamžiku, kdy něco přešlápnou, kdy se jim něco nepovede, kdy něco pokazí. Raději povzbuzovat, dokonce doktor Křivohlavý, když si říkával, než jednou napomeneš, tak nejméně 5krát nebo raději 7krát pochval a povzbuď. To druhé, veďte děti, dospívající děti k poznání, že veškeré jednání má vždy nějaké důsledky. To, co uděláme, nelze odestát. Minulost nemůžeme úplně změnit. Takže ta minulost utváří naši přítomnost a naše přítomnost utváří naši budoucnost. Ale ať už se stane cokoliv, a to je třetí bod, nepřestaňte je milovat. Konec konců jsou to přeci vaše děti. A to poslední, když nevíte, projevte zájem a ptejte se. Děti v tomto věku ne často se chtějí sdílet, ale přeci jenom, když už s něčím za vámi přijdou, tak projevte zájem a ptejte se jich. Buďte trpěliví, naslouchejte a možná se i oni sami zeptají na nějakou radu nebo na váš názor. Využijte té příležitosti, kdy o vás stojí a kdy s nimi o věcech můžete mluvit. Já před první skladbou ještě připomínám, že náš pořad je kontaktní. Můžete se zapojit s vlastní zkušeností či dotazem, nebo případně s tím, co máte na srdci vy sami. A můžete tak učinit hned několika způsoby. Jednak telefonicky na telefonní číslo 515 535 485 nebo prostřednictvím SMSky na telefon 608 566 733 nebo případně prostřednictvím e-mailu, a ta adresa jednoduchá, je všemi písmeny psáno malými studio@radio7.cz. A já ještě dodávám, že pro první dva posluchače, kteří se nám ozvou nebo napíší, tak mám malou knižní odměnu, kterou pro vás věnoval Návrat domů. Jsou to knihy, které už nelze tak snadno sehnat. 4 období manželství a nebo Změna přináší uzdravení. Takže kdo se nám ozvete, můžete se těšit na malou knižní odměnu. A nyní si vyslechneme tu první skladbu.

Tak, vstoupili jsme báječnou písničkou od Xindla X Puberťák a možná vystihuje pocit některých právě ve středním věku. Střední věk neboli středověk život není úplně snadné definovat. Je legrační, že pohled na časové ohraničení se u nás liší stejně jako v případě diskuze historiků o tom, kdy vlastně skončil starověk a začal středověk lidských dějin. U každého je tato pomyslná hranice totiž hodně individuální. A pokud vynecháme extrémy dožití krátkého či extrémně dlouhého věku, pak pro naše povídání vzhledem k produktivnímu věku a věku průměrného dožití člověka se můžeme pohybovat někde mezi 35 až 45 roky a někdy to jde až k 60. roku našeho života. Přátelé, rovnou předesílám, že moje dnešní zastavení vychází z osobní zkušenosti muže, navíc ze zkušenosti generace lidí narozených v 60. či 70. letech minulého století, a k té generaci skutečně patřím, a mé povídání je také ovlivněno nejenom věkem, nýbrž i tím, že 20 let pracuji jako duchovní a naslouchám mnohým lidským příběhům, někdy tedy až neuvěřitelně složitým. Ještě doplňuji, že generace těch, kdo se narodili v těch zlatých devadesátkách, jak se dneska říká, či ještě o něco později, budou svůj středověk života vnímat a prožívat patrně trochu nebo možná i dost odlišně od té mé generace. I vzhledem k tomu, že stále více lidí z této nové generace žije ve stavu single. Středověk našeho osobního života je časem, který je extrémně náročný. V souvislosti s tímto obdobím života se setkáváme s třemi zavedenými termíny. Krize středního věku, prázdné hnízdo a sendvičová generace. Pojďme tedy společně kousnout do toho kyselého jablíčka krize středního věku. To nejhorší totiž, co bychom mohli udělat, by bylo, kdybychom se tvářili, že ten problém pro nás neexistuje, nebo že se nás vlastně vůbec netýká. Máme-li však žít v pravdě a v lásce, pak musíme otevírat i tato bolestivá témata. Ve středověku našeho života bychom měli být v podstatě na pomyslném vrcholu své výkonnosti. Většinou jsme něčeho už dosáhli. Máme dostatečné zkušenosti. A s mnohými věcmi si umíme také docela dobře poradit. Ku podivu, máme ještě dost fyzických sil. Ale stává se, že právě v tomto bodě na nás dolehne únava ze života. Najednou ztrácíme motivaci k tomu, abychom pokračovali v rozpracovaných věcech. A někdy dokonce úplně ztrácíme smysl svého konání. Muži a poslední dobou i ženy mají pocit, že upadají do nudného stereotypu. Že to je pořád tak nějak stejné, ubíjející, vlastně nudné. Ze vztahu se jim dávno vytratila vášeň. V práci je pro ně na druhou stranu otravné měnit to, co funguje a co se osvědčilo. Už se jim nechce jít do nových věcí. A ve víře nezřídka dochází ke krizi a k pochybnostem nad tím, čemu jsme doposud věřili. Nastupuje krize, u mužů spíše dříve, u žen o něco později. Ale pro muže i ženy je to období, kdy si mnohem více uvědomujeme svou smrtelnost, protože vidíme v tomto věku své stárnoucí a někdy už i nemohoucí rodiče.
Jaký je rozdíl v tom, co označujeme za krizi středního věku mezi muži a ženami? Tak muži obvykle mají strach ze ztráty fyzické a sexuální výkonnosti, obavu z toho, že už vlastně nemají kam kariérně růst. A tyto své obavy řeší tím, že si potřebují dokázat, že na ten život ještě mají. Říká se tomu, že chytili druhou mízu nebo prožívají druhou pubertu. Nakonec tak, jak to zaznělo v té písničce, tam spíše šlo o to, že ten člověk vlastně nedospěl, nevyrostl z té puberty. A slyšel jsem nedávno velice vtipný bonmot, že puberta u mužů končí přibližně 6 týdnů po smrti. Možná na tom něco je. Někdy se řeší krize u mužů a mezi mými vrstevníky se začalo tomuto řešení přezdívat 4xM. Je to zkratka, která nevěstí nic dobrého, protože popisuje impulzivní zkrat, kterým někteří muži reagují na své strachy a negativní pocity. Co ta 4M v této krizi, i v krizi vztahů, v krizi středního věku znamenají? Motorka, milenka, malorka a mrtvice. Do jisté míry se snaží muži zalepit to prázdno a bolest, kterou v této době v sobě cítí. Včetně pocitu, že se tolik let snažili a přesto mnohdy necítí ocenění a připadají si, jako kdyby jim život utíkal, doslova protékal mezi prsty. Možná trošku paradoxní je, že se to týká jak mužů velmi úspěšných, tak mohu potvrdit ze zkušenosti, že se to týká mužů i velmi neúspěšných. Mimochodem, o těch úspěšných se říkávalo kdysi, že za každým úspěšným mužem stojí jeho žena. Nicméně jsem slyšel nedávno variantu, že za každým úspěšným mužem stojí jeho udivená tchýně. Asi nemusím chodit příliš daleko, stačí si připomenout jména několika českých premiérů, kteří se dá říct, že byli úspěšní premiérů z nedávné doby, kteří na vrcholu politické kariéry pohřbili svá dosavadní manželství. Máme to všude kolem sebe. Já jsem měl řadu rozhovorů s muži středního věku, těmi úspěšnými a jak jsem zmínil, i těmi neúspěšnými, kteří uvažovali o opuštění rodiny. A někteří ji žel skutečně opustili. Přiznám se, že nikdy to pro mě bylo mnohdy nepochopitelné. U těch mužů, s nimi jsem se další dobu znal, to bylo pro mě navíc smutné a bolestivé vidět, jak velice rychle a snadno ničí něco, co tak léta velmi pracně budovali. A protože dodržuji zpovědní tajemství a nemohu tyto příběhy, které jsem slyšel, převyprávět, můžeme se podívat společně na jeden příběh, který dobře ilustruje krizi středního věku. Máme ho literárně zaznamenaný v Bibli a většina posluchačů nebo většina z nás ho alespoň trošku nebo možná velmi dobře zná. Jde o příběh krále Davida, který máme zaznamenaný ve Starém zákoně. Kdo byl? Víme, že David pocházel z početné rodiny a byl nejmladším synem svého otce. Bratři jim trošku pohrdali, to se v tom příběhu dá vyčíst. A přestože byl pastevcem ovcí svého otce, dosáhl něčeho nevídaného. Nejprve se stal hrdinou svého národa, když porazil tolik obávaného soubojového válečníka Goliáše, který vystupoval z řad nepřátel izraelského národa. Později se dostal jako služebník krále na královský dvůr a když měl král nějaké chmury, přepadly ho tísnivé myšlenky, tak David, který byl nesmírně hudebně a básnicky nadaný, tak krále utišoval hudbou.
Později se ale díky tomuto králi Saulovi stal také pronásledovaným psancem a musel se ukrývat. Ale nakonec to dopadlo tak, že usedl na královský trůn. Byl nadaným básníkem. David byl také úspěšným válečníkem. Měl několik manželek a celou řadu dětí. Měl moc a pravděpodobně dosáhl té nejvyšší mety, které kdo v Izraeli v jeho období mohl dosáhnout. A právě tady, na vrcholu své moci, někdy ve věku 45 až 47 let, když už za Davida válčili jiní a nepříjemné věci za něj také řešili jiní lidé, se dopustil svého největšího selhání. Zahleděl se do Batšeby, manželky svého válečníka a svedl jí. Batšeba otěhotněla. David pak dělal vše proto, aby zakryl své selhání. A jeho snaha přikrýt své selhání nakonec vyvrcholila tím, že nechal Uriáše zabít. A nechal to navléknout tak, aby to bylo uprostřed válečné vřavy, aby všichni byli takzvaně z obliga. A já, když ten příběh čtu a znovu si ho připomínám, tak si říkám, co za tím selháním Davida vlastně bylo. Možná pocit, že jako král už může cokoliv? Možná touha dokázat si, že je ještě chlap? Nebo touha po novém dobrodružství? Připomenu ale jednu důležitou věc. David měl jednu vzácnou vlastnost a ta mnohým dnešním mužům chybí. Měl bázeň před Bohem. Jinými slovy, měl skutečně hlubokou úctu k samotnému Bohu. Po napomenutí svým přítelem prorokem svou chybu uznal, pokořil se a byl ochoten nést důsledky svého jednání. A jak je to s krizí u žen? Většinou je jejich krize spojena se syndromem prázdného hnízda, pokud doposud vychovávali děti. Hledají novou identitu. Říkají, kým vlastně jsem. Doteď jsem sloužila své rodině, pečovala jsem o manžela a o děti, můj reprodukční věk a mateřství vlastně skončily. Nezřídka ženy propadají hlubokým depresím, z některých se stávají ty neviditelné domácí alkoholičky. Nicméně mnohé se pokoušejí o restart života. Mnohdy kariéry, kterou třeba obětovali právě rodině, a mnohé z nich hledají nový duchovní růst. Společně se podíváme, jak se můžeme postavit těmto nutkavým pocitům, strachům z marnosti, nedostatečnosti, obavám ze ztráty smysluplnosti života, z pocitů ztráty vzájemné intimity. Ale nicméně před další skladbou, než se k tomu vrátíme, předešlu jednu moudrost, kterou jsem zachytil a která říká, a možná trošku je to řešení pro tu krizi středního věku, že muž by měl být vylítaný a žena odpočinutá. Ale možná to někdy bývá a platí i naopak, že žena potřebuje být vylítaná a muž odpočinutý. A tak se po té skladbě, která zazní, vrátíme opět k tomuto tématu.

Drazí posluchači, připomínám, že posloucháte pořad Rádia 7 Kudy kam. Dnes si povídáme o středověku našeho života, krizi středního věku aneb jak znovu najít sám sebe. Náš pořad je kontaktní a kdo chcete, můžete nám zavolat na číslo 515 535 485 nebo poslat SMS zprávu na číslo 608-566-733 a nebo nám poslat e-mail, všechno psáno malým, studio@radio7.cz. Říkali jsme si, že bychom se rádi podívali, zda existuje nějaké řešení, nějaká pomoc, návod na zvládnutí krize středního věku. Přátelé, když se na život podíváme naprosto realisticky, pak se permanentně skládá z neustálých změn. To je velká jistota, že život je jedna velká změna a také z krizí. A říká se, že do krize buď vstupujeme, jsme v ní, anebo z ní právě vycházíme. A jde jenom o to, zda té krizi podlehneme, zachumláni do sebelítosti a chudáčkování, a nebo ji použijeme jako odrazový můstek pro náš nový osobní růst. Já se přiznám, že neznám žádné obecně platné pravidlo. A upřímně pochybuji, že existuje, protože každý máme svou cestu. Ale přesto se s vámi podělím o to, jak na věci nahlížím sám. Jak na věci nahlížím, když procházím krizemi, když mám někdy pochybnosti a když se cítím hodně unavený. Připomínám si pravidlo prvních 3 vteřin. Pokud na mě dotírá trudomyslnost, pak se ji snažím pojmenovat a nepřijímat ji, nepodléhat ji. Trudomyslné myšlenky jsou totiž jako vrabčáci, kteří vám usednou na hlavu. Nikdy jim nedovolte, aby si na vaší hlavě nebo ve vaší hlavě natrvalo udělali hnízdo. To si pak budete nosit sebou, nebudete spát a bude vás to stále trápit. Prostě je odežeňte. A pokud s nimi přeci jen delší dobu budete zápasit, s těmi trudomyslnými myšlenkami, pak se držte doporučení, abychom všechnu svou starost vložili na něj, myšleno na Boha, neboť mu na nás záleží, jak nám připomíná Petr ve svém prvním listu. Možná právě tehdy je dobré se zastavit a znovu si připomenout, kdo jsem, odkud a kam jdu, komu náležím, co jsem od života čekal, co se naplnilo a co se naopak nenaplnilo, a znovu přemýšlet nad tím, co mohu dělat jinak a lépe. Co má skutečně cenu, o co mohu zápasit, o jaké hodnoty a o jakou budoucnost mám vlastně usilovat. Tím dalším krokem je pěstování vděčnosti. David Steindl-Rast kdysi řekl, že vděčnost je daleko více nežli jen emoce. Je to oslava lidství. Vděčnost znamená, že se snažím přes mnohé nezdary připomínat si, co se mi povedlo, z čeho jsem měl radost, kdo mě potěšil, kde jsem se setkal ten den s krásou. Učím se také být spokojený s tím, co mám, a být za to vděčný. Jsem si vědom, že mnohých snů a plánů možná nedosáhnu, ale je důležité ty plány a sny mít.
Je dobré si připustit, že můj život pravděpodobně nebude dokonalý, nebo nebude dokonale naplněn tím, po čem toužím, co jsem si vytyčil. Ale přesto se učím být vděčný za to, že dostávám neotřesitelné království, jak mi radí list Židům. Jinými slovy, pro mě je přeci důležitější osobní vztah s Ježíšem, než dosažení všech myslitelných a naplánovaných cílů. Vděčnost znamená poděkovat, vyjádřit vděk, ať už druhému člověku nebo Pánu Bohu. A vděčnosti se můžeme nakonec i naučit pomocí tří následujících otázek, kterými se dá uzavřít každý den. Mohu si na závěr dne říct, co jsem dnes přijal od druhých lidí. Čím mi pomohli, jak se mnou jednali, za co jim mohu být vděčný. Tou druhou otázkou, co jsem dnes dal druhým lidem. Čím jsem já přispěl k jejich lepšímu životu, k jejich pohodě, k tomu, aby byli spokojenější. A třetí, to je možná nejtěžší otázka, jaké těžkosti, problémy nebo obtíže jsem dnes svým jednáním způsobil druhým lidem. A pak tou třetí věcí, kterou já si připomínám při různých krizích, nebo snažím se o ní, být nastaven v módu odpuštění. Jsem si vědom, že sám mnohokrát chybuji, denně mnohokrát chybuji. A cením si toho, když mi druzí odpouštějí, když jsou velkorysí, když ať už se omluvím a někteří dokonce mnohem dříve přicházejí s odpuštěním toho, co se mi nepovedlo nebo čím jsem jim ublížil. A tak i já stejně mohu odpouštět druhým. V listu Koloským jsme povzbuzováni. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Je dobré připomenout, že v odpuštění je skutečně obrovská moc. Odpuštění osvobozuje vás, odpuštění uvolňuje toho druhého k tomu, aby Pán Bůh s ním mohl jednat, aby mu mohl ukázat, co nedobrého udělal nebo co se mu nepovedlo a povzbudil ho k nápravě těch věcí. Nyní zazní další písnička a poté budeme pokračovat dál.

Před skladbou jsem s vámi sdílel to, jak nahlížím na ty různé problémy a krizové situace já, nebo jaké strategie používám. A rád bych se vrátil ale k nějaké strategii nápravy vztahu v manželství, protože ta krize středního věku nebo ty krize, které přicházejí do života v období středověku našeho života, se často podepíšou právě na našich rodinách. A vybavil se mi jeden takový velice půvabný vtip, který jsem nedávno slyšel, kdy se starou více jak 90letou babičkou, které nedávno zemřel manžel, tak dělal nějaký redaktor rozhovor a ptal se jí na ty podrobnosti z jejich společného života a soužití. A pak jí položil takovou zvláštní otázku: a vy jste nikdy neměla za tu dobu soužití, žili jste spolu přes 70 let, neměla jste někdy chuť se rozvést, manžela opustit? A ta stařenka s úsměvem na tváři odvětila tomu mladému redaktorovi: rozvést, to jsem se nikdy nechtěla, ale zabít jsem ho chtěla nejmín 1000krát. A to jsou někdy ty pocity, kdy už se známe, kdy jsme rozčarovaní z chyb toho druhého, kdy spíš vnímáme nějaké ty negativní věci a už jsme unaveni z tohoto neustále překonávat. Ale chci vás ujistit, že jsem znal řadu úžasných lidí, kteří se dožili vysokého věku, zůstali si věrni v manželství a společně tyhle ty těžké chvíle překonali. A nebylo to někdy pro ně jednoduché. Několik takových rodin jsem poznal velice blízko a někteří z nich ještě žijí. A já mám k těm lidem hlubokou úctu, protože dokázali projít těmi úskalími života, které na ně číhaly. No ale pojďme se podívat na ty strategie nápravy vztahu v manželství. A inspiroval jsem se Jerry Chapmanem právě z té knihy, kterou tady mám pro ty, kteří nám napíší nebo zavolají, z knihy 4 období manželství. Jsou to velice moudré rady. To první, vyrovnej se s chybami minulosti. Jeden moudrý muž, Søren Kierkegaard, dánský teolog, řekl, že mnoho věcí pochopíme až při zpětném pohledu, až když se ohlédneme, ale náš problém je, že žijeme v přítomnosti. Pravda je, že tu minulost úplně nedokážeme nějakým způsobem napravit. Ale to, co se dá se přiznat chyba, dá se jít za tím druhým, kterému jsme ublížili, a poprosit ho o odpuštění. A pokud je to trochu možné, tak tu chybu můžeme napravit. Někdy je těžké odpustit sám sobě. Ta druhá rada zní: měj kladný postoj. Co to znamená? Že když mi druhý něco říká, tak mi to říká, protože mě má rád, ne protože mi chce ublížit. A přiznám se, že tohle je třeba můj osobní velmi těžký zápas. Když něco slyším od svých nejbližších, tak je to opravdu těžké přijmout. Ale musím si znovu opakovat, oni mi nechtějí ublížit, oni mě mějí rádi, mají mě rádi a proto mi chtějí pomoci. Upozornit mě na něco, co se mi nedaří. Upozornit mě, jak ty věci mohu dělat mnohem lépe. To třetí, objev jazyk lásky toho druhého a pak ten svůj. My se často doplňujeme a je to tak, že tím jazykem, svým jazykem lásky mluvíme k tomu druhému, ale on má možná jiný jazyk lásky. Může to být dotek, nějaká blízkost, může to být vyjádřenou službou, může to být pomocí darů, může to být soustředěná pozornost. Je dobré o těch věcech společně hovořit. To čtvrté je empatické naslouchání. Snažit se nahlížet na sebe očima toho druhého. Nejenom očima, ale možná i myšlením toho druhého člověka. To páté,
Umět se radovat z úspěchu druhého, povzbuzovat a podporovat ho. Ale já bych to doplnil ještě tím biblickým radujte se s radujícími a plačte s plačícími. To znamená, těší mě, že ten druhý má úspěch, že se mu něco povedlo a chci ho v tom maximálně podpořit. Chci mu v tom dát zelenou, aby mohl v tom ještě více růst a aby na jeden úspěch navazoval druhý úspěch. Ale pokud ten druhý má trápení, tak abych byl natolik empatický a dokázal se vcítit do jeho trápení a nějakým způsobem ho podržet právě tehdy, když mu není úplně dospělo. Ta šestá rada zní, vytěž maximum z toho, že jsi jiný než ten tvůj partner, partnerka, než ten, s kým žiješ. Je přeci báječné, že každý umíme něco jiného a tomu se říká komplementarita. Doplňujeme se navzájem. Ženy nejsou stejné jako muži a muži nejsou stejní jako ženy. To je to úžasné obdarování, že každý umíme trošku něco jiného. Upřímně, kdybychom měli žít sami se sebou, tak jsem si jistý, že nikdo sami se sebou moc dlouho nevydržíme. A to poslední, měj pozitivní vliv na druhého. A uvedu tuto myšlenku nebo tenhle ten bod také jedním takovým bonmotem. Většinou před svatbou je mládenec nadšený z té své nastávající a říká si, kéž by se nikdy nezměnila, kéž by zůstala taková, jakou jsem jí poznal. A ta nevěsta o tom svém ženichovi, z kterého je nadšená, tak říká, já doufám, je úžasný a doufám, že se v něčem promění. A po svatbě a po mnoha letech soužití nakonec ten muž dochází k tomu zjištění, že ta jeho manželka se velmi proměnila a ta manželka dochází k někdy hrůznému zjištění, že s tím svým tolik touženým ženichem a nyní manželem nemůže hnout a že je pořád paličatě stejný. Ty partnera nemůžeš změnit. To musí on sám. Ten pozitivní vliv znamená, že ho můžeš pozitivně ovlivňovat. Že ho můžeš motivovat. Že ho můžeš povzbuzovat. Můžeš mu žehnat, můžeš se za něj modlit. A můžete spolu těmi věcmi procházet. Já jsem někdy na začátku toho našeho povídání také zmínil termín sendvičová generace. O co jde? Nezřídka jde o rodiny, o partnery právě ve středověku jejich života, kteří mají malé, případně dospívající, studující děti a s nimi mají nemálo starostí. Prochází mnohými zápasy, mají starosti finanční a praktické, do toho samozřejmě řeší svoji kariéru a někteří řeší svoji hypotéku, ale zároveň s tím musí začít řešit problémy svých stárnoucích, nemocných a někdy dokonce nemohoucích rodičů. Tato sendvičová generace je presována ze tří stran. Je hnána do výkonu, chce se po ní výdrž a jde to hned od tří generací skutečně, generací dětí, ta vyžaduje laskavou péči a trpělivé nasazení. Jde o generaci vrstevníků. Ti vyžadují udržovat solidní pracovní výkon a bez pochyby také patřičné společenské postavení. No a generace rodičů s ohledem na přicházející potíže spojené se stárnutím potřebují také podporu a pomoc. A to všechno stojí peníze, energii, ale hlavně to nejcennější, co máme, a to je náš čas. Pokud se ptáte, zda existuje nějaká pomoc,

Brátí a najednou po té vodě připlave ten chléb, který jsme pouštili. Někdo nám prakticky pomůže, někdo nám pomůže finančně a někdo je tu pro nás, aby nás utěšil nebo podpořil, když to právě potřebujeme. A my si teď před tou závěrečnou částí vyslechneme další písničku.

Děkuji našemu posluchači Honzovi, který nám poslal otázku, já ji přečtu trošku stručněji, než zazněla. Jak důležité je z vašeho hlediska slavit kulaté narozeniny? Konkrétně v jeho případě jde o čtyřicátiny. Má malé děti, necítí se být ještě v krizi středního věku. Já bych mu přál, aby se té krizi pokud možno vyhnul, ne každý ji nutně musí projít, někdy je to takové mírné. Ale abych se vrátil k té otázce, která mi byla položena, mám za to, že je dobré si ty takzvané kulaté narozeniny připomínat nebo oslavit je, protože jsou skutečně určitým milníkem našeho života. A sám tedy prozradím, mám dlouholetého kamaráda, přátelíme se naše rodiny, už dlouhá léta se známe, spolupracovali jsme při výchově a vzdělávání našich dětí v rámci domácí školy, jmenuje se Jiří, a spolu jsme oslavili 100 let, to znamená 10 let zpátky, každý jsme měli 50, ale to jsme oslavili společně 120 let s našimi rodinami. Takže i já, přestože nejsem slavící typ, považuji určité milníky života za důležité a je dobré se zastavit a je dobré si říct, tohle mám za sebou a vyhlížet ty věci, které mám před sebou. Takže určitě oslavte a když to budete dělat s dětmi a s rodinou, je to to nejlepší, co můžete udělat. A ještě poprosím, napište nám do redakce, jakou z těch dvou knížek byste si rád přečetl. Zda čtyři období manželství nebo změna přináší uzdravení. A děkujeme za dotaz. Já ještě před samotným závěrem zmíním něco, o čem mohu mluvit pouze z pozice muže. Jak to mají ženy? Nevím, zkoumám to už více jak 35 let a ne vždycky se mi to daří. Moje úžasná manželka je pro mě stále záhadnou knihou, záhadnou hádankou, kterou bych rád jí porozuměl mnohem více. Ale co si muži přejí a nemluví o tom? Muži si přejí být oceněni za to, co udělali, a ne kritizováni za to, co se jim nepovedlo. Když je pochválíte za maličkost, tak vyrostou. Když je kvůli drobnosti zkritizujete,

že něco neudělali nebo nedodrželi, tak je ubijíte. Muži si přejí být respektováni, přestože dělají chyby. Chyby jsou něco, co nás učí posouvat se dál, a když se z chyb poučíme, tak je neopakujeme. A ty chyby nám mohou posloužit ke skutečnému růstu. Muži si přejí prožívat blízkost i skrze doteky, a není nutně tím myšlen sex, jak by se předpokládalo, téměř u každého muže. Ne, i ruka položená na rameno, pohlazení po tváři, letmý dotek je pro nás hodně důležitý. Muži si přejí, aby jim bylo důvěřováno, aby nemuseli pořád vysvětlovat, kde byli, s kým byli, proč se opozdili, nebo že to, co řekli, nebylo myšleno jako osobní útok, přestože tu věc řekli třeba netaktně nebo možná se nedobře vyjádřili. Ale přesto si přejí, aby jim bylo důvěřováno. Když jim důvěřováno, oni mnohem víc důvěřují. A muži si přejí vědět, že o ně, milé dámy, stojíte jako o člověka. Nejenom jako o toho, kdo zajistí finance, vyřeší problémy, pořeší hypotéku, odvozí dětí tam a zpátky, ale že pro ně má, že jsou stále hodnotní pro vás, že pro ně ta rodina skutečně znamená nejvíc, a pozbudíte je tím, že budou vidět, že o ně stojíte. Na samotný závěr pustíme ještě jednu skladbu od Xindla X, která vlastně trošku vyjadřuje to, o čem jsme mluvili, samozřejmě s nadsázkou. Já si přiznám, že jeho písničky mám rád, protože vychmátnou podstatu věci. Tak ji vezměme s určitou nadsázkou, s humorem, a nebojte se toho věku, je báječný, přestože procházíme některými krizemi, ale stojí za to ty krize ustát a jít dál. A dáli Bůh, tak se sejdeme ještě v listopadu, kdy budeme mluvit o stáří, jakéž by to bylo stáří radostné a potěšující. Well.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

Radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, archiv pořadů ke stažení a mnoho dalšího. 3x2tv.radio7.cz.

V sobotu 3. října ladíte českou redakci Rádia 7. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a pojďme si i představit pořady, které jsou pro tento čas připraveny. Milosrdenství, pokora, odpuštění a smíření, pojmy, které jsou hluboce vztahové a tak mají svoje místo v rozhovoru o Bohu i o lidech. A v těchto dvou rovinách se proplétalo i povídání Kateřiny Hodecové s Kateřinou Lachmanovou, které vzniklo na festivalu United ve Vsetíně. Jeho záznam nabízíme v relaci Poklady z archivu v 19 hodin. Naše mysl ovlivňuje naše jednání. Je tedy důležité, kdo naši mysl ovládá. Jsou to vnější vlivy naší společnosti nebo my sami? Se základními kroky k ovládání vlastního myšlenkového světa nás v dotecích 15 minut po 8. večerní seznámí Charles Stanley. V 9 večer se vydáme za 4 svobodami. Proč americký trumpetista Dave Douglas nazval své poslední album Four Freedoms? Odpověď zní spolu s skvělou hudbou v jazzovém klubu. Starozákonní i novozákonní biblická čtení s výkladovým komentářem. To je séla aneb bohoslužba slova manželů Petra a Markéty Šanderových z husitské fary v Kuřimi. K poslechu se můžete připojit od 22 hodin. Postavili jste si kolem své víry systém pravidel a názorů, ve kterém se už dnes necítíte dobře? V nové epizodě pořadu a podcastu Překročit hranice probereme, proč je dekonstrukce víry často nezbytným krokem k opravdové svobodě. Poslouchejte v 11 večer. Někdy vás služba potřebným zavede i na nečekaná místa a k důležitým lidem. S další relací Klika se ocitneme na jednom modlitebním setkání, kde ale byli jen lidé z církve. Možná překvapivě byla plná politiků. O rozdílu mezi velkými slovy a skutečným postojem srdce mluví o 11:30 Petr Hůšť. Tolik výhled až do půlnoci, ještě nahlédneme do střípků magazínu, kalendáře, kalendária, pozvánek a také mnoha písní. Dobrý poslech, příjemný čas.

Jsou tisíce let, my zhlédli jsme se v nových idejích. Pryč jsou tisíce let, my smazali jsme taky slovo hřích.

Nasledující píseň Sary Liberman je o králi králů, o Bohu, který je plný milosti. Hýbe horami mocí svého slova a zná přitom náš nářek, ví, jací jsme.

0: Pondělí 28. září jsme si opět po roce připomněli Den české státnosti, který je neodmyslitelně spojen s knížetem Václavem. Na to, jaké hodnoty z jeho odkazu současné sekulární společnosti nejvíce chybí, jsme se ptali archeologa a historika Josefa Jana Kováře.
1: Sekulární společnost, to je věc, kterou by Václav úplně nechápal. A je to asi to, co té dnešní společnosti skutečně chybí nejvíce, což znamená ta elementární základní víra v Boha, přijetí jeho svrchovanosti, v přijetí jeho spásy, v přijetí jeho lásky, v přijetí toho, že ten život tady má nějaký vyšší smysl a vyšší cíl. To je asi to nejvíc, co je potřeba v odkazu svatého Václava zmiňovat a zdůrazňovat.
0: Konstatuje archeolog a historik Josef Jan Kovář.

0: České Třebové dnes proběhlo Kompost Fórum s názvem Síla skupiny. Součástí přípravného týmu byl i Vojtěch Sponar, který vysvětluje důležitost propojení křesťanské služby s psychologií a péčí o duševní zdraví.
1: Křesťanskou službu musíme hlavně stavět na Pánu Ježíši. To je první, jako, kde musíme jako my křesťané začít, protože to je něco, co psychologie dát nemůže. Pána Ježíše potřebujeme křesťanskou službu a církev tady pro tuhletu službu. Takže to je něco, z čeho vycházíme i tady v Kompostu. A psychologii bereme jako velmi zajímavé obohacení pro člověka, který pracuje s lidma, protože psychologie přináší zajímavé poznatky třeba o fungování lidského mozku a jak například fungují emoce a závislosti. Může přinášet také různé na výzkumech založené dovednosti a principy při práci s jedincem. Tak to jsou různé věci, které se můžou hodit jako takový náhled a vhled do té tématiky duševního zdraví, které může být zajímavé pro tu křesťanskou službu, která je s lidma a především s lidma, kteří mají různé potřeby, tak se můžou tyhle ty vhledy, které přináší psychologie, hodit.
0: Zhrnul Vojtěch Sponar, který stál za letošním setkáním Kompost Fóra. A Stopy milosti, název konference křesťanských pěstounů, která také dnes proběhla, ale v Poděbradech. Součástí programu byl i Petr Plaňanský, který sdílí, co ho osobně naučila zkušenost s přechodným pěstounstvím.
2: Obecně, že život je ten nejzácnější dar, který jsme dostali, že si ho neumíme moc vážit, to, že vlastně nemáme na nic nárok, že žijeme skutečně z milosti, že jsme závislí na druhých a o těch dětech nás to naučilo, že každý den jejich života, zvlášť v tom nejranějším věku, je strašně důležitý, že se rozvíjí jejich emocionální schopnosti, že se i celkově rozvíjí jako jakékoliv jejich schopnosti, že jsou nesmírně křehcí, že jsou zranitelní a že potřebují hodně lásky.
0: Svěřuje se Petr Plaňanský, který stál za přípravným týmem 4. ročníku konference Stopy milosti.

0: Jak pracovat s psychickými následky války a pomáhat lidem, kteří přišli o domov, bezpečí nebo blízké? Otázky, které zazněly na konferenci Válka a mír v nás, jejíž podstatu přibližuje docent Marek Price.
1: Hlavní myšlenka konference je, že se různě prolíná chuť po agresivitě, po konfliktech, která je v nás, s tím, co je v tom vnějším prostředí. To je jedna myšlenka a ta druhá v pozadí by se týkala toho, že my praktiční psychologové jsme poměrně málo informováni o tom, jak vypadá třeba péče o veterány v České republice, jak vypadá péče o vojáky třeba v Izraeli po 7. září 2023 a co prožívají ukrajinští vojáci na Ukrajině a jak vypadá péče o ukrajinské uprchlíky tady v Čechách. Takže potřebujeme více konkrétních informací a je dobré, když jsme vzájemně informováni o tom, jak ta péče probíhá.
0: Popisuje psycholog a viceprezident rady Rafael Institutu docent Marek Price.

se, chlapče můj. Obrazí na nový

V další písni budeme se skupinou Hillsong Worship oslavovat Otce, Syna i Ducha Svatého. Chválit Krále králů.

Další píseň, která bude znít, je ze stejného roku jako tato, ale její text a námět je mnohem starší. Je to starší hymna v podání, v novém podání Michaela W. Smitha.

Sestoupit do řeky modliteb nás vybídl Michael W. Smith a v další písni se vydáme za světlem. Skamis.

Poslední minuty 18. hodiny na Rádiu 7 budou patřit žalmům, konkrétně žalmů 46 v podání rumunské chválové kapely a také žalmu 63. s Janou Zibalovou. Privit lucrarea Domnului acel

Po 19. hodině jste zváni na Rádiu 7 k prozkoumání našeho archivu. Jsou to poklady z archivu o milosrdenství a životě s Bohem. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Pavel Kohl.

Známá znělka zve k poslechu pořadu, ve kterém se týden co týden vracíme k zajímavým nahrávkám z našeho zvukového archivu. Často zveme k mikrofonu zajímavé hosty, lidi, kteří zažili setkání s Bohem a rozhodli se dát mu svůj život. Před několika lety jsem se na multižánrovém křesťanském festivalu United ve Vsetíně setkala s Kateřinou Lachmanovou, kterou vám asi ani nemusím moc představovat. Teoložka, poradkyně, spisovatelka a mnoho dalších přívlastků bych mohla dodat k jejímu jménu. Co mě na ní ale chytá nejvíc, je její schopnost srozumitelně vyjádřit hluboké myšlenky. A tak věřím, že vás dnešní relace pokladů z archivu potěší stejně jako mě. Dobrý poslech vám přeje Kateřina Hodecová.

0: Představovat Kateřinu Lachmanovou znamená tak trošku nosit dříví do lesa. Zjistila jsem, že bych zase skončila u toho, že vypočítávám vaše různé aktivity a posty. Nechcete se představit sama?
1: Já už jsem ty aktivity a posty trošku zredukovala poslední dobou už. Neučím na fakultě a nepracuju pod pastoračním střediskem. Teď posledních pár měsíců už jako placenou práci dělám jenom šéfredaktorku v karmelitánském nakladatelství a jako takové volnočasové aktivity právě mám na starosti u nás katolickou charismatickou obnovu, tím pádem ty konference v Brně a taky tábor Jump pro mládež. Z toho mě možná lidé trošičku znají a jsem tam někde, dělám nějaké výpady právě na přednášky nebo duchovní obnovy, jako právě jsem teďko na United Festivalu s pozvání velkorysého mých evangelických bratří.
0: Co je teď vaše téma životní nebo duchovní?
1: Mě dlouhodoběji nemůžu říct, jestli úplně teď, ale dlouhodoběji mě hodně tankuje téma Božího milosrdenství a samozřejmě našeho milosrdenství vůči druhým. Souvisí to trošku taky s cestou duchovního dětství nebo s takovým tím vědomím, že před Bohem nejsme mistři světa, ale jeho děti, ale zároveň vlastně královské děti Boží. To znamená, i když jsme v té své nepatrnosti a určité chudobě, tak máme nárok na veškeré to jeho bohatství, tak jako ti, který patří právě do té domácnosti. Tohle mě oslovilo ve spiritualitě Terezie z Lisieux, ale myslím, že to je hluboce evangelní spiritualita. Tyhle ty témata hodně mi krouží hlavou a v různých střípcích je sbírám v Biblii a promeditovávám znovu a znovu a hodně mě to nějak podpírá i v osobním životě.
0: Máte pocit, že křesťané chápou, co je milosrdenství?
1: A tak někteří to chápou výborně, jiní se to učí chápat, tak jako já, jednak nějak za pochodu. Ono je to něco nejkrásnějšího nebo samotný střed vlastně evangelní zvěsti, to Boží milosrdenství, takže se nedivím, že nám to jde tak po nějakých patrech nebo fázích, že člověk si myslí, že pochopil, když to slyší v nějaké zkratce, ale teprve v nových a nových životních situacích to chápe třeba do jiné hloubky nebo někdo to řekne nějak jinak v určitý souvislosti a zase se člověku rozevře nová dimenze. Tak jako mě třeba před nějakým časem oslovil jeden výrok kardinála Martiniho, který už je dneska u Hospodina, velký biblista, katolický zakladatel taky biblického institutu v Římě. A on kdesi napsal, že naše bída, že taková chudoba, jakákoliv morální nebo jiná, vlastně naše obdarování, že je vždycky jen takovou nádobou pro to Boží milosrdenství. Že ono nemá jiné meze, než jsou meze té naší bídy, že se vždycky rozleje na míru té naší chudoby. A tohle mi přišlo něco jako osvícení, nebo něco, co nesmírně odevírá zase další prostory té důvěry v Boha a toho žasnutí nad tím, co to je evangelium. Že vlastně ta výměna je taková naprosto nepatřičná a trochu vlastně k smíchu legrační, protože skutečně i ten dělník té poslední hodiny dostane ten, jako ten, co přišel ráno na tu vinici, jak známe z evangelií. A prostě jsou tam vlastně takové určité nespravedlnosti, ale nespravedlnosti v náš prospěch.
0: Já se ptám, protože milosrdenství je takový termín, který ve spojitosti s církví moc často slyšet není. Z úst lidí, ať už nevěřících, nebo těch, kteří jsou schopni nějakého si kritického pohledu, se mi zdá, že milosrdenství, odpuštění, přijetí jsou termíny, které se vytrácí z chápání církve. Pořád přetrvává jakési to vnímání, že církev je opravdu o té dogmatice, o tom naplňování těch správných věcí a formování se do nějakých předem daných škatulek.
1: No, to je veliký průšvih, jestli to takhle je. Já jsem si samozřejmě žádnou takovou anketu nedělala a kdyby to takhle bylo, tak je to veliký průšvih, tak jsme se velice zpronevěřili vlastně evangelnímu poselství. To by bylo hodně velký problém. Je pravda, že možná dneska to téma třeba přichází víc na přetřes kvůli různým gestům, ale i výrokům papeže Františka, který rozhodně tady tou ne myšlenkou, ale touhle pravdou prosáklý je tím duchem Božího milosrdenství. Ale také to bylo jedno z velkých témat Jana Pavla II. On napsal encykliku o Božím milosrdenství, která je pro mě jedním z nejkrásnějších dokumentů na tohle téma, ještě vlastně i nepřekonaných. Byli velcí svědci v minulém století, nebo ještě trošičku dřív, kteří měli skutečně ve své spiritualitě obrovský důraz na to Boží milosrdenství. Právě třeba ta zmiňovaná Terezie z Lizie, ale jiný světec mě drahý z pravoslavné církve, Sylván z Atosu, ale třeba i Jan Maria Vianney ze západní církve. Myslím si, že každý, kdo se autenticky přibližuje k srdci Kristovu, k podstatě evangelia, tak musí nějak narazit na tohle téma a dokonce míra přiblížení každého z nás k srdci Božímu se pozná podle toho, kolik toho milosrdenství v našem životě je. Takže jestli jeho církev nevyzařuje navenek, tak by to bylo hodně špatně. Ale já se vždycky bojím takového generalizování, protože to můžeme o tom takhle mluvit v tom rozhovoru církev jako nějaký abstrakt. Ale církev je prostě společenství věřících lidí, který má svou hlavu dokonce neviditelnou. To je Kristus sám, takže když to takhle řeknu, tak vlastně už nějak abstrahuju, už je to mrtvý pojem. Když to vyslovím, jo, tak já nemůžu říct, církev jako celek nemůže jako nic. To jsou údy církve, lidi, kteří jsou napojeni na Krista, kteří samozřejmě v různý míře nějak vtělují evangelium a Božího ducha, nějak ho nesou do světa, takže říct to takhle paušálně, že církev něco jo, něco ne, to myslím není úplně pravdivý, to zkreslující.
0: Když mluvíte o autentickém přibližování se Božímu srdci, co tím myslíte?
1: To, že jsme proměňováni jeho duchem, protože zase to není abstrakt, ale je to božská osoba. Církev se děje jenom díky tomu, že Duch svatý proniká do lidských srdcí a postupně se stává, skrze Ducha svatého Ježíš se stává pánem lidských srdcí a tím se vtěluje evangelium do životů lidí. Jo. Takže je to vlastně to, čím jsme blíž jeho smýšlení. To je jako, jak je v evangeliu psáno, proměňte se tím smýšlením, které bylo v Kristu Ježíši, nebo ať ve vás vítězí to myšlení, co bylo v Kristu Ježíši. Tohle je to přibližování se jemu. Nemyslím tím fyzické přibližování se.
0: O to proměnu smýšlení mi trochu jde, protože žijeme v době informací. Ono je strašně jednoduché načíst si nějaké věci, zahltit se těmi informacemi, převzít je jakoby paušálně, ale to pořád ještě není proměna. Co je ta proměna?
1: To jsem nevyslovila ještě dobře. Mně nejde o to jenom přeformátovat si hard disk, jak tady žartovně o tom mluvíme na United Festivalu, neboli nasunout jiné informace místo nějakých předešlých. I když je to součást, ta směna smýšlení se děje i tím, že člověk vstřebá něco ve smyslu nějaké nové poznání a nějaké zase skartuje z mé hlavy. Ale ta proměna podle ducha evangelia se děje hlavně v tom osobním vztahu s tím neviditelným, kterým je pán sám. To není jenom věc informací, to není proto, že si něco někde načtu nebo někde něco nastuduju. To má velmi omezenou schopnost nás taky proměnit. Ono je to dokonce i jako ve výchově. Jo? Skutečná výchova se děje v dobrých vztazích, to není předávání informací. Když nebude dobrý vztah mezi rodiči a dětmi, tak nepomůže, že každý večer budou mít 10-minutový punkt o tom, jak se chová slušný člověk. Jo? Tím nezměníme jejich srdce, můžeme je donutit třeba něco popouškovat nebo respektovat určitý pravidla, dokud jsou doma a dokud nad nima máme ekonomickou a jinou moc, fyzickou převahu, ale nezměníme jejich srdce ani o milimetr. Pokud tam nebude vztah, který způsobí, že ochotně nasajou ty hodnoty z nás, ten vztah vlastně proměňuje, osobní vztah s Kristem, ten proměňuje, že potom ochotně člověk zjišťuje a nasává, jaký teda hodnoty ten Kristus nese, jaký jsou hodnoty evangelia. Že potom, když ho vnímám jako někoho živýho ve svém životě, tak mě zajímá, co on by dělal v téhle situaci, co by dělal v jiný, tak to hledám aktivně před jeho tváří v modlitbě. A tím se dochází k té proměně. Skrze jeho ducha. Není to pro mě něco abstraktního, i když používám takovýhle možná církevnický pojmy.
0: Ono je to veliké téma. Mně v tom ještě zní taková oblast proměňujte se, tedy vy proměňujte se obnovou své mysli. A pro mě je to takový leitmotiv celého velkého tématu rozlišování toho, co je dobré, co se Bohu líbí, co se mu nelíbí a podobně. Zmiňovala jste roli Ducha Svatého, ale i to je veliká oblast. Můžeme se dotknout toho rozlišování? Máte v tom nějaké osobní zkušenosti, postřehy, něco, co bychom mohli zkusit předat?
1: No teď není asi prostor, abychom mluvili o různých oblastech lidského života nebo mezilidských vztahů a kde jsou jaká kritéria toho, co je, já nevím, co jsou ty křesťanské hodnoty a co nejsou, nebo co je pravdivější a co je méně pravdivý. Teďko nevím úplně, jak to uchopit takhle v krátkém rozhovoru. V každém případě, ale aby se dála ta naše proměna, tak určitě je důležité to ucho učedníka, jak o tom mluví už ve starém zákoně prorok, abychom si nechali vytesat to ucho učedníka, naslouchali vlastně Hospodinu, nebo taková učenlivost vlastně, to celý tás. Učenlivost v tom smyslu, že člověk touží po tom oslovení Božím, touží po té proměně, touží, prostě zajímá ho, co si Bůh myslí o různých těch věcech, chce, aby byl pánem jeho života. To tam je nějaký takový základ toho, aby se to mohlo začít dít, když je to potom proces. To není ze dne na den, že přijmu Ježíše do svého života jako svého pána a spasitele, což ani tenhle ten většinou obrat nepoužíváme tolik v katolické církvi, když si myslím, že to není na škodu občas se k tomu vrátit. Přijmeme Ježíše do svého života, ale tím teprve startuje proces. Proces toho, kdy ho musíme přijímat stále znovu a přijímat právě, nebo nějak tak nechat se obrábět, nechat se hnízt v ruce toho nebeského hrnčíře. Je to něco, ale co se podehrává, říkám, v osobním vztahu s někým neviditelným, ale živým, naprosto konkrétním. Je to bytost, není to abstrakt nějaký. Proto říkám, nedá se to úplně jenom načíst. I když pomůže, i když člověk čerpá, nevím, ze zkušeností a ze spisů lidí, kteří taky ušli kus cesty s pánem, taky nějak porozuměli jeho cestám, ať už z písma nebo ze svý prostě lidský zkušenosti. To musí být vždycky ruku v ruce, aby to bylo aplikovatelné do. Vždycky se pozná, jestli teologie je od zeleného stolu nebo je prožitá. Líbilo se mi, co říkal kdysi jeden evangelikál o tom, že rozdíl, když někdo mluví ze své zkušenosti z života s Bohem nebo jenom právě z toho, co si načetl, je takový, jako když vytáhnete řízek z mražáku anebo ho máte čerstvý z pánvičky. Ta substance je stejná, jak kdyby. Může říkat ty samé věci, ale ta chuť je úplně nesrovnatelná. Nebo přijatelnost vůbec je úplně nesrovnatelná. A pro mě něco podobného se děje, když mluví, buď bychom řekli mužové a ženy boží, v některých círky bychom to nazvali takhle, u nás řekneme svědci nebo mystikové, ti, kdo měli opravdu konkrétní zkušenost z toho přátelského vztahu s Bohem, který žili, z toho důvěrného vztahu s Bohem. A když potom mluví o těch božích věcech, cestách, hledáních, krizích, tak je to nějak životodárné. A člověk, když si čte tyhle typy pojednání, tak ho to opravdu posouvá na té cestě, cítí, dává mu to zpětnou vazbu, dává mu to pozbuzení.
0: Mluvíme o osobním vztahu s Bohem, nicméně řekla bych, že krize současnosti je, že většinou ve vztazích hledáme to osobní pohodlí, to přijetí, to odsouhlasení nějakého našeho životního stylu. Existuje nějaká ochrana před tou subjektivitou i ve vztahu s Bohem?
1: Tohle by nebyla ta učenlivost. Jo? To dokonce je jedna z těch karikatur Boha. Bůh jako... No, jsem před časem napsala takový pamfletek malý a přidala jsem tam jednu karikaturu, o které jsem nemluvívala v 90. letech, právě možná na základě dojmu, který tady teďko interpretujete, že pro někoho může být Bůh něco jako wellness centrum, to znamená ten, který mě má uvádět do pohody a nic po mně moc nechtít. A pokud mě neuvádí do pohody nebo není to pohoda ten život s ním, tak ho klidně odsunu a hledám někde u konkurence, třeba v nějakých jiných duchovních směrech nebo energiích nebo tak. A tohle si myslím, že ale není to, co je podstatou učednictví v evangeliích, nebo i ve starém zákoně, kdy člověk... Dneska i třeba v manažerské literatuře se používá pojem opustit svou komfortní zónu. A je to zajímavý pojem, který označuje jeden z principů vůbec růstu. Ale když se myslí třeba profesního růstu nebo toho, aby prostě firma dělala nějaký pokroky, nebo ten jednotlivec, jako třeba manažer, musí opustit svou komfortní zónu. A něco podobného je právě ten pojem změna smýšlení, neboli pokání. Pokání není sebemrskání, ale změna smýšlení, a to někdy ale bolí. Je to pracná změna postojů a potažmo taky chování podle těchto změněných postojů, něčeho, co přichází zvenčí. Každý růst bolí. Když děti růstou zuby, tak to tak se prořezávají, tak to je někdy docela velký trápení. A přitom není možný toho ušetřit, proto aby zůstalo tam, kde je, a hlavně, aby bylo v pohodě. Aby zůstalo jako mimino. Když se cokoliv učí, tak je to problém. A ještě někdy za smíchem připomínají, jak jsem se učila chodit po schodech s systémem pokusomil, že vždycky nahoru, a skutála jsem se dolů a s řevem jsem zase nahoru zpátky, ale naučila se to za pár. Ono to tak nemusí být vždycky takhle dramatický, ale určitě je to nějaký stretching, to učednictví, v tom smyslu, že se nám musíme se dostat, ano, za tu svoji komfortní zónu musíme se dostat někdy i přes nějakou bolestnou zkušenost nebo bolestnou změnu hodnotového systému o kus dál, kde pak se ustabilizuje nějaká zase provizorní rovnováha nová, ale zase provizorní. Člověk by neměl se usalašit potom na půli cesty a říct si tak dobře, tak teď už ve svých 30 už to mám všecko poskládaný. Je to nesmysl, jo. Právě proto říkám, v tom křesťanském slova smyslu učedníkem nejsem, já nevím, 2 roky svého křesťanského života a pak už jsem mistr. Tohle existuje, že někde na učňáku můžu být takhle 2-3 roky a potom už vykonávám tu profesi a poučuju druhý. Jestli se to takhle děje v křesťanství, to je špatně. I papež má zůstat učedníkem. V tom smyslu, že právě mistr a pán je tady jeden jediný, a to je Ježíš Kristus, a ten nás vede nějak dál. A když tohle zůstane, tak budeme se postupně, já nevím, zjemňovat v tom svém poznání. On nás povede. On je dobrý učitel v tom smyslu, že ví, kdo, jak, co potřebujeme podat, aby se nám rozsvítilo. Ale myslím, z naší strany je důležitá ta základní otevřenost tomu, že jsem vůbec oslovitelná. Tím pádem taky trošku jako pokory tam musí být v tom smyslu, že předpokládám, že všecko nemám srovnaný. Že nemám jenom rozumy na rozdávání. Tohle je, myslím, ten základní postoj, který způsobí, že časem můžeme mít i nějaké rozlišování, protože nám Pán Bůh může dodat ty zkušenosti, které jsou k rozlišování potřebné.
0: Takže otázka nezní umíš, neumíš, ale chceš, nechceš?
1: Dá se říct, jsem vůbec otevřená k nějaký změně, k nějakému oslovení zvnější, ke korekci mých názorů, postojů. Tohle je, myslím, klíčový.

0: Kateřinou Lachmanovou si povídám na letošním ročníku festivalu United. Vy jste tady měla seminář na téma překážky nebo typické překážky usmíření. A protože Bible mluví o usmíření, ale také o odpouštění, tak se hned musím zeptat, jsou to zástupné pojmy?
1: Úplně ne, protože odpustit můžeme jednosměrně. Já můžu odpustit někomu, kdo mě neodpouští. Jakmile mluvíme o usmíření, mluvíme o tom, kdy se potkala prosba o odpuštění s odpuštěním, neboli klíč a zámek zapadly do sebe. Přitom odpustit můžu a myslím, že jsme i zváni k tomu odpouštět i tam, kde nikdo o odpuštění neprosí. Minimálně nám v tom dal příklad Ježíš na kříži, když prosil Otce, odpustím, neboť nevědí, kdo činí, a v tu chvíli tam nikdo nedělal pokání, nebo aspoň to písmo nezaznamenává. Nebyla to odpověď na něčí prosbu za odpuštění. Takže odpustit je možný jednosměrně, ale není dokonaný ten proces usmíření.
0: Jaké jsou tedy ty typické překážky?
1: Je jich celá řada. A já jenom některé zdůrazňuji, s kterými jsem se setkala v praxi, ať už té psychoterapeutické nebo nějakého duchovního doprovázení. Jednou z nich je sebelítost. To bývá veliký problém nás žen, sedět si v tom svým neštěstíčku a přes něj se nedostaneme k odpuštění, usmíření. U chlapů bývá problém, že mají pocit, že by měli poprosit o odpuštění, že opouštějí bitvu bez boje, že skládají zbraně předčasně. A připadá jim to takový nehorázný pokoření, zvlášť třeba vůči partnerce nebo vůči dítěti. A přitom skutečné odpuštění, ochota k usmíření patří k nějaké vnitřní síle nebo jsou projevem nějaké vnitřní síly. Ale co z toho člověka stojí, což ví každý, kdo se o to někdy pokusil překročit tu svou právě píchu, samospravedlnost a poprosit třeba o odpuštění tam, kde evidentně něco zvoral on sám nebo se podílel na tom konfliktu. Co vidím jako hodně závažné téma, je ideologická nenávist nebo ideologické nepřijetí nějaké skupiny lidí. To se děje právě mezi církvemi, nebo dělo se to dlouho mezi křesťany a židy. Děje se to mezi národy, že někdy máme ideologický problém s celou nějakou skupinou nebo s politickými, frakcemi. A přesto jako je potřeba si připomínat, že evangelium je nad tím vším a ta povinnost milovat blížního nekončí tam, kde ten druhý má názor, který je pro mě nepřijatelný. Nám citovala dneska výrok Madeleine Delbrelovy. Ježíš nám neřekl miluj blížního svého kromě komunistů. A samozřejmě ne kromě Němců, nebo kromě Rusů, nebo kromě evangelikálů, nebo a tak dále, že musíme opravdu jako se konfrontovat s tím, že tam není žádné kromě. A to neznamená, že prostě láska je něco jako krupicová kaše, kterou přetřeme všechny ty rozdíly, nebo že nemá vůbec smysl hledat pravdu ve věcech, to ano, ale to, že máme jiné názory, není nikdy, neměl by být důvod k tomu, abychom si rozbíjeli hlavy, nebo se odmítali se sebou vůbec bavit.
0: Nestačí odpustit? Je důležitý ten krok usilování o smíření?
1: Tak někdy nemůžeme ani víc než odpustit právě takhle jednosměrně, protože ten druhý vůbec není naladěný k tomu, aby s náma tou cestou usmíření šel. A dokonce písmo svatý s tím počítá. V Novém zákoně čteme, pokud záleží na vás, žijte v pokoji s každým. Někdy na nás nezáleží. Nebo jenom na nás nezáleží v některých složitých situacích. Takže i tam, ale mělo by to být asi tak, že moje srdce je otevřené k tomu usmíření pro situaci, že by ten druhý chtěl. Že z mý strany, z mý půlky vztahu je otevřeno. Z mý strany nejde prostě nenávist, nejde nesmiřitelnost. Což neznamená, že za tím druhým budu pobíhat a panáčkovat v situaci, kdy on vůbec nenahlíží, že je třeba chyba i na jeho straně, nebo nechce prostě se mnou bavit, tak to neznamená, že já musím ho dotláčet do kouta, aby k tomu usmíření došlo, takhle ne, ale mělo by z mé strany zůstat otevřeno. Možná takový trošku předobraz je i v tom podobenství o marnotratném synu, kdy ten otec, i když nesouhlasí s tím, že jo, co dělá ten syn, ale neběhá za ním, aby ho donutil nějak dělat pokání a tak dále, ale vyhlíží. Z jeho strany je otevřenost. Až ten přijde a bude chtít se usmířovat, tak je tam ta otevřenost. Tohle si myslím, že je podstata toho problému. Že to může být jednostranný, někdy to musí takhle zůstat i třeba dlouhou dobu.
0: říkáte běhat za tím druhým panáčkovatelem, zase je někde nějaká hranice? Protože si říkám, že někdy to tak vypadá, že my tak moc chceme, aby ty všechny vztahy byly narovnané a čisté a příkladné a jakoby vykazatelné těm druhým, že vlastně se někdy může stát, přijde mi, že i ztrácíme takový apel na hodnoty. Že tak moc usilujeme o to smíření, aby ty vztahy fungovaly a byly fajn, že vlastně potom se může stát, že hodnoty berou za své.
1: Jak už jsem říkala, to usmíření to není krupicová kaše, kterou přetřeme třeba i veliký nespravedlnosti. Ono je to téma, který třeba řeším spíš, když se bavíme o hranicích, třeba v pomáhajících profesích nebo tak, hranice mezi lidských vztazích. Tam častěji právě připomínám, nevím, v pracovních kolektivech nebo tak, že to usmíření nebo pokoj v těch vztazích nesmí být nikdy zástěrka nepravosti. Nesmí to být roubík do úst těch lidí, kteří chtějí ventilovat, že jsou tam nějaké problémy nebo že se tam dějí nějaké nespravedlnosti. Tohle možná je veliký nešvar právě i v církevním prostředí, že někdy povýšíme. Takhle, ta láska totiž se, to nejde do konfliktu s tím, že nesmím mluvit o tom, že tu máme nějaké nesrovnalosti, jo. To, že mluvím o odpuštění, říkám, taková moje otevřenost, že chci dobro pro toho druhého. Ale to dobro je třeba i to, aby došel na to, že tady se děje velká nespravedlnost, nebo že musíme přerovnat nějaké vztahy, musíme třeba radikálně přerovnat hranice v tom vztahu. Je moc hezká knížka na tohle téma, nebo jednak ty knížky o hranicích, který vydává Návrat domů, ale moc hezká knížka vyšla nedávno taky v karmelitánském nakladatelství, jmenuje se to Můj život beze mne. Od jednoho křesťanského psychoterapeuta italského, Osvaldo Poli se jmenuje. Je tam taková loutka na té obálce, která ilustruje ten problém, když člověk právě má pocit, že právě takový ten pacifismus nebo být hlavně v klidu a nevyskakovat a prostě držet hubu a krok v různých situacích, když to vezme za svůj životní program a trpí veliký nespravedlnosti, veliký nesrovnalosti ve svém životě. V tom smyslu, že třeba od dětství ho koučuje někdo jiný, někdo jinýmu nastavuje hodnoty v životě, někdo jinýmu říká, co má cítit o věcech a co si má přát a co jak má dělat a to až třeba do pozdního věku. Je tam spoustu osobních svědectví lidí, kteří se z toho tohle uvědomili v nějaký fázi svého života a začali se z toho probírat a narovnávat ty své vztahy. Takže to není, ta láska, říkám, není něco, čím zaplácáme všechny nespravedlnosti a nemáme pak už právo je řešit. To ne. Jenomže tam zůstává, říkám, ta moje jako kdyby touha po dobru pro toho druhého člověka i pro toho, s kterým nesouhlasí, i pro toho, který dělá možná nepravost tuhle. Ale do toho dobra patří právě i třeba jeho změna smýšlení, kterou já nemůžu vždycky zajistit, no a nikdy nemůžu zajistit a nemůžu k ní vždycky tlačit, ale můžu někdy, když je třeba nebo partnerství jdou lidí nebo pracovní kolektiv, tak rozhodně můžu třeba žádat nějakou, třeba za pomoci třetí osoby, aby jsme dali věci na stůl, abychom si je v nějaký chráněný atmosféře znovu propovídali. Je to princip i práce třeba všech manželských setkání nebo já nevím, programu Kána, který krásného, který dělá komunita Šemanev, kde umožní těm lidem, kteří jsou někdy ve velmi zasekaných situacích, aby si probrali svoje věci po nějakých fázích, pod nějakou supervizí, řekněme, pod nějakým vedením, ale aby nenechávali věci vyhnívat jenom. Aby to nebylo, že tady se naučíme na sebe znovu usmívat, ale neřešíme ty konfliktní situace třeba v našem partnerství, já nevím, nespravedlivý rozložení, zacházení s penězi třeba, jo, nebo jeden se podílí na výchově, druhý absolutně ne a tak dále.
0: Takže ne, smíření je někdy vlastně lepší řešení situace.
1: Ne, to mě nerozumíte. Usmíření není to, že souhlasím se vším, co se děje. Asi takhle bych to řekla. To, že jsem otevřená k usmíření tomu druhému, že chci mít ráda toho druhého, neznamená, že souhlasím a nesmím už mluvit o nějakých nepravostech, které tam jsou, o špatně nastavených hranicích, o špatně rozdělené práci v domácnosti a tak dále.
0: Tak jsem to myslela, že není potřeba navodit ten soulad za každou cenu,
1: tak.
0: Ale naopak nechat to třeba působit v čase, abychom oba měli čas a prostor to znova promyslet.
1: Přesně, nevylučuje se láska křesťanská s řešením konfliktu a s otevřením těch konfliktních oblastí, ať už jde o církev jako takovou, o farnost, o pracovní kolektiv, o partnerství.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Poklady z archivu a záznam rozhovoru s Kateřinou Lachmanovou, který jsem natočila před několika lety na křesťanském multižánrovém festivalu United ve Vsetíně.
1: Posloucháte Rádio 7.
0: Problém je to další veliká oblast a myslím, že v tom tápeme, ať jsme věřící nebo nevěřící. Jako věřící možná máme jistá pravidla nebo pomůcky a taky hlavně osobu Ducha Svatého, který nám v tom pomáhá. Přesto zdá se mi, možná je to subjektivní postoj a subjektivní pozorování, že z problémů jako takových máme strach, protože on je demonstrují jakýsi ten nesoulad a neporozumění. Dá se nějak takhle od stolu z první vody na čisto dát třeba jednu dobrou radu, jak jít do problému tak, abychom otevřeli možnost ty věci propovídat a hned to nezabili?
2: Někdy je to tak zasekaný, že předem člověk ví, že cokoliv řekne, tak už skoro i tuší, kudy začne ten druhý útočit. Většinou je to tam, kde ten spor pokročil do takové chronické fáze, kdy už se nehledá řešení problému, ale lidi jsou tak pozraňovaní, že jenom hledají, u koho skončí černý Petr. To třeba mluvím teď o partnerských vztazích. A když je to v téhle fázi, tak většinou to chce odbornou pomoc opravdu někoho zvenčí, kdo pomůže bavit se konstruktivněji. Ne, kdo za to může, protože v těch letitých sporech třeba už je to, co bylo dřívejce nebo slepice, už je to jo, spoustu neférových tahů se udělalo z obou stran a jenom se ty lidi snahou si to vykomunikovat, se hlouběji a hlouběji zraňují. Ale dokud nejsme ještě v takhle chronickém stádiu, a tak je důležitá zásada, když si jdu s někým něco vyříkávat, tak zachovávat něco jako precedens neviny, jako v právnictví. To znamená, že i když mi něco vadilo, tak předpokládám, že jsem to třeba špatně pochopila, nebo je ten druhej to vlastně myslel dobře, akorát, že jo, se mu to nějak vymklo, nebo to znamená, nejdu hned s útokem. Kam hleď to, co jsi mě řekl, nebo co jsi udělal, tak já, jo, mě zranilo, protože mi to způsobilo tadle, ale neříkám, ty jsi mě zranil, protože třeba to vůbec jako nechtěl, jo? Já nevím. Manžel přijde o 10 minut později a protože manželka měla zrovna nachystanou večeři a zrovna je to den jejich výročí, tak se na tom dala záležet, jaký to strašně zraní, ta jeho nevšímavost. Ale neví, že on třeba někde, já nevím co, podvezl kolegu do nemocnice. Jo, a může vzniknout, a proto se spozdil, a může vzniknout jako přestřelka hned ve dveřích a zkažený večer jenom proto, že člověk si to nějak přečetl každý strany. A ten druhý pak je zase ukřivděný, že vlastně něco se snažil vyřešit dobře, jak nejlíp mohl, a zase je to špatně. Takže precedens neviny, dokud nevím určitě, že to tak jako blbě bylo, tak předpokládá, že jsem to jenom špatně pochopila. To znamená neútočit. Jako říct tu věc, jak to na mě působilo, a neútočit, že ty jsi to určitě takhle zle myslel a schválně udělal a tak. A to někdy pomůže, že vlastně jdu naproti jako tomu druhému i pro nějaké to vysvětlení. Jednou mi říkal jeden tatík zajímavou zkušenost, kdy opravdu jeho kluk udělal něco špatně ve škole, někoho tam jako, já nevím, jestli tam mlátil spolužáka nebo něco, a bylo mu to velmi těžké to ale přiznat doma potom, takže nejdřív zatloukal a tak dále, a potom už se ukázalo, že opravdu by to chtělo i tak, že se potom budou, ale aby vůbec ho přiměl k tomu, že je schopen přijmout tu svoji podíl na té situaci, tak mu říkal, no, ono to asi bylo tak, že ty si prostě jenom otevřel pusu a ono tě to vyklouzlo, jako ty ošklivý slova, jako snaho vidět. Jo, jo, takhle to bylo, tatí. A to je takový nějaký to milosrdný jítí naproti tomu člověku, aby nějak byl schopen potom přijmout to, že něco zvoral. A někdy v tom pomůže i to, že člověk, či většinou, když je to třeba partnerský nezhody nebo nějaký mezi přáteli se něco zadrhne, i v pracovním kolektivu, tak dost často potom to není černobílý, že jeden něco zvoral a druhý byl jako lílie. Jo? Ono se to od nějakého momentu začne jako cyklit. Není to 50-50, to taky málo kdy, ale často je to, že jeden začal a druhý blbě pokračoval a potom už to neumíme rozmotat. A proto taky někdy radím těm lidem, dobře, vezmi zodpovědnost za tu svou půlku toho vztahu, nebo půlku, nebo třetinu, nebo kdyby tam 10% si zvoral, tak vem zodpovědnost za tohle. A neříkej to jenom proto, aby druhýmu došlo, že teď se má omluvit za tu svoji většinu. Jo? Řekni to jenom proto, že tohle je tvoje zodpovědnost, tohle je tvoje špatné přispění do toho konfliktu. tak řekni promiň za to, že jsem na tebe včera řval, jo. A nemusíš komentovat, že ale nemůžeš přece souhlasit tam s tím. A někdy tím, že člověk takhle vyjde naproti, tak ten druhej pak řekne, no víš, ale já vím, jo, já jsem ale zvoral tohle a proto jako už tě vyletěly nervy, uznávám. Jako to, že jdu naproti s tím, že se netvářím jako neposkvrněný početí, tak to si myslím, že je hrozně důležitý takovej základ, kterým i tomu druhému umožním snáš prostě jít do té pravdivosti v osobě a snáš přijmout svůj podíl viny třeba na tom konfliktu a pak se snáš domluvíme. Sem tam tohle teda není možný, takže ne, to mluvím o lidech, kteří mají nějaký stupeň zralosti, nějaký stupeň náhledu. Čím patologičtější osobnost, kterou mám co dočinění, tak tím méně platí tyhle ty takové, řekněme, normální věci. A tím tvrdší si musím stavět hranice, aby mě ten druhý nepřeválcoval.
0: Vy mluvíte o presumpci neviny i v těch blízkých vztazích. Chci se zeptat na moment, kdy už v člověku pracuje zklamání, pracuje v určitém čase. Co se dá dělat s tím pocitem, že pořád je to stejné, nevidím to východisko. Opakují se situace, které stále stupňují tu frustraci.
2: Já si nemyslím, že zase třeba ta láska křesťanská k druhému nebo odpuštění znamená, že se vždycky znovu obnovuje ta důvěra, to, že druhý mi neudělá to samý nebo nesklame zase. To takhle taky není myšlený. Dokonce právě máme precedens ze skutků apoštolských, kdy se Barnabáš s Pavlem, s apoštolem Pavlem rozešli prostě, protože se nezhodli, koho vzít z učedníků sebou a ten nedůvěřoval Markovi jeden z nich a druhý ho chtěl jako sebou, tak se nakonec rozešli, každý si vzal jinýho na tu spolupráci. Doufám, že si zájemně i nějak požehnali, to tam není řečeno, že to nebylo úplně jako ve zlým, ale viděli, že se na tomhle neshodnou a jdou teda dál. A může se stát, ale a tohle dobře, to bylo jenom takové technické řešení třeba nějakého sporu, ale může se stát, že někdo skutečně mě znovu a znovu, já nevím, podráží, já nevím, budu důvěřovat někomu a on tuneluje rodinný peníze nebo prostě zatlouká nevěru a opakovaně. Já si nemyslím, že tohle má jít do nekonečna. To neznamená, že ho člověk má odepsat, ale možná odepíše to, že v této věci já nevím, mu nemůžu dál uvěřovat. Já mu nemůžu dál svěřovat třeba finance tady tomu člověku, nebo nemůžu mu svěřovat zakázky v práci, protože on vždycky udělá nějaký šlendrián. Nemůžu ho tahat prostě z problému, protože vždycky třeba tu pomoc zneužije nějak, jo. Můžu udělat to několikrát, ale nemůžu úplně do nekonečna. Nemělo by to s tím souviset to, že tím pádem já nad ním úplně jako lámu hůl, ale já třeba končím s touhle formou pomoci. On se tomu říká, to je zase o těch hranicích, se třeba pomoc, já nevím, narkomanům nebo lidem v závislostech. Se říká, že by měli oni narazit na zákon příčiny a následků. Jinak je devastujeme. Myslíme si, že pomáháme, ale devastujeme ty lidi. Že když někdo zjistí, že i když, já nevím, propije svou výplatu během týdne, tak vždycky někdo to poskládá zase zvenčí a doplní to pro tu rodinu, no tak proč by to neudělal příště zase? Já samozřejmě někdy můžu zkusit, jestli tím šokem z toho dobrýho skutku ten člověk se nechytne za nos, ale ne vždycky to funguje. O tím stylem, jak v Bídnicích ten Jean Valjean dostal vlastně ty svícny, který ukradl tomu faráři, tak on mu je vlastně, když ho přivedla policie, tak ten farář řekl, že on mu je věnoval. A tím šokem došlo prostě k jeho obrácení toho zločince. Ne vždycky to tak funguje. Někdo by to zneužil, tuhle a třeba opakovaně udělá to prostě spoustu lidí, který těch bezdomovců to třeba zvoní na fary a ještě prostě nadávají, když je to jenom chleba se salámem a neřízek, jako jo. Neříkám, že všichni, ale prostě někdy bohužel může být takováhle situace a ne všechno, co vypadá jako křesťanská pomoc, je skutečně pomoc pro toho člověka. Proto nakonec dneska se jsou nějaké studia kolem pomáhajících profesí, aby ta pomoc se dělala taková, takže je to opravdu dlouhodobá pomoc tomu člověku, která ho nějak sice respektuje a nějak zohledňuje tu slabost třeba povahovou nebo ty situace, v které člověk je, ale nedevastuje ho tím, že se nasune do jeho života, jak kdyby to byl maňásek, že já za něj budu řešit úplně všechno a tím ho vlastně spasivňuju ještě víc, než byl.
0: Myslím, že jsme zase kruhem u toho rozlišování a taky pomoci Ducha Svatého v tom rozlišování, abychom fakt nebrali nějak paušálně situace naučeným způsobem, ale řešili tu situaci, do které nás Bůh staví. Já se chci na závěr obrátit k oblasti, která myslím, že tomu našemu povídání musí dát tu patřičnou kotvu, totiž ten vlastní důvod, proč nehážeme flintu do žita, když se jedná o naše osobní problémy, anebo i o lidi, kterým sloužíme, které máme ve svém okolí. Jaký je ten důvod nezahazovat zbraně?
2: No, my se vždycky musíme vrátit zpátky jako ke Kristu, že on nad námi nezlomil hůl. Asi kolikrát říkám, prostě jestli mě snese ve své církvi, jestli já mu stojím pořád za to i dávat mi novou a novou šanci, kdo jsem já, abych nedala tu šanci někomu vedle sebe. I když to může být třeba, že v konkrétní oblasti já vidím, že s tím člověkem se musím rozpojit, jinak on mě stáhne ke dnu. Já říkám v těch třeba sdílených financích nebo takhle, ale kdo jsem já, abych řekla, že on už nemá šanci nebo že už prostě se zklamal příliš, takže už nikdy nic z něho nebude. Za prvý nejsem ředitel zeměkoule, abych tohle mohla říct o někom druhým a to je opravdu náš pán. Za druhý on ukázal právě to, jak třeba nás zve k tomu 77krát odpustit a znovu, tak u něho je zvláštní taková zásada, že co po nás chce, tak sám taky dělá. No a to je pro nás nejenom inspirace.

0: druhé, pro druhé. Někdy i místo nich, tam, kde oni nejsou schopni už se schopit k tomu doufání. Kotvou je pro nás zase Kristus sám a je jeho srdce, jeho přístup, jeho síla, jeho naděje, kterou do nás vlévá z Ducha Svatého. Kde si myslím, že to nějak může držet pohromadě.
1: Říká Kateřina Lachmanová, která tímto děkuju za rozhovor.
0: Já vám taky děkuju. Naschledanou.

Poslouchali jste poklady z archivu, které pro vás připravila Kateřina Hodecová. Přeji vám jen to dobré a těším se na slyšenou zase za týden.

podkladům z archivu se můžete vrátit ještě v úterý ve 23 hodin a za týden nás čeká téma Ježíš v nás.

Osmá hodina večerní přinese na rádiu 7 vám k poslechu pořad doteky Charlesa Stanleyho. Za čtvrt hodiny budeme se učit ovládat naše myšlenky a také nás čeká spoustu písní. Ta první bude od Jana Knížka. Ty jsi králem na nebesích. Ježíš je ten král, který vládne, za kterým stojíme a díky němu tady jsme. U mikrofonu je s vámi po 19. po 20. hodině už Pavel Kohl.

0: Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Římanům 12:4-5.
1: K tobě pozvedám svou duši, ty jsi mou nadějí, nikdo z těch, kdo tě hledají.

Aby náš život byl čistý, odrážel Boží hodnoty, potřebujeme čistou mysl, o té budeme hovořit v dotecích, a také čisté srdce. A za něj se modlí Aaron Schust v následující písni.

0: Každý den nás neustále bombardují škodlivé slogany, nápady a názory. Rozhlasové a televizní vysílání, sociální sítě i zpravodajství se pokoušejí ovlivnit naše myšlení, protože to, jak myslíme, určuje naše jednání. V dnešním pořadu uslyšíme verše z listu Koloských, které odhalují, že klíč k ovládání vlastních myšlenek získáváme tehdy, když chápeme, kdo jsme v Kristu. Vyučování Charlesa Stanleyho čte Pavel Hromádka.
1: Jak mohu žít v dnešním světě, když na mne bez přestání útočí a ze všech stran mě bombardují všechny možné i nemožné smyslné, materialistické a světské myšlenky? Jak v takovém prostředí chvíli za chvílí a den za dnem žít čistě a svatě v poslušnosti před Bohem? Jak mohu ovládnout svoje vlastní myšlenky, abych, přestože žiji tady na světě, nemusel takhle přemýšlet, aby se mne nezmocňovaly myšlenky ničivé a destruktivní? Jsou totiž mimořádně destruktivní nejen pro život člověka, který tak myslí, ale i pro celou jeho rodinu a budoucnost. Jsem přesvědčen, že odpověď najdeme v knize Koloským. Tak si prosím najděte 3. kapitolu a společně si přečtěme 1. 4 verše. Nezapomínejte přitom na to, že naše dnešní téma je jak ovládat svoje myšlenky. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Jsem přesvědčen, že tady apoštol uvádí 3 základní kroky k tomu, aby byl člověk vůbec schopen ovládat svůj myšlenkový svět. Jeden z nich je uvědomovat si svoje postavení v Kristu. Je to náš stav, naše situace, kterou v Kristu máme. O co tu jde? Jaké je naše postavení v Kristu? Jasně to je řečeno v textu právě přečtených 4 veršů, proto vám to pro začátek velice stručně zopakuji. Naše postavení v Kristu existuje v úzké závislosti na našem vztahu s ním a na jeho vztahu k nám, jak s ním jednáme a jak na něj reagujeme a jak on jedná s námi. A v Bibli se dovídáme, že Bůh říká, že jsme byli ukřižováni s Kristem. To je první aspekt naší situace. To znamená, že když Kristus před 2000 lety umřel na kříži, byl tam s ním ukřižován i náš starý a hříšný život. Naše stará a hříšná přirozenost, i to všechno, co jsme byli ještě předtím, než jsme přijali spasení. Bůh, který vidí život jako celek, úplně celý najednou, viděl v jednom totožném bodě Ježíšovu smrt i naše spasení. Když se tedy na to Bůh dívá, vidí to všechno najednou, protože ho vůbec neomezuje čas ani prostor. Takže když s myšlenkou na Boha Ježíš umřel, ukřižoval tam tehdy i každého věřícího, aby tam naše stará hříšná přirozenost zahynula s ním. To se už stalo. Takže když přijmete svou vírou spasení, Bůh začne ve vašem životě působit, přinese vám do něj pravdu a také skutečnost smrti vaší staré hříšné přirozenosti. Druhá složka naší situace v Kristu spočívá v tom, že jsme s ním byli i pohřbeni. To znamená, a Bible nás o tom ujišťuje, že jsme vstoupili do takového vztahu s ním, že je to jako kdyby nás s ním pohřbili. Stali jsme se tedy jeho součástí. Třetí aspekt tohoto vztahu je, že jsme s Kristem také vstali z mrtvých. To znamená, že jsme byli vzkříšeni k novému životu. Vzkříšeni mocí vzkříšení. Bůh říká, že z jeho pohledu, když Kristus vstal z mrtvých, vzkřísil současně i nás. Proto v případě každého zachráněného a spasaného člověka je to tak, že zemřela jeho stará hříšnost, byl pohřben spolu s Ježíšem Kristem a teď chodí v novosti života, protože teď má nový život, nového ducha i nové srdce. A nejen to. Bible nám říká, že jsme v něm také schovaní. Jsme v něm v bezpečí. Potají, samozřejmě je to tajné pro tento svět. Skrze něj dostáváme výživu, poučení a posilu a on sám nás buduje. Oddělil si nás od ostatního světa a my jsme v něm teď v bezpečí. Všechno je na nás od té doby jiné, protože jsou z nás teď děti živého Boha. A ani to ještě není všechno. On sám říká, že naše situace spočívá v tom, že on sedí po otcově pravé ruce. Takže tam sedíme s ním. Protože totiž on je v nás a my v něm. Takže jsme také všude tam, kde je i on. V Bibli se také dovídáme, že až se zase vrátí na zem, vrátíme se sem s ním. Proto tedy vaše postavení, vaše situace, váš vztah s Ježíšem Kristem je dnes následující. Byli jste s ním ukřižováni, pohřbeni, vzkříšeni a teď sedíte vedle něj. Jste v něm skryti a jednou s ním znovu přijdete. Co to všechno znamená? Co to má společného s tím, jestli ovládám svoje myšlenky? V podstatě to znamená, že, protože už nejsem to, co jsem býval, umřel jsem tomu a jsem nové stvoření v Kristu Ježíši, chodím v novém životě a mířím novým směrem, mám nové místo určení, nový smysl, nové srdce, nové občanství, nový žebříček hodnot. A všechno, co se nás týká, je nové. Není tedy snad přirozené, že když Bůh o mně řekne, že potom, co jsem přijal spasení, je ve mně všechno nové a jiné, že bych měl i jinak myslet? Jak bych mohl myslet postaru, když už nejsem to, co jsem býval? Jak člověk přemýšlí ve svém srdci, takový je. To říká lehce parafrázovaný 7. verš ve 23. kapitole Přísloví. Bůh nás samozřejmě povede i ke změně způsobu myšlení. Proto ovládejme svůj myšlenkový život, abychom odteď mohli o sobě přemýšlet přesněji, totiž o tom, kdo doopravdy jsme. Jak tedy ovládat svoje myšlenky? Začneme tím, že ze všeho nejdřív pochopíme, že v nás bydlí a žije Ježíš Kristus. A protože on v nás bydlí, neboť jsme s ním byli ukřižováni, pohřbeni a vzkříšeni, Bible nás ujišťuje, že v sobě máme k dispozici moc vzkříšení. Protože on v nás bydlí a protože on je náš život, podívejme se, co k tomu říká apoštol Pavel ve 3. kapitole Koloským v 1. verši. Protože co? Protože jste byli ukřižováni, pohřbeni a vzkříšeni. Protože teď jste s ním a jste v něm ukryti. Protože přijde znovu. Protože to může pokračovat tak, jak to tam čteme dál. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. Zde použité slovo hledejte není stejné jako slovo, které znamená zaměřte svoje myšlení. V některých jazycích se pro tyto dvě věci používá jedno slovo, ale ne v řečtině. Když tu apoštol vybízí hledejte to, co je nad vámi, jde tu o slovo v přítomném čase a v rozkazovacím způsobu, což znamená činnost opakovanou a průběžnou, kterou opakujeme tak dlouho, až si na ni zvykneme a prostě stále dál hledáme. To pro věřícího člověka znamená, že by to mělo patřit k jeho životnímu stylu a že bychom měli hledat věci, které jsou Boží. O čem to asi mluví, když vybízí k průběžnému a neustálému hledání, k novému objevování věcí nad námi, kde je Kristus a sedí Bohu po pravé ruce? Co jsou ty věci nad námi, které zde zmiňuje? Jde o věci, o kterých si Bůh přeje, aby v našem životě zaujali výlučné místo. Kdybych se vás dnes zeptal, pro co žijete? Myslím tím, co je to jedno, to něco, co je pro vás v životě nejdůležitější a kolem čeho se ve vás všechno točí. Co to je, co si ze všeho nejvíc přejete? Kdybyste měli k dispozici papír a mohli tam vyjmenovat svá přání, co by se objevilo na prvním místě takového seznamu? Bylo by to něco materiálního? Nebo by to bylo duchovní? Přátelé, my máme žít zbožně v Kristu Ježíši. Zbožně v bezbožném světě. To není něco neuskutečnitelného. Ale nezvládneme to z vlastních sil. To můžeme zvládnout jedině díky svému vztahu s Bohem. a Kristus je náš život. Z toho vyplývá, že naše myšlení předurčuje, jak budeme jednat. Jde o to hledat to, co je nad námi. A pak tu také používá to druhé slovo, které najdeme, když se vrátíme zase na začátek. Poslechněte si znovu, co tady v té třetí kapitole říká. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem. To znamená, že protože váš vztah je takový, jaký je, byli jste ukřižováni, pohřbeni a vzkříšeni. Jste s ním po otcově pravici. Jste s Kristem skryti v Bohu a až zase přijde, přijdete s ním i vy. A proto máme hledat to, co je nad námi. Teď přichází na řadu použití toho druhého slova. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Máme tady vedle sebe slova směřovat a hledat. I slovo směřovat vyjadřuje přítomný čas a je v rozkazovacím způsobu. A je tu použito ve smyslu průběžně a pravidelně to tak dělat. To znamená udělat si z toho způsob života. Máme se zaměřit. To je to směřování. A znamená to zakotvit se a soustředit na to svoje myšlenky, usilovat o to. Sice je to další slovo, ale také vyjadřuje vnitřní postoj. Jde o zaměření naší pozornosti a našeho zájmu. Máme směřovat k tomu, co je nad námi, a ne k věcem tady na zemi. Máme svoje myšlenky soustředit na Boha. K tomu nás vybízí písmo. Proč mám svou mysl soustředit na nebeské věci? Z jednoho prostého důvodu. Protože teď mám občanství v nebi. Zatímco tato zem k sobě poutá naše tělo, v Bibli se dovídáme, že my jsme v Kristu Ježíši. Tady na zemi jsme jen dočasně, domov máme v nebi. A měli bychom začít správně a přesně přemýšlet už teď, dokud jsme ještě tady dole a můžeme svůj myšlenkový život ovládat. Kdyby to možné nebylo, Bůh by nás nevybízel k hledání a usilování o nebeské věci, ani by po nás nechtěl, abychom směřovali k tomu nebeskému a ne k pozemským věcem. Máme usilovat, hledat, zaměřit se. Máme zakotvit svoje myšlení na věcech, které charakterizují osobu Pána Ježíše Krista. Pak, až vám někdo třeba v kanceláři bude vyprávět dvojsmyslný či košilatý vtip a bude to v situaci, kdy odtamtud nemůžete odejít, přesto to můžete zvládnout tak, že na to pak vůbec nebudete muset myslet. Můžete jen prostě říct, pane, chci ti jenom poděkovat, že tohle jen tak prošlo kolem mě a že to ke mně nepatřilo. Protože vidíte, že ti kolem vás žijí na hodně nízké úrovni. Jsou v zajetí své staré a hříšné přirozenosti. Ale vy jste z toho už mohli vystoupit. Jsme synové a dcery živého Boha. Svoje občanství máme v nebi. I naše jména jsou zapsaná v Beránkově knize života. Bůh za nás zaplatil samotnou krví Pána Ježíše Krista. To způsobilo, že jsme teď v jeho očích svatí, jsme občané nebeského království. Už nám nesedí světská špína a bahno, ani klamné a špinavé myšlenky. Když se večer posadíte před televizi, uděláte si pohodlíčko, usadíte se v křesle a chystáte se schlédnout svůj oblíbený pořad. Řekněme, že si takhle začnete odpočívat kolem 7. O 11:30 nebo kolem půlnoci televizi vypnete. Co se to vlastně stalo? Otevřeli jste svoje myšlení věcem v podstatě bezbarvým. Takže jste se hodiny a hodiny koukali na nahotu, rouhání a násilí, a přitom vám do myšlení proudil rozmanitý brak. Chcete mi snad tvrdit, že můžete myslet na boží věci? Že usilujete o boží myšlení? Že jste zaměřili svoje myšlení na Pána? A že můžete mít boží myšlení, když večer co večer trávíte tím, že dovolíte, aby vám do myšlení někdo naléval odpadky svých reklam, smyslnost a nahotu, drzost, vulgárnost všeho druhu, slovní narážky a náznaky, zbytečnosti a marnosti i modlářskou filozofii? A pak se divíte, proč se mi nedaří ovládat myšlenky. Je to jako když si do počítače natáhnete spoustu marastu a přidáte i něco dobrého. Co máte? Máte smíchané odpadky s pravdou. Vznikne vám tam z toho zmatek a v podstatě nepořádek. Kolikrát jsme četli v novinách nebo slyšeli v televizi o dětech i dospělých, kteří se dopustili násilných činů, k čemuž se nechali inspirovat televizí. Neprobíhalo to tak, že by se posadili a řekli si, teď si to důkladně promyslím a přijdu si na to, jak nejlépe páchat násilí. A nebo když se zamyslíte nad vším, co se objeví v reklamách. Třeba když budeš pít tento nápoj, budeš se cítit skvěle a nemáš co řešit. Přitom pravda je taková, že jestliže se navíc jedná o alkohol a vy se pak na dálnici připletete do dopravní nehody, když jste si předtím pěkně přihnuli, můžete i zabít naprosto nevinné lidi. Všechno je to prolhané, nepravdivé, zlé, smyslné a modlářské. Takové myšlenky se do myšlení Božích dětí snaží vpravit svět. A pak se divíte, že se vám nedaří ovládat myšlenky. A přitom důvod spočívá v tom, že jste si do hlavy vysypali popelnici. A když si její obsah smícháte s pravdou, pak vás upozorňuji, že nakonec navrch budou mít ty odpadky, to zlé a nesvaté. Protože není možné vypravit se jednou za týden z Biblí do kostela a otevřít se tak věcem spravedlivým, nechat kazatele, aby vás v myšlenkách zavedl do svatého prostoru a odpoledne se po hlavě vrhnout a otevřít braku a odpadu. V tom případě zvítězí brak nad tím, co je před Bohem svaté a spravedlivé. Bible, potažmo Bůh, nás vybízí, abychom svoje myšlení zakotvili v tom, co je skutečné a pravdivé. Žijeme v nereálném světě. Obklopují nás samé napodobeniny. Všechen ten důraz na módu a na to, co musíme mít a tak dále. To všechno je jen náhražka. To není to skutečné a pravé. Co je pravé? Pravda je to, že Ježíš Kristus v nás žije. To, že moc živého Boha by se měla skrze vás vyjadřovat. To, že vaše jména jsou zapsaná v Beránkově knize života. To, že jsme Boží děti, kterým živý Bůh odpustil. I to, že žijeme uprostřed světa, který zoufale potřebuje pravdu, kterou nám dal Bůh. To je pravda. To je skutečnost. Milovat. Odpouštět. Jít dál než jen na půl cesty. A sloužit. To je pravdivé. Bůh nám dal sílu směrovat myšlení a ovládat myšlenky. Určitě si vzpomínáte, že jsem řekl, že nám Satan může do cesty lecos poslat. To je jedna věc. To druhé však je, že vy potom nemusíte skočit a zmocnit se toho. Třeba k vám na pracovišti přijde do kanceláře velmi spoře oblečená kolegyně či klientka. Nemusíte se dívat. Když jde kolem, stačí jen zběžný pohled, ale nemusíte se dívat. Bůh po nás chce, abychom mysleli spravedlivě a svatě. Protože on dobře ví, co nás ničí. A také ví, co nás buduje a povznáší. Přátelé, tohle si vezměte k srdci. Když jsou vaše myšlenky pod Boží kontrolou, Bůh ve vás může vykonat mnohem víc, než v co jste kdy doufali a o čem jste snili. Když se ale snížíte k těm druhým myšlenkám a zůstáváte v nich, pak podle nich nakonec začnete i jednat. A co s tím tedy udělá Bůh? Prostě to odloží. Kladu si otázku, kolik asi požehnání, výsad a příležitostí. Kolik božích darů jsme propásli jen proto, že jsme svým myšlenkám dovolili zaměstnávat se věcmi, které nejsou pravda. Zaměřte svou pozornost na věci svaté a boží, protože to, čemu věnujete svoje myšlenky, přesně to z vás potom bude. Každý den se nemohu dočkat, abych se už ponořil do božího slova. A když se v neděli večer vracím domů, hned začínám studovat text na příští týden. Ne proto, že se z něj pokouším vypracovat kázání, ale proto, že chci objevovat sám sebe a něco o osobě Pána Ježíše Krista. Protože totiž právě tam je moje srdce. To je to, co mne uspokojuje a naplňuje ze všeho nejvíc. Na světě kromě Pána Ježíše neexistuje nikdo jiný, kdo by mi mohl dát to, co chci od života ze všeho nejvíc. Jedině Kristus. Proto se vás teď ptám, co vám přináší největší uspokojení. Zkuste si to dobře promyslet. Jestli se vám Bible zatoulá do myšlenek jen sem tam v neděli, pak máte svůj žebříček hodnot ve strašlivém nepořádku. V ničivém nepořádku. Je to důležité, tak to řeknu ještě jednou. Jestli o Bibli přemýšlíte jen velmi zřídka, pak je váš žebříček priorit ve strašlivém nepořádku. Neusilujete o mysl Kristovu. Nezaměřili jste svoje myšlení na věci boží. Proč vás předtím varuji? Protože jestli věnujete svoje myšlení světským věcem, zničí vás to, zrujnuje vás to, zkazí vás to. Bude vás to vodit za nos a okrade vás to o to nejlepší, co vám Bůh ve svém požehnání nabízí. Bůh jedná naprosto jednoduše, jasně a nekomplikovaně. Tak ale svět nejedná. Bůh říká, jestli mi věnuješ svou lásku, dám ti tolik, že si nic podobného nikdy ani ve snu neumíš představit. Když budeš hledat mne a ne světské věci, dám ti všechno, co potřebuješ. Proto řekl, abychom v první řadě usilovali o Kristův charakter, o Kristovu vládu v srdci. A pak dostaneme všechno. Co všechno? Všechno, co potřebujeme. Nečekám, že tomuto uvěří svět. Ale jsem přesvědčen, že mám právo očekávat, že boží děti budou věřit Ježíšovým slovům. Jestli vám dnes v životě něco chybí, něco, o co opravdu hodně stojíte, chci vás vyzvat, abyste okamžitě začali hledat Pána Ježíše Krista a jeho vůli pro váš život, jeho moudrost a jeho vědění, jeho chápání. Zaměřte svou pozornost na osobu Krista. Ponořte se do Božího slova. Začněte číst třeba evangelia. Poslouchejte, co apoštol Pavel řekl o Ježíši Kristu. Věnujte mu svoje myšlenky a řekněte mu, že chcete přesně to, co on chce pro váš život. Že se mu podřizujete a podvolujete. Že se mu odevzdáváte. Budete udiveni, jak vám Bůh promění život. Nebude to výsledek vašeho úsilí a šikovnosti. Bude to boží úžasná a láskyplná reakce na vaši prostou poslušnost hledat ho, věnovat mu svoje myšlenky a ovládat je. Ale přátelé, jestli jste ještě nikdy nepřijali spasení, svoje myšlenky ovládat nemůžete. Ano, může se vám podařit v určitých věcech myslet na to, na co myslet chcete, ale přesto vás přemůže a zahltí ten starý světský příval propagandy, ze které člověk vychází s myslí oklamanou, zvrácenou a zatemnělou, která se snaží uspokojit tělesnost s jediným výsledkem, jen k obohacení druhých a vaší vlastní zkáze. Když ale budete ochotni odevzdat svůj život osobě Pána Ježíše Krista, který za vás položil svůj život, a který byl ochotný přijít bydlet ve vás a skrze vás vyjadřovat svůj plný a nádherný život, změní se všechno, co se vás týká, a on vám dá svou moc ovládat myšlenky, proto abyste se mohli stát takovými lidmi, jaké vás Bůh chce mít. On říká, nepřipodobňujte se tomuto světu, ale proměňujte se. Čím? Proměnou své mysli, přeprogramováním svého myšlení. A protože už nejsem to, co jsem býval dřív, rozhoduji se přeprogramovat svoje myšlení tak, aby to bylo v souladu s Božím myšlením. Tak chci začít myslet. Chci to vidět tak, jak to vidí on. A když začneme chodit po jeho cestě, v podřízenosti jeho vůli a v poddanosti jemu, pak, přátelé, to bude v pořádku. Všechno bude v pořádku. Všechno bude dobré a úžasné. Bude to přesahovat vaše nejoblíbenější sny. To, co Ježíš Kristus může s vaším životem udělat, když budete hledat Boha a ne svět. Nasměrujte svoje myšlenky na Boha, ne na věci. A budete překvapeni, co jako reakci na to je Bůh ochotný udělat.
0: Přímo nás ovlivňuje všechno, čemu dovolíme proniknout do našeho myšlení. Buď nás to bude budovat, nebo ničit. Vlivy naší společnosti jsou často silné a proto je potřeba uvědomovat si jejich dopad na náš život. Postavme si na první místo Boží slovo, zaměřme své myšlenky na Boží pravdu. K dotekům se můžete vrátit v pondělí ve 23 hodin.

Píseň skupiny Citizens, která bude znít, se jmenuje Greater Than, větší než má budoucnost, mé touhy, odpovědi, než všechno, po čem jsme kdy toužili. Radujme se v Bohu.

Pozvání do jazzového klubu vám přináší a dobrý poslech vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Pavel Kohl.

Jazzový klub na Rádiu 7. Svoboda slova, svoboda vyznání, svoboda od nouze a svoboda od strachu. Připomenutím čtyř svobod, které deklaroval americký prezident Roosevelt 6. ledna roku 1941, vás v jazzovém klubu vítá Broňa Procházková. Program čtyř svobod pro každého člověka se stal myšlenkovým vodítkem Spojených států během druhé světové války a inspirací pro Atlantickou chartu i pozdější Všeobecnou deklaraci lidských práv. Po 85 letech od vyhlášení záměrně vepsal americký trumpetista a skladatel Dave Douglas čtyři svobody do názvu svého alba z ledna roku 2026. Rooseveltova slova se dnes zdají relevantnější než kdy dříve, říká a dodává. Humanita je naprosto nezbytná, protože čelíme výzvě soužití na téhle jedinečné a nádherné planetě. Dave Douglas je neúnavný kreativec, neustále hledá nové směry, iniciuje hudební projekty, střídá sestavy i přístupy. Pro své nové album zvolil sestavu tradičnějšího akustického kvartetu. K Douglasovi se připojili Marta Vorelis na klavír, Nick Dunston na kontrabas a Joey Byrne na bicí. Ač je Douglas autorem témat a harmonií, vsadil na větší podíl volné hudby, ilustrující onu lidskou svobodu, rozhodování, volby a vyjádření. Název Čtyři svobody odkazuje i na čtyři hráče, svobodné i jednotné ve společné tvorbě. Dobré naladění a dobrý poslech. Dave Douglas, Four Freedoms.

Doznívá část Dreams We Hold, Sny, co chováme, pro kterou Douglas napsal jednotlivé party, které mohli hudebníci rozvíjet vlastním tempem. Před námi Sandhog. Rytmická skladba inspirovaná dělníky, kteří pod New Yorkem razili tunely. Jejich skrytá práce stojí za základy města s jeho ikonickými součástmi, jako je Brooklynský most a městská síť metra. Ten groove se prostě dostane pod kůži.

Album Four Freedoms kombinuje živou i studiovou nahrávku. Dave Douglas na desce zkombinoval snímky z vystoupení na festivalu ve španělském Baskicku v červenci roku 2025 s nahrávkami, které pořídil následujícího dne na stejném pódiu, ovšem už bez přítomnosti publika. Střídají se tak nálady živelné s reakcemi diváků i intimní kontrolovaná atmosféra. Osy veřejné a soukromé výstižně definují prostor pro hudební uvažování o zvoleném tématu Rooseveltových čtyř svobod. Interakce mezi hudebníky je živá, vynalézavá. Je to další střípek do debaty o tom, jak propojit kompozici a improvizaci. Titulní skladba Four Freedoms vychází z partitury a z použití poněkud preparovaného klavíru, na který Douglas reaguje charakteristickými frázemi na trubku. Hudba je poměrně volná, ale má svou základní strukturu. Před námi titulní Four Freedoms.

V jazzovém klubu Rádia 7 hrajeme z alba Davea Douglase Four Freedoms. Napsal jsem tuhle muziku pro své drahé přátele Martu, Nika a Joeyho. Kompozice jsou personalizované, vytvořené podle toho, jak hrají, jak přistupují ke svobodě v improvizaci, říká Dave Douglas na adresu svých spoluhráčů. Obsazení je záměrně, řekněme, transatlantické a symbolické. Trumpetista sídlí v New Yorku, zatímco tři jeho spoluhráči momentálně působí v Evropě. Polská klavíristka Marta Vorelis se usadila v Amsterdamu. Kontrabasista Nick Dunston pochází z Brooklynu a bubeník Joey Barron z Richmondu ve Virginii, oba ale aktuálně bydlí v Berlíně. Společnou improvizací ukazují, že dohromady to může čtyřem odlišným hlasům skvěle znít. Skladba před námi Fire in the Firewood je věnována basistovi. Začíná jeho krátkým vstupem, než hudba přejde k interaktivnějšímu pojetí.

Dave Douglas trubka, Marta Vorelis klavír, Nick Dunstan kontrabas a Joey Baron bicí. Jsme v závěru poslechu alba z roku 2026 Four Freedoms, pod kterým je podepsán pozoruhodný americký jazzový trumpetista a hudební skladatel Dave Douglas. Do názvu nahrávky je vsazen odkaz na čtyři svobody, které deklaroval v roce 1941 americký prezident Roosevelt. Svoboda slova, svoboda vyznání, svoboda od nouze a svoboda od strachu, strachu z války a agrese. Dave Douglas říká, v průběhu času nabývala svoboda mnoha podob a vyvíjí se i naše chápání svobody. Svoboda v rámci řádu, řád v rámci svobody. Přesně o tomhle hrajeme. Kéž naše snaha vede ke světlu a svobodě pro všechny naše dny. V přemítavém rozpoložení se s vámi z jazzového klubu loučí Broňa Procházková a hudebníci alba Four Freedoms.

Jazzový klub navštívíme ještě v pondělí po 17. hodině a za týden tam zazní písně Akiho Tsurugi.

0: Desátá hodina večerní přinese na Rádiu 7 zastavení u Božího slova, konkrétně Sély manželů Šanderových s kuřemi. Zaposlouchejme se v následujícím pořadem do čtení a výkladu biblických textů vybraných podle ekumenického lekcionáře. Dobrý poslech, klidný čas vám přeje od mikrofonu Rádia 7 Pavel Kol.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Dobrý den, začíná další séla. Tady jsou Markéta
1: a Petr Šanderovi. Dobrý den, pěkně vítejte.
0: Modleme se. Bože, ty ukazuješ svou moc nejvíce tím, že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci. Posiluj nás, abychom vyhlíželi naplnění tvých zaslíbení a došli do nebeské slávy. Skrze tvého syna a našeho pána Ježíše Krista.
1: Amen. Čtení z knihy Exodus, 17. kapitoly.
0: Celá pospolitost synů Izraele táhla z pouště Sínu od stanoviště ke stanovišti podle Hospodinova rozkazu. Utábořili se v Refidimu, ale lid neměl vodu k pití. Tu se lid dostal do sváru s Mojžíšem a naléhali. Dejte nám vodu, chceme pít. Mojžíš se jich zeptal. Proč se se mnou přete? Proč pokoušíte Hospodina? Lid tam žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Vyčítali, proto jsi nás vyvedl z Egypta, abys nás, naše syny a stáda umořil žízní. Mojžíš úpěl k Hospodinu. Jak se mám vůči tomuto lidu zachovat? Tak, že mě neukamenují. Hospodin Mojžíšovi řekl. Vyjdi před lid, vezmi sebou některé z izraelských starších. Také hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, si vezmi do ruky a jdi. Já tam budu stát před tebou na skále na Chorébu. Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít. Mojžíš to udělal před očima izraelských starších. To místo pojmenoval Massa a Meriba. To je pokušení a svár. Podle sváru Izraelců a proto, že pokoušeli Hospodina pochybováním. Je mezi námi Hospodin nebo není?
1: Amen. Nyní se modlíme část žalmu 78.
0: Poučující pro Asafa. Lide můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň ucho.
1: Otevřu svá ústa ku přísloví, předložím hádanky dávno věké.
0: Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům.
1: Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chválihodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal.
0: On před jejich otci činil divy v zemi egyptské, na Soánském poli.
1: Moře rozpoltil a převedl je, jako hráz postavil vody.
0: Ve dne oblakem je vodil, po celou noc září ohně.
1: Rozpoltil na poušti skály a dal jim pít hojně, jak z propastních tůní.
0: Bystřiny vyvedl ze skalního štítu, nechal plynout vodstva jako řeky.
1: Amen. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipským z kapitoly 2.
0: Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství ducha, je-li jaký soucit a slitování, dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši.
1: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.
0: A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.
1: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Čtení Evangelia podle Matouše z 21. kapitoly.
0: Když přišel do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli: Jakou mocí to činíš a kdo ti tuto moc dal? Ježíš jim odpověděl: Já vám také položím otázku. Jestliže ji zodpovíte, i já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe či od lidí? Oni se mezi sebou dohadovali. Řekneme-li z nebe, namítne nám, proč jste mu tedy neuvěřili. Řekneme-li však z lidí, máme obavy ze zástupu. Vždyť všichni mají Jana za proroka. Odpověděli tedy Ježíšovi: Nevíme. Tu jim řekl i on: Ani já vám nepovím, jakou mocí to činím.
1: Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: Synu, jdi dnes pracovat na vinici. On odpověděl: Nechce se mi, ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl: Ano, pane, ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? Odpověděli: Ten první. Ježíš jim řekl: Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu.
0: Amen.
1: Aleluja, aleluja, aleluja.
0: Masa a meriba, to zní docela exoticky.
1: Avšak není o co stát. Za tím exoticky znějícím názvem najdeš připomínku hanby.
0: Hanby?
1: Ovšemže, v žalmu 95. v 8. verši se třeba píše: Nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě, jako v den pokušení na poušti v Masse. Prostě ta dvě slova připomínají Božímu lidu: Tady jsi selhal, a to strašně moc. A na to se nedá zapomenout.
0: Tak se na to koukneme.
1: A to bys opravdu chtěla?
0: No, snad to přinese nějaký užitek.
1: Dobře, když jinak nedáš?
0: Tuším, že k tomu budeme potřebovat zase trochu hebrejštiny.
1: A skutečně se nemýlíš, ale dneska jenom trochu. Masa, meriba. To znamená něco jako spor, hádka, svár. Prostě první slovo masa se odvozuje od kořene nasa, co znamená pokoušet. A to druhé, meriba, od kořeny rýb. To znamená hádat se, mít spor, dokonce vést spor u soudu. Takže sečteno, podtrženo, hádat se, mít spor.
0: A to M, prostě první slabika ve slově meriba.
1: Přidáním mem před slovesní kořen se často vytvářejí podstatná jména. Takže
0: pokoušení a hádání se.
1: Ano, pokoušeli Hospodina a hádali se s ním. Jsi s námi vůbec, Bože? Proč jsme tu na poušti a ani tu vodu nemáme? Co jsi nám tu udělal?
0: A co ta tvoje pomlka?
1: Prosím?
0: No, mezi tím ani tu vodu nemáme.
1: Ach tak, to je pouze dramatická pomlka. Kdo chce, může si doplnit vhodné adjektivum.
0: Zvláštní. To je nějaká tvá novinka?
1: Svým způsobem ano, ale není to zase tak důležité. Pojďme dál.
0: Dobře. V čem spočíval ten hřích v mase a meribě?
1: No, že pokoušeli Boha a vedli s ním spor.
0: Určitě se to nějak bude týkat i nás, viď?
1: Soudím, že ano. Nejspíš to tentokrát v našem případě nebude kvůli vodě, i když, kdo ví, voda se stává strategickou surovinou, takže... No, ale ty modifikace nejsou těžké. No, kvůli čemu by nejspíš remcalo naše pokolení?
0: Je, toho by bylo. Ale ty jsi asi myslel nějaké duchovní souvislosti, ne?
1: V podstatě ano.
0: Tak kvůli Boží přítomnosti vůbec? V našem životě a našem světě? Je tady Bůh s námi, anebo ne? Kdyby se tak aspoň víc projevil, tak nějak. Ale teď vážně. Je tady s námi Bůh?
1: Klíčová otázka. Je, anebo není? A jak to spolehlivě poznáme? No, a tady máme ve svých hlavách vtisknuté takové spojení. Když je dobře, je tu Bůh. Nebo ještě takhle. Když je dobře, Bůh nás má rád.
0: Tuším, kam míříš. Ergo, když není dobře, Bůh tu není, anebo nás nemá rád, potažmo zlobí se na nás.
1: Ano. Když se to tedy jeví být v háji, jako třeba teď v naší aktuální realitě, pak by si nejeden mohl myslet, že se Bůh na nás musí strašně zlobit, ale ouha. Toto spojení najdeš jenom v naší hlavě. Takové to, když se nedaří dobře.
0: Nebo když se daří nedobře.
1: Tak, nemusí to vůbec nic vypovídat o Boží přítomnosti a nepřítomnosti, potažmo o jeho lásce a tak dále.
0: Mohla být ta reakce těch Izraelitů a Izraelitek jiná?
1: Jak jiná?
0: No, jinými slovy, stále hledám odpověď na to, odkdy se určitý postoj jednání stává hříchem.
1: Mohla by se ptát i obráceně, tedy odkdy určité myšlení a jednání přestává být hříchem.
0: Myslím, že na to jdeš moc hnidopišsky.
1: Tak to už asi bude taková má povaha. Je to prostě silnější než já. Ale teď k tvým myšlenkám a otázkám, tak pokusím se to nějak rozvést. Aspoň chabě, teda nic extra nečekej.
0: Ani ve snu by mě to nenapadlo.
1: Fajn, tak si představ. Nemáš vodu.
0: Ano, nemám vodu.
1: Máš žízeň a nejenom ty.
0: Fajn.
1: A povídali ti o Bohu, že je s váma, že se o vás postará a ono zatím nic.
0: Dobře, povídali a ono zatím nic.
1: A nemáš vodu. Žádný vodovod, žádná studánka ani kaluš poblíž. Co uděláš?
0: Třeba o tu vodu poprosím Boha.
1: Dobře. Vydáš se tu vodu hledat a poprosíš toho Boha, abys tu vodu skutečně našla. A budeš ho prosit a prosit, dokud se něco nestane. Je to v pořádku?
0: No, snad ano.
1: Protože pořád důvěřuješ Bohu. Možná začneš být poněkud netrpělivá dokonce, což, ale dokonce začneš být i malomyslná. Ale pořád důvěřuješ. Možná míň, ale stále.
0: Chápu.
1: Pořád je to dobrý. Jak by za těchto okolností vypadal hřích?
0: No, hlavně asi, že bych přestala důvěřovat.
1: Bom, tak.
0: Začala bych si třeba říkat, že nám to ten Pán Bůh dělá schválně. Kdo ví, o co mu jde. Možná nás klidně nechá, jak bys asi ty řekl, chcípnout žízní, protože mu je to jedno. A nebo tady už dávno není. Nakukal nám něco a tiše se vytratil. Možná proto, že se na nás třeba rozhodl, že se nás třeba rozhodl zničit. A pak bych začala v panice.
1: Co bys začala?
0: Dělat scény a ječet, teda čistě Teoreticky, pochopitelně.
1: Já vím, mě to vysvětlovat nemusíš.
0: Ale našim posluchačům. A druzí by taky začali ječet a říkat, my jsme to věděli dávno a my jsme vám to říkali a tak podobně.
1: Perfektně. A jsme v mase a rybě. Tak v čem spočívá ten hřích? V tom, že ječíte a řvete? Co myslíš?
0: Ty jsi dobrý. Všechno to necháš na mě. Co bys řekl ty? Máš na to přece školy, ne?
1: No, já bych řekl, že hřích je zpochybnit ten příběh s Bohem jako příběh spásy. Tedy zpochybnit Boží záměr. Ten dobrý záměr vykládat ve zlém. Tak nějak ve tvé mysli. Případný jekot nebo křik na to zase až takový vliv mít nebude.
0: A kdybych řekla třeba, víš, v té situaci, tedy čistě teoreticky.
1: Jak jinak?
0: Tak kdybych třeba řekla Bohu, pane Bože, bez té vody už to nejde snést. Ty vodu nepotřebuješ, ale my bez ní umřeme. Tak už něco udělej, prober se. A třeba bych to zpočátku řekla normálně. Myslím jako nahlas. A pak bych to třeba i křičela hlasitěji. A možná nakonec i řvala. Byla by to masa a meriba. Co myslíš?
1: Inu, co myslím já, není vůbec důležité, ale abych tě nenechal bez odpovědi, řeknu, ale to je tedy čistě můj subjektivní a možná pomílený názor, tak já bych řekl, pokud si nepřestala důvěřovat Bohu, jeho vyvedení, kterým tě vyvedl z Egypta, myslím, že ne.
0: A to proč? A co by to pak bylo?
1: No, protože by ti zůstala ta důvěra. A pak by to byla vlastně naléhavá modlitba v nouzi, jako máš, řekněme, v některých žalmech, nebo třeba v Jobovi. Jo. To je můj subjektivní názor.
0: A propo hřích Božího lidu?
1: No, to je mi tedy pěkná otázka. Tuze pěkná. Bojím se, abych se nechytil do vlastních slov. Ale dobře, je to takové časté téma. Boží lid je svatý a současně hříšný. I kdyby se rozkrájel. Ale tady to bude chtít bytelný semantický úklid. Svatý znamená rezervovaný pro Boha. Prostě vyhrazený Bohu tečka. Svatý neznamená automaticky bezhříšný. Jo. Mimochodem ve světě ducha nenajdeš asi nic automatického. Tak ta svatost Božího lidu je z té kategorie, jak jsme si kolikrát říkali, jistě si vzpomeneš, kategorie už ano a zároveň ještě ne. Vzpomínáš, že?
0: Matně.
1: No, už jsme účastní vykoupení, ale ještě nejsme úplně u cíle. Už máme nakročeno k dokonalosti, ale zdaleka tam ještě nejsme. Proto mě různá selhání Božího lidu nepřekvapují ani nepohoršují. Ale pozor!
0: Dávám.
1: To neznamená, že bychom to měli omlouvat. Vždycky je to přinejmenším smutné, ne-li průšvihové nebo hanebné.
0: Tak co teda má chudák lid Boží dělat?
1: Jistě to víš.
0: Nesnažit se o bezhříšnost z vlastních sil?
1: Jistě, že.
0: Tedy nebýt pyšný, nevyvyšovat se nad ten nelid?
1: Ano.
0: Nedělat ze sebe něco, co nejsme.
1: Souhlas. Patříme k zvláštnímu lidu a slovy Ládi Hryjána jsme exoty na této zemi. Ale ta zvláštnost, ta není z nás, nýbrž z toho, že si nás z nějakého důvodu vybral Bůh a že zůstává tomu svému rozhodnutí pro nás věrný.
0: I když my děláme různé blbosti.
1: Tak, a to mi krapet připomíná dnešní epištolu.
0: Výborně.
1: Ten prostředek té epištoly, píseň o Kristově pokoře, občas čteme a probíráme, tak bychom se dneska podívali spíš na ten rámec, hlavně na ten závěr. Je tam takové souvětí působící poněkud kontradiktoricky.
0: Aha, asi toto. S bázní a chvěním uvádíte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.
1: Tak, dělejte to, chtějte to dělat. Ale to, že to chcete a děláte, to ve vás působí Bůh.
0: Tak je to vaše dílo a současně dílo Boží.
1: Ano, vaše natura a současně milost. Přirozené a nadpřirozené v jednom. Tak to je. Tak je to se všemi našimi dobrými skutky a slovy v Kristu.
0: Dělejte všechno, jako by to záleželo jen na vás. A přitom věřte, jako by to záleželo jen na Bohu.
1: Tak, a jsme zase u starého dobrého Ignáce z Loyoli. Máte všechny předpoklady nést dobré ovoce v Kristu, ale musíte taky sami chtít.
0: A neberte to na lehkou váhu. S bázní a třesením to uskutečňujte.
1: Tedy přesně tak, jako vycházeli Hebrejové tenkrát z toho Egypta.
0: A protože nás poslouchá pár posluchačů z husitské církve, kde se používá lekcionář v té komplementární verzi, tak pověz aspoň krátce taky něco k ní.
1: OK. Tak tato verze uvádí čtení z Ezechiela z 18. kapitoly.
0: I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Co si myslíte, když říkáte o izraelské zemi toto přísloví? Otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby. Jakože jsem živ, je výrok panovníka Hospodina. Toto přísloví se už nebude mezi vámi v Izraeli říkat. Hle, mně patří všechny duše, jak duše otcova, tak duše synova jsou mé. Zemře ta duše, která hřeší.
1: Vy však říkáte, cesta panovníkova není správná. Nuže, slyšte, dome izraelský, má cesta, že není správná? Nejsou to vaše cesty, jež nejsou správné? Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a dopouští se bezpráví, umře za to. Zemře pro své bezpráví, jehož se dopouštěl. Když se však svévolník odvrátí od své zvůle, již se dopouštěl a jedná podle práva a spravedlnosti, zachová svou duši při životě. Prohlédl totiž a odvrátil se ode všech svých nevěrností, již se dopouštěl. Jistě bude žít, nezemře. Avšak dům izraelský říká:
0: mé cesty, že nejsou správné, dome izraelský. Nejsou to vaše cesty, jež nejsou správné? Proto budu soudit každého z vás, dome izraelský, podle jeho cest, je výrok panovníka Hospodina. Obraťte se a odvraťte se ode všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu. Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, jichž jste se dopouštěli, a obnovte své srdce a svého ducha. Proč byste měli zemřít, dome izraelský? Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít. Amen. Krátce zhrnu. Bůh protestuje. Dá se to tak říct? Bůh protestuje?
1: Proč by ne?
0: Protestuje proti tomu, co dnes nazýváme kolektivní vinou, ano?
1: Proč by ne? Ale vážně, v podstatě ano. Nikdo nebude trestán za viny někoho druhého. Ta duše, která hřeší, zemře. Prostě ponese trest. Ale to zdaleka není všechno.
0: Povídej.
1: Když Bůh někomu řekne, zemřeš, a ten člověk by šel do sebe, Bůh ho nakonec nepotrestá.
0: Takže Boží výrok neznamená neměnný ortel.
1: Přesně tak. Krásně to máš v Jonášovi ve 4. kapitole, kde Bůh řekne 40 dní a Ninive bude vyvráceno. A podívejme, Ninivští šli do sebe a dali se na pokání a tak je Bůh nevyvrátil.
0: Což Jonáše popudilo, ale strašně. Avšak ono je to spíš útěšné, že?
1: Rozhodně. Znamená to, že vždycky až do konce pozemského života má člověk naději. Až do té nejposlednější chvíle má upřímné pokání a lítost smysl.
0: Jak se pozná upřímné pokání?
1: Inu. My lidé to někdy nepoznáme většinou, ale Boha nikdo neobalamutí a to je hlavní.
0: Ale ono to má asi i druhou stranu. Ne?
1: Má. Na druhou stranu, když Bůh někomu řekne, nebudeš potrestán, a ten člověk by tak říkajíc usnul na vavřínech a říkal si, mám to u Boha jisté, tak mu to nakonec bude houby platné.
0: Fajn. Takže nezáleží na poločase nebo jiném mezičase, ale na smýšlení, slovech a činech až do konce. S čím budeš odcházet z tohoto života? To je důležité.
1: Správně. A taky, že činy váží víc než slova. To prostě neokecáš. Avšak asi nejsilnější výpověď tohoto čtení je, teď cituji, Bůh si nelibuje ve smrti toho, kdo umírá. To mě vždycky strašně utěšovalo. Tady máš jasně řečeno, co si Bůh přeje, respektive nepřeje. A to je moc důležité. Boží vůle i pro toho nejodpornějšího hříšníka je vždycky dobrá.
0: Bůh si přeje, aby hříšníci nebyli. Avšak ne tak, že budou zničeni, ale že se z nich stanou spravedliví.
1: Tak a tímto nadějným výhledem neskončíme. Amen.
0: Amen. Milé posluchačky, milí posluchači, nedá se nic dělat, musíme končit.
1: To byla 266. séla s kuřimi.
0: Loučíme se s vámi a děkujeme za vaši pozornost.
1: Mějte se dobře a Bůh vám žehnej.
0: Pokojnou neděli i celý týden.
1: A za týden snad opět naslyšenou.

Živá vodo, zjemní mé srdce tam, kde je tvrdé, svatý ohni hoř v mé duši. Modlitba v písni Spirit of the Living God od Lucy Grimble.

Někdy jsme ostýchaví, čekáme na to, co bude, ale cítíme, že Bůh k nám může promlouvat. Když svět háže klacky pod nohy, když nás pohlcuje strach, necouvejme, nebuďme opatrní a důvěřujme Bohu. Vybídla nás skupina For King and Country.

Po 11. hodině nás na Rádiu 7 čeká pořad Překročit hranice o pochybnostech a také modlitební snídaně s prezidentem v pořadu Klika o 11:30.

FM, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: sobotu 3. října jsme otevřeli poslední hodinku a v ní nás čeká pořad Překročit hranice či Klika Petra Hůště. Dobrý poslech od mikrofonu Rádia 7 přeje Pavel Kohl.
1: Překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
2: Lepší pochyby. To je název série vyučování královéhradeckého pastora církve Element Lukáše Targoše, kterou postupně procházíme v pořadu Překročit hranice. Zkoumáme v ní naše myšlenkové konstrukty ohledně Boha a jeho působení. Minule tu zaznělo, že někdy je potřeba ten náš teologický dům důkladně přestavět a ponechat jenom to, co je skutečně neotřesitelné. Tady je další část, po které bude ještě chvilka na rozhovor.
3: Ten proces dekonstrukce jako takový, různí teologové a sociologové a psychologové mají různé modely, jak to popisují. A z těch všech, co jsem četl, mi asi takový nejlépe pochopitelný přijde model Brána McLarena, který nazývá to 4 takovými slovy: jednoduchost, komplexita, zamotanost a harmonie. Když člověk se stane křesťanem, tak je ve fázi jednoduchosti. Jednoduchost, a je to často, když i třeba vyroste, je to přirozená věc pro každé dítě, jednoduchost je schopnost černobílého duálního vidění. Člověk v tohleté fázi života, a je to hrozně důležitá potřebná fáze, kterou každý z nás prožívá, někteří z nás možná tam právě teď jsou, je to důležitá fáze, není to méně se na fáze, musíme i tohle fázi projít, i jako přirození jako děti, i jako duchovní děti ve víře, musíme tím prostě projít. Je to moment, kdy všechno je duální, všechno je dobré nebo zlé, všechno je špatně nebo všechno je dobře. Lidé v této fázi hledají nějakou absolutní autoritu, která jim řekne, jak to je. Prostě mi řekni, jak to je. Hledají nějakou absolutní autoritu. Může to být nějaký člověk, nějaký kněz, nějaký kazatel, nějaký duchovní člověk, nějaký guru, co já vím. Může to být kniha, může to být instituce, může to být vyznání, může to být společenství. Dokonce to může být i věda. Věda totiž funguje podobně jako víra. Ve vědě lidé taky mají fázi, kdy všechno je černobílé a pak pochopí, že to černobílé není. Takže ty věci můžou být různé. Tahle fáze je přirozená pro děti, které neumí zpracovávat komplexitu, nejednoznačnost a ironii. S tím děti mají problém, je to přirozená věc, tohle prostě přichází později v dospělosti, ale pro děti je jasné, že potřebují černobílou dualitu. Dětem nebudete vysvětovat, že něco nemají dělat tím, že jim vysvětlíte všechny možnosti komplexně, aby pochopili všechny niance jejich rozhodnutí. Možná je období, kdy děti potřebují slyšet černobílé, jednoduše, jak ty věci jsou. A ve víře to je podobné. Máme období ve své víře, kdy všechno je černobílé a někteří dospělí lidé v téhleté fázi jednoduché víry zůstanou celý život. A je to super pro ně, vůbec jim to nevadí, co to jde, kteří cítí bezpečí v černobílém vidění. A nemají žádné složité otázky, nikdy o ničem nepochybují, všechno jim funguje skvěle. Problém je, že když se dívají na všechny ostatní lidi, kteří nejsou černobílí, tak je trochu odsuzují. Říkají, to jsou nějací odpadlíci, co nemají víru. A prostě dívají se na ně skrz prsty, protože přece všechno je jasné. Bible to jasně říká. A každý, kdo se Bibli věnuje profesionálně jako já, tak ví, že Bible málo co jasně říká. Že z Bible můžete obhájit cokoliv chcete. Protože Bible je velká, tlustá kniha, kde je spoustu veršů, které nevždycky spolu ladí. Tahle fáze jednoduchosti je důležitá. Pak přichází druhá fáze, a to je komplexita. Komplexita má podobný základ jako jednoduchost, ale už nás učí, že život má různé niance a mnohovrstevnost, že to není všechno tak černobílé, jak se na první pohled zdá. A v této fázi komplexity lidé tvoří komplikované a složité teologické systémy nebo filozofické systémy, které jim pomáhají pochopit svět, jak funguje, a jejich víru, jak funguje. Hodně se v této fázi daří apologetice, takové té obraně víry. To všechno je racionálně zodpovězeno. Tahle v tuhle fázi milují lidi s analytickou myslí. kterým to myslí analyticky, když dokáží přemýšlet v kategoriích, třídit kategorie, vytvářet systémy, mají rádi grafy. Pokud jste takového lidé, tohle je vaše fáze, kterou milujete a chtěli byste v ní zůstat, pokud možno navždy, ale taky to vždycky není možné. Nicméně je to fáze, ve které zjistíme, že věci nejsou černobílé, ale mají různé odstíny šedí. Že ty věci nejsou úplně černobílé. Ale pak přichází třetí fáze. A to je zamotanost. A zamotanost, to je ta fáze, kterou mnozí nazývají dekonstrukcí. Je to frustrace, je to zjištění, že nejsou jednoduché odpovědi a nejsou často ani složité odpovědi, že věci vypadají mnohem zamotaněji, než to na první pohled vypadá. To nám přináší určitou frustraci, zklamání, bolest. Člověk se doslova cítí perplexovaný, že neví přesně, co má dělat. Na jedné straně se cítí osvobozený od zjednodušených odpovědí, říká, ta jednoduchá věc, to je fakt slabá víra, ale na druhé straně cítí zmatek. Čemu vlastně věří? V téhle fázi člověk začne být velice podezřívavý vůči těm autoritám. V té první fázi člověk hledá silnou autoritu, člověka, knihu a instituci, ale v téhle fázi člověk říká, já nepotřebuju žádnou knihu, nepotřebuju, aby mi to někdo vysvětloval, nepotřebuju žádného člověka, nepotřebuju ani instituci, nepotřebuju vůbec církev, nepotřebuju nic. My jsme minulý týden říkali, že jedna z úžasných věcí o pochybujícím Tomášovi byla, že přesto, že řekl, já nikdy neuvěřím, dokud nevložím své prsty do rán Ježíše, tak přesto zůstal součástí té křesťanské komunity, té první církve. Ale v téhle fázi lidé mají opravdu velký problém věřit institucím. Přijde jim, že to černobílé myšlení je strašně odpudivé, všude vidí složitost. Je to taky nebezpečná fáze, protože v téhle fázi se člověk odevírá kritickému myšlení, kritickému duchu do té míry, že někdy sklouzne k cynismu. A do té míry, že nakonec začne být perplexovaný a frustrovaný svým vlastním cynismem. Protože najednou zjistí, že nemá vůbec žádnou pevnou půdu pod nohama, neví, kde se má postavit a neví, kam má jít. Je to totiž proto, že když mluvíme o kritice, vždycky je jednodušší poukázat na problém, než vytvořit řešení. Vždycky je jednodušší nabídnout řešení, než ho udělat. Prostě je to snažší a vede nás to někdy cynismu, tahle fáze je potřebná pro dekonstrukci, člověk potřebuje, aby něco změnil, musí frustraci cítit, ale když ní zůstane příliš dlouho, tak ho to často vyvede k cynismu, že nakonec nic není, na čem by mohl stát. Ale naštěstí to není poslední fáze, je tam ještě fáze harmonie. A harmonie je fáze, kdy taková asi náš cíl, kde bychom měli skončit. Tohle mnozí nazývají rekonstrukcí nebo integrací, jednotou, probuzením, přeorientováním, vyšším vědomím. Tady v téhleté fázi člověk dokáže přijmout to dobré a nevěnovat se tomu, co považuje za škodivé. Je to jako by ti lidé jsou zahrnující, ale nesnaží se všechny předělat na svůj světonázor. Necítí se pohodlně v těch absolutistických tvrzeních. Takže na první pohled pro lidi, kteří jsou ve fázi jednoduchosti, může vypadat, že vypadají trošku nejistě, ale oni jsou si vnitřně jistí, protože jejich centrum ovládá víc láska než strach. Oni ví, komu věří, a některé věci okolo jim vlastně jsou jedno, protože to není důležité pro centrum jejich víry. Cítí v téhle fázi, lidé cítí pokoru k tomu, co neví a jsou otevření ve svém myšlení se učit a přijímat nové věci. Pochybnosti v téhle fázi jsou pozváním k údivu a zkoumání. Chybí tam strach, že když začnu něco měnit, že se to změní v prach, protože ví, že rekonstrukce nakonec se podaří, jako se podařila naše rekonstrukce, a že nakonec to je krásný dům k bydlení, kam můžeme zvat návštěvy, že ví, že nakonec to je prostředí lásky, kde se těšíme zpátky domů a kde zveme každého, koho potkáme na cestě, protože zjistíme, že to je místo, kde se dá dobře žít.
2: Lukáš Targoš je teď se mnou ve studiu a můžeme se ještě chvíli povídat na téma lepších pochyb, což je série, kterou teď právě posloucháte v pořadu Překročit hranice. Ty jsi, Lukáši, dnes říkal, že vlastně musí probíhat stálá dekonstrukce a rekonstrukce naší víry, aby byla živá, dynamická. Říkám si, může to mít pozitivní dopad i pro jinověrce, pro lidi, kteří věří něčemu jinému než my, abychom nacházeli třeba i společnou řeč v nějakém hledání?
4: Určitě ano, já si myslím, že z historie jako takový ty náboženské sociologie a regionistiky víme, že jako spousta náboženství má společné prvky. Ne všechny samozřejmě, v některých se věci se každé náboženství liší od toho druhého, ale jsou věci, na kterých se shodneme, jsou některé hodnoty, na kterých se náboženství víceméně shodnou, vedou lidi k podobným cílům, takže při našem hledání určitě nám pomáhá hledat pravdu i jako ve zdrojích nebo v momentech, které nutně nejsou součástí našeho věroučného systému. Myslím, že reformátoři kdysi říkali, že každá pravda, pokud je to pravda, je boží pravda, že můžeme ji jako přivlastnit nebo se jí poučit. A ten tak, ale i oni můžou zase najít společné body u nás a můžou hodat a můžou vidět, proč vlastně my třeba máme některé ty odlišnosti, které máme, k čemu nás to vede, a může to být pro ně cesta objevování zase naší víry. Takže určitě to pomáhá tomu mezináboženskému dialogu a společnému chápání a porozumění jeden druhého, což si myslím, že by měl být základ, takový ten civilní základ všech náboženství, že bychom měli hledat porozumění a vědět a uvědomovat si, že jsou hodnoty, které nás přesahují. To, že se pak v některých náboženstvích lišíme a že spousta náboženství má svoje radikály, kteří nesnášejí jiné náboženství a dávají to najevo tím, že třeba zabíjejí, je už druhá věc, ale je chyba, když podle radikálu hodnotíme úplně kompletně celé náboženství, protože každé náboženství má radikály, ale každé má také úměrné verze.
2: To je vlastně vyjádřená vstřícnost a přátelství, když ukážeme, že promýšlíme, čemu věříme.
4: Ano, ano. Mně se líbí, jak třeba Jonathan Sacks, židovský rabín, to ve svých knihách popisoval, že Židé rozpoznávají různé typy smluv. Abrahamova smlouva chápal jinak než třeba Noemovu smlouvu. A chápal, že třeba Noemova smlouva je smlouva pro celé lidstvo. A to znamená, že on říká, my můžeme najít styčné body i s lidma jiných věrouk nebo jiných systémů právě na základě toho, že všichni jsme součástí Noemovy smlouvy například. Takže myslím si, že určitě by mělo být naší ambicí hledat to, co nás spojuje, aniž bychom se nutně museli stát těmi druhými. Naše odlišnost je důležitá, ale stejně tak bychom neměli odlišnost používat jako zbraň proti někomu, že se s nás stanou radikálové, kteří se snaží vymítit všechno ostatní.
2: Podle toho, jak se dívám na lidi kolem sebe, se mi zdá, že pochybnosti mají takového nevítaného bratříčka, totiž zklamání. Jak s ním pracovat, aby nás to fakt neeliminovalo, abychom zůstali u toho poctivého hledání odpovědí?
4: Já myslím, že zklamání je důvodem, proč právě pochybujeme, že často nás něco zklame, nějaká životní situace, a říkáme si, tyjo, proč se to stalo zrovna mně, a proč třeba, pokud věříme v Boha, mi v tom Bůh nepomohl, a to zklamání nás vede vlastně ke zpochybňování toho, čemu doopravdy věříme. Řekl bych to takhle, že člověk, který dokáže zpochybňovat, čemu věří, a hledat lepší alternativy bez zklamání, je šťastný člověk. Protože toho dokáže jakoby mít ten proces nastartovaný právě bez toho emočního břemene, kterým někdy zklamání je, ale většina lidí si myslím, že dochází k určité dekonstrukci právě díky zklamání, což vede pak k tomu, že to zklamání někdy přeroste jako silnější emoce než ta samotná dekonstrukce, a pro některé z nich pak to znamená, že ztotožní to svoje zklamání s komplexním odmítnutím všeho, čeho dosud věřili, což není úplně moudré, ale je to emoční reakce.
2: Ale může nastat situace, že tím, že Pán Bůh neodpoví na konkrétní moji pochybnost, tak vlastně žiju dál se zklamáním.
4: Ano, ano. A ten nějak neodpoví na naši nějakou potřebu, takže je otázka, jak k tomu přistoupíme. Jo? Pokud to pro mě cesta je, že si uvědomuji, že nemusím jako znát odpověď na všechno. Bůh není umělá inteligence, kde zadám úkol a vypadne mi řešení. Bůh je můj partner v tom dialogu, on je můj stvořitel a nevysvětluje mi všechno tak, jak bych to chtěl vědět. Některé věci mi neřekne možná schválně, některé mi neřekne prostě z jiných důvodů, já nevím, ale není to jako automat, kde zadám a dostanu. A to by Boha redukovalo skutečně na stroj a ne na živou bytost.
2: Jinými slovy je na nás, co se zklamáním, případnou bolestí nebo něčím takovým uděláme. Prostě můžeme u toho zůstat, je to naše volba, anebo to můžeme překročit, což neznamená, že to zmizí.
4: A nebo to můžeme přetransformovat právě do dalšího hledání a do hledání lepší cesty. Myslím si, že my můžeme frustraci, kterou zklamání přináší, použít kreativním způsobem k hledání něčeho lepšího, nebo můžeme se tím utápět a rozhodnout se zůstat na místě. To je vždycky volba, která je na nás, a zároveň je to takové trochu takový zdvižený prst, abychom neustrnuli na místě. Bůh nás vždycky vede jakoby k dalším výzvám. Jsem tady minule zmiňoval horu proměnění. Když tam jako Ježíš těmi dvěmi učedníky byl, tak oni začali okamžitě přemýšlet, jak tam zůstat. Postavit stany u tábořice, vytvořit tam nějakou základnu, tam je ta boží přítomnost, tam je jako ta sláva, tam je to místo setkání, prolnutí nebe ze zemí, je to všechno jako super, ale vlastně Bůh je v tom nenechal. Ježíš je okamžitě vede do údolí, kde se prohánějí démoni, oni mají vyhnat démona z nějakého chlapce postiženého, takže je to úplně akční, ale Bůh jakoby jim nedovolí vydechnout v tom, že zůstanou na té hoře příliš dlouho. A myslím si, že Bůh nás jako skutečně vyvádí z takového toho ustrnutí na jednom místě a vede nás k akci, ale my někdy své řepě se fakt držíme toho zábrady a nechceme se pustit, dokud to jenom jde.
2: Tady pro dnešek musíme udělat tečku. Od mikrofonu se loučí Lukáš Targoš a Kateřina Hodecová. Mějte se hezky a naslyšenou za týden.

pondělí v 9.30 budeme pokračovat v sérii o lepších pochybách s Lukášem Targošem a pořadem Překročit hranice. Předchozí díly najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.

Skupina Světlo a jejich Pelikán přiletěli krátce před 11:30. Ještě několik písní a poté už dostane prostor Petr Hůšť a jeho Klika.

Dobrý den, vítejte v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Pokoušíme se otevřít Bibli nejenom fyzicky, ale otevřít biblické myšlenky a zkusit je uchopit pro svůj každodenní praktický život. Sedím společně se svými kolegy v budově organizace Ukrajinští Muraši, což znamená mravenci. Oni se na Ukrajině starají o vnitřně vysídlené osoby, o celé rodiny. Také jezdí pomáhat civilnímu obyvatelstvu do oblasti fronty a pořádají například rehabilitační pobyty pro veterány. To jsou často mladí chlapi, kteří přišli v téhle válce o končetinu nebo mají vážné psychické problémy. Práci Murachu si velmi vážím, velmi tuhle práci respektuju. Víte, když děláte třeba rehabilitační pobyt pro vdovy a sirotky, můžete těm vdovám říci, Pán Bůh vás miluje. Což je to nejdůležitější a je to ta největší pravda. Muraši na svých pobytech pro vdovy často pozvou kosmetičku, masérku, profesionálního fotografa nebo dokonce someliéra. Dají těm ženám znovu zažít, že mají hodnotu, že jejich vnitřní život nemusí tragédií skončit. Dají jim zažít, že je Pán Bůh miluje. Jak už jsem říkal, jejich práci velmi respektuji a často mi stále zní slova jednoho malého sirotka, který na konci pobytu řekl: Murašci, já vás dužo ljubju. Mravenci, já vás mám velmi rád. No a sedím takto se šéfem Murachu, se Sašou, hodnotíme a plánujeme další práci, povídáme o životech, o vyčerpání a o tom, jak uprostřed toho všeho, jak dál. Saša najednou říká, Petr, pojď se mnou na modlitební snídani s prezidentem Zelenským, zařídím ti zvací dopis. Já tyhle vrcholové oficiální setkání úplně nemusím a také je pro mě náročné cestovat na dlouhé trasy. Ale vím, že i toto k práci patří. Říkám Alexi, pokud bys byl rád, abych na tom setkání byl a zařídíš mi pozvání, tak já pojedu. Matouš, 22. kapitola, 21. verš. Odevzdejte tedy, co je císařovo císaři, co je boží, dejte Bohu. Vítejte v pořadu Klika, dnešní díl nese název Modlitební setkání s prezidentem. Zvací dopis mi nepřišel. Od Saši vím, že je pro mě vystaven, ale z bezpečnostního hlediska mi ho mohou poslat až 24 hodin před setkáním. Je válka, vše musí zůstat utajené. To znamená, že pokud pojedu, dopis mi přijde až po cestě. Večer před mým odjezdem manželka v posteli otevřela notebook a podívala se na zprávy. Najednou vidí, co se za poslední dny dělo i v Kyjevě. Říká, víš to? Ano, v Kyjevě byl předminulý den 9-hodinový raketový útok. Byly zničeny i některé výškové budovy. Zemřelo spoustu lidí. Kyjev teď nemá rakety Patriot, které slouží jako protivzdušná obrana proti balistickým raketám. Takže teď je město bez obrany. Manželka říká, to je asi blbost, abys tam jezdil. Otočí se na bok a jde spát. Ráno se probudí a říká, v kolik odjíždíš? Říkám si, no, asi to ještě zvážím. Probírám to s kolegy horem dolem, radím se s přáteli, modlím se. Saša mi píše, Petře, na národním modlitevním setkání s prezidentem budou také představitelé z celého světa. Mělo by to být bezpečné. OK, dopoledne ještě poklidím svoje ovečky, zbalím se a vyjíždím. Den a půl cesty. Přijíždíme s kolegou Federem do Kyjeva. Ubytujeme se a ještě než vejdeme každý do svého pokoje, tak Feder říká, telefony necháváme zapnuté, kdyby cokoliv, tak si zavoláme. To běžně neříká. Vejdu do svého pokoje a najednou obrovská rána, za chvíli další. Vidím záblesk v dálce tlumené rány. Další silná rána, takže se budova zachvěje. Na ulici jsou slyšet alarmy aut. Byl horký den, začalo prudce pršet a jsou hromy. Svému mozku to musím vysvětlit. Přesto ještě 2 hodiny nemůžu usnout. No ale nějak jsem se rozpovídal, co bylo předtím. Další den ráno se stalo,
čemuž jsem ani nevěřil. Jsem na národní modlitební snídani za účasti ukrajinského prezidenta Zelenského, ale také za účasti zástupců ukrajinského parlamentu a vlády. Jsou tady také všichni biskupové ukrajinské církve nebo například zástupci českého senátu. Je to síla tady být. Zažít církev, která se společně za své představitele modlí. Modlí se za mír, za nový a klidný život. 1. Timoteová, 2. kapitola, 1. až 2. verš. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díku vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. Bylo to setkání, kde bylo spoustu písní, modliteb, duchovních i politických proslovů. Zaujal mě velmi proslov prezidenta Zelenského. Poděkoval všem, kteří se v době války modlí, kteří pomáhají, ale speciálně se zastavil u kaplanů, u jejich služby. Zaměřil se na ně, dal na ně akcent. Prezident dobře věděl, kde je, že je na modlitevním setkání, a dokázal duchovní službu kaplanů vyzdvihnout a ocenit. Ze setkání s prezidentem jsme přešli na Mezinárodní fórum o svobodě, které bylo v krásně zrekonstruovaném baptistickém chrámu v Kyjevě. Z tohoto chrámu je krásný výhled na část Kyjeva. I tohle setkání bylo prestižně zajištěno. Všude bezpečnostní rámy, spoustu tajných, všude ochranka, dobré občerstvení a káva, lidé společensky oblečení. Bylo to i tím, že řečníci, kteří mluvili na fóru, tak jako dopoledne na modlitevní snídani, byli vysocí představitelé převážně ze Spojených států. Byl tam například viceprezident Mike Pence nebo generál Keith Kellogg. Kdo jsem já, abych to posuzoval? Ale měl jsem z tohoto setkání rozporuplný pocit. Každý politik byl představený jako náš druh a náš bratr. Mike Pence říkal, já jsem stál, stojím a budu stát za Ukrajinou, skoro jako Kristus, včera, dnes a zítra. Jenže tady umírají lidé, protože Ukrajina nemá rakety na svou obranu před balistickými raketami. Zdály se mi ty projevy trošku populistické, jak se říká, slíbem nezarmoutíš nebo slíbené trvá 30 let. Byl jsem také překvapen, že většina řečníků byli jen Američani. Chyběly mi tady pohledy zástupců z jiných zemí a také pohledy od duchovních. Byli jsme na půdě církve, tak jsem to očekával. Možná mylně očekával. Matouš, 22. kapitola, 16. až 21. verš. Poslali za ním své učedníky z Herodiány, aby řekli, mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě boží podle pravdy. Na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co myslíš, je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl, co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně. Podali mu denár. On jim řekl, čí je ten obraz a nápis? Odpověděli, císařův. Tu jim řekl, odevzdejte tedy, co je císařovo císaři, co je boží, dejte Bohu. Uměle vyvolaný spor, vytvořená slovní past na Ježíše. Máme být podřízení vládě nebo Bohu, státu nebo nebeskému království? Ježíš ví, že tohle je pokušení. Ježíš je geniální, jak do velmi složitých věcí dokáže přinést jasný vhled skrze krátké vyjádření. Co patří císaři, dejte císaři, co Bohu, dejte Bohu. Ty dvě, řekněme, království respektuje, ale zároveň nepropojuje. Jsou samostatná, protože jsou svou podstatou odlišná. To vnitřní boží království má však být solí a světlem pro království země. Mám pro nás cvičení pro tento týden. Pojďme se dneska pomodlit za svého starostu nebo starostku, za hejtmana, premiéra nebo prezidenta.
Možná nemusíme s nimi souhlasit, nemusíme dokonce s nich být ani nadšení, ale přesto se můžeme za ně modlit, za jejich práci, za boží požehnání pro jejich život. Modlitební snídaně za účastí prezidenta Zelenského pro mě byla vzácným setkáním. Navázal jsem tady několik zajímavých kontaktů. Stejně tak cenná pro mě byla večeře s naším týmem v Kyjevě. Bylo to super se zase vidět, popovídat o životě a také naplánovat do konce tohoto roku další humanitární a duchovní pomoc. Kolegové byli z toho dnešního dne trošku naštvaní. Říkají: Petře, několik týdnů byly v kuse útoky na Kyjev. Teď jsou tady politici, tak se někdo domluvil a válka se zastavila. Válku jde tedy zastavit. Znamená to, že život západního politika je cennější než život ukrajinské ženy a jejího dítěte? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 a budu se těšit zase za týden. Mějte se krásně. Y'all ain't ready for me, I see it already. Y'all don't know this stuff Percy wrote? Let me see if y'all know this one.

chválit nebo nechválit? To je otázka, kterou otevře v další klice ve středu v 8.30 Petr Hůšť. Předchozí kliky najdete a k poslechu si můžete znovu otevřít, připomenout na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7.

Ježíš porazil smrt, jeho hrob zůstal prázdný a jeho vzkříšení přináší člověku naději a nový život. Znělo od skupiny Not an Idol krátce před dnešní půlnocí. Připomínejme si Ježíšovu oběť i jeho vítězství a také to, že přijde podruhé pro svoji církev.

Den se pomalu blíží ke konci, ale nastupuje nový den a do něj vstoupíme se skupinou KSP Music a poté už vás bude provázet Aneta Lofítková. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Kol, přeji příjemný zbytek.

Pokojnou a požehnanou neděli. Vstoupili jsme do nového dne a od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Aneta Lofítková. Díky, že jste s námi i v těchto nočních hodinách a věřím, že během nich načerpáte. Tady je přehled pořadů, které jsou před námi. Devatenáct let žil bez duchovních otázek a víry a najednou jej pokořovalo, když si měl přiznat, že by to mohlo být i pro něj. Takový byl závěr teenagerských let mladého kazatele Vojty Furáka, jehož příběh je

podkladem pro rozhovor v pořadu Hláska. Vysíláme za 15 minut. Založit nový skautský oddíl je výzva, obzvlášť když začínáte úplně od nuly. Své o tom ví Jakub Mrázek, který už zakládal oddíly 2. V rozhovoru se Sárou Zončovou provází základními kroky. Jak zmapovat situaci, získat podporu, sestavit tým a zvládnout základní administrativu, teoretický návod doplňuje zkušenostmi z praxe. Pořad štafeta zachytíte v 1 hodinu. Boží moc byla zjevná na Ježíši Kristu. Boží moc zakoušeli nejrůznější lidé i skrze ranou církev. Blažej Pelán z křesťanského společenství v Plzni nás provede mnoha biblickými místy. Chce nás totiž přesvědčit, že Bůh si všímá lidských potřeb i utrpení. Bohoslužbu poslouchejte po 2. hodině. Milosrdenství, pokora, odpuštění a smíření. Pojmy, které jsou hluboce vztahové a tak mají svoje místo v rozhovoru o Bohu i o lidech. A v těchto 2 rovinách se proplétalo i povídání Kateřiny Hodecové s Kateřinou Lachmanovou, které vzniklo na festivalu United ve Vsetíně. Jeho záznam nabízíme v relaci po 3. hodině. Po 4. hodině je tady další díl pořadu Kudy kam. Může křesťan ztratit své spasení? Tahle otázka má velkou tendenci rozdělovat křesťany na 2 nesmířitelné tábory, což už je samo o sobě špatné. Odpověď můžete hledat spolu s Davidem Novákem v čase krátkého biblického zamyšlení po 6:30. Tak takové pořady jsou před námi. Teď už chvály v podání kapely KSP Music.

0: Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.
1: Blaze chudým všem,

Přestože host následujícího pořadu neprožil dětství a dospívání v křesťanském prostředí, Bůh jej oslovil skrze konkrétní lidi a postupně jej dovedl až do role kazatele.

0: Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu a podcastu Hláska z dílny Rádia 7. Také dnes se chceme věnovat evangeliu, dobré zprávě o boží lásce k člověku, nabídce odpuštění hříchů a daru záchrany pro život věčný. Smrtí a vzkříšením Ježíše Krista začalo nové období boží přízně vůči lidem. Zpráva evangelia se nese celým světem a je mnoho těch, kterým změnila život. O jedné takové proměně, kterou Bůh skrze evangelium vypůsobil v životě člověka, si budu dnes povídat s Vojtou Furákem. Vítej v Hlásce.
1: Ahoj všem.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Vojta je následovník Krista, s manželkou Májou společně žijí v Praze, kde také společně pracují a slouží v církvi bratrské v Dejvících, kde je Vojta kazatelem. Kromě studia biblických škol má také pracovní zkušenost z nízkoprahového centra Teen Challenge. Dozvěděl jsem se, že Vojta má rád květiny a bonsaje, rád čte nebo chodí na kafe. A abychom mohli hosta poznat i z trochu netypických úhlů pohledu, čas od času zařadím rychlo dotazník, v rámci kterého dostane host vždy dvě možnosti a odpoví podle toho, čemu dává přednost, co je mu bližší. Můžeme?
1: Jasně.
0: Netflix nebo Disney Plus?
1: Netflix.
0: Sladkost nebo uzenina?
1: Sladkost.
0: Dovolená v Česku nebo v zahraničí?
1: V zahraničí nejspíš.
0: Detektivka nebo biografie?
1: Rozhodně biografie.
0: Vynést odpadky nebo vysát byt?
1: Vynést odpadky.
0: Náročná příprava kázání nebo nepříjemný pastorační rozhovor?
1: Teď nevím, co chci nebo co nechci.
0: Co je ti blížší, nebo co by si radši vybral?
1: Asi to druhý.
0: Prima, díky moc za spolupráci, tak tě posluchači mohli poznat možná o malinko více a pojďme se o kousek posunout. Samotný rozhovor často začínám otázkou na cestu víry mých hostů. Ptám se na jejich setkání s křesťanství, Biblí, Ježíšem samotným, potažmo konkrétními křesťany v jejich okolí. Vzhledem k tomu, že se tvůj příběh bude prolínat celým rozhovorem, vezmeme to postupně. Měl jsi někoho v rodině, kdo by měl s křesťanstvím cokoliv společného, nebo to první setkání s vírou v Krista proběhlo v jiném prostředí skrze jiné vztahy?
1: Když nad tím zpětně uvažuju, tak nějakým způsobem jsem se s vírou setkal ze strany mojí mamky. Moje mamka je z jižních Čech, takový statkáři, pro následování za komunistů zároveň. Já jsem pokřtěný jako mimino, tudíž to bylo asi jediné moje setkání, co se týče rodiny, ale tohle jsem reflektoval až pár let potom, co jsem byl křesťan. Můj taťka je zase z Karviny z východu, tudíž obě ty rodiny jsou ateistické nebo byly a já jsem se s tím poprvé setkal až na střední škole, nebo spíš na konci střední školy v Praze.
0: Když jsem třeba tu střední školu, tak co jsi myslel o křesťanech, než se sám stal jedním z nich?
1: Pro mě to bylo, jak už jsem řekl, něco novýho nebo něco úplně neznámého. Zároveň já jsem v té době měl ještě takovou pubertu a myslím si, že jsem měl ještě pár let po střední škole, ale v té době jsem byl takový hodně ignorant, bych řekl. A mně to bylo vlastně dost jedno. Já jsem s křesťany se předtím, nevím, jestli jsem se s nima potkal, zároveň můj názor na ně nebyl nějaký. Prostě věděl jsem, že existují křesťani, jak už jsem říkal, byl jsem pokřtěný jako mimino, ale to byl takový jeho český folklor. Mně to nikdy jako o tom nenapadlo přemýšlet o křesťanství nebo o víře. Nevím, jestli jsem se v životě modlil. Já jsem po pár let potom, co jsem uvěřil, tak jsem si vzpomněl, že jsem na začátku té střední školy četl v rámci základů společenských věd Biblii, konkrétně Lukášovo evangelium. A jak říkám, já jsem byl trošku ignorant, tak jsem, abych si to zkrátil, tak jsem četl takový ty nadpisky mezi kapitolami, což není Bible, vlastně to je jenom komentář překladatelů. A ten důvod byl úplně pragmatický, abych prostě měl co napsat do čtenářského deníku. Takže jako můj názor na křesťany byl nějaký. Mě to moc nezajímalo, ale ani nebyl jako negativní, prostě neutrální, no.
0: Takže ten hlubší impuls, řekněme, přišel na konci střední školy, co konkrétně to bylo?
1: Já jsem zjistil, že několik mých učitelek, i pár učitelů, tak byli křesťani, nebo stále jsou křesťani, shodou okolností několik z nich teďkon jsou ve sboru, kde jsem kazatel, a je to trošku zvláštní situace, když z toho, já jsem nebyl úplně jako průserář, ale nebyl jsem nejlepší student a teď jsem jejich duchovní, nechci říct autorita, ale tak aspoň ten kazatel. A občas to má zajímavou dynamiku, ale pro mě to bylo zvláštní, protože najednou jsem potkal mladé lidi, o trochu starší než já, třeba o 8, o 9, o 10 let starší, a oni se nestyděli za svoji víru, naopak to i otevřeně sdíleli to s námi tak jako autenticky, bez nátlaku. Mně bylo v té době 18, 19, tak všechny naše otázky směřovaly kolem sexu, jo, proč se sexem čekat po svatbě a všechno možný hodně kolem toho. A myslím, že v těch jejich odpovědích byla nějaká trochu větší hloubka, než co jsme se mi ptali, ale zároveň to nebylo jenom o tom, co jako říkali, ale jak se k nám chovali. Jak jsem řekl, nebyl jsem nejlepší student, ale tohle možná byla jedna z prvních situací, kdy nás někdo vnímal jako sobě rovný, co se týče třeba toho školského procesu. A to vím, že mě hodně zarazilo.
0: Takže to byly ty samotné počátky, možná pro mě osobně takové trošku netypické, ještě jsem se s tím asi takhle v rozhovorech nesetkal, že by člověk možná takové to první hlubší naťuknutí, že by to přišlo ze strany autentické živé víry učitelů. Jaké byly ty další kroky, řekněme, v tom objevování? Mohli jste klást otázky, mohlo se možná něco málo dozvídat, přecházelo to z té neutrality nějakému pozitivnímu náhledu na křesťanství?
1: Určitě, a možná i tím, že ten věkový rozdíl nebyl tak velký, tak myslím, že a nebudu přehánět, že jsme se stali i přáteli, že jsme měli fakt takový autentický vztah. A vlastně jedna z věcí, oni, že jo, tak na tom stojí křesťanství, že na té myšlence, že Hospodin je náš nebeský otec. A vím, že to mě hodně jako lákalo, zároveň to hodně provokovalo, protože můj taťka, my máme velice komplikovaný vztah. A teď tím, že jako Bible to popisuje, nebo Bůh to o sobě říká, že je nebeský otec, tak to je v něčem provokace strašná, to, když to člověk porovnává s tím, co mohl zažít. A zároveň to něco, co mě jakoby nějak uvnitř srdce hluboce lákalo. Ale v té době jsem si to úplně neuvědomoval. A spíš v té době to pro mě bylo, že mi to trochu bořilo moje představy o životě. Mně už bylo 19 a potom jsem jel i shodou okolností na nějaký English camp jako evangelizační a tam z nějakého toho neutrálního postoje k víře jsem byl, přiznám se, trošku negativní, protože jsem vnímal, že to něco prostě mění, jo? Že člověk nemůže jenom tak slyšet a nechat to plynout. A já jsem na ten English camp byl ještě s kamarádem a dvouma kamarádkami z mojí třídy a vím, že já jsem byl asi ten nejmíň do toho ponořený. Vím, že oni tři o tom docela vážně přemýšleli. Ale když jsem se pak posunul o pár měsíců dopředu, tak vím, že ten problém byl hlavně v tom, že já jsem měl pocit, že to nepotřebuju. Že jako 19 let jsem žil tady na zemi bez nějakých duchovních otázek a víry a najednou mě to hodně pokořovalo. Jako vůbec jenom to o tom přemýšlet. Přiznat si, že by to mohlo být i pro mě.
0: Když se člověk dostane k té křesťanské zvěsti nebo sám má otázky, tak může i třeba sám něco zkoumat, můžou mu druzí lidé něco přinášet, ale setkat se třeba s křesťanem nutně neznamená, že se člověk setká se zprávou evangelia. Byla ti ta dobrá zpráva o odpuštění a záchraně v Kristu prezentována, řekněme, srozumitelně, nebo si sám musel více pátrat a více se ptát, nebo to záleželo na tom, s kým si zrovna hovořil?
1: Já jsem se setkal asi jako s velice vhodnými odpověďmi, nebo všechny ty rozhovory vlastně byly velice srozumitelné. Když nebyly, tak si to nepamatuju, nebo jsem to nějak vypustil. Já už jsem to řekl párkrát, ale já jsem úplně nebyl zvídavý člověk a mám pocit, že všechny ty otázky víry byly přede mě skoro položeny na stůl. Že vlastně jsem toho moc proto, abych se stal křesťanem, neudělal. A my si teď to můžeme teologicky říct, že proto člověk nic nemůže udělat. ale já jsem to jako vnímal prakticky, že všechny ty věci se tak nějak stávaly a já jsem o tom musel přemýšlet. A vím, že to přemýšlení trvalo dlouho a měl jsem fakt kolem sebe spoustu lidí, kteří byli ochotnými naslouchat mým otázkám. A pamatuju si pak takový jeden zlomový moment byl, když jsem se bavil s tou svojí učitelkou nějakou, jednou z nich, a popisoval jsem jí ty svoje všechny možné problémy a pochyby. A vím, že jsem se sdílel, že jako z nějakého důvodu na to musím myslet. Že prostě to je věc, která mě trošku až štve, ale že prostě na to musím myslet, i když úplně, já nevím, chci říct, nechci, jo, ale prostě nějak se toho nemůžu zbavit. A ona mi pak během rozhovoru jenom sdílela, že s těmi učiteli mají nějakou modlitební, jsem v pondělí večera, že se modlí za své studenty a taková konkrétní modlitba byla za mne, že abych na to nepřestal myslet, na víru a na ty věci okolo. A vím, že to byl moment, kdy jsem se musel zastavit a tak trošku reflektovat, co se všechno událo, protože najednou jsem prostě věděl, že se něco děje a ne, že bych to neměl pod kontrolou, ale že se setkávám s něčím jako neznámým a je to tady, no, přede mnou.

0: V jednom ze svých kázání si zmínil, že evangelium se neobejde bez naší reakce. Tak co nakonec vedlo ke konkrétní reakci tebe osobně? Co možná bylo tou poslední kapkou?
1: Já jsem o něm přemýšlel nedávno a já prostě nemám lepší odpověď, než že v mém životě se nějak objevil Bůh a to změnilo všechno. Já jsem o téhle otázce jako usilovně přemýšlel 5 nebo 6 měsíců, jestli Bůh je. A jak jsem říkal, několik měsíců mě to štvalo, pak už jsem v sobě vzdal nějak ten hněv nebo píchu možná a chtěl jsem mu věřit, ale potom jsem řešil ty otázky, tak jak se to teda stane, že člověk uvěří. A slyšel jsem spoustu svědectví lidí, co prostě najednou poznali, že Bůh je. A přiznám se, trošku mě to děsilo. Často tam bylo spousta emocí a hodně pláče někdy a často to bylo na veřejnosti. A já jsem si říkal, přál bych si uvěřit, ale rozhodně ne takhle. A pak při jednom rozhovoru, tak jsme se bavili s nějakým člověkem a já jsem mu znova říkal všechny ty možné pochyby, všechny ty otázky, někdy byly lepší, někdy horší, ale on mě v jeden moment jako zastavil, když mě poslouchal, říkal, že to, jak o Bohu mluvím, takže to úplně nezní jako, že bych v něj věřil nebo nevěřil, ale že s ním jako počítám. Že to je nějaký jakoby už jenom objekt, ale že najednou to zní, jako kdybych jeho existenci bral v potaz. A vím, že to pro ně byl taky další moment, kdy jsem se musel zastavit. A znova, jak jsem řekl na začátku téhle otázky, prostě nějak se objevil Bůh v mém životě a já jsem věděl, že v ten moment, že se to změnilo, že můj život se změnil a věděl jsem, že nemůžu nebýt křesťan potom, pokud věřím, že Bůh je. Najednou v tom mém životě, kde 19 let žádný duchovní otázky nehrály roli a nikdo tam nebyl kromě mě, tak najednou, když tam objevil Bůh, tak já jsem věděl, že se musím stát křesťanem, že bych asi neustál vnitřně to napětí, že o něčem jsem přemýšlel tak dlouho, najednou jsem zjistil, že ta osoba, bytost existuje, ale zároveň bych s ní nebyl. Tak to byl moment, kdy jsem vyznal Pána Ježíše, protože jsem pochopil ze svědectví křesťanů, že Pán Ježíš to hraje nějakou klíčovou roli. A myslím si, že ten další rok byla otázka, jakou vlastně roli v tom hraje Kristus. Že to není jenom teda o Bohu, ale že Kristus je Bůh. Tak to byl další rok takového jako hledání a objevování, co to znamená vlastně víra.
0: Byli ti v tom dalším hledání a objevování nápomocni zase ti učitelé z té střední školy, nebo jsi měl třeba někoho dalšího z těch kempů, kdo třeba k tobě měl nějaký blížší vztah a ušel s tebou nějaký kus cesty, kdo tě třeba pozval do církve nebo trávil s tebou čas?
1: Byli to primárně zase ty učitelé nebo učitelky a v té době to úplně nebyla ta nejlepší, nebo jako nepředstavoval jsem si, že i ve svým volném čase budu trávit čas s učiteli nebo profesory, profesorky jsme jim museli říkat. Ale poznal jsem i potom třeba na tom English Campu prvním, tak jsem poznal ty český křesťany, nejenom ty Američany, co přijeli na chvilku a to bylo zrovna z církví od baptistů z Chebu, tak s těma jsem byl v kontaktu hodně. Hodně jsem se spřátelil s takovou partou kluků, kteří, já jsem popisoval, tak jako v 15, 16 oni uvěřili, nechali se pokřtít, vyrostli v církvi teda, je dobrý dodat, a v 18 začali chodit do hospody. A já jsem tam už chodil díl trošku, tak s nima jsme se trošku zkamarádili a oni potom, mám pocit, že byli na té jakoby cestě spíš od Pána Boha, já jsem byl naopak k té cestě přibližující se, ale je vtipný, že jsme se takom viděli po 15 letech s některými. A oni se nějak vrátili k Pánu Bohu. To pro mě bylo jako úžasné. Já jsem se pak za to několik let modlil, abychom všichni spolu chodili do církve. Tak chodíme do jiných církví, ale chodí do církve taky. Takže to mě velice pozbudilo. Ale teď jsem neodpověděl na tu otázku, na kterou jsem zapomněl, jak zněla.
0: Jo, šlo mě o to, jestli jsi měl nějaké konkrétní lidi kolem sebe, kteří by s tebou ušli další kus cesty, nebo ti třeba pomohli v těch začátcích, vzali tě do církve a byli prostě k dispozici.
1: Jo, neustále vlastně jsem kolem sebe měl starší lidi, jak jsem řekl začátku ženy, ale pak několik mužů a to bych řekl, že asi definuje celý můj duchovní život, že vlastně neustále kolem sebe mám starší muže zejména a mám takový, aspoň jednou měsíčně se s někým potkávám, abych mohl řešit duchovní otázky, víru, ale na tom začátku to bylo klíčové. Já jsem se styděl jít do církve a přivedli mě tam znova ty moje učitelky bývalé.
0: Studoval jsi také biblické školy. Od některých lidí jsem slyšel, že někdy na biblické škole studenti víru ztrácejí, místo aby ji prohlubovali. Jaká byla tvoje zkušenost?
1: Já jsem byl na pár školách, víceméně se to lišilo. Začal jsem na evangelické fakultě bakaláře teologie a v něčem to byla výzva. Já jsem byl 2 roky věřící a ve spoustě věcech jsem byl jako opravdu naivní. Zároveň až v tom akademickém prostoru nebo na té fakultě, tak já jsem předtím chodil do církve bratrský už v Dejvicích, nicméně jsem se úplně jako neidentifikoval s evangelikálním pojetím víry. Já jsem nějak prostě chodil do církve a vnímal jsem, že jsem součástí toho jednoho sboru, ale až jakoby evangelikálem jsem se stal až na fakultě, až když jsem tam slyšel, v čem jsem konzervativní moc nebo tradiční, až takový jakoby skrze negativní vymezení, tak tam jsem se stal evangelikálem. Ale jako mi na tu školu vzpomínám dobře, naučilo mě to kritického myšlení a naučilo mě to nějak hledat trošku hlubší odpovědi na otázky. Ale co bylo klíčové, a to myslím bylo po celou tu dobu, tak já jsem potřeboval mít kolem sebe, jako mít u sebe místo s někým, s kým můžu filtrovat všechny ty otázky nově jako položené. A teďko nemyslím, jestli jako jsou dobrý nebo špatný, ale prostě nějak jako zpracovat, co se ve mně odehrává. Jo, tak hodně to bylo otázky ohledně Bible, prostě co Bible je, co není, jak to číst. Já jsem předtím prostě nevyrostl v Bibli, já jsem Bibli nikdy nečetl skoro, předtím než jsem uvěřil, jak jsem říkal, kromě těch nadpisů, takže najednou nějaký historický pozadí a kritický přístup. Bylo to bolestivý, přiznám se, bylo to bolestivý, ale druhá věc, co mi ještě pomohla, tak nejenom to místo, kde si pokládat otázky, ale zároveň já jsem v té době začal víc sloužit a to byl takový nějaká vnitřní motivace, která mě nutila si ty otázky pokládat a neodkládat je, protože jsem věděl, že můžu pochybovat o Bibli, zároveň odpoledne budu mluvit s nějakýma puberťákama o Bibli a teďkon, jak o tom mluvit a nebýt pokrytec, nebo jak o tom mluvit a nepřinášet jenom otázky, ale i třeba nějaké odpovědi. Takže to ve mně vyvolávalo určitý tlaky, ale myslím si, že byly velice zdraví, že mě to jako nutilo se tomu vystavovat a neodcházet jako bez nějakého jako úsilí mentálního. No. Přemýšlení bolí, bych řekl.
0: A zakotvil jsi tedy v církvi bratrské. Jedním ze specifik této denominace je vikariát, jakýsi předstupeň kazatelské služby. A mohl jsi jej absolvovat ve sboru, kde dnes působíš, nebo jsi byl vyslán někam jinam?
1: Tak já jsem možná byl něčím netypický příklad, že jsem působil celou dobu v tom svým mateřském sboru. Já jsem vlastně v Dejvicích kromě křtu a uvěření, tak prožil všechno ostatní a zároveň jsem tam i nastoupil na vikariát. Těsně předtím jsem byl zvolený jako starším, pak jsem tam byl zvolený jako druhý kazatel, teď jako první. A to není úplně typický příklad, nedoporučuje se to. A já chápu proč, nevím, jestli bych to někomu doporučoval, ale já to zároveň nemůžu vynachválit, protože jsem ve sboru s lidmi, který znám dlouho, oni znají dlouho mě a nejsem tam jakoby z pozice toho kazatele, který má nějaký speciální poznání, já to jako možná karikaturuju trochu, ale že naopak si myslím, že ty vztahy, které spolu máme už dlouho, takže jsou velice nápomocní, že to je jako autentický, ale během toho jsem byl na nějakých kratších praxí ve 2 jiných zborech. Pardubice a Český Těšín prostě nahlídnout, jak to chodí v jiných zborech a to bylo velice obohacující, to se mi moc líbilo. Ale nevím, jestli si umím představit, že bych žil v Českém Těšíně. To upřímně nevím.
0: Bylo po vikariátu jasné, že se staneš kazatelem, nebo to také byl určitý rozhodovací proces?
1: Mně to upřímně trvalo hodně dlouho předtím do toho vikariátu vstoupit. Já jsem vlastně to vnímal jako otázku, jako jestli vikariát, tak to už je vlastně všechno. To znamená, že už potom je ta práce v církvi a to. A já jsem měl hodně velký obavy před tím samotným vstupem do vikariátu a trošku jsem to odkládal. Já jsem se hodně bál, Hodně jsem se bál nějakých špatných příkladů nebo příběhů, který jsem měl kolem sebe, ale potom, když se nějaké okolnosti změnily, tak jsem nakonec v 26 na to kývnul, sbor mě v tom přijal a podpořil a mám pocit, že od té doby to je lepší a lepší. Že jsem do toho možná mohl vstoupit trochu dříve a že ten vikariát vlastně mi pomohl to ještě lépe uchopit, to moje přemýšlení, moje povolání, protože já jsem si nějak nebyl nejistý ohledně svého povolání, ale já jsem prostě měl strach. Takže ten vikariát byl v tom skvělý, že ten strach hodně rychle opadnul a pak jsem byl 2 roky druhým kazatelem, tak to bylo taky obrovské požehnání, že jsem si to mohl vyzkoušet ještě bez té finální zodpovědnosti toho, my tomu říkáme v církvi bratrský kazatel správce, ale pak vlastně ve 31 letech jsem nastoupil na tuhle pozici. Měl jsem osobně představu, že to bude třeba ve 40, až budu o generaci starší, až budu trošku moudřejší a vyspělejší, ale nějak Hospodin to asi zamýšlel jinak, takže jsem začal trošku dřív, ale ještě jako stejně ten vikariát, tak mám pocit, že mi to ještě víc utvrdilo v tom povolání a ještě víc mě to baví.

0: Dozvěděl jsem se o tobě, že máš i zkušenosti s vedením mládeže a už zaznělo v medailonku také o tvých zkušenostech ze služby nebo z práce s dětmi na okraji společnosti. Tak se chci ptát, jak ti tvá cesta víry pomáhá v přístupu k lidem, kteří mají podobný výchozí bod jako ty, že o té naději v Kristu neslyšeli ve svých rodinách, ale setkali se s tím až později v životě.
1: Ten klíčový moment pro mě je, že se to může změnit. Že prostě to, jak to člověk vnímá na začátku, vůbec nic neříká o tom, jak to dopadne. My stále děláme ty English campy nebo něco podobného a občas si říkáme, že je skvělý, když na to lidi reagují hnedka od začátku pozitivně, že i negativní reakce je fajn reakce, že nejhorší vlastně bývá, když je nezájem. Ale myslím, že ten můj příklad v něčem byl opravdu, že tam byl nezájem, ale ono to není jenom o tom podle mě, co my říkáme, ale jak se chováme. A to si myslím, že v tom je vlastně ta obrovská naděje, že lidi, mladí lidé můžou jevit nezájem skrze nějaké naše promluvy nebo to, co slyší, ale myslím, že to osobní setkání se za první nedá nahradit a za druhý má ale jako opravdu nějakou proměňující moc, že prostě být křesťany je v něčem výzva, ať už pozitivně i negativně, ale člověk na to nějak musí reagovat prostě potom. Myslím, že to nějaké věci jako spochybní nebo položí to otázky a to mi dává naději vlastně do jakýkoliv misijní služby.
0: Ve tvém kázání, které jsem tady už dnes zmínil, zazněla také věta, pokud je evangelium pro nás, musí nutně být i pro lidi mimo církev. Proto máme svědčit. Jak podle tebe konkrétně můžeme být svědky evangelia o Kristu v české společnosti 21. století?
1: Já si nejsem jistý, jestli umím na tuhle otázku odpovědět pro všechny. Tahle otázka je to něco, nad čím přemýšlím často, ale hodně takovým možná sobeckým způsobem hodně prostě, jaký to je tady v Praze. Protože mám pocit, že znám, jaký to je vyrůstat v Praze a jaký jsou ty výzvy s tím spojené. Možná prostě to prostředí hraje v tom velkou roli. Myslím si to. Praha je hodně taková anonymní, nebo člověk se může oddělit od lidí a nedat jim prostor nahlídnout do svého života třeba. Ale zároveň tenhle citát, tak to byl citát jiného kazatele, tak to jsem možná v kázání neřekl. Není to moje myšlenka původní. Ale myslím, že to je o tom, co my prožíváme. Jako, jak je to u nás aktuální zrovna, ten vztah s Bohem. Jo, já zkusím, budu střílet do vlastních řad, tak já jsem nedávno, jen taková jako ilustrace, já jsem nedávno si udělal účet u Nové banky a byl jsem z toho hodně nadšený, protože ten účet byl fakt fajn a já vím, že to zní trošku jako boomersky, ale fakt jsem z toho byl nadšený a potom jsem to doporučoval lidem při různých osobních rozhovorech. A to mi ta banka za to nic neplatila, neměl jsem žádný jako odměny za to, jo, nebo to. A já si myslím, že s evangeliem to je jako velice podobný, že jako nakonec evangelium sdílíme, když něco s Bohem zažíváme, něco jako živýho, je to nějaká realita, a není to něco, co se stalo před 20 lety a my jsme potom 20 let nějak chodili do církve a vlastně to je nějaká jediná, já nevím, zkušenost nebo nějaký jediný věc, která se měnila. Pokud je to podle mě aktuální, tak myslím, že člověk o tom prostě přirozeně mluví. Jo? Být nadšený z evangelia, tak myslím si, že potom člověk o tom i začne mluvit s lidmi okolo sebe, ve škole nebo v práci. Myslím si, že ta anonymita je opravdu problém, nebo i to vůbec přiznat si, že prostě nejsem nadšený z evangelia a že vlastně mi třeba o duchovní věci vlastně moc nejde. A to myslím, že je těžký si tohle přiznat, protože když změním ten účet, natchneme se čímkoliv jiným, že jo? Žijeme v době, která je v něčem úžasná a nabízí toho spoustu a myslím, že o to někdy těžší je pak hledat ty duchovní věci. Ale zároveň, když se potom ty duchovní věci měnějí, tak je to podle mě jako nejlepší způsob, jak to sdílet svýmu okolí.
0: Došli jsme až na konec dnešní hlásky, kde vidět, že Pán Bůh má svoje cesty a svoje způsoby, jak promlouvá do života lidí, jak se jim dává poznat, jak je pozývá na tu cestu objevování a následování. A tak jsem vděčný, Vojto, i za ten tvůj příběh, za to, že i tebe si Pán Bůh našel a že i přes to tvoje ignorantství tě oslovil, obměkčil tvoje srdce a pozval na tu cestu a že ty teď na tu cestu můžeš zvát taky další. Moc díky za společný čas a přeji, ať i v té službě, ve které stojíš, tak ať jsi nadšený, radostný a ať i další lidi můžou tam, kde jsi, v tom místě, kde se nacházíš, poznávat živého Boha.
1: Děkuji za příjemný rozhovor.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo. Evangelium sdílíme, když s Bohem zažíváme něco živého a není to něco, co se stalo před 20 lety. To je zkušenost mladého kazatele Církve bratrské Vojty Furáka, o kterou se podělil v rozhovoru s Kubou Lofítkem.

Věčný Bože, neměnný, tajemný a nepoznatelný, tvoje láska se zjevuje v milosti. Haleluja, sláva našemu velkému Bohu. Slova té následující písně Our Great God.

0: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.
1: První hodina z neděle 4. října je za námi a vy ladíte Křesťanské rádio 7. U mikrofonu s vámi Aneta Lofítková a rovnou pozvu k poslechu štafety.
0: Štafeta. Do výchovy s kompasem.

0: Chtěli byste i ve vaší komunitě nabídnout dětem ve věku 7 až 14 let místo, kde se mohou setkávat s kamarády, ale taky se rozvíjet a poznávat svět a evangelium? Založit klub nebo oddíl není lehké, pokud člověk začíná od nuly úplně sám. Proto jsme si připravili návod a v dnešním díle ho projdeme a zjistíme, jak založit klub na zelené louce. Krok po kroku nás tímto návodem provede Jakub Mrázek, hlavní vedoucí skautského oddílu ROSA, kazatel církve Bratrské trojka v Ostravě, milovník přírody, kam často vyráží s manželkou a rodinou, a k tomu všemu je i nadšený houbař. Ahoj Kubo.
1: Ahoj Sáro.
0: Na začátku mám takovou otázku, abychom tě trošku lépe poznali. Tak jsem se tě chtěla zeptat, kdybys mohl vyrazit s baťohem na puťák úplně kamkoliv na světě, do jakékoliv přírody, kam by ses vydal?
1: Tak já to mám naprosto jasné. Mým srdečním láskou a místem

0: kde neraději chodím s batohem na zádech, je Velká Fatra. Borišov, Ploská, Černý Kameň. A ještě tam jsou místa, které neznám a rád bych se na ně podíval.
1: Tak to je krásné. A teďka, když už se podíváme na ty oddíly, které dneska budeme zakládat a kluby, tak ty jsi vlastně založil nejdříve skautský oddíl 8 a vrhl ses do toho potom i po druhé a založil si další skautský oddíl pro Světlušky a Vlčata Rosu. Tak co tě k tomu pokaždé vedlo? Jaký v tom vidíš smysl?
0: Já si myslím, že to byla vlastně jednak jako reakce na potřebu našeho společenství věnovat se dětem a vlastně i u Ježíše vidím, že on se nestaral jenom dospělé, staral se i o děti a nevytvářel jako nějakou komunitu, která je uzavřená, ale otevřená, tak nám to přišlo jako dobrá cesta, jak vlastně něco udělat pro naše děti, ale zároveň vlastně k tomu pozvat třeba i jejich kamarády. A ty skautské oddíly, nebo ta cesta skautingu nás oslovila ze tří důvodů. Jeden z nich je, že skauting v sobě obsahuje velmi dobrý učednický model. V podstatě jako Pán Ježíš měl takovou družinu 12 učedníků a v nich měl takové tři rádce, Jakuba, Jana a Petra, tak to podobně jako používá i skauting jako práci s dětmi. A taky ten druhý důvod byl, že vlastně ten skaut je velmi srozumitelná věc pro lidi v našem okolí. Já jsem vždycky dělal tábory a vždycky se mě ptali, co to jsou za tábory. Já jsem říkal, to je něco jako křesťanský skaut. Takže jsme akorát vypustili to slovíčko jako. A pomohla nám to otevřít tu oddílovou práci i pro děti mimo naše křesťanské společenství. A skauting nabízí obrovské množství jako zdrojů metodických, které nám pomohly, jak to vlastně dělat.
1: Takže zakládání klubu nebo oddílu je vlastně už pro tebe takový proces, kterým jsi prošel. Tak mohl bys nám zhrnout krok po kroku, jak může vypadat takový návod pro založení klubu?
0: Já myslím, že ta první otázka, nebo ten první krok je vlastně vůbec si udělat takovou vstupní analýzu, jestli je to vůbec cesta pro nás. Druhý krok, zajistit si podporu vedení toho společenství. Náš skaut je při církvi Baterské, my tomu vedení říkáme staršostvo. Tak jestli i oni jsou jako pro a ten sbor jako takový. Třetí krok, je potřeba mít tým vedoucích. Čtvrtý krok, vlastně se rozhodnout, jestli chceme dělat oddíl se skautskými prvky anebo neskautský oddíl. Pátý krok, jsou potřeba udělat nějaké administrativní úkony. Šestý, zajistit klubovnu, místo, kde se ten oddíl bude scházet. Sedmý, udělat nějakou propagaci, tak aby se o tom dozvěděli děti, ale taky rodiče. Osmý krok, naplánovat schůzky na první vlastně období toho oddílu. No a předposlední krok je to zahájit. A taky po čase, to je ten poslední, se obrátit zpátky, udělat nějaké hodnocení.
1: Děkuju. Teďka se podíváme na každý ten krok zvlášť a taky se pobavíme o tom, v jakém časovém rozmezí je dobré tyhle kroky absolvovat v takovém ideálním světě. Takže jako první nás čeká teda ta analýza stavu, kterou jsi zmiňoval. Co všechno to zahrnuje a kdy bychom měli vlastně začít?
0: Tak já myslím, že s tou analýzou je dobré začít vzhledem tomu, že pravděpodobně první schůzka bude v září. Tak je dobré třeba v lednu začít s tím nejpozději si položit tu otázku, jako proč vlastně takový oddíl zakládat. Jaký máme cíl, co bychom jako rádi viděli, aby se díky tomu oddílu stalo. Myslím, že taky dobré se modlit a mít takovou odvahu pozvat do toho Pána Boha, porozumět i tomu jemu plánu, co on chce, aby se stalo a nebát se snít, protože když máš na své straně Boha, tak můžeš snít víc, než co si dokážeš sama představit. Tak ta otázka proč je strašně důležitá. Taky je třeba si říct, pro koho teda ten oddíl bude, pro jakou věkovou skupinu, jestli pro tuhle věkovou skupinu je v mém okolí nějaká poptávka, nějaký zájem, jestli už vidím nějaké děti, kolem kterých může takový oddíl vzniknout, jestli mám zdroje dostatečné, jestli jsou tu vedoucí další zkušení i neskušení, to je dobré mít i ty neskušené vedoucí, kteří by do toho šli se mnou. A jaké jsou příležitosti, jestli třeba někde se otevírají nějaké dveře, které by nám pomohly získat kontakt ještě třeba nad rámec toho našeho sboru, tedy toho křesťanského společenství, při kterém ten oddíl děláme.
1: Jak taková analýza teda prakticky vypadá? Sedíš u toho sám a zapisuješ si to někam, vracíš se k tomu ještě později, jaký by měl být náš vlastně výstup?
0: No určitě to nedělám sám, protože když to budu dělat sám, tak se natchnu taky sám, jenom sám sebe. Takže je dobré určitě do takovéhle analýzy zahrnout už ty potenciální vedoucí, protože pak to vzniká společně a to nadšení se přenáší jeden na druhého. Myslím si, že není špatné do toho procesu i zaangažovat někoho z vedení toho sboru, toho společenství, protože náš sbor má třeba nějakou svoji vizi, má nějaké svoje sny a touhy, nějaké směřování a to, co vzniká, by nemělo být proti tomu nebo to nějak komplikovat, mělo by to naopak vést nějaké synergii. A já si obecně jako rád píšu všechny takovéhle věci, přemýšlím i tím, že píšu a minimálně tu odpověď na otázku, proč to chceme dělat, jaký je vlastně cíl, je dobré mít sformulované a sepsané, protože je to věc, ke které se můžeš vrátit po nějaké době, třeba po několika měsících, nebo třeba i za rok, za dva, nebo i za tři. Říct si, aha, ještě stále děláme to, co jsme chtěli dělat na začátku, nebo už děláme něco jiného a musíme se vrátit k tomu původnímu cíli.
1: Co máme dělat potom v situaci, když zjistíme, že ty odpovědi na otázky nejsou úplně takové, jako by si člověk představoval? Buď je ani nemáme, anebo třeba, nevím, nemáme zrovna dost dětí, kde si můžeme potom třeba i říct o pomoc, nebo má to smysl zakládat vůbec klub nebo oddíl v takové situaci?
0: To se určitě může stát, že ty odpovědi nejsou úplně jednoznačné. Může to znamenat, že není teď ten pravý čas. Je třeba počkat. My jsme se taky snažili rozjet nějakou práci s dětmi víckrát a jako by to nešlo, protože nebyl ten správný čas a možná nebyly děti nebo nebyly rodiče, kteří by viděli potřebu takový oddíl mít pro své děti. Nebo třeba nemusí taky vždycky být pochopení jako v tom okolí pro takovou vizi a je potřeba s lidmi dále mluvit, přesvědčovat je, sdílet nějaké zkušenosti třeba odjinut. Myslím si, že v tomhle může velmi pomoct Dorostová unie a ostatní oddíly, které už existují, kdy můžete pozvat nějakého hosta, který řekne, jak to vypadalo u nich, anebo nejlépe zajet se tam podívat a zjít sebou třeba ty, kteří pochybují, ať to vidí na vlastní oči.
1: Když jsme teda provedli analýzu, tak se posouváme k dalšímu kroku, což je získat si podporu naší církve. V církvi bratrské to je konkrétně podpora staršovstva a našeho sboru. Jak tedy můžeme efektivně komunikovat se zbytkem sboru a se staršovstvem? Jak je můžeme oslovit a o jakou pomoc si vlastně můžeme i říct?
0: Já jsem to vlastně už naznačil předtím, že je dobré do toho procesu té analýzy vlastně vstupní třeba zapojit někoho z vedení sboru, někoho, kdo má třeba blízko i k té službě. A můžeme se vlastně společně ptát, jestli to je v souladu s tím, jak směřuje ten sbor, jakou on má vizi. A pokud je tam ta podpora vedení potom, tak je to velká pomoc. Jak pro ten rozjezd, tak i potom pro fungování, pro případnou krizi. Myslím, že důležité je taky komunikovat s ostatními lidmi, kteří třeba vedou jiné služby v tom sboru, aby vlastně ty služby si navzájem nekonkurovaly. Je dobré, když si dělají navzájem dobrou reklamu a když taky spolu mluví třeba o dětech, když některé děti přichází potom třeba z jiné věkové kategorie do druhé, tak aby vnímali, že zatím vším je společná vlastně touha, společný sen, jako oslovit lidi jako evangeliem a že vlastně je to společný projekt a oddíl je jenom z jednou částí mnohem většího obrazu.
1: A jakou roli v zakládání klubu může hrát Dorostová unie?
0: Nám Dorostová unie velmi pomohla. To, co si myslím, že je úplně jako nezbytné a skutečně jako užitečné, je mít v tom zakládání, oslovit Dorostovou unii, poprosit je o mentoring, že oni poskytují mentorák na první rok zakládání oddílu, který pomáhá provést ten tým tady tím začátkem. Taky je to prostor, ve kterém můžete získat další kontakty, na další oddíly, na další inspiraci a taky Dorostová unie poskytuje vzdělávání, jako je vedoucák pro dospělé vedoucí a rádcovskou pro vedoucí 15+, kteří jsou nesmírně důležití taky vlastně pro fungování takového oddílu.
1: S tímto se dostáváme k dalšímu bodu, který je sestavit tým. Tak kolik lidí potřebujeme do takého týmu, aby byl funkční?
0: Myslím, že je nezbytně nutné mít alespoň dva dospělé vedoucí. protože nikdo z nás není nesmrtelný, může onemocnět nebo nějak vypadnout, mají nepovinnosti, tak aby tam byla zastupitelnost. A je super, když na začátku můžeš mít k dispozici jednoho, dva rádce, což jsou teda vedoucí mladší 15 let, kteří mají prostor díky tomu jako růst a třeba se jednou stát vedoucími.
1: A jak teda můžeme vybrat vhodné vedoucí a rádce? Jak je můžeme oslovit?
0: No, myslím, že u hlavního vedoucího nebo těch dospělých vedoucích je hodně důležitá duchovní zralost. Měl by to být obrácený křesťan. Charakterová pevnost, spolehlivost a oddanost službě Bohu i dětem. To taky znamená, že ten člověk je ochoten na to dát nějaký svůj časový prostor a být přítomen jako na schůzkách. A protože to zní všechno tak jako strašně vážně, tak si myslím, že taky je nezbytná, aby měl smysl pro humor, aby to byla sranda. Ten oddíl vést měl by absolvovat vedoucák u Dorostové unie. Myslím, že to bychom neměli zanedbávat, že se i my, dospělí i zkušení vedoucí, potřebujeme neustále učit. A pokud ty zkušenosti jsou, tak je to určitě taky výhoda. Jo, u radce, ten mladší vedoucí, tam asi úplně očekáváme, že to je hotový člověk, ale měla by tam být přiměřená osobnostní zralost. A nemyslím si, že musí být obrácený křesťan, ale neměl by to být člověk, který je na cestě od Boha, ale k Bohu. Někdo, kdo vlastně chce jako duchovně růst, a důležité je, aby pro něho ta role nebyla příležitostí k tomu si nějak prosazovat, ale spíše sloužit druhým.
1: Teď už teda máme vytvořený nějaký tým vhodných vedoucích a rádců, takže máme sestavenou oddílovou radu, tak jak máme dále fungovat?
0: Protože už víme, co je cílem a jestli chceme jít skautskou cestou nebo ne, tak pak fakt přichází už na řadu takové ty praktické věci. Myslím, že je nesmírně důležité, aby všichni vedoucí rozuměli, jaké jsou jejich povinnosti, co se od každého očekává, jakou časovou investici do toho budou muset dát. Jsou tam i nějaké finanční náklady, takže co si hradí vedoucí sami, co hradí třeba sbor, co se hradí ze společných peněz vlastně skautů, a jaké vzdělávání by třeba měli absolvovat. To druhé, že je dobré si rozdělit takové specifické zodpovědnosti, jako třeba kdo má na starosti hospodaření a pokladnu, kdo má na starosti přihlášky, kdo komunikuje s Dorostovou unií a kdo má na starosti web, sociální sítě, komunikaci s rodiči. Prostě tak, jak si ty úkoly rozdělíte, tak by každý měl někoho mít, kdo ví, že to je téma, které vlastní a stará se o něj. Třetí věc, kterou bych nepodceňoval, je, že každý rádce by měl mít svého mentora. To znamená někdo, kdo mu dává osobní podporu. Ideálně teda, že to někdo z toho klubu, který s tím rádcem úzce spolupracuje, pomáhá mu při tvorbě programu, schůzek, ale taky vlastně má zájem o jeho osobní život. Není to jenom jako, ty jsi tady od toho, abys makal, ale tvůj život mě nezajímá, ale já jsem tady pro tebe, abych tě podpořil třeba i ve věcech, které tě trápí mimo oddíl. A poslední taková důležitý balík je nastavit si fungování oddílové rady. To znamená, už víme, kdo do ní patří, to jsou vedoucí a rádci, ale potřebuje si teda říct, jak často se bude scházet, jak dlouho ta setkání budou trvat a o čem vlastně bude rozhodovat. Pak máme už docela dobře nakročeno, když máme toto hotovo.

0: městu.
1: Dnes se bavíme se skautským vedoucím a kazatelem Jakubem Mrázkem o tom, jak založit klub či skautský oddíl na Zelené louce. Už jsme spolu prošli první kroky. Zjistit, s čím pracujeme, získat podporu a sestavit tým. Nyní se podíváme na administrativní úkony, které nás čekají. Když se ale podíváme na ty administrativní úkony, které nás určitě budou čekat, když zakládáme klub, tak je tam ještě otázka, kterou si musíme položit, a to, jestli chceme založit skautský oddíl nebo klub. A ty jsi se rozhodl pro tu skautskou cestu, tak jsem se tě chtěla zeptat, čím si tebe získal skauting? Co to pro tebe znamená?
2: Mě si skauting získal mou ženou. Já jsem na rozdíl od mé ženy neprošel jako klasickým skautským oddílem v dětství. Zažil jsem něco podobného, ale ne skautského, ale u ní jsem viděl, jaký to mělo dopad na její život. A to chodila do skautu necelé 2 roky jako dítě. A přitom to zásadním způsobem ovlivnilo její charakter a ve finále i vztah k Bohu. A to mě tak nějak přesvědčilo, že tahle cesta dává smysl.
1: Co může přinést skautská výchovná metoda i jiným klubům, které teď začínají?
2: Mě skautská výchovná metoda velmi pomohla, protože když jsem si ji vygooglil, tak jsem zjistil, že to je 8 nějakých prvků, které můžu používat v práci s oddílem. A občas se vracím tady těm prvkům a pomáhá mi to vlastně si odpovědět na otázku, jestli využívám všechny možnosti, které mám k dispozici a které dohromady tvoří nějaký takový zdravý systém výchovy a práce s dětmi. Přijde mi, že je to velmi vyvážené a velmi dobré jako vodítko pro to, jak dělat dobrý oddíl.
1: Děkuju. Teďka už se podíváme teda na ty administrativní úkony, které nás čekají. Tak které to jsou, kdy je musíme zajistit?
2: Pokud chcete založit oddíl pod Dorostovou unií, tak prvním krokem je z těch administrativních vyplnit a odeslat na Dorostovou unii formulář. Žádost přípravného výboru o poboční spolek v Dorostové unii. To je dobré udělat nejpozději v květnu. Ten formulář se dá najít na webových stránkách Dorostové unie. Dorostová unie pravděpodobně přijme takový oddíl za člena. Musí se uspořádat členská schůze nového pobočného spolku, který si zvolí radu, tedy svoje statutární zástupce. A taky je potřeba založit bankovní účet, aby jsme mohli zajistit ten oddíl i finančně.
1: Jakou podporu přitom máme?
2: To je super, že vždycky jako můžu zvednout telefon a zavolat někomu z týmu Dorostové unie a on mi přesně poradí, jako co mám dělat. Mám k dispozici mentora, mám k dispozici další vlastně metodiky a rádce vlastně Dorostové unie. Je k dispozici také účetní, takže na webu jsou kontakty na tyhle lidi a oni jsou velmi ochotní a pomůžou jako s těmi kroky.
1: No a teďka už náš klub nebo oddíl oficiálně vznikl a čeká nás hledání klubovny. Tak jaké místo bys doporučoval jako klubovnu?
2: Klubovna to je zvláštní místo. A je dobré si uvědomit, že najít klubovnu je více než jenom jako technický problém. Naopak, vlastně to je moment, ve kterém děláte důležité rozhodnutí, protože ta klubovna se postupem času bude stávat takovým jako svědkem toho všeho, co ty děti a ten oddíl společně zažili. A proto je dobré, když je to takové místo, které umožní i těm dětem, i těm vedoucím, celému tomu oddílu nám nechávat stopy toho svého života. Takže prostor pro nástěnku, na stěnách je možné umístěvat různé artefakty, věci, které se náhodou našly na nějaké výpravě, ale spojou se s nějakým zážitkem. Je skvělé, když si děcka můžou tu klubovnu třeba sami vymalovat, sami vybavit nějakým klidně starým nábytkem. Nejkrásnější na té klubovně je to, že vlastně ona vůbec nemusí být luxusní, nemusí to být super pohodlné místo s kávovarem. Naopak, třeba úplně obyčejná dřevěná kulna, to je taková moje romantická představa, my nemáme dřevěnou kulnu, klubovnu, ale tam to může jako dýchat tou atmosférou, takže už jenom vstoupit potom do té klubovny je pro ty děti takové jako wow a dýchne to na ně a vidí teďka, co všechno už ten oddíl zažil a fotky a řeknou si, taky bych chtěl jenom být takový vedoucí jako někoho, kdo už tam za sebou nechá ten rukopis.
1: A napadají tě nějaké alternativy, když nemáme tu možnost mít třeba klubovnu v rámci prostoru naší církve?
2: Tak my sami jsme začínali v prostorách jiné církve, jiného sboru. Bylo to skvělé, že jsme našli spřátelené duše, které nám poskytly za levný nájem svoje prostory. Myslím si, že se dá poptat i na třeba okolních farách nebo v obecních prostorech, školách. Naopak vlastně i to, že nemáme vlastní prostor, může někdy být příležitost vykročit za hranice toho vlastního společenství a třeba otevřít prostor nějaké další spolupráci.
1: Tak už se blížíme do závěru tohohle dílu, tak jsem se tě ještě chtěla zeptat, na co bychom si měli dát pozor, když zakládáme klub, a na co bys naopak kladl důraz?
2: Já si myslím, že je důležité si uvědomit, že to, že zakládáme oddíl, že to není vlastně cíl. Že ten cíl, který máme, je mnohem větší. Chceme naplnit poslání, které jako křesťané máme, milovat Boha a milovat také blížní a získávat nové učedníky. A oddíl je jenom prostředkem, který může dobře posloužit tady k tomuto cíli. A pokud máme ten cíl správně nastavený a děláme to z lásky k Bohu a z lásky k dětem, tak to ty děti ucítí a bude to tam v tom oddíle bavit. Pokud je nebudeme mít rádi, tak oni to velmi rychle poznají, protože děti jsou chytré a velmi vnímavé. To je z toho asi jako vnitřního postoje a možná taková praktická věc, na kterou bych si dal pozor nebo věnoval tomu zvláštní pozornost, je způsob, jakým komunikujeme s rodiči. Myslím, že naše komunikace by měla být vždycky čitelná, srozumitelná, láskavá a spolehlivá, protože ten vztah s rodiči je vlastně důležitá součást oddílové práce.
1: Tak abych to všechno shrnula. Dnes jsme si pověděli, jak můžeme naší myšlenkou založit nový klub nebo skautský oddíl realizovat. A to tak, že nejprve důkladně promyslíme situaci a uvědomíme si naše podmínky, dále získáme podporu staršostva, sboru a dorostové unie a sestavíme tým. Potom vyřešíme administrativu s dorostovou unií a najdeme klubovnu. Tady naše cesta ale nekončí, čeká nás toho ještě spoustu a o tom si povíme v dalším díle naší štafety. Uslyšíme o tom, jak náš oddíl propagovat, jak vytvořit půlroční plán a třeba jak může vypadat vaše první schůzka. Díl najdete na všech podcastových aplikacích pod názvem Štafeta. Teďka ještě jsem se tě chtěla zeptat, abys nás nějak motivoval do celého toho procesu, tak vybavuješ si nějaký moment se svým oddílem, který je pro tebe připomínkou a důkazem, že všechna ta práce, která nás teďka třeba čeká, stojí za to?
2: Tak já myslím, že těch momentů byla spousta. Pro mě asi nejsilnější momenty jsou, když někdo z oddílu, kdo v něm vlastně začal jako dítě, udělá nějaký významný krok, který ho posouvá dál. Takže nejkrásnější momenty třeba jsou, když jmenujeme nové rádce. A protože to teďka nedávno byla moje dcera, tak jsem si to samozřejmě strašně jako užíval. A vidím ten obrovský růst, který ona mohla vlastně zažít i díky našemu oddílu.
1: Děkuji za tuhle motivaci, kterou nám dáváš na cestu. Tohle nám dává Jakub Mrázek a od mikrofonu se s vámi loučí Sára Zončová.

Pořad vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Reprízu tohoto dílu si můžete naladit v pondělí v 18.30.

Omýj mě, Pane, svou milostí, smíj vše, co tíží mou duši. Učiň mě čistým, bělejším než sníh. V tobě mé srdce znovu ožije.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

ušetřit, pak se s nimi rozdělit. V jeho očích máš velkou cenu, podobnou pokladu nalezené. Dary svoje můžeš odkrýt.

0: Posloucháte Rádio 7 a to i po druhé hodině. Je neděle 4. října a vysíláním vás teď provází Aneta Lofítková. Začíná bohoslužba z archivu. Všechno, čeho je třeba.
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádio 7.
2: Máme štědrého Pána, který chce udílet svoje požehnání, chce nás obdarovávat, chce k nám mluvit. Čeká, jestli jsme otevřeni a připraveni mu naslouchat. Věřím, že ano. Kázání jsem nazval biblickým veršem z 2. Petrovi 1.3. Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc. Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc. Začnu počátkem služby Pána Ježíše Krista. On žil v Nazaretu v Galileji a když mu bylo zhruba 30 let, jak píše Lukáš, evangelista, tak vystoupil a nechal se od Jana Křtitele pokřtít. Když vystupoval z vody křtu, z vody Jordánu, otevřelo se nebe a Duch Svatý se stoupil na něj. V tělesné podobě jako holubice. A z nebe se ozval hlas, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Byl to mocný okamžik, protože tady se nám otevírá pohled na Hospodina, Boha v jeho plnosti. Je zde syn z nebe, které jsou otevřené, mluví otec a fyzicky v podobě holubice na Ježíše sestupuje Duch Svatý. Je zde prostě svatý Bůh, ten svatý, svatý, svatý a zaznívá, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Tady začíná se uplatňovat jeho titul Mesiáš, Kristus.